0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Zdravím všechny milovníky historie a lidských osudů. Budu vám společně se svým příbuzným vyprávět příběh dvou vážených šlechtických rodin a jedné stavby plné symbolů. Zvu vás do východních Čech, do Chlumce nad Cidlinou, na zámek Karlova Koruna, který projektoval architektonický mák Jan Blažej Santýny Eichel. Celých 300 let ho s výjimkou krátkého období druhé půlky 20. století využívá chlumecká větev Kinských. A já vás zvu za jedním ze současných majitelů.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Naše výprava míří do východních Čech, kde na tradiční cestě z Prahy do Hradce Králové v Chlumci nad Cidlinou stojí na jednom z kopců nádherná stavba zámku Karlova Koruna. Dnes stejně jako v historii patřilo panství do rodiny Kinských a Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným zámeckým pánem.
1: Zámecké léto.
2: Jaké celé vaše jméno? Se vším všudy, i s křestními, kdyby to mohlo být po šlechticku.
3: Francesco Alessandro Kinský Dalborgo.
2: To Alessandro máte po kom, nebo proč?
3: Proto si to přála mamka. Já jsem měl se jmenovat minimálně Flaminio, protože to je tradice u Dalborgové, že všichni muži se jmenovali buď Giovanni Saladino, nebo Flaminio, nebo Pio, ale z nějakého důvodu prostě jsem byl Alessandro.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: To Dalborgo, odkud to je rod?
3: Čistě z Pízy, z Toskánsko. Ale ty Dalborgové se pak spojili s Netolický, to bylo 150 let zpátky, a to je důvod, proč moje babička měla důvod strávit léta ve Vlčí pole, blízko Jičina, protože Dalborgové vlastnili hrad Kost a Kostecký pánství a takhle se moje babička a můj dědeček potkali. Jo, a moje babička i sice, že byla rozena v Toskánsko, v Pízi, ona mluvila česky, protože přišla tady jako každý rok a strávila tady čas jeho dětí.
2: Jednoduše řečeno, jako by jsem jezdila na prázdniny a zakoukala se do svého muže, který tady prostě žil normálně?
3: Takhle, Norbert Kinský žil na zámku, samozřejmě, protože prostě byl, kdo byl. No, a zámek Karlova Koruna vždy patřilo Kinských. Je to jenom za mě vtipný, že ty dvě lidi, moje babička, moje dědeček, se potkali tady v Čechách, i když prostě dvě starobylí rodí, jedna z Toskánsko, jedna z Čechách, pak se spojili. A bylo čistě z vůli mýho dědečka, že ten jméno Dalborgo se přidal ke Kinským, protože on nechtěl, aby to jméno vymřel. Moje babička byla jediná dcera a v tom případě, kdyby to nedělal, prostě už o Dalborgové ani nemluvíme.
0: Podle tradičních šlechtických pravidel rodu Kinských by byl Francesco oslovován jako hrabě, doma v Itálii pak conte. Rod Kinských získal hraběcí titul v 17. století a část rodu byla později povýšena do knížecího stavu. Počátkem 19. století se pak knížecí větev rozdělila na chocenskou, kosteleckou a perutskou část. Chlumecké větvy byly velmi dobří politici, vojáci, osvícenští učenci a pedagogové.
3: Tak kinští se začali usídlit v Chlumci už před 30letovou válku. Jo, byl Jan Dlask, že první, že držel statky u Chlumce, ještě jsme drželi zámek Zásmuky u Kolína, ale bylo to těsně během 30letovou válku, že nám ten chlumecký pánství byl potvrzen. Jo, takže my sedíme u Chlumci od té doby. Ale ten dnešní společný předek, který všichni žijící kinští mají, je Václav Norbert Octavian. Ten se narodil v 17. století a je považován dneska jako společný předek všem kinských.
2: Máte ještě kromě toho, řekněme, předka číslo jedna, Norberta Octaviana, někoho z těch předků, na kterého jste hrdý, nebo kdo třeba nějak pomohl Kinským, nebo tady se zasadil v Chlumci o to, že to tady tak nějak vypadá, nebo že si ho rádi připomínáte?
3: Jako určitě, ale nejenom jeden, protože si myslím, že skoro každý z naší předkové nechali nějaký otisk a můžu zmínit o František Ferdinand, postavitel zámku. Pak máme Octavian, Josef, my jsme mu řekli Taffy, který byl zakladatel tradice parforsní honu podle anglického stylu tady v Čechách. Ještě založil první steeplechase, což je dostih na koně po krajině v Chlumci nad Cidlinou, ta takzvaná Velká Chlumecká. A ještě se podílil k zakládání Velká Pardubická, jako známe dneska. Pak máme Zdenko Raclav, moje pradědeček, který byl hlavní iniciátor těch třech deklarací pro ty nacistickou okupaci, což byl nemalý a nelevný krok, který konal, ale myslím důležitý, protože měl potřebu projevit svoje názor a to jim stálo konfiskace veškerý majetek už od Němců.
2: Pak taky po roce 1948 vlastně přišli kněžti vůbec o ten majetek a museli jste odcházet. Vyprávěl dědeček nebo babička nebo tehdejší kněžti vám, nebo donesli se vám nějaké zprávy o tom, jak to prožívali, jaké to pro ně bylo?
3: Moc ne. Moje dědeček, když bydlel v Itálii, moc nemluvil, ale v podstatě to bral ta smůla, která se mu stála. On to bral, jestli se dá říct, jako sportovně, on to bral jako smůla, uzavřená kapitola života. Byl z názoru, že život jde dál a udělal si nový život a moc nekoukal zpětně, zpátky, což za tomu docela obdivuju. Protože moje dědeček podstatně, on šel do Itálie v roce 1948 ještě těsně před, než ty komunisty převrali moci, protože on se chtěl oženit. Ta svatba s Anna Maria dal Borgo, netolická, se měla vykonávat v tom roce 1938, tak on šel přímo ten den, než uzavírali hranice v Československo, se dostal za hranice do Itálie, aby mohl se ženit. Ale s myšlenkou, že se bude vrátit a pokračovat ten příběh. Ještě jeho rodiče dostali speciální povolení, aby se mohli zúčastnit na tu svatbu v Itálii. Za podmínku, že měli tady nechat mladšího syna Raclav a dcera Ženilda. A až pak byli v Itálii a po svatbě, bylo jasný, že nebudou se vrátit. No.
2: Takže on nemusel prchat, on odcházel v podstatě na svatbu zcela běžně. Byl pak někdo z rodiny, kdo už ty hranice musel překračovat na tajno nebo utíkat z tehdejšího Československa, aby se tak trochu zachránil, když už ne ten majetek, ale sebe?
3: Ano, to byla právě Ženilda. Ta uprchla hranice přes lesa s dvěma malýma dětma. Pěšky se dostala do uprchlický tábor v Německo a pak dál do Švýcarsko a konečně do Itálie, kde měla bratr a rodiče.
2: Co pak dělali? Čím se živili, když byli v té Itálii potom prarodiče?
3: Norbert žil na začátek u tchyně, matka mi babičky, a i když nemusel schánit práce, protože ještě v té době ta šlechta neměla pracovat, ale on nechtěl žít jen tak, jako z majetek tchyní, nebo prostě. On si našel práce v Pízi, normální práce, potom ještě šel pracovat do Miláně a dá se říct, že žil jako normální život. No, ještě platil pro svoje rodiče, kteří byli v Římě a neměli práce, neměli zaměstnání, takže ještě platili jim.
2: Pak přišli tedy děti na svět. Čím byli vaši rodiče, když to skočím?
3: No tak táta a jeho bratr, moje strýc, jako se začali starat o rodinný majetek v Itálii, i když otec nejdřív pracoval v Miláně pro jednu firmu, myslím, že ta firma vyráběla tramvaje. A takže pracoval, měl normální zaměstnání, byl obchodní zástupce, pak začal pracovat pro rodinu jako zemědělec, no, podstatně, starat se o majetek. A moje mamka pracovala jako učitelka, ta učí, dodnes učí angličtinu, protože je Američanka, a oni se potkali v Itálii, myslím v Castiglioncello, což je u dům její matky, mamky, matka, moje babička.
2: Vy jste se narodil kdy a kde?
3: Já jsem se narodil v Píze 26. září 1983.
2: Co jste vystudoval? Co jste dělal do té doby, než jste přišel sem do Česka?
3: No, tak já jsem strávil moje dětství v Toskánsku, v Itálii. protože ani jsme se netušili, že bude tady něco, nějaký důvod se vrátit. A pak jsem studoval v univerzitě v Píze, 3 roky zemědělská univerzita. Šel jsem do Holandska, tam jsem dokončil studium, jsem udělal takzvaný master. A já jsem chtěl pracovat jinde. Jsem chtěl pracovat pro nějaký velký korporát. Ve finále, to bylo v roce 2010, si pamatuju, že jsem si maturoval a jako já jsem nebyl ani inženýr, ani ekonom, něco mezi, takže to nebylo úplně jednoduchý. Ve finále jsem našel nějaký práce v Bruselu a měl jsem příležitost řídit jeden projekt tady v Čechách, takže začal jsem tady pendlovat jednou za měsíc. Mezitím otec jako mě přál, říká, dobře, můžeš samozřejmě pracovat kam chceš, ale aspoň jednou za měsíc na těch porady přijít se podívat, přijít se zajímat, aby si věděl, co se děje.
2: Sem na zámek?
3: V Chlumci, ano, tady v Čechách. A mně to i pak došlo, že lepší pracovat pro sebe, pro svoje rodinu, než pracovat jinde. A od té doby prostě dělám.
1: Zámecké léto. Příběhy

to jen napoví. V šedých křídlech svítání, když se rodí den, bolest bere do dlaní horká letní zem.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představuji vám rod Kinských z Chlumce nad Cidlinou, který dnes užívá jméno Kinský Dalborgo. Na stovky let svázala tato větev hraběcího rodu svůj život se zámkem Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. V roce 1948 odsud museli prarodiče současného zámeckého pána odejít. Návratu domů se dožil v roce 1989 už jen Václav Norbert Octavian. V italském exilu se stal profesním rytířem řádu svatého Jana Jeruzalemského. V roce 1992 restituoval hrad Kost, Žehuňskou oboru a zámek Chlumec nad Cidlinou. Zemřel v roce 2008 a správu rodinného majetku převzali jeho synové a později vnuk Francesco Kinský Dalborgo. V jakém stavu našli zámek po návratu do Čech?
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Zámek jako hlavní budova byla docela v dobrém stavu, protože a teď musím zmínit o tom, že v roce 1943 byl velký požár. To znamená, že celý horní patro zámku zhoršel.
3: Vinou čeho?
2: No tak já jsem slyšel dvě verze. Jo? Ta jedna verze, ta asi právě podobně, byla omyl, protože v té době bylo zima a rozmražené trubky na půdě lidi se snažili roztopit a chytlo. Chytlo krov. Jo? To je prostě asi to právě hlavně pravda. Ale pak jsem od jednoho příbuzného slyšel verzi, že prádědeček ho nechal spálit na schvál, protože ten stejný den se měla tady instalovat, teď nevím, jestli Wehrmacht nebo Gestapo, protože to bylo těsně po konfiskace celého majetku od Němci. Takže a už moje pradědeček hned po válce zahájil rekonstrukce. Jenomže ta rekonstrukce nemohl dokončit, protože v roce 1948 šel do Itálie a už se nevrátil. Ale za štěstí pro nás, komunisti se rozhodli tu rekonstrukci dokončit a ještě tam do zámku stěhovat různé sochy. Tam byla výstava baroko v Čechách.
3: Pamatujete si, kdy jste tu byl poprvé fyzicky?
2: Ano, ano, já si pamatuju, že tady fyzicky jsem přišel poprvé, když mi bylo asi 10 let, to bylo v zimě, a obecně si pamatuju, že tady bylo všechno šedý. A uhlí, jsem cítil hodně jako uhlí, protože se topilo všude uhlí, takže na to jsem nebyl zvyklý.
3: V Itálii se netopí?
2: Ne z uhlí. ale už dneska je tady jinak. Ale to, že bylo šedý, si pamatuju. Pak jsem přišel znova třeba v létě a už všechno bylo zelený. Si pamatuju, že poprvé, když jsem si všimnul, že něco se mění, že asi něco je jinak, bylo to, když na nějakou vesnici jsem viděl, jak se lidi začali malovat domy. Dřív všichni měli stejnou barvu, že? Ty domy byly všichni šedivý. A tam najednou je vidět, že prostě nikdo má potřebu prostě si namalovat dům. A už pro mě bylo, aha, tady je něco jiný, tady se něco mění.
3: Mimochodem, jakou oficiální barvu má zámek Karlova Koruna podle nějakého katalogu nebo název barevního vzorníku?
2: Já to nevím, ale vím, že to trvalo aspoň 3 měsíce, než s památkářimi jsme se domluvili, na jakou barvu fasádě. Takže to doufám, že si ho napsali.
3: A jaký říkáte, když někomu vyprávíte o tom, jaký máte zámek, jakou barvu?
2: Perlovou, protože to je barokní perla.
3: Kdy jste spal poprvé na zámku?
2: Já na zámku jsem nikdy nespal.
3: Ne?
2: Ne, maximálně na apartmán, na budovu proti zámku, v tzv. Lichtensteinský trakt, to je budova spojena s jízdárnou a dneska tam žijou rodiče, když přijdou na návštěvu, ale věřte mě, na zámku dneska byste ani nechtěl spát.
3: Je to nepohodlné?
2: Je to nepraktický, zmizely veškerý kachlový kamna, který se sloužily k topení, takže maximálně byste mohl tam spát jako v létě, ale no,

0: ptali, kde jsou záchody a jestli jim můžu prostě razítkovat něco. A pak já mám dva jezevčici, že jo. Takže oni mě vždycky jako zdrhli v parku, jednou prostě utekli do města, po druhý prostě se prali z jiného psa, ještě se stalo, že roztrhali pavice, to bylo zajímavé. Takže ne, já jsem brzo přišel na to, že na zámku není žádná pohoda a radši bydlet v lese.
1: Slyšíte to, jo? Kinští si stěžují na to, že zámek není žádná výhra na bydlení.
0: No takhle, kdyby to zavřel a nepustil mufloní, no tak dobrý, ale prostě to takhle nejde. Nechcete bydlet, kde pracujete, že jo?
1: Váš současný byt, to bydlení tedy není na zámku?
0: Ne.
1: Máte tam aspoň něco, co ten zámek připomíná, nebo je to normální, běžný byt, jako známe všichni, a pan Kinský bydlí v tuctovém bytě?
0: Počkejte, já v bytě bych nevydržel, já nebydlím v bytě, já bydlím v domě, sice v poloroubence, v lese, protože jsem přišel, že lepší být pán ve své zahradě, než pán v parku zámku, který je otevřený věřenosti.
1: Máte rád doma modernu, nebo spíš takový ten starší styl, když máte poloroubenku, je to tomu upraveno, tomu stylu toho domu?
0: Jako my jsme přišli na, já s manželkou jsme přišli na to, že chceme si postavit poloroubinku, protože nám ten styl se líbí. Je to takový venkovský, patří to v krajině, já jsem z názoru, že ty poloroubenky patří do krajiny, je tady v Čechách víc než ty sruby, ale no tak každý si dělá, co chce. My jsme si volili poloroubenka a zalíbili jsme se v místě u naše obora a tam je opravdu krásný. Každá sezóna má svoje kouzlo. Já mám jiný vztah z jiného zámku v Itálii, v Toskánsku, kde jsem skutečně vyrostl. To pro mě má jiný vztah, protože tam jsem vyrostl. Já jsem tady nikdy nevyrostl.
1: Je italský a český zámek hodně jiný?
0: No jasně. Jako je to jiný styl, jiná doba. Ta teplota možná je jako ta konstantnost. V létě v pohodě, jako je to příjemný, ale v zimě já si pamatuju, že jsem měl třeba v ložnici, kde jsem stával ráno těch 14 stupňů a moc se mi nechtělo z postele.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Tohle místo je spojené nejen s rodem Kinských, ale také s chovem koní, které k naší rodině patří od pradávna. Plemeno kůň Kinský patří mezi nejvýznamnější původní plemena koní v Česku a to hned vedle starokladrubského koně, jak hrdě připomíná i Francesco Kinský dal Borgo.
2: Je věc, který děláme fakt dlouho. Existují zmínky, že kinští chovali koně a začali vyšlechtit koně, aby měli specifický charaktery typu barvu a tak dále, ještě před 30-letou válku. Víme třeba Václav Norbert Octavian, bavíme se o otec toho Františka Ferdinanda, který nechal postavit zámek. On založil fideikomis, to znamená, že dělal to tak, aby určitý část jeho majetku, Chlumec, lesy, Řepčín, ostrov, se stálo nedělitelný ani podle tehdejší zákon o dědictví. A víme, že do fideikomis založil i koně. A to bylo znamení, že pro nás ty koně byly opravdu cenné.
3: Jakože se dědili konkrétní koně?
2: Ano, ano. Protože třeba když máte hřebec, je ten, který vám ten krev předá dál. A když ztratíte ten hřebec, už nemůžete prostě vyšlechtit ty koně, jak chcete, protože ztratíte ten genofond.
3: Co na to dámy kinské, že pánové se tolik věnují koním? Ten genofond je tak důležitý.
2: A ty dámy taky jezdili. Ty dámy taky jezdili. Jak to říkala moje prateta, když oni tady žili na zámku, každý den nebylo nikdy otázka, jestli jezdit na koně, ale vždycky bylo, kdo na koho. Není to náhoda, že Lata Brandisová vyhrála Velkou Pardubickou s Normou, která byla od naší stáje.
3: No tak pozor, vy jste se starali a šlechtili koně, vy jste si vymysleli parforzní honě, udělali jste Velkou Chlumeckou, pak i Pardubickou, vy jste si to tak jako vymysleli, abyste mohli je vyhrávat, ne?
2: No tak takhle se to nedá žít, nikdy nevíte, ale je pravda, že existovaly v době Octaviana, existovaly repliky z každé skok, lavice, včetně velké taxis, za kolesa, aby jsme mohli na to trénovat.
3: Když jste na koni, přibližte to těm, kteří na koni nikdy neseděli. Jaké to je vlastně mít pod sebou živého tvora?
2: Záleží, jaký máte pod sebe koně. Určitě, já si nepovažuji za dobrýho jezdce, takže občas jsem měl skvělý pocit, když jsem říkal, že jo, dokážu ovládat to zvíře, který je silnější a větší než já. A občas mám takový pocit, že ten ovládá mě, anebo úplně na mě kašle a musím dělat všechno možné, aby tam držel. Každopádně musí být symbioza, protože není to, že jeden bez druhý, jestli mi rozumíte.
1: Už za působení Ferdinanda Kinského v 18. století se na chlumeckém panství chovali z královského pověření koně pro vojenské a hospodářské účely jako součást majorátu a už v té době to byly koně plaváci a klisny Izabely. Popularitu těchto koní rapidně zvýšila Kateřina Kinská, když se svými Izabelami ve čtyřspřeží objevila na oslavách pořádaných u příležitosti Vídeňského kongresu v letech 1814 a 1815. Do roku 1948 patřili koně kinští k elitě dostihových překážkových koní.
3: Teď se ocitáme úplně někde jinde. Tohle jsou původně stáje?
2: Ne, původní jízdárna. Jezdecká
3: jízdárna. Takže co tady byly piliny, písek původně? Nebo co?
2: Písek a na ní se jezdilo. Víme, že byly dvě balkóny, dvě strany a z balkóny byste mohl prostě se dívat na rajtování.
3: Proč se jízdárny dělaly?
2: Ty jízdárny se dělaly, protože ta šlechta potřebovala se učit toho stylu jezdění elegantně, bez násilí, podle tzv. Škola manéž. A jak víte, vznikly různé školy. Ta vídeňská škola, španělská škola, italská škola.
3: A vy jste jeli podle které školy?
2: Životní škola. Já jsem si naučil s těžkou životní školu.
3: Bylo povinností každého Kinského naučit se jezdit na koni?
2: No jasně, jako i ve středověku příležitost šlechty byla, že můžou jezdit na koně, jenom ta šlechta podle zákona. Tak, každý rytíř, každý šlechtic musel umět jezdit, musel umět bojovat, musel umět tancovat.
3: Umíte všechno?
2: Nějak však. Já jsem šermíř, já jsem dělal šerm 3 roky, tancovat nějak podle náladu a jezdit taky nějak se držím na koně.
3: Co z toho vám jde nejlíp teda?
2: Asi toho tancování. A vemte si, možná legrace, jo, ale všichni ty obrovský trámy, které tady vidíte, byla doba, můj prapradědeček, že ji nechal všichni vyřezat. Protože tady se stálo tenisový kurt a ten potřeboval víc prostor na míč, takže vyřezal veškerý trámy, dával tam ocelový
3: táhla
2: a takhle to stálo další 80 let, no možná víc. Což samozřejmě, když přišel statik, málo šílel, ale ta statika vydržela.
1: A ještě jedna zajímavost, kterou v Chlumci nad Cidlinou ukrývají v kočárovně. Pamatujete ještě na pohádku Z čerty nejsou žerty? Kdy si pro zlou Angelínu přijel samotný pán Pekel a odvezl si ji v černém kočáře? Tak tenhle kočár patří Kinským.
3: Je to on. Je to ten kočár z pohádky. Úplně to vidím, jak jede po tom nebi.
2: Je trošku jiný.
3: Ano. Tak nebudeme říkat, jaký. Ať se na to návštěvníci a naši posluchači přijedou podívat.
2: To je originál model coupé z Francie. A coupé znamená po dvou, protože to je určený pro dvě pasažery. To je jako dneska bychom si představili sportovní auto, Spider. V té době bylo sportovní kočár.
3: Jako můžu za váma?
2: Unikátní příležitost, jak si to vyzkoušet a teď se budete stát kníže pán.
3: Jako fakt můžu dovnitř?
2: Jasně.
3: Ježíš, to mi budou doma závidět. Já jsem velkočáru z pohádky, Z čerty nejsou žerty. Vy jste tak jako vyložil ty schůdky, to fakt udržím, to jako koženkový a tak.
2: Jo, zkuste to, já udržím kočár.
3: To je hodně houpavý. On je jako pérovaný. Je to útulný tady?
2: Jasně, vy jste museli strávit nemálo času tady, tak proč si udělat život těžký?
3: Je to v červené barvě uvnitř, je to takový trošku šmajchl kabinet.
2: Ano, ano.
3: Tady jsou žaluzie, ty kryjou ten pohled na kočího.
2: Ano, ano.
3: A bylo soukromí.
2: Kdybyste potřebovali, kdybyste chtěli, jsou žaluzie i tady. Hele.
3: No tak je opravdu šmajchl kabinet. Polstrované, pěkné, krásně zrekonstruovaný, zrestaurovaný, nádhera. A ta červeň záměrně, protože červeň kinští?
2: Nevím. Já asi dokážu si představit, že to takhle vyráběli ve Francii. A nevím, jestli jsme si to vysloveně vybrali, tu barvu, ale takhle.
3: Já teď úplně slyším toho Luďka Munzara, jak na konci hovoří, že nevím, jestli peklo bylo nebo nebylo, ale bylo vymyšleno správně.
4: Ať už peklo bylo nebo nebylo, vymýšleno bylo dobře. Když se kolem sebe rozhlédneme, vidíme, že ještě dneska spoustě lidí peklo chybí. To víte. Nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno.

0: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám chceme s Františkem Kinským dal Borgo představit nejen rod Kinských, ale i zámek Karlova Koruna. Jeho stavba se uskutečnila v letech 1721 až 1723 a na počest návštěvy císaře Karla VI. A díky tvaru tříosé koruny dostal nový zámek jméno Karlova Koruna.
2: Postavitel zámku byl František Ferdinand. A on to nechal postavit, protože potřeboval nový reprezentativní sídlo, kam vykonávat svoje funkci jako nejvyšší lovči. Nejvyšší lovči se dá srovnat jako dnešní ministr zemědělství. On byl najednou nejvyšší kancléř, to znamená ministr, premiér a ještě ministr zemědělství, protože měl se starat o krajinu, o lesy, tak, aby ta zvěř vždycky byla v dostatečné množství, aby císař mohl přijít tady a udělat ty parforční hony. Takže potřeboval reprezentativní sídlo, kam udělat ten hon. Jo? A volil si ten kopec, ještě ten kopec byl ručně zvýšen o 7 metrů, takže ho zvýšili. A tak si zaměstnal architekt Santini, významný architekt v té době, aby jim vymyslel něco jako výjimečný. Grandiózní. A Santini prostě si vyprojektoval a vymyslel ten tvar, jako vidíme, když znáte Zelená hora, že jo, je to něco podobný. Santini rád pracoval s tím tvárem opakující hvězda. Jo, a u zámku to najdete taky. Zámek Karlova Koruna je výjimečný, protože je jediná stavba od Santini, který není náboženská stavba, církevní stavba. A ještě bych řekl, že je výjimečný, protože je jeden z málo zámků dneska, který furt patří ten stejný rod, který ho nechal postavit.
3: Platí to, že to jsou tři osy, podle kterých je postaven ten zámek a každá ta osa vede nějakým směrem. Já jsem kdysi slyšel, že jedna osa na Prahu, jedna osa na Vídeň, jedna osa do Polska.
2: Ano, dá se to takhle říct a i ty tři brány odpovídají ty tři směry a tři cesty, ano.
1: Jak dobře zná svůj zámek jeho současný majitel, to se snažil zjistit vtipnými otázkami Patrik Rozehnal.
3: Je to nějaké zvláštní místo, kam dopadá slunce během letního slunovratu, když už je to tak symbolická budova?
2: V koupelně.
3: Které dveře nejvíc vržou?
2: Všichni.
3: Kam vám říkali, když jste přijel, hlavně tam nechoď, tam ne?
2: Všude.
3: Kolik máte balkónů a teras?
2: Jeden velký balkón na zámku a to je všechno. Nemáme terasy, mám jeden velký balkón.
3: Měl někdy zámek vězení?
2: Ne, ne.
3: Vy to říkáte tak jako ne, o tom mluvit nebudeme.
2: Ne, když prostě se postavili sedláci, prostě ji šoupli do jízdárně chvilku.
3: Už jste někdy na zámku omylem zamkli návštěvníka?
2: To se mi ještě nestalo. Stalo se mi, že jsem ztratil klíče, že jsem přišel a vybouchlo alarm, ale ještě se mi to nestalo. Ale bylo by to dobrý způsob získat nový průvodce.
3: Bylo tu někdy patro pro služebnictvo?
2: No, jako ano, ty budovy kolem zámku, některé patra byly pro služebnictvo. Nad konírnou, nad stáje, prostě tam bylo služebnictvo.
3: Bez čeho byste se na zámku neobešel?
2: Klíče?
3: Máte obyčejné nebo dnes už nějaké moderní elektronické karty nebo tak?
2: Ne, mám spousta klíče obyčejní a jako myslím, že to je dobře. Tak ta jedna karta bych rychle ztratila, bylo by malér.
3: Kde parkují auta? Pro ty zámek se nekonstruoval.
2: Auta by měly parkovat dole v parkoviště vedle pokladně a jako naše privilegium v dnešní době je, že můžeme parkovat nahoře.
3: Stala se někdy na zámku v historii třeba nějaká vražda nebo nějaká taková událost?
2: Jako stačilo nám požár. O vraždě nevím.
3: Kde je oblíbené místo na svatby?
2: No, mramorový sál.
3: O čem si říkáte, že tohle už musíte vyhodit, tohle půjde z domu?
2: Teda to nevím. To teda jste mě chytil. Asi některé koberce, které jsou tam příliš dlouho. A
3: jsou prošlapaný nebo smrdí nebo co?
2: Ne, spíš prošlapaný, ale jako najít nový koberec, jako zkusný, to je boj. Tak si to necháme.
3: Kde to tady na zámku nejvíc smrdí?
2: Když fouká vítr z prasečák.
3: Tři věci, které vás napadnou, když se prostě řekne Karlova koruna.
2: Krása, pávy, práce.
1: Na prohlídku zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou můžete přes léto vyrazit od úterý do neděle mezi 9 a 16 hodinou. A vybrat si můžete ze dvou prohlídkových okruhů. My teď ten základní projdeme s Frančeskem.
3: Na té špici, na té středové části toho domu je, jak to říct, no, to je jak na kostele špička báň. To plní funkci hromosvodu, nebo je tam uložena nějaká zpráva pro budoucí generace, ukryto?
2: Teda byste mi dali dobrý nápad.
3: Jak palice to vypadá.
2: Jo, možná, že něco je, ale dostat se nahoře...
3: Byl jste někdy nahoře? Tam je úplně malinké okýnko.
2: Ano, tam jsem byl, ale...
3: Co tam je?
2: Nic. Mrtvý holuby.

0: Dneska mi to jde, se najdu ty klíče.
1: Kde to jsme?
0: Hlavní sálu zámku, my dneska říkáme sloupový sál. A to byl první prostor, kde byste přišel na návštěvu. A už tady by se rozdělila ta dámská společnost do dámské salony a pánská společnost do k salony určený pro pánové.
1: Vlevo, vpravo a proti?
0: No a naproti byl v době mého pradědečka koupelna.
1: Jako pro ty, co přijeli, nebo pro ty, co tu bydleli?
0: Já to nevím. Jako, já vám řeknu, dneska, já když jsem tady docela i často, protože ty dveře vypadají všichni stejní, občas i já si pletu.
1: Jako kdybyste se tady zatočili, zavřeli vám oči, protočili vás, tak nevíte, kudy ven.
0: Můžu se plést.
1: Je to ta symetrie.
0: Ano, ano, všichni vypadají stejní.
2: V každém patře zámku najdete 10 místností a pak centrální kruhový sál. V přízemí sloupový, v patře pak větší mramorový.
1: Tak to je nádhera. Ta ozvěna, vy zapnete jenom vypínač a už jenom to, jak je slyšet.
0: Ještě takový vypínač se jste dlouho neviděl.
1: Jo, stiskem zapni, tahem vypni, ano. Velký kruhový sál, tohle jsme tedy ve druhém patře?
0: Ano.
1: Ochoz, balkón do toho třetího, nádherná, jednoduchá klenba s velkým lustrem, zdobená, vykládaná, mramorem podlaha. A tady máme symbol hvězdy uprostřed.
0: Ano, Santini měl rád hvězdy. A ještě vám prozradím, ta podlaha, na které stojíme, je docela mladá, protože ta se udělala po požáru. Dřív, v době mého prádědečka, ta podlaha byla dřevěná. A pak potom se udělala podle původního plánu Santini a je dneska, jak ji vidíte.
1: Ten zvuk je nádherný, to slyší i posluchači teď, díky tomu našemu mikrofonu. Mně napadá, protože vy původem rodina z Itálie, v takovém hezkém znělém prostředí. Řekl byste nám něco italsky, třeba pozvání na zámek Karlova Kornuenem, ať slyšíme i tu italštinu, nebo něco pár slov?
0: Dobře, tak co můžu říct? Gentili ascoltatori, è con piacere che vi invito il 10 di ottobre all'evento che organizziamo al castello di Karlova Koruna.
1: Co to bylo? Překlad.
0: Pozval jsem všem posluchačům 10. října na zámku Karlova Koruna na krásný věřený event, který připravujeme. Koně a tradice. A ještě jedna věc je, když mluvíte tady a když půjdete ve prostředu toho hvězdu a řeknete něco, tak uvidíte, že to bude znít jinak.
1: Mám to zkusit, jo? Posloucháte Český rozhlas? Zámecké léto ze zámku Karlova Koruna a provází nás Francesco Kinský dal Borgo. Uklonili jsme se, já si připadám jak v dobách historických úplně.
0: No, super, děkuju moc, že jste tady.
1: Je to krásný zážitek a každý se ho může dopřát, když k vám vyrazí a podívá se. A je to vlastně nejenom ten zámek jako takový, je to spousta dalších budov.
2: Základem erbu Kinských je sytě červené pole a v něm tři vlčí zuby, někdy popisované jako kančíkly. V heraldice je červená barva tradičním symbolem statečnosti, odvahy a krve prolité za vlast, což odpovídá také rodovému heslu Kinských Bůh, čest, vlast. Od roku 1905 měli příslušníci této rodiny Kinských právo na oslovení vaše jasnosti. Co by si tedy pro chlumeckou větev Kinských přála jeho jasnost Francesco Kinský dal Borgo?
0: Určitě bych si přál, aby jsme pokračovali vůbec, protože to není samozřejmost. Takže na to je potřeba čistě mít mužské potomky. Takže to bych si přál, aby naše jméno pokračoval. Bych si přál, aby byli jsme schopni reagovat na ty časy, které se změnějí. Protože je pravda, že co fungovalo před 200-300 let, dneska buď nefunguje, anebo méně funguje. A jo, obecně, že se nám bude dařit. Tak.
1: Dokázal byste pojmenovat, proč by si Češi měli vážit své země nebo sebe samých?
0: Stačí vzpomínat, jak jsme žili před 30 lety. Já jsem vyrostl v Itálii, já si pamatuju, jak to tady bylo před 20 let a ten posun, já považuji ten posun za neskutečný, za obrovský. Já si pamatuju, že jsem měl spousta známí, spíš ve věku mý rodiče, z Belgie, z Holandska, z Anglie, z Německa, z Itálie, že kroutili hlavu v té době a řekli, no ty Češi, víš co, jako jo, tam se bude zlepšit, ale vždycky to budou takový, vždycky se bude krást, vždycky ta korupce, nikdy to nebude na takový úroveň, blá, blá, blá. Jo. A podívejte dneska prostě Češi, máme silnější ekonomiku než prostě Německo, než Francie, než Anglie, jo? Určitě než v Itálii, takže ten posun je obrovský. To, co se řeklo, myslelo před 20 lety, se ukázalo za úplně blbost. Máme se dobře.
1: Našel byste 3 silné vlastnosti Čechů, na kterých by mohli stavět?
0: Češi jsou pracovití. Češi jsou hrdí. A co vím já, většinou lidí jako jsou i jako rozumní.

Rod Kinských je staročeský, rytířský a později panský, hraběcí a knížecí rod, pocházející z počátku 13. století. V 18. století patřili k přední středoevropské aristokracii. Proslavili se jako diplomaté, vojevůdci, mecenáši umění, vlastenci a chovatelé koní. Jsou hrdí na své kořeny a pečují o své dědictví. Zkuste to také. Je krásné být hrdý na svou vlast a ušlechtilé se o ní starat. O tom je přesvědčen František Kinský.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Tomsová. Dobrý den, vítejte.
2: Ahoj, já taky přeju krásné odpoledne, krásné chladivé odpoledne všem.
1: Ano, v závěru pracovních dní vás čeká zábava para dní.
0: Humoriáda.

0: Tak jsme se proběhli po schodech i v tomto počasí, po klimatizovaných schodech, dejme tomu.
1: A no, já se probíhám po schodech každý den několikrát denně, protože bydlíme ve čtvrtém patře bez výtahu.
0: No tak to je nutnost, že?
1: No, pokud musím po těch schodech.
0: Pokud není lano z okna nevisí a nešplháme, že? Tak musíme po schodech.
1: To by mě už neuneslo.
0: To jste řekla
1: Ale
0: vy,
1: Marie. Ale mám trénink.
0: Jo?
1: Díky tomu mám pořád ty krásné nohy.
0: Jo, já je nevidím teď za stolem.
1: Já
0: vidím horní
1: ukážu,
0: část Marie Tomsové, ale věřím tomu, že je máte sebou. Pěkné.
1: Tak, mám je sebou, ano.
0: Kam vás nohy zavedly letos v létě, Marie? Prozraďte nám.
1: Tak nejdřív jsme šli po stopách naší svatební cesty, protože jsme oslavili 50. výročí.
0: Gratulujeme.
1: Zlatou svatbu. A tenkrát před 50 lety naši rodiče dali jako svatební dar cestu do Vysokých Tater. Uh-huh. Takže jsme si to teď zopakovali. Byli jsme tam týden, bylo to úžasný. A pak jsme byli na Albeři, zase po stopách studentských kroků, protože Albeř je výcvikové středisko Univerzity Karlovy, kde můj muž hrál basket za Humanitu a já jsem jako studentka tam byla povinně. A pak jsme tam jezdili každé léto i s dětmi na prázdniny. Takže to jsme si zase zopakovali.
0: Vzpomínkové cestování.
1: Ano.
0: A máte ještě něco v plánu zajímavého?
1: Ano, za týden pojedeme na kola s partou. Já už teda mám elektrokolo, už si netroufnu na něco jiného.
0: Proč ne?
1: Bude nás 22 jako obvykle.
0: 22 elektrokol?
1: Ne, většina z nich má normální kolo. Mm-hmm. Já už jsem ta starší a pokročila, takže mám to elektro. Ale zaplať pánbu, jedeme po rovině kolem Řípu. Mm. A pak poslední víkend v srpnu, jako vždy, už několik let, do Alp po horách líst.
0: Ne, ta Marie je aktivní líst, i v létě, dá se říci. Tak krásný program máme. Co bude na programu teď v Humoriádě?
1: No tak já musím Ivana Mládka, protože tam mám všechny kamarády, se všemi se znám osobně.
0: No výborně, tak budeme čekat nějakou historku po té, co si poslechneme. Jak to vypadá na starém Bělidle?
2: Viléme, nevíš už, kdy přijede konečně babička.
3: Musí tady být každou chvíli, Jane.
4: Jsem zvědavá, jak bude ta babička vypadat. Určitě už bude samá vrázka.
2: Mám strach, že už nebude dobře chodit.
4: A asi už si ani nebude moc dobře pamatovat.
3: Hlavně, aby nesmrděla.
4: Možná, že už jí stářím upadly všechny zuby.
2: Možná, že jí stářím vypadaly všechny vlasy.
4: A možná už jí stářím upadly i ruce a nohy.
3: Prosím tě, Viktorko, vrát se k jezu a nekecej tady voloviny.
4: Jane, prosím tě, babička no. Je maminka maminky, nebo maminka tatínka?
2: To nikdo neví, Baru.
4: Ani ona sama?
2: Ani ona sama neví, jestli je maminka maminky, nebo maminka tatínky. Tatínka.
4: Spíš tatínka.
3: Já si myslím, že v tom věku ani neví, jestli je babička nebo dědeček.
4: Já už se těším, až nám babička zase udělá zemlbábu.
3: Mě víc chutná zemldědek.
2: Při vás, jaký je v tom rozdíl?
4: No zemlbába je z housek a zemldědek z rohlíků. Je.
2: A jak se tomu říká, když se to udělá z chleba?
3: Tomu se říká blevajs.
4: Myslím, že už slyším koně. Myslím, že už babička jede.
3: Slyšíš koně? Jo. Necítíš spíš krávy?
4: Ne, proč?
3: Protože máš ucho v kravinci.
2: Viktorko, přestaň s tím falešným zpíváním, kdo to má furt poslouchaj, tě to hrozný. Já už vím, proč nejsou pod jezem ryby.
4: Já na babičce obdivuju, jak je pracovitá. Ona každý den pracuje do 3 do rána a vstává už ve 2 ráno.
3: To je divný, to by dřív vstávala, než chodila spát.
4: No já nevím, jak to dělá, ale pamatujete se, jak nás dřív každý ráno budila? Tvrdila, že nejdřív se musí probudit duše a teprve potom tělo. A budila nás tak, že nám klepala na čelíčka.
3: Viktorku Kladívkova, proto je teď pako.
4: Myslím, že na obzoru už vidím babičku.
2: No jo, já ji vidím taky, jako kdyby na něčem rychle jela.
3: Jako kdyby letěla na koštěti.
2: No, jako kdyby to koště přesně opisovalo terén.
4: Asi má koště s plochou dráhou letu.
3: Co to zase kecáš za kraviny?
4: Je, na čem to babička přijde?
5: Ahoj, děti.
6: Ahoj, děti.
2: Babičko, co to pro boha má?
5: No, to vymysleli v Rusku, jo. Původně teda na lámání prstů zločincům, ale pak to nějak jednou náhodou otočili a zjistili, jestli tam to docela dá dobře jezdit.
3: Ty asi čuměli, co?
5: Ty čuměli, no.
2: Babičko, jak se tomu přístroji říká?
5: No, tomu se říká samoubegajka a taky jednoduše kolo. Mimochodem, děti, víte, jaký je rozdíl mezi kolem a tady tím kravincem?
4: Ne.
5: Žádnej, šlápneš a jedeš.
7: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik příjezd babičky Ivana Mládka a jeho kolegů. Tak co dodat k Ivanu Mládkovi, Marie?
1: No tak Ivan Mládek to byl takový, nebo je pořád multičlověk. Bavič, komik, malíř, textař, promovaný inženýr. Chodil do školy s Václavem Klausem, mimochodem. A ve svých 84 letech má o 40 let mladší ženu. Otec byl právník, tak jako je můj manžel. A v letech 67 až 68 hrál v ruských klubech ve Francii na balalajku a banjo. Věděl jste to?
0: Ne.
1: No vida. No.
0: Co ta Marie všechno nezjistila?
1: A mimochodem Lenka Plačková, která mu dělá takovou tu ošklivku, tak je ve skutečnosti velmi krásná a chytrá. A víte, jak se jmenuje příjmením?
0: Ne.
1: Hraj. Ona si vzala muže jménem Hraj, ale já se vrátím...
0: Takže Lenka Hraj Plačková?
1: Ano.
0: Výborně.
1: Ano, ano.
0: Dobře, dobře.
1: Úžasný. Mm-hmm. Ale já se vrátím k těm muzikantům, jak už jsem říkala předtím. Všechny jsem je znala osobně, ale nejvíc Víťu Marka, což je náš kamarád, protože on si vzal Markétu, což je... dcera, no tak teď jsem se do toho zamotala.
0: Podobně složité, jako ano, je to ty velmi babiččině příbuzní.
1: Ale jeho švagrová je Věra, která je matka Vojty Dyka.
0: Aha.
1: A tatínek Vojty Dyka chodil s mým tatínkem do školy, do Křemcárny.
0: Já si to musím pak nakreslit během písničky.
1: No, je to velmi složité, ale já hlavně chci Víťovi Markovi teď popřát... aby se brzo uzdravil a aby se nám brzo vrátil do Kulovny, kde hraje senzačně swing.
0: Dobře, bezvadně. Pokud poslouchá, doufám, že ho humoriáda posílí. Přátelé, budeme dál s Ivanem Mládkem a spol na Starém Bělidle, anebo tu budou myslivecké anekdoty. To už je otázka na dámy a pány u rádia. Hlasujte SMS-kou jako vždy humor, mezera A nebo B na číslo 90 01 04. Posílejte teď, anebo zavolejte na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Dnešní posádka Humoriády, Marie Tomsová a Pavel Kučera. My vás opět zdravíme. Chtěl jsem se Marie zeptat na oblíbený zámek. Říkala zámek ne, ale zámeckého pána mám oblíbeného jednoho a právě to je František
4: Kinský, kterého znám od svého mládí z Prahy. A vlastně ta Karlova koruna, na kterou zval, to stojí za podívanou. Byli jsme tam asi před 3 lety s naší cyklopartou a ten zámek opravdu je k vidění, je tam spousta zajímavostí.
3: Tak posluchači, vidíte to, nejenom na místo můžete zajet, ale i o něm si naposlouchat u nás v zámeckém létě. Všechno zajímavé. Tak, teď to bude zajímavé. Na telefonu 731 800 900 přidáváme vaše hlasy. Připomenu výběr Ivan Mládek a spol, anebo myslivecké anekdoty. Kdo pak je s námi? Dobré odpoledne.
5: Hezké odpoledne, i když teplé odpoledne, přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava. A srdečně zdravím paní Tomsovou, moji sousedku z Kobyliš. No a přeji vám teda hezké dny, které vás čekají. A to všechno zvládnete v pohodě a bez nějakého úrazu. A
4: děkuju.
5: Vybírám Pavle Bčko.
3: Mám zapsáno. Mějte se taky pěkně.
4: Vy taky, naschle.
3: Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobré odpoledne, tady je taky z Kobylis, ale teď přemývá z Prahy 8.
3: Kobylisy dneska mají spojení přímé do Humoriády, to je fajn.
6: A pozor, jak je to spojení, jak ta Majka říkala o tom Mládkovi, tak Geza Gerengáš, ty pohádky, který Mládek vyprávěl, naposlouchal ve sboru Berona na táboře, kde byl jako dítě hlavního vedoucího jedný z pokorných, který to od Mikyho Sbírky.
3: No to je všechno propojeno.
6: Takže bylo jasný, že bych pokračoval Ivanem Mládkem.
3: Dobře, máme zapsáno, Mílo.
6: Děkuju.
3: Mějte se hezky, naslyšenou. Pa. Dobré odpoledne, zdravíme vás. Ano.
7: Ano, dobrý den, já vás také moc zdravím. Děkuji, pěkně jsem si hned vzpomněla, jak paní Tomcová řekla Říp, tam jsem se narodila, tady Alena Ivanovice na Hané. Takže prosím, pozdravujte Říp, mé rodné
3: od
7: město.
3: Řípa a od Řípu až na Hanou jste
4: Ivanovice na Hané.
7: Ano, tady já jsem měla babičku tady, mám v Ivanovicích jsem měla a babičku jsem měla v Roudnici.
3: No prosím. To. Tak jo. A kam dáme hlas? Kam dáme hlas? Ačko, Bčko?
7: Ačko.
3: Ačko,
7: určitě.
3: Dobře.
4: Děkuji.
3: I vám hezké léto. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, tady Magdalena, já vás zdravím oba dva.
3: My vás.
8: A prosím, Mládka, hezký den.
3: Zapsáno, Ačko.
4: Taky, Magdalena.
3: Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, přijdu tady Honza z Maránských Lázní. Já bych nechal hlasovat pro Ivana Mládka.
4: Děkujem.
3: Máme zapsáno a děkujeme pěkně. Ano, vyspovídáme ještě dalšího. Dobrý den. Halo.
10: Dobrý den, Marie Duchcov, ale to často po Ostravě. Hlasuju pro Ačko.
3: Děkujeme pěkně, Marie. Naslyšenou. Se nám posluchači takto přemístují různě v létě. Jsme rádi, že nás posloucháte úplně všude. A Ivan Mládek pokračuje.
11: Ale dobře vypadáš, babičko. No, jak to děláš, že ještě nejsi mrtvá?
12: Ty vůbec nestárneš, babičko.
13: Ale děti, sama dobře vím, jak vypadám, prosím vás. A nemazejte mě pořád med kolem zadku.
12: Říká se, nemazejte mi med kolem huby a ne kolem zadku.
13: Ale Vilémku, v mým věku už je to jedno, kolem čeho mažeš med. Barunko, máš kluka?
11: No teď ne, ale před 10 minutama.
13: No, celá maminka.
12: Barunko, to tady necháme s nebo babičko, řekni nám, co dělá dědeček, už jsme ho neviděli léta.
13: O dědečkovi mě ani nemluv. Pěkně mi naštval blbec.
12: Co ti udělal tak hroznýho?
13: Se neptej, umřel.
11: Ale to je je přece přirozené, babičko, to se může stát každému.
13: Tak přirozené by to bylo, kdyby umřel u své manželky, doma v posteli, že jo? Mimochodem, děti, kde jsou rodiče, kde máte maminku a tatínka?
11: Šli do kostela, prý se za tebe šli modlit, aby jsi to rozmyslela, že s náma chceš bydlet.
13: Tak proč psal, jak se strašně těší a s nimi budu bydlet, pane bože, víte co, už mi to tady nějak začíná štvát, asi se vrátím do své chaloupky na Slezském Pomezí, tam nic nechybí, tam jsem spokojená, šťastná, potůček tam bublá potokny, ptáčkve tam zpívají, hned vedle mají chaloupku Rómové, víte co, já se tam vrátím, pozdravujte rodiče, ať si ten bordel po vás uklízej sami, ahoj.
12: To je dost, že už je pryč, že jo? To bylo zase kecu. Že prý, drobty patří ohníčku, nebo dobrá hospodinka i přes plot skočí.
14: Nebo ukrojíš blbě chleba, už ukrojíš v Aláhovi paty. Jo.
12: A nebo jak nás porad budila tím klepáním do hlavy.
11: No ale nejen nás, ale všechny zvířata budila klepáním na čelíčko. Slepice, krávy, koně.
12: Jenom krtka nedostihla.
14: Ještě jednou by mě ve 4 ráno zaklepala na čelíčko a zabil bych ji babu.
13: Všechno jsem to slyšela. Tak já jsem baba Vilémku, jo? To by se vám hodilo, abych tady nebyla. Hasit vápno, kydat hnůj, Viktorko, ty přestaň dělat magora, ať ji nakrmí slepice. A Barunko, teď jdi do kuchyně a uklíď to hovínko, co je tam uprostřed místnosti.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Marie Tomsová je dnešním hostem Humoriády a jako host je teď na řadě s dalším výběrem. Koho nabídneme posluchačům?
2: No, já bych si moc přála Vladimíra Menšíka. Ono se plete Ivanovice na Hané a Ivančice, on je z Ivančic, takže je to Moravák, takže je to vlastně krajan a hlavně Forman o něm řekl, že je do třetice nejlepší vedle Buriana a Vericha.
1: Ano, a my si ho dáme s jeho kamarádem Lubomírem Kostelkou a budou provádět revizi na vysokou, tedy ne na vysokou školu, ale vysokou zvěř.
3: Jenomže, Lenzo, s tímhle bobličem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle a straší dělá velice dobře.
4: No a co?
3: No co?
4: A Jelena ne?
3: No Jelena ne, kamaráde, ty mě taky pozná.
4: Podívej se, co by tě poznal. Venca.

0: Skutečný no. Jelen bude dělat toho jelena blízko. A ty budeš dělat jelena v dálce.
1: Já budu dělat jelena v dálce.
0: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako jelen. Zkusí to.
1: Ne, to po mně nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembouk.
0: Zkusí to, je to jednoduchý.
1: Abych nespolk. Plže.
0: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
1: Počkej. Lejzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Jak co to? Když mě bude pronásledovat? Mají přece flinty, to víš.
0: No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
1: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
0: Kamaráde, já mám všechno promyšlený. Podívej se, co je to?
1: Kaviár.
0: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
1: Na mou duši. No. Jsou to jelení bobky a praví.
0: Hlava, hlava, kamaráde. Nesmolí, tady to musíš být.
1: No, zastaví.
2: Lojzo. A kde tolika ti množství přišel, prosím?
0: Kde jsem tolik bobků nazbíral? No, kamaráde, včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se, čili je to jasný. Budeš utíkat a nechávat za sebou tuhletu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si.
1: No počkej. Počkej, najednou si zapomněl, že nemám parohy, kamaráde.
0: To si myslíš, papejta?
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak tolik Vladimír Menšík, můžeme ho mít i dál. Tentokrát by to byla scéna ze seriálu Chalupáři. A když tu máme televizní hlasatelku Marii Tomsovou, uváděla určitě Chalupáře.
5: No jistě.
4: A s dobrým jinak? Pocitem.
5: No, vždyť to je nejoblíbenější seriál český všech dob, si myslím teda, podle diváckého ohlasu. Já si myslím, že vznikl v roce 1976 a to byl rok, kdy já jsem dělala konkurs na hlasatelku. A nastoupila jsem v roce 77 a mám takový dojem, že od té doby se nepřetržitě vysílá doteď.
4: Už 50 let, že jo, nějaký.
5: Pořád. Každé léto nemůže být bez Chalupářů. A je to tak hezký, chytrý humor s takovou plejádou slavných herců, kteří i v malých rolích předvádějí to nejlepší, co v nich je, protože to byli skvělí herci. Skvěle mluvili, jim je rozumět, na rozdíl od dnešních herců. Já si říkám, jestli jsem hluchá, anebo jestli špatně artikulují,
4: naštěstí
5: ale
4: se
5: tenkrát...
4: To dá, ano, naštěstí se to dá, pardon, pustit zpětně, takže některé scény, když jim nerozumím, tak si je vracím, dokud se nedozvím, co tam důležitého herci sdělili v současnosti.
5: Ale oni uměli mluvit a hrát.
4: No, ale nebudeme házet všechny do jednoho pytle. I když u vzpomínek zůstaneme, na Chalupáře to bude Ačko. Bčko, další vzpomínkový kus, Smích prodlužuje život, to je pořad, ve kterém se sešla plejáda Eva Klepáčová, Dalimil Klapka, Milan Mach, Luděk Kopřiva a mají putovní láhev jako scénku pro vás na Bčku, jo? Takže Ačko, Vladimír Menšík a spol v Chalupářích, anebo Bčko, zmíněná sestava. Humor mezera A nebo B, SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je humoriáda. Marie Tomsová zmiňovala na začátku pořadu, že má také vlastně zlatou lásku, zlatou svatbu, zlatou lásku po 50 ano. letech, takže jí by si pořád taky týkal.
4: A už jsem skoro zlatou láska, protože čím jsem starší, tím zesvětluji ty vlasy, aby nebyly ty šediny tak vidět.
3: Já myslel, že jste se stala princeznou, ale to možná...
4: No tak to bohužel.
3: To možná ještě přijde. Každopádně, přátelé, vracíme se k nám do hry. Teď hlasujete, jestli chcete Vladimíra Menšíka ve scéně z Chalupářů, anebo scénku Putovní láhev se spoustou hvězdných hereckých jmen. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza Zlkavín. Zdravím vás, Pavle, i paní Majku Tomsovou.
4: Děkuju. Zdravíme.
5: A já bych bez dlouhého váhání hlasoval pro Vladimíra Menšíka.
3: Děkujeme, naslyšenou, hezký víkend. Dobrý den.
6: Miroslav Skarvine, dobrý den, paní Tomsová.
4: Děkuju.
6: Dobrý den i pro vás, Pavle.
3: Dobrý.
6: A hlasuji taky pro Vladimíra Menšíka.
3: Děkujeme krásně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Jo, dobré odpoledne. Zdravím pana moderátora a paní Tomsovou.
4: Děkuju.
7: A bylo mě ctí, že jsem vás mohla vidět v Ivanovicích, když jsem šla na špitov a vy jste seděla na lavečce v zahradnictví.
4: Oh.
7: A hlasuji pro Ačko.
4: Děkujem.
3: Tak děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: No já taky přeju, Pavličku, dobrý odpoledne. Tady je Milan z Boleslavy, kuchař, zdravím.
3: Zdravíme.
8: Zdravím paní Tomsovou.
4: Děkuju.
8: Hrozně moc sympatická paní.
4: Díky.
8: To je jedna věc. Úplně dvojka, úplně, se tam zase sešli úplně krásně.
3: Děkujeme.
8: Chtěl bych Ačko, ale ano. Ještě bych chtěl poprosit, jestli bych mohl pozdravit celou Sadskou sestřičky doktorky, protože jsem na psychiatrii trošičku malinko psychicky jsem to nezvlád. Takže jsem teďka tady, ale mám tady super péče a chtěl bych pozdravit Péťu Šlejhara a Víťu.
3: Dobře.
8: A kamarády tady a super.
4: Držíme palce.
3: Jsme rádi, že vás můžeme takto doslova psychicky podpořit naším pořadem. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
9: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás, Pavle, zdraví paní Tomsomou. A já ji musím pochválit za to, jak vyhodnotila seriál Chalupáři, protože něco podobného už nikdo asi nikdy nenatočí.
4: Asi
9: takže
4: ne.
9: Jsem pro Chalupáře.
3: Dobře.
4: Děkujeme.
3: Děkujeme pěkně. Mějte se hezky, ano. Naslyšenou. Tak, přátelé, došlo k součtu našeho hlasování a výsledek zní Romeo z autobusu, čili Vladimír Menšík je s vámi.
10: No, prosím, a jsem tady.
11: Co se stalo?
10: Nic, co by se stalo, vy jste mě pozvala na kávu, tak já honem zaparkoval vůz, hubky, dubky, no a jsem tady. To je překvapení, víte, pro vás.
11: No, to tady je.
10: Ergot. To tady máte, ale nobl. No, tak ona je to novostavba, veliký okna. Neposadíme se? Víte, co mě paní celou cestu vrtalo hlavou? Jestli my se od někud neznáme. Nebyli jsme spolu někdy někde?
11: No, to nevím.
10: Já myslím, v Bulharsku, ne?
11: Tak já půjdu postavit na to kafe.
10: No počkejte, to nespěchalo. Teď to kafičko jsme si vypili potom. V Bulharsku jsem myslel.
11: Jako my dva?
10: Jako zájezd.
11: Ne, tak to ne, já jsem v Bulharsku nikdy nebyla.
10: Nebyla? Hergot, kde? A nebylo to v Polsku? Sopotí, Loč, to vám nic neříká?
11: Taky ne.
10: Ne? Poslyšte, víte to jistě?
11: Určitě. Aha. Vás bych si přece musela pamatovat.
10: To doufám. Prosím, posaďte se. No, vrazím. No, konečně, co nebylo, může ještě bejt. Totiž, abyste rozuměli, já každou chvilku někam jezdím. Kdybychom se pořádně domluvili, podívejte se. To bude nejjednodušší. Já vám dám, tohle je čitelnější, svoje telefonní číslo do garáži. Jo? No? No, zavoláte mě a... Poslyšte. Když pouchává vám někde voda?
11: To je sprcha. Promiňte, já jsem přeslechla vaše jméno.
10: A to je jednoduchý. Tonda Čihák.
11: Pan Čihák.
10: Jo, ale kdybyste mě volal do garáži, tak ne jako Čiháka. Chtějte k telefonu Romea.
11: Romeo, jako Romeo. Podle Shakespeara.
10: Podle čeho?
11: Podle Shakespeara.
10: Ne, tohle je podle pohlednice. No to je taková historie, my jsme jednou jeli prostě já ve zájezd, víte, k moři. A vedle mě seděla taková štramanda, tak jsme tak laškovali, já jsem veselá kopat. Tak, no a prostě seznámili jsme se cestou, ona mě vám potom od toho moře poslala pohled. A napsala tam, škoda, že tu nejsi se mnou, ty můj Romeo, nebo tak nějak, víte, no a pojď to vysvětlovat si dva dny v garážích, že jo? Tak každý si to přečetá, od té doby mě tam nijak neřeknou, já už na to taky slyším, ale...
11: A víte, že mi docela líto, že jsme spolu nikde nebyli.
10: Víte, no.
11: No, to musí být zážitek.
10: No jo, to vám řeknu. No, není vám tady horko?
11: Ani ne.
10: Ale připaluje dneska, ne? Mohl bych si udělat pohodlý takový.
11: Pánové se neznají, že?
2: Dobrý den.
10: Já jsem. Dobrý den.
2: Doktor Motl.
10: Já jsem...
11: Pozeď se, Jiří.
2: Děkuju.
10: Přivez vaši...
11: S panem Čihákem je velká legrace.
2: Ano, já jsem ho slyšel.
10: Řekla vám, paní, jak jsem, já jsem
2: pomáhal... No, povídejte něco o veselí, jo, pane Čihák.
10: No, dovolíte. Prosím. Nějak vyprahlo mě. Teď nic, abych tak řekl veselý, ona...
2: No, nestýjte se.
10: No, vlastně jo, počkejte. To je taková legrace od našeho skladníka, ten má vždycky jakou zásobu, on to i píše, ty. Jestli tohle neznáte o tom elektrickém vláčku, ne?
11: Já to neznám.
10: To je strašná lína, on. To je vlastně taková spíš legrační hádanka, víte? Jaký prej je rozdíl mezi elektrickým vláčkem a ženskýma ňadrama? No vlastně ňadrama, jiný nejsou, že jo, než ženský. Jaký, no?
11: No?
10: No žádnej! V obojí prej je myšlený pro děti. A hraj si s tím hlavně otcové. Tak, no, jsme se viděli, já jsem jenom se chtěl zeptat, jestli jste dobře došla. Já mám ještě spoustu práce, pač já musím ještě k nám na ředitelství, potom taky si chci, děkuju vám, ne, já kávu ne, když je takový horko, tak to já radši si někde. Těšilo mě moc, pane doktore, nashledanou. Kdybyste něco potřebovala, tak jenom mě zavolejte, paní. Číhák Anton.
2: Ale jsem vážně legrace. Neříkal, kdy náhodou přijde ze sebe.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak to byl trapasek, se ano, říká, že jo, ano. Ale zábavný pro nás. Děkujeme panu Menšíkovi, chalupářům a všem, že je máme i tady v Humoriádě z archivu.
4: No hlavně Alena Vránová, hvězda.
3: Pan Adamíra.
4: Ano.
3: Jo, přesně jak jsme říkali. Hvězdy máme i dál, přátelé, myslivecké anekdoty v podání Jiřiny Bohdalové a spol, anebo Ludě Kopřiva, Eva Klepáčová a spol ve scénce Putovní láhev. To je závěrečný výběr pro vás. Hlasujte teď SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak jsme sprintovali závěrečným hlasováním a ještě než prozradíme výsledek, Marie Tomsová by vás ráda osobně někam pozvala s naším dalším kolegou, humoriádníkem, mají něco společného.
2: No jo. Pavel Nový je náš kolega společný, můj kamarád a my zítra spolu jedeme do Habartova, ještě s Břeťou Sekáčem Čaněm a Danou Horákovou s pořadem S vámi nás baví svět. Takže zítra se s váma těším na shledanou v Habartově.
1: A to je důkaz, že Marie nejenom se rekreuje v létě, ale taky občas příjemně pracuje na něčem zajímavém.
2: Co mi jiného zbývá?
1: To už nebudeme rozvádět, potěšíme se dalším humorem. Myslivecké anekdoty jsou vítězem závěrečného kola.
3: Hajnák manželovi, který se nadšeně dívá na upečenou divokou kachnu. No vidíš, Pepo, na mě ses takhle nikdy něžně nedíval.
4: Potká se hajný drmota se svým známým. Víš, co jsem udělal? Dal jsem si nahrát hlas své ženy na magnetofonový pásek.
5: Prosím tě, co tě to napadlo?
4: Víš, co to je za požitek? Jakou já mám radost, když ji mohu uprostřed věty přerušit?
6: Poslyšte, v téhleté hájovně bydlí tři sestry. Co kdybychom se s nimi oženili, věk už na to máme.
4: No jo, ale budeme se muset rozdělit v hájovnu.
7: Za to budeme mít všichni tři jenom jednu tchýni.
8: Na taneční zábavě se třem kamarádkám líbí mladý lesník. Musím ho získat, povídá první. Má moc hezkou uniformu. Mně se líbí jeho urostlá postava, povídá druhá. Máte obě pravdu, říká třetí, jen kdyby v noci tolik nechrápal. Huberte, zítra je tomu 30 let, co jsme se vzali. Měl by se zastřelit bažanta.
5: Prosím tě, co pak ten chudák za to může?
4: Hajný si přivedl novomanželku do hájovny. Jako první jídlo chtěla mladá paní svého chotě překvapit a tak upekla koroptvičky. Muž převrací jídlo v ústech a s nechutí se zeptá, má to jakousi divnou chuť. Čím pak si ty korotve plnila?
8: Něčím. Uvnitř už nebylo žádný místo.
9: Letošního Silvestra budu slavit doma.
10: Ale co pak to? Proč pak to?
9: To víš, stárneme. Manželka už nemá tolik síly, aby mě otáhla z hospody domů.
11: Přijde hajný domů, pověsí flintu na zeď a volá. Miláčku, celý měsíc nemusíš kupovat maso.
8: To jsi ulovil nějakého divočáka.
11: A to ne, ale propil jsem výplatu.
12: Hajný Javor seděl od nedělního rána v hospodě a hrál s přáteli mariáš. Večer se vřítí do lokálu manželka a spustí. Ty tady sedíš celý den v hospodě, hraješ karty, mě si ani nehledíš, ty nemáš žádný srdce, herde ženská, neprozrazuj moje karty.
13: Hajný takhle sedí s dívkou načekané. Vidíš na špičce stromu ty dva ptáčky, jak se líbají? Dí nivě dívka.
12: A no jo.
13: No počkej, já nechtěl bys to taky zkusit, šeptá dívka.
12: No prosím tě, seš normální. Co pak by nás taková slabá větvička udržela?
1: Z dnešní humoriády se loučí Marie Tomsová a Pavel Kučera. Děkujeme za pozornost. Krásné léto.
2: Taky vám přeju všem. Tobě, Pavle, i všem posluchačům a posluchačkám. Mějte se krásně letně.
1: Děkuji za všechny. Dobrý poslech dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Klatovech se po měsíci otevírá krytý bazén. Mířany jednají se státním pozemkovým fondem o převodu pozemku pro dopravní hřiště. Platí nová evropská pravidla pro využívání umělé inteligence a označování obsahu. A dnes bude jasno až polojasno, na Šumavě ojedinělé přehánky nebo i bouřky. Teploty do 630 stupňů. Pěkné pondělní ráno vám přeje Andrea Samešová. Krytý bazén v Klatovech se dnes po měsíční přestávce znovu otevře veřejnosti. Během července byl tradičně uzavřen a kromě pravidelné údržby se prováděly i práce, které jinak za provozu nejsou možné. Tentokrát šla největší investice, téměř 900 tisíc korun, do rekonstrukce finské sauny. Potvrdil to ředitel sportoviště Milan Jarošík. V Klatovech také denně fungují městské lázně. Mířany na severním Plzeňsku jednají s pozemkovým fondem o převodu pozemku vedle volnočasového areálu. Plánují tam postavit dopravní hřiště. To by mělo sloužit jak místní základní škole, tak i dalším spádovým školám severního Plzeňska. Pokračuje nezávislý místostarosta Mířan Zdeněk Zeman.
2: Na tomto pozemku bychom rádi vybudovali dopravní hřiště, které je tolik potřebné nejen pro Mířany, ale i v rámci bývalého okresu Plzeň-Sever, případně pro účely celého ORP Mířany.
0: Stovky handicapovaných čekají na takzvaný euroklíč, který mohou otevírat bezbariérové toalety a další sociální zařízení v Česku i v zahraničí. Na nákup nových euroklíčů totiž chybí peníze, které každý rok poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj formou dotace.
3: Nové euroklíče došly v červnu. Systém spravuje Národní rada osob se zdravotním postižením. Pokračuje její předseda Václav Krása.
4: Během dotační pauzy se nám nashromáždilo více než 1000 žádostí. Na obnovení distribuce jsme připraveni prakticky okamžitě.
3: Výpadek peněz je podle mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veroniky Lukášové způsobený přípravou nové dotační výzvy.
5: Podpora na realizaci projektu bude poskytnuta v průběhu letošního roku.
3: Podle Národní rady osob se zdravotním postižením budou nové euroklíče k dispozici nejdřív v říjnu nebo listopadu letošního roku. Z Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
0: Firmy musí nově označovat obsah, který vytvořila umělá inteligence. Vyplývá to z evropského nařízení AI Act. Na dodržování pravidel v Česku bude dohlížet Český telekomunikační úřad. Ten podle závažnosti porušení pravidel firmu upozorní a vyzve k nápravě anebo udělí pokutu. Ta může v krajních případech být až 15 milionů eur, tedy více než 360 milionů korun.
1: Sport.
0: Česká tenistka Daria Vidmanová v Memphisu premiérový titul na okruhu WTA nezískala. S 16-letou Ruskou Ljutovovou prohrála 1-2 na sety. Ve svém prvním finále na okruhu vyhrála první sadu. V té rozhodující třikrát odvrátila matchball, pak ale prohrála po více než 2 hodinách. Rodačka z Moskvy Vidmanová reprezentuje Česko už od roku 2016.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu jasno až polojasno, na Šumavě odpoledne a k večeru při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky, teploty 32 až 36, na horách 28 až 31 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky během dne většinou dobré a biotrojka nejvyšší stupeň zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Ode dneška platí omezení na hlavním tahu 1/26 v úseku Stot Chotěšov na jižním Plzeňsku. Opravuje se vozovka a provoz je řízen kyvadlově jedním pruhem. Buďte proto za vlantem opatrní.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: zprávy v podání Andreje Samešové skončily 5 minut po 5. hodině, začal 32. týden roku 2026. Přejeme vám hezké pondělí s datem 3. srpna. Aktuálně si připomínáme Světový týden kojení a právě to bude naším tématem i za chvilku ve vysílání. Lékaři upozorňují hlavně na zdravotní benefity mateřského mléka. Přesto je v prvním půlroce výlučně kojená jenom část dětí. Tak si počkejte na veškeré detaily.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát.

0: co je to hoboj?
1: Určitě by to měl být hudební nástroj.
2: No, třeba ten, kdo na něj hraje, se jmenuje hoboista.
3: Je to nějaký druh kytary.
4: Radio. Mně to připomíná jako hoblování.
5: Mně to připomíná jako obojek.
6: Třeba vodítko na králíka.
7: Jako hobliny.
8: Kůň.
9: Kovboj.

0: Dneska ráno máme 5 hodin a 17 minut.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude jasno až polojasno, na Šumavě odpoledne k večeru při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty mezi 32 a 36, na horách do 31 stupňů Celsia. Vár bude slabý proměnlivý vítr, rostlové podmínky během dne dobré a biometeorologická zátěž vysoká, tedy na stupni číslo 3.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořad Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin, 21 minut. Při propuštění z porodnice je v Česku plně kojena většina dětí, až 80%. Vyplývá to z dat Ministerstva zdravotnictví. V dalších měsících se ale situace výrazně mění. Podle organizace UNICEF zůstává v prvním půlroce života výlučně kojených jenom 15 až 20% dětí. A právě na důležitost mateřského mléka teď upozorňuje Světový týden kojení. Podle lékařů kojení výrazně prospívá nejen zdraví dítěte a matky, ale pomáhá také posilovat jejich vztah.
1: Je to hrozně hezký a je super, že jak to dítě má zacpanou pusu, tak prostě nemůže mluvit a nemůže křičet, takže je to i takovej okamžik jako sklidnění, no, celkově.
2: Říká Silva z Prahy, která s kojením nikdy velké problémy neměla. Teď kojí svou druhou dceru.
1: Ta první byla kojena do 2,5 let a ty druhý jsou teďka 2, tak si myslím, že to uděláme stejně. Zvládli jsme to bez náhražky.
2: V mateřském mléku dítě dostává všechny podstatné živiny a chrání ho taky před různými infekcemi. Vysvětluje přínosy kojení předseda neonatologické společnosti Jan Malý.
3: A mezi další nezanedbatelné benefity kojení patří samozřejmě dlouhodobá ochrana proti některým civilizačním chorobám, proti alergiím.
2: U kojených dětí se snižuje i riziko astmatu, ekzému nebo taky obezity. A to nejspíš díky hormonům v mateřském mléku, které ovlivňují metabolismus. Ne všem ženám ale kojit jde, i když chtějí. Příčiny podle laktační poradkyně Lucie Páté mnoho. Velkou roli hraje psychická pohoda matky.
4: Protože ta hladina těch hormonů, které jsou pro kojení nezbytné, tak přímo reaguje na to, jak se ta žena cítí.
2: Proto by se ženy kvůli kojení neměly podle ní stresovat.
4: Mateřské mléko je rozhodně skvělá věc a pro miminko má úžasné a řekla bych i nenahraditelné benefity. Ale zase nesmíme to přehánět, nesmíme jít přes čáru, protože že pokud právě budeme tlačit maminku, která bude v úzkostech, bude frustrovaná, to kojení nebude tou její jako mateřskou náplní, abych tak řekla, tak to zase fungovat nebude.
2: Pro předčasně narozené děti je ale mateřské mléko doslova životně důležité. Chrání totiž před závažným zánětem střev, na který umírá až polovina extrémně nedonošených dětí. Takové děti dostávají i mléko z mléčných bank. Michaela Bacílková.

0: je 17:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: S novým omezením musí ode dneška počítat řidiči na okraji Lužan u Přeštic. Na hlavním tahu z Plzně do Klatov se už 4 měsíce staví nový kruhový objezd. Silnice byla zatím obousměrně průjezdná, ale ode dneška bude doprava řízená kyvadlově. Omezení potrvá až do konce srpna. Ve Strážově na Klatovsku dnes otevřou novou ordinaci. Praktického lékaře se podařilo zajistit po 6 letech, kdy ten předchozí odešel do důchodu. Nově bude každý všední den ordinovat mladá lékařka, místní rodačka Radka Vítovcová. Nové pozemky pro stavbu rodinných domů nabízí zájemcům radnice v Rádku na Rokycansku. K dispozici je celkem 17 parcel, na které město přivede veškeré inženýrské sítě a příjezdové cesty. Lidé mohou podávat nabídky až na 3 parcely najednou. Uvedla to starostka Hrádku Marcela Sobotková z ODS. V Praze začíná festival Prague Pride na podporu sexuálních menšin. Letošní 15. ročník má téma Časy se mění, které upozorňuje na změny ve společnosti. Akce potrvá do neděle a kromě sobotního pochodu hrdosti budou na programu i výstavy, přednášky nebo workshopy. Zápasem proti Američanům stoupí dnes hokejová 18. do Hlinka Grecky Cupu v Edmontonu. Svěřenci kouče Jaroslava Nedvěda se pak ve skupině B utkají také s Německem a Finskem. Dnešní duel začne v 21 hodin středoevropského času. A ještě počasí. Dnes bude v regionu jasno až polojasno. Odpoledne a k večeru se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou na Šumavě ojediněle objevit přeháňky nebo i bouřky. Teploty 32 až 36, na horách do 31 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 pozor, na 4. kilometru před Prahou stojí tam porouchané osobní auto. V Plzni na Slovanech platí ode dneška omezení v ulici Plzeňská cesta. V úseku se pracuje na inženýrských sítích a vozovka je zúžená na jeden jízdní pruh. Buďte proto opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: V plzeňských zajímavostech vám povíme, kde se v Plzni nachází nejmenší chmelnice na světě, jak je velká a který chmel tam pěstují.
3: Tato rostlinka dokáže vyrůst až o 25 cm za den, což je teda opravdu neuvěřitelné tempo. I přesto je ale důležitá trpělivost, protože každá rostlina potřebuje cirka 2 až 3 roky, než se vybuduje její vlastní kořenový systém a jede takzvaně naplno.
2: Spousta dalších zajímavostí za chviličku.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Plzeňské zajímavosti.
1: Když procházíte nebo projíždíte kolem historického pivovarského dvora v Plzni Černicích, míjíte letošní novinku. Nejmenší chmelnici na světě. Tímto prvenstvím se doposud chlubil Žatec, že on ho černický pivovar chtěl trumfnout.
2: Tak samozřejmě trošičku s nadsázkou. My jsme hlavně chtěli vrátit to prvenství nejmenší chmelnice zpátky do Plzně, do města pivovarnictví.
3: Jak moc malá je nejmenší chmelnice na světě?
2: Opravdu maličká, jenom 8,5 metru čtverečních, ale pro nás má obrovský význam.
3: No, člověk kolem ní projde snadno. 12 mých kroků jsem to změřila. Čím ještě se nejmenší chmelnice na světě pyšní?
2: Třeba tím, že nejopečovávanější, protože chmelničku vlastně vysadila rodina Krýslů, která za pivovarem stojí. A zrovna pan majitel každý den v 5:30 ráno sazenice pečlivě zalévá.
3: A které druhy chmele vybrali a proč právě ty?
2: Dohromady tady máme 8 sazenic a tady, když se podíváte, tak v levé části můžete najít odrůdu Gaia a tady napravo v pravé části českou odrůdu Saturn.
3: A čím jsou specifické?
2: Saturn má vyšší odolnost vůči suchu a taky výrazné ovocné a citrusové aroma. Naproti tomu Gaia má více bylinné aroma a vysokou výnosnost.
3: U nejmenší chmelnice na světě stojíme s Hanou Bardounovou z černického pivovarského dvora. Kdy bude sklizeň?
2: Sklizeň plánujeme na začátek našeho pivního festivalu Slunce ve skle, který proběhne 17. až 19. září. Teď jde jen o to, jestli chmel dozraje, ale co vám určitě můžeme slíbit, tak z chmelobraní vznikne speciální várka pivo.
3: Chmel jste vysadili na jaře a už je pořádně vysoký. Obecně je to rostlina, která rychle roste.
2: To opravdu hodně. Tato rostlinka dokáže vyrůst až o 25 cm za den, což je teda opravdu neuvěřitelné tempo. I přesto je ale důležitá trpělivost, protože každá rostlina potřebuje cirka 2 až 3 roky, než se vybuduje její vlastní kořenový systém a jede takzvaně naplno.
3: Nejmenší chmelnici na světě najdete v pivovarském dvoře v Plzni Černicích. Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Díky za to, že jste s námi i v 5 hodin a 640 minut. Tady je Český rozhlas Plzeň, co by rádio vašeho kraje.
1: Počasí.
0: A v tom kraji bude jasno až polojasno, na Šumavě odpoledne a k večeru při přechodně zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky nebo bouřky, teploty mezi 32 a 36 stupně Celsia, na horách do 31 stupňů. Vár bude slabý proměnlivý vítr, rostlé podmínky budou během dne dobré a biometeorologická zátěž vysoko na stupni číslo 3. Opatrujte se.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin 50 minut a vyrážíme za kulturou.
1: Tipy pro volný čas.
0: V Plzni začíná městský festival pod širým nebem Inspiral Garden. V Šafaříkových sadech začíná hudební produkce ve 14 hodin. Následuje veřejná debata na téma město jako událost mezi slavností a každodenností. Od 17 hodin a 30 minut se představí tři hudební uskupení a od 22 hodin bude zábava pokračovat formou Silent Disco, tedy tichá hudba pouze ve sluchátkách. Nevšední výstava na vás čeká v Mauthausu Plzeňské radnice. Nahlédnete tam pod pokličku Centra robotiky, které už 10 let vzdělává v Plzni děti, pedagogy i seniory. Uvidíte roboty, mikroskopy, badatelské sady a 3D tiskárny. Otevřeno je od 8 do 18 hodin a vstup je zdarma. Milovníci současného umění můžou zajít do plzeňského DEPA 2015, kde je od 10 do 18 hodin k vidění výstava Jana Lichtenberga. Stará synagoga v Plzni zve na výstavu Chvála akvarelu Barevný život. Představuje akvarely a haly ptáčníkové plné barev, světla a emocí a zachycuje rozmanitost lidského prožívání i krásu každodenních okamžiků. Otevřeno je mezi 10. a 17. hodinou. Na toulky bohatou historií královského města Sušice se můžete vydat dnes výběrem ze dvou okruhů. V 10 hodin začíná před informačním centrem procházka po stopách sušické historie 1. Provede vás tou nejstarší historií, no a ve 14 hodin pak můžete pokračovat dvojkou, na které se dozvíte o sušickém sirkařství. No a v galerii na radnici v Kašperských horách uvidíte výstavu Policie Modrava ve fotografiích. Fotografie z natáčení seriálu poskytl režisér Jaroslav Soukup a výstava je k vidění mezi 9. a 16. hodinou. Tak přejeme příjemnou zábavu.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Vaše podnikání potřebuje víc místa? V Plzni pronajímáme zpevněnou plochu, ideální pro skladování, parkování i logistiku. Skvělá dostupnost, flexibilní podmínky. Volejte 601 395 131.
2: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Na hlavním tahu v Lužanech na Plzeňsku platí nové omezení kvůli stavbě kruhového objezdu. Stát chce do roka povolit očkování proti chřipce v lékárnách. Ve Vyškově začíná zkrácený úvodní kurz pro aktivní zálohy. A dnes bude jasno až polojasno, na Šumavě ojediněle přeháňky nebo i bouřky, teploty do 36 stupňů. U zpráv přeje pěkné pondělní ráno Andrea Samešová. S novým omezením musí počítat řidiči na okraji Lužan u Přeštic na jižním Plzeňsku. Na hlavním tahu z Plzně do Klatov vzniká už několik měsíců nový kruhový objezd. Doprava bude řízena kyvadlově. Pokračuje mluvčí ředitelství silnice dálnic Jan Rýdl.
3: Silnice číslo 27 bude v místě stavby průjezdná pouze kyvadlově a doprava zde bude řízena semafory. Práce na přestavbě křižovatky se totiž v následující etapě posouvají i do prostoru původního křížení silnice první třídy se silnicí třetí třídy a je tak nutné provoz na hlavní silnici částečně omezit.
2: Omezení potrvá až do konce srpna. Ministerstvo zdravotnictví chce od poloviny příštího roku umožnit očkování proti chřipce v lékárnách. Návrh novely zákona už prošel mezirezortním připomínkovým řízením. Změna má pomoci zvýšit proočkovanost, která je v Česku velmi nízká. Podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky by ale stát měl hledat řešení jinde.
4: Problém nízké proočkovanosti není nedostatek očkovacích míst, ale nezájem pacientů o tohle očkování. Asi bychom měli mluvit o tom, jestli nezvýšit počty pacientů, kterým to očkování hradíme ze zdravotního pojištění proti chřipce.
2: Změnu naopak vítá Česká lékárnická komora. Podle prezidenta Aleše Krebse se Česko přidá asi k 20 evropským zemím, kde je očkování v lékárnách běžné. Ve Vyškově dnes začíná zkrácený úvodní kurz pro aktivní zálohy. Potrvá 4 týdny namísto obvyklých 6. Účastníci ale nebudou mít volné víkendy. Krátký letní turnus je určený lidem, kteří mají časově náročné zaměstnání, nebo se jim nehodí jiný termín během roku, například učitelům, hercům nebo i lékařům. Dnes je to 100 let od začátku pravidelného vysílání rozhlasu na Slovensku. Původně malé studio, jehož signál dosáhl jen do okolí Bratislavy, se za tu dobu proměnilo v celostátní médium. Oslavy výročí doprovází mimořádné vysílání, speciální pořady i návrat k nejdůležitějším okamžikům jeho historie.
5: Pravidelné rozhlasové vysílání na Slovensku začalo 3. srpna 1926 větou Haló, tu Bratislava a koncerty vážné hudby. Metropole přitom své prvenství získala tak trochu náhodou. Lepší podmínky měly Košice, krátce před spuštěním je ale zastavila technická závada. Vysílání tak začalo v provizorním studiu v centru Bratislavy. O několik let později se přestěhovalo na Jakubovo náměstí do budovy, která byla po Mnichově teprve druhou v Evropě navrženou přímo pro potřeby rozhlasu. Dnes sídlí v ikonické obrácené pyramidě v centru města. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Sport.
2: Skokan na lyžích Roman Koudelka byl i ve druhém závodě letní Grand Prix v nejlepší desíce. Ve Visle byl 7., předtím 5., což bylo jeho nejlepší umístění v tomto seriálu od roku 2018. Jiný Čech v Polsku neskákal. Oba závody vyhrál Japonec Naoki Nakamura. V seriálu ale nestartuje kompletní světová špička.
0: Počasí.
2: Dnes bude podle nejnovější předpovědi jasno až polojasno, na Šumavě odpoledne a k večeru při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháníky nebo bouřky. Teploty 32 až 35, na Plzeňsku až 36 a na horách teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů. Fouká slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky během dne dobré a bio trojka, nejvyšší stupeň zátěže.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
6: Sponzorem pořadu je
7: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Dopravní nehoda se stala na Tachovsku u Stříbra na silnici 230 v úseku Těchlovice Výchov se střetlo osobní auto s motorkářem. Na místo jedou všechny záchranné složky, počítejte s omezením.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Příjemné ráno vám přejeme, na hodinách máme 5 minut po 6. hodině. Házenkáři Plzně se už pilně chystají na novou sezónu. V té předchozí získali mistrovský titul.
9: Je potřeba podle mě na to rychle zapomenout a nemyslet si, že jsme něco vyhráli a že teď to zase půjde samo, protože už jsme se několikrát přesvědčili, že to tak nefunguje.
8: Počkejte si na rozhovor s oporou talentu Jakubem Doudou, ale také na dnešní kalendárium. Přejeme hezké pondělí.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pondělí 3. srpna. Na gratulaci a třeba malý dárek čekají Miluše a Milušky. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. 7 mužů odsouzených v politickém procesu vražd 3 funkcionářů MNV na škole v Babicích na Třebíčsku bylo popraveno v Jihlavě před 75 lety v roce 1951. 2 měsíce po střelbě na babické škole. Celou událost bývalý režim využil k represi proti církvi a soukromým rolníkům. Před 30 lety v roce 1996 jsme se dvakrát radovali ze zlatých olympijských medailí z Atlanty.
3: Martine, pojď!
2: Nejdřív si pro jednu dojel kanoista Martin Doktor.
3: To je fantazie, přátelé, fantastický závěr.
2: O něco později přidal druhou, oštěpař Jan Železný.
3: Máme za to. Myslím, že v tuto chvíli si Jan Železný oddechne prvenství.
2: Exploze u stanice londýnského metra Ealing Broadway se odehrála před 25 lety v roce 2001. Vybuchlo tam auto s 45 kg výbušnin. Útok si vyžádal jenom 7 zraněných, ale obrovské škody na majetku. Byl dílem organizace Pravá Ira. Před 15 lety byla v Brně zavražděna 6 ranami nožem spisovatelka Simona Moniová. Za vraždu byl k 15 letům odsouzen její manžel Boris Singer. A kulatých 70 má dneska pěvec Štefan Margita. Já přeju pěkné pondělí a dobrý nový týden.
4: Tak jak moc krásný je, jasno nebo skoro jasno, teploty od 13 do 17 stupňů Celsia, takovou vizitku zatím do regionu poslalo dnešní počasí. Jak bude vypadat přes den, to vám povíme za chvilku. 6 hodin 15 minut.
5: Český rozhlas Plzeň.

0: Český rozhlas Plzeň vám přeje hezké pondělí. Venku dneska bude převážně slunečno a velmi teplo.
1: Počasí.
0: Očekáváme jasno až polojasno, odpoledne a večer se při přechodně zvětšené oblačnosti můžou na Šumavě ojediněle objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty mezi 32 a 35, na Plzeňsku až 36 stupňů Celsia, na horách by mělo být do 32 stupňů. K tomu slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Říkám,

0: Pondělí 3. srpna na hodinách aktuálně 6 hodin a 22 minut. Házenkáři Plzně mají za sebou 2 týdny letní přípravy na nový soutěžní ročník, ve kterém budou obhajovat mistrovský titul. Mezi opory týmu by měla patřit i v té nadcházející extraligové sezóně spojka talentu Jakub Douda.
1: To ono bylo podle mě nejkratší, co jsem tady zažil teďka. Plus ještě ta dřina na konci sezóny, co nás tady čekala s Adamem, byla hodně nepříjemná, takže odpočíval jsem, co to dalo.
2: Jak probíhal ten odpočinek? Byla nějaká dovolená vůbec?
1: Jo, byla dovolená s dětma, s manželkou u moře, takže to bylo fajn.
2: Jste se zúčastnil fotbalové soutěže Penaltový král v Chotíkově, jak se dařilo?
1: No, jak se to vezme? Docela se dařilo, ale mohlo to být určitě i lepší. Ale určitě to byla superová akce a jestli se to bude opakovat příští rok, tak se chystám s Davidem Polozem, který mi tam sekundoval a dokonce byl lepší než já, tak se tam určitě chystáme znova.
2: Je snazší házet sedmičky nebo kopat penalty?
1: No, házet sedmičky bych řekl. No, ty penalty kolikrát, když to chce člověk někam kopnout, tak to neletí tam. Kdyby si představoval v té házení, jsem si trochu jistější, že když to tam chci hodit, tak to tam většinou letí.
2: Děti vedete k házené, k fotbalu nebo k jakým sportům?
1: No, syn si vybral fotbal, takže ten zatím je na fotbale a dcera uvidíme, ta vlastně teďka bude nastupovat do první třídy. Takže uvidíme, co se vybere za kroužek, zatím tam proběh nějaký aerobik, takže uvidíme, ale absolvovali tréninky vlastně na baby házené i se synem předtím, takže uvidíme, jestli ještě bude pokračovat. Možná už je v tom věku, že jí to přestane bavit, nepřestane, uvidíme, ale jestli bude ještě pokračovat, tak já budu jedině rád.
2: Vás baví trénovat, malé děti?
1: Zatím ještě jo, zatím ještě jo, ale já je zatím moc netrénuji, to spíš má zásluhy Verča Stehlíková, která to celý připravuje a která to vede, já jsem takový pomocník, bych řekl.
2: Za námi tady prochází už David Polos, tak jak jste přivítali nové spoluhráče, nové posily?
1: No tak on je hnedka přivítal stěhováním, takže to byla první posilovna, kterou já nemám rád, ale rád jsem mu pomohl samozřejmě a já myslím, že ho nebylo nějak extra moc potřeba přivítat, to prostředí tady znám moc dobře a možná jenom tady se seznámí s tou halou, kterou vlastně nestih a konečně jsme si také spolu potkali vlastně někde, že od střední školy, vždycky, kdy já přijdu, tak on odejde. No. Teď přišel on, tak doufám, že se to neobrátí, že zase budu muset odejít já teďka.
2: Je nějaký rozdíl mezi tím, když se scházíte k

Chcete vědět víc než jen to, co slyšíte ve vysílání? Chcete se podívat do zákulisí studií nebo potkat naše moderátory tak, jak je neznáte? Přidejte se k nám na sociálních sítích. Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Sledovat Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online. Turisté, pozor, září se blíží a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 kilometrů a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10

0: 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Je půl sedmé.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Mezi

0: Klatovy a Sušicí ode dneška nepojedou žádné vlaky. Výluka potrvá 4 měsíce a důvodem je rekonstrukce viaduktu v Lubech u Klatov. Místo vlaku budou v úseku jezdit náhradní autobusy. Pro automobilovou dopravu se úsek pod viaduktem uzavřel už minulý týden. Vyznačená je objízdná trasa. Dnes začíná předprodej podzimních výletů dostupná Šumava. Jednodenní autobusové zájezdy s průvodcem jsou určené seniorům a osobám se sníženou mobilitou. Účastníci se podívají i na místa Národního parku Šumava, kam se běžně může jen na kole nebo pěšky a sami by se tam nedostali. Firmy musí nově označovat obsah, který vytvořila umělá inteligence. Vyplývá to z evropského nařízení AI Act. Na dodržování pravidel dohlíží Český telekomunikační úřad. Ten podle závažnosti porušení pravidel firmu upozorní a vyzve k nápravě anebo udělí pokutu. Nejstarší občanské průkazy ode dneška neplatí. Jedná se hlavně o papírové knížky a zalaminované kartičky, na kterých je u platnosti uvedeno bez omezení, anebo datum platnosti úplně chybí. Jejich držitelé mohou být lidé starší 90 let. Podle ministerstva vnitra bylo letos na jaře v oběhu asi 10 000 těchto průkazů. Zápasem proti Američanům vstoupí dnes hokejová 18. do Hlinka Grecky Cupu v Edmontonu. Svěřenci kouče Jaroslava Nedvěda se ve skupině B utkají také s Německem a Finskem. Dnešní duel začne v 21 hodin středoevropského času. A ještě počasí, dnes bude v regionu jasno až polojasno. Na Šumavě odpoledne a k večeru při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 36, na horách 29 až 32 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda blokuje provoz na Tachovsku u Stříbra na silnici 230 v úseku Tichlovice Výchov, kde se osobně auto střetlo s motorkářem. A ještě se stala dopravní nehoda na hlavním tahu 1/27 u Vírova na Plzni severu. Tam bourala dvě nákladní vozidla. Na místě už zasahují policisté, počítejte s omezením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
2: Svátek svatého Vavřince se blíží a s ním i Vavřinecká pouť a 72. chodské slavnosti. Konají se v Domažlicích od 14. do 16. srpna. Do vysílání jsme proto pozvali Patrika Zubera a Jaroslava Cveka z Domažlického městského kulturního střediska, kteří nás na jednu z nejstarších národopisných akcí v celém Česku pozvou. Tak poslouchejte dneska, krátce po 10. hodině.

0: Český rozhlas Plzeň, písničky, které nestárnou.
1: Medicine man,

0: Český rozhlas Plzeň vás vítá do nového týdne. Máme 6 hodin a 40 minut. Každé pondělí po 13. hodině pro vás vysíláme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude herečka a dabérka Ilona Svobodová. A tady je malá ochutnávka.
1: Co vám to cestování jako nejvíc dalo?
2: Tu svobodu a tu samostatnost. Samozřejmě, že to předpokládá, že se nějak domluvíte. Ty začátky byly strašný. Já si pamatuju, jak jsem v tom Ruánu šla někam si koupit něco k jídlu a říkala jsem, alors bonjour, je voudrais des sans... nějakou paštiku nebo co? A ta černoška udělala, oh? A já jsem říkala, alors, excuse-moi, encore une fois, je voudrais des... A když to udělala po třetí, tak jsem se rozplakala. Šla jsem domů a napsala jsem si můj milý deníčku, nikdo mi tady nerozumí.
0: Pořád Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dneska po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude herečka a dabérka Ilona Svobodová.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
0: No a teď do 6. hodiny, pardon, do 7. hodiny, ještě kromě počasí jedno téma, čokoláda, a to s nutriční terapeutkou.
4: Já z vlastní zkušenosti, když třeba mám nejčastěji klienty na redukci hmotnosti, tak i já mám takový střízlivý pohled toho, že i ta čokoláda může patřit do toho redukčního jídelníčku, což je pro spoustu lidí jako velký překvapení. Ale když už jim chci tu čokoládu tam nějak zakomponovat, tak mi to tam taky vychází maximálně 15 gramů denně, což jsou nějaký 2-3 kostičky čokolády.
0: Martina Rusňáková-Korejčková bude pokračovat za chvilku. Máme 6.41. Přejeme hezké ráno.
3: Český rozhlas Plzeň.

0: Prosím, odpusť mi, zpíval Bryan Adams, odpouštíme minulému týdnu, že to zabalil, je tady týden nový, 32. v letošním roce. Počasí. A na jeho startu nás čeká jasno až polojasno, odpoledne a večer se při přechodně zvětšené oblačnosti můžou na Šumavě ojediněle objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty mezi 32 a 35, na Plzeňsku až 36 stupňů Celsia, na horách do 32 stupňů. Slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Máme 6 hodin a 47 minut.
1: Chodské slavnosti v Domažlicích s Českým rozhlasem Plzeň 15. a 16. srpna. Přijďte si odpočinout do naší rozhlasové zóny. Čeká vás mobilní rozhlasové studio, kavárna, fotostěna, lehátka, mlžítko pro děti i vaši oblíbení moderátoři. Po celý den nabídneme živou hudbu, zajímavé rozhovory a spoustu zábavy pro malé i velké. Najdete nás na náměstí Míru vedle Domažlické věže. Těší se na vás Michaela Vondráčková, Vladimír Šťovíček, Zdeněk Vejvoda nebo Josef Kuneš. Zastavte se za námi a užijte si chodské slavnosti s Českým rozhlasem Plzeň. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Hezké ráno v 6 hodin a 52 minut. Podle odborníků si ji můžete dopřát každý den. Musíte si ale hlídat množství, které skonzumujete. Řeč je o čokoládě. Existuje spousta druhů a v oblibě ji mají malí i velcí. Je zdravá nebo nezdravá? I o tom si povídala kolegyně Anděla Blažková s nutriční terapeutkou Martinou Rusňákovou Korejčkovou.
1: Já se na ty situace v tom stravování dívám z několika úhlů pohledu a už jsem si za tu praxi zjistila, že není ani jedna potravina, která je vyloženě nezdravá nebo naopak zdravá, ale vždycky se to musí zasadit do toho kontextu, do množství a taky do nějakého zpracování, takže i ze zdraví potraviny, dejme tomu ze zeleniny, můžeme udělat nezdravou. A to samý platí i u čokolády, takže čokoláda v takový té svý čistý podobě může mít zdravotní benefity, ale když ji potom budeme jíst v nadbytku nebo budeme volit nějaký nekvalitní druhy, tak samozřejmě tam nám může i uškodit.
2: A teď ty druhy. Samozřejmě máme několik druhů čokolády, bílou, hořkou, mléčnou. Která z těch druhů čokolády je ta zdravější varianta?
1: Čokoláda, která má vysoký obsah kaká, obsahuje čistý komponenty, to znamená cukr, kakové máslo, to kakao nebo kakovou hmotu a obsahuje co nejméně těch přidatných dalších surovin. Já osobně poznám, když mám nekvalitní čokoládu v tom, že je tam přidaný rostlinný tuk, třeba palmový tuk nebo dejme tomu slunečnicový tuk a ten je chuťově takový jako lepkavej na tom jazyku.
2: Když už si dopřejeme čokoládu, tak jak si ji dávkovat?
1: Dokonce na některých je i ta doporučená denní dávka, taková ta porce, protože zezadu, když otočíte tu čokoládu, tak ta má krom toho složení i takovou tu tabulku s nutričníma hodnotama a ty jsou vždycky udávány na 100 gramů. A některé čokolády mají i takovou tu doporučenou dávku na určitou porci a našla jsem tam údaj 12,5 gramů. Takže když si to převedeme na nějaký kostičky čokolády, tak to vychází třeba 2 kostičky. Já z vlastní zkušenosti, když třeba mám nejčastěji klienty na redukci hmotnosti, tak i já mám takový střízlivý pohled toho, že i ta čokoláda může patřit do toho redukčního jídelníčku, což je pro spoustu lidí jako velký překvapení. Ale když už jim chci tu čokoládu tam nějak zakomponovat, tak mi to tam taky vychází maximálně 15 gramů denně, což jsou nějaký 2-3 kostičky čokolády.
2: A teď ještě benefity čokolády.
1: Když to vezmu vyloženě z toho nutričního hlediska, tak čokoláda obsahuje hodně hořčíku, mědi, zinek a železo. Takže i pro tyhle ty prvky bychom ji mohli v malém množství konzumovat. A nesmím opomenout ani ty antioxidační látky, flavonoidy, které můžou chránit naše buňky, můžou mít lehce zvýšený faktor ochrany proti srdečnicevním onemocněním nebo jiným chronickým nemocím.
0: Říká o čokoládě nutriční terapeutka Martina Rusňáková Korejčková a to v 6 hodin a 55 minut. Za chvilku od nás další zprávy.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
4: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední a ze bohu.

0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty, divadla i večerní program pod hvězdami na památkách v Plzeňském kraji. Hlavním centrem je zámek Horšovský Týn, který vás přenese do světa japonské kultury. Více na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
3: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Lidé si mohou od dneška rezervovat výlety z podzimního cyklu Dostupná Šumava. Strážov na Klatovsku má po 6 letech praktickou lékařku. V Dobřanech začíná odkalování vodovodní sítě. A dnes bude jasno až polojasno. Na Šumavě ojediněle přeháňky nebo bouřky. Teploty do 630 stupňů. U zpráv přeje pěkné ráno Andrea Samešová. Dnes začíná předprodej podzimních výletů Dostupná Šumava. Jednodenní autobusové zájezdy s průvodcem jsou určené seniorům a osobám se sníženou mobilitou. Lidé se díky něm podívají i na místa Národního parku Šumava, kam se běžně může jen na kole nebo pěšky a sami by se tam nedostali.
4: Během výletu lidé navštíví třeba Březník, Třijezerní slať, Bučinu anebo rozhlednu Poledník. Vše je uspůsobené tak, aby to zvládli i lidé s pohybovým handicapem. Výlety budou od září do konce října. Třikrát týdně výjíždějí ze Sušice, každou středu z Vimperka. Podrobnosti k předprodeji najdou zájemci na webu pod heslem Dostupná Šumava. Ze Sušice Jitka Englová, Český rozhlas.
3: V Dobřanech na Plzeňsku začíná dnes plošné odkalování vodovodní sítě. Potrvá zhruba 2 týdny. Je nutné kvůli zajištění kvalitné pitné vody a kvůli pravidelné údržbě. V průběhu prací může dojít k poklesu tlaku v potrubí i k přechodnému zákalu vody. Jak město Dobřany informuje na svých webových stránkách, potrubí měří 39 kilometrů, což je zhruba jako cesta z Dobřan do Klatov. Majitelům rodinných domů doporučuje odpouštět vodu v místě co nejblíže domovnímu vodoměru. Do odeznění zákalu by také lidé neměli hned zapínat pračky nebo myčky na nádobí. Ve Strážově na Klatovsku dnes otevírají novou ordinaci. Praktického lékaře se podařilo zajistit po 6 letech, kdy ten předchozí odešel do starobního důchodu. Nově bude ordinovat mladá lékařka, místní rodačka Radka Vítovcová.
5: Já jsem původně chtěla být neurolog, nicméně pak jsem si pořídila 3 malé děti a chtěla jsem nějakou pracovní dobu, která by byla slučitelná právě s péčí o ně. Tak když pak přišel pan starosta, tak jsem to přehodnotila a vlastně jsem si řekla, proč ne. Já jsem tak nějak pořád měla pocit, že pro strážovský občany mám něco dělat.
3: Lékařka bude ve Strážově ordinovat každý den. Horké počasí zkracuje trvanlivost potravin, upozorňují vědci. Při teplotách kolem 30 až 37 stupňů se rychleji množí škodlivé mikroorganismy. Podle odborníků jsou rizikové hlavně potraviny s větším obsahem vody.
6: Nejvíce nebezpečné jsou třeba maso, mléko, všechno, co má dostatek vody.
7: Říká Kateřina Demnerová z Vysoké školy chemicko-technologické. Nejvíce se u nás vyhodí zkažené zeleniny, která v horku rychle zraje, dodává k tomu Pavel Klouček z České zemědělské Technické univerzity.
8: Ona se snaží co nejrychleji ten plod přezrát do stádia zralosti těch semen, což už pro nás většinou není jako ke konzumaci.
7: Vědci se snaží mimo jiné najít způsoby, jak zastavit množení mikrobů v zelenině. Podle výzkumů by některé přírodní silice mohly trvanlivost prodloužit. Martin Srb, Český rozhlas. Sport.
3: Fotbalista Jablonce jsou v nejvyšší domácí soutěži dál 100%. V Pardubicích vyhráli 2-0. Východočeši jsou bez bodu poslední. V dalších zápasech remizovala Olomouc Mladou Boleslaví 2-2 a Bohemians Praha s Hradcem Králové 0-0. Golfistka Sára Kousková vylepšila konečným 12. místem české maximum na turnajích kategorie Major. V závěrečném čtvrtém kole British Open předvedla nejlepší výkon dne. Vítězství vybojovala Japonka Kuvakiová. Počasí. Dnes bude jasno až polojasno, na Šumavě odpoledne a k večeru při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo bouřky, teploty 32 až 35, na Plzeňsku až 36 a na horách mezi 29 a 32 stupni. Fouká slabý proměnlivý vítr, rostlové podmínky během dne dobré a biotrojka nejvyšší stupeň zátěže.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
9: Sponzorem pořadu je
10: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Srážka dvou nákladních aut blokuje provoz na Plzni severu na silnici 1/27 u Vírova. A ještě se došetřuje dopravní nehoda na Tachovsku u Stříbra na silnici 230 z Těchlovic na Výchov. Se osobní auto střetlo s motorkářem. Projíždějte oběma úseky opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Příjemné pondělní ráno vám přejeme. Dneska je 3. srpna na hodinách aktuálně 5 minut po 7. hodině. Nosit na skvazku klíčů jeden navíc, který odemyká bezbariérové toalety po celé republice. Takzvaný euroklíč pomáhá handicapovaným už 20 let a zájem o něj každoročně roste. Jenže noví žadatelé teď mají smůlu. Klíče totiž došly. Podrobnosti připojíme za pár minut.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

Proč tu máme tolik hypermarketů? Za chvilku nám to řeknou děti v rubrice Ahoj rádio. Hypermarket. Franta šel jen pro rohlíky, ukázal nám průzkum. Místo nich má olej, fíky, elektrickou brusku. Já když vidím zboží v akci, děsně mě to láká. Co je na tom, že to tak chci? A už hledá ptáka. Plameňáka, co se krčí v oddělení hraček. Do vozíku ho hned strčí, teď stojí pár kaček.

0: tu máme tolik hypermarketů?
1: Aby lidi nemuseli chodit do jednoho a to samého.
2: Aby se lidi mohli živit. Každý chce vydělávat.
3: Aby si mohli lidi kupovat věci.
4: Protože je tady hodně lidí.
5: Protože ty lidi prostě mají na něco chtějí a někde to nemají.
6: Protože si třeba lidi myslí, že každý potřebuje mít hodně blízko do toho hypermarketu, takže právě proto.
2: Protože v jednom je to levnější a v druhém dražší.
7: Protože třeba od něho ten hypermarket je daleko, aby byl u něj blíž.
8: Protože si myslí, že peníze jsou důležitější.
9: Protože každý chce jíst.
10: Aby se nenudili mami.

0: Love changes everything, láska mění všechno, ale 10 pod nulou nám dneska asi nezajistí.
1: Počasí.
0: Povídám si s meteoroložkou Martou Suchou, co nám to počasí dělá právě teď. Hezké ráno.
2: Hezké ráno, tak je většinou jasno nebo skoro jasno a teploty se pohybují převážně mezi 15 a 19 stupni.
0: A že nebude 10 pod nulou.
2: Určitě nebude ani 10 nad nulou, nebude. Budeme od těchto teplot hodně, hodně vysoko. Budeme mít tropický den. Od západu bude do střední Evropy zasahovat oblast nižšího tlaku vzduchu a kolem ní k nám bude proudit velmi teplý vzduch od jeho západu až jihu. Bude slunečno, jasno až polojasno. Při přechodně zvětšené oblačnosti se může vyskytnout odpoledne a večer ojedinělé přehánka nebo bouřka na Šumavě. Jinde v regionu s srážkami nepočítáme. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů Celsia, na horách na 29 až 32 stupňů. Vítr bude jen slabý, proměnlivý. Je v platnosti výstraha na požáry a od dnešního dne se k ní přidají další dvě týkající se teplot. První na vysoké teploty ovlivňující hospodářství a infrastrukturu a druhá ovlivňující zdraví člověka. Ta je na takzvanou zátěž teplem, která bude silná na Plzeňsku, Rokycansku a pro oblasti s rozšířenou působností Nepomuka, Horažďovice bude platit výstraha na velmi silnou zátěž. Platnost všech těchto výstrah je do odvolání.
0: Než ty, teploty budou hodně vysoko, to se ještě uslyšíme a to v příští hodině. Těšíme se na slyšenou.
2: Také se budu těšit na slyšenou, hezký den.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Bezbariérových toalet na takzvaný euroklíč v Česku přibývá. Aktuálně fungují na víc než 2000 místech. Mnoho lidí se zdravotním postižením ale teď má problém se k samotným klíčům dostat. Síť se sice dál rozšiřuje, jenže distribuce novým žadatelům se v červnu úplně zastavila. Důvodem jsou průtahy s vypsáním dotačního titulu na Ministerstvu pro místní rozvoj, bez kterého Národní rada osob se zdravotním postižením nemůže další klíče nakoupit a vydávat.
1: Dobrá věc, ať do sprchy nebo na záchod, hezky dostupný.
2: Vozíčkář Jan Krauskop z Plzně ukazuje na svém svazku vcelku běžný klíč. Na vozíku je po nehodě na motorce 15 let a stejně dlouho euroklíčem otevírá bezbariérová sociální zařízení na nádražích, úřadech nebo čerpacích stanicích.
1: Je to přístupný lidem, kteří to potřebují, nejsou to jenom vozíčkáři, ale třeba diabetici, onkologicky nemocní pacienti, pro ty, co to potřebují.
2: V České republice funguje systém euroklíčů 20 let. Teď ale nové klíče nejsou a žadatele zapisují na pořadníky, stejně jako sociální pracovnice městského úřadu v Rokycanech Sabina Mitáčková.
3: Jsou nedostupní. Já si tady píšu seznam těch lidí, kteří mají zájem.
2: Nové euroklíče došly v červnu kvůli chybějící dotační výzvě Ministerstva pro místní rozvoj. Celý systém u nás spravuje Národní rada osob se zdravotním postižením. Pokračuje její předseda Václav Krása.
4: V dotační pauzi se nám nashromáždilo více než 1000 žádostí.
2: Výpadek peněz na pořízení nových euroklíčů je podle mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veroniky Lukášové způsobený přípravou nové dotační výzvy. Od kdy budou finanční prostředky opět k dispozici, ale neuvedla.
5: Předpokládáme, že podpora na realizaci projektu bude poskytnuta v průběhu letošního roku. S realizátorem Euroklíček je Ministerstvo pro místní rozvoj v kontaktu a společně pracujeme na přípravě nového programu a pokračování podpory.
2: Podle Národní rady osob se zdravotním postižením budou nové Euroklíče k dispozici nejdřív v říjnu nebo

0: je půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Nové omezení platí ode dneška na okraji Lužan u Přeštic na Plzeňsku. Na hlavním tahu z Plzně do Klatov se už 4 měsíce staví kruhový objezd. Silnice bude nově průjezdná Kyvadlově jedním pruhem. Omezení potrvá až do konce srpna. V Darové na Rokycansku opravili přes 100 let starý pomník zakladatele sokolského hnutí Miroslava Tyrše. Jedná se o 30. opravenou památku na území obce Břasy, pod které spadá i Darová. Úpravy se daří realizovat s finanční podporou Plzeňského kraje, uvedl nezávislý starosta Břas Miroslav Kroc.

0: Tovech je ode dneška opět přístupný krytý plavecký bazén a jeho provozy. Během července se tradičně prováděla údržba a práce, které za provozu nejsou možné. Tentokrát šla největší investice, téměř 900 tisíc korun, do rekonstrukce finské sauny. Potvrdil to ředitel sportoviště Milan Jarošík. Energetická skupina ČES dnes začne akcionářům vyplácet dividendu z loňského zisku. Za každou akci to bude 42 korun. Celkem rozdělí přes 22 miliard korun. Stát jako většinový akcionář z toho dostane téměř 16 miliard. V Praze začíná festival Prague Pride na podporu sexuálních menšin. Letošní 15. ročník má téma Časy se mění. Akce potrvá do neděle a kromě sobotního pochodu hrdosti budou na programu i výstavy, přednášky nebo workshopy. Fotbalisté Jablonce zůstávají v domácí lize dál 100%. V Pardubicích vyhráli 2-0. V dalších zápasech remizovala Olomouc Mladou Boleslaví 2-2 a Bohemians Praha s Hradcem Králové 0-0. A ještě počasí. Dnes bude v regionu jasno až polojasno. Odpoledne a k večeru se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou na Šumavě ojediněle objevit přehánky nebo i bouřky. Teploty 32 až 35, na horách do 32 stupňů Celsia.
1: Zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se došetřuje na Tachovsku u Stříbra poblíž Záchlumí. Na silnici 230 se střetlo auto s motorkářem. Na dálnici D5 přibylo omezení u Nýřan na Plzeňsku na kilometru 97 ve směru na Plzeň. Uzavřen zůstává pravý pruh a důvodem jsou práce na silnici.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Opravený Liblínský most je věrnou replikou původní konstrukce z konce 20. let minulého století. V Železné Rudě obnovují původní kašnu u kostela a Plzeňský festival na ulici se letos koná v areálu Depo 2015. Více k těmto tématům povíme za chvilku v rubrice O čem se píše.

0: Hezké pondělí, 7 hodin a 39 minut.
1: O čem se píše?
0: Zrekonstruovaný Liblínský most je technickou památkou i moderní stavbou. To je název jednoho z článků v posledním vydání magazínu Plzeňský kraj. Liblínský most je od roku 2019 kulturní památkou. Obnoven byl jako věrná replika původní konstrukce z let 1927 až 29 podle návrhu inženýra Zdeňka Proška. Mimořádně náročný projekt propojil moderní stavební technologie s požadavky památkové ochrany. V magazínu najdete také speciální přílohu věnovanou cestování po Plzeňském kraji. U Železnorodského kostela probíhá obnova původní studny. Replika historické kašny bude dokončena ještě během prázdnin. Do centra Železné rudy se tak vrátí další část její historie, původní podoby a atmosféry. O tom se dočtete v Železnorodském zpravodaji. Plzeňský festival na ulici vstupuje do 33. ročníku a letos přinese jednu velkou změnu. Z důvodu rekonstrukce náměstí Republiky se přestouvá do prostoru Depa 2015 a jeho blízkého okolí. Atmosféra multižánrového festivalu pod širým nebem ale zůstává, stejně jako vstup zdarma a pestrý program pro všechny generace. Podrobnosti hledejte v posledním vydání radničních listů. Festival se koná od 14. do 22. srpna a v této hodině dobrého rána se k němu určitě ještě vrátíme. We'll be right back.

0: 7:44.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude jasno až polojasno, odpoledne a večer se při přechodně zvětšené oblačnosti můžou na Šumavě ojediněle objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty do 34-35 stupňů Celsia, na horách do 32 stupňů, k tomu slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Jestli jste zvyklí hledat festival na ulici, na náměstí Republiky v Plzni, letos vás čeká malá změna. Kvůli rekonstrukci náměstí se totiž 33. ročník festivalu přesouvá do DEPA 2015 a jeho blízkého okolí, kde od 14. do 22. srpna vyroste nové festivalové zázemí. Hlavní pódium najdete na parkovišti v DEPu, druhou scénu v autobusové hale, další hudební zastávky u Ježíška a na trase mezi oběma místy. Večerní program tradičně doplní koncerty v plzeňských klubech. Vstup zůstává zdarma, během 9 festivalových dnů vystoupí více než 150 účinkujících. No a od festivalu na ulici právě teď v telefonické soutěži můžete získat CD kapely COP Tajný přání. Tak se nám ozvěte na čísle 221 554 222, kde ta soutěž právě teď začíná. Ptám se na to, které profesi se věnoval Míša Leicht, frontman kapely COP, v začátcích své hudební kariéry. Buď působil jako řidič a kulisák, jako popelář a kulisák, anebo jako hasič a kulisák. Tak jsem na vás zvědav. To číslo pro jistotu ještě jednou, 221 554 222. Tak už se ptám, koho tam máme? Hezké ráno.
1: Dobrý den, tady Petr, Plzeň.
0: Dobrý den, Petře, zkuste to.
1: Je to Ačko.
0: Ačko? Řidič a kulisák?
1: Ačko. Ano.
0: Ano, ano, ano. Které profese v životě potkali vás?
1: Jenom jedna, od školy.
0: Mm-hmm.
1: Chcete vidět jakou?
0: No, jestli to není příliš tajné, jestli to není v kategorii ne, top ne. Secret, budu rád.
1: Ne, ne. Je to instalatér.
0: Instalatér, a jste spokojen, máte tu profesi rád?
1: No, někdy ne, ale někdy jo.
0: A kdybyste si měl vybrat těch, které byly v telefonické soutěži, co by se vám zamlouvalo? Řidič, kulisák, popelář, hasič?
1: No, tak asi z toho nic.
0: Tak přejeme hodně úspěchů v té vaší profesi a gratuluju k úspěchu v soutěži. Mějte se moc pěkně, naschledanou.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vyspíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Tři vraždy a mnoho matoucích stop. Kdo zabíjí bezmocné bezdomovce? Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Bud Spencer a Terence Hill chrání utlačované uprostřed tropického ráje. Komedie Dva misionáři. A ČT Art. Tři venkovští fasádníci dobývají Prahu a srdce krásných žen. Legendární komedie inscenovaná v Městském divadle Brno. Světáci. Pondělní večer s Českou televizí.
5: Zámek Červené Poříčí vás zve na výstavu Cestovní horečka aneb Když se šlechta vydala do světa. Vydejte se i vy do Orientu, rovníkové Afriky i Tichomoří. Objevte, jak urození cestovatelé poznávali svět, jaké suvenýry si přiváželi a jak jejich dobrodružství proměnila podobu zámeckých interiérů. Více na webu zámku Červené Poříčí.
1: Osm hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Začíná dlouhodobá výluka na železniční trati mezi Klatovy a Sušicí. Hradek na Rokycansku nabízí 17 stavebních parcel pro rodinné domy. Maroko obvinilo z migrační krize ve španělské Seutě pašeráky. A dnes bude jasno až polojasno, na Šumavě ojediněle přehánky, teploty do 35 stupňů. Příjemný pondělní den přeje Andrea Samešová. Mezi Klatovy a Sušicí ode dneška nepojedou žádné vlaky. Výluka potrvá 4 měsíce kvůli rekonstrukci viaduktu v Lubech u Klatov. Místo vlaků pojedou v celém úseku náhradně autobusy. Pokračuje mluvčí zprávy železnic David Kabele.
6: Výluka na trati začne v pondělí 3. srpna a potrvá do listopadu letošního roku. Během té doby opravíme v Lubech u Klatov železniční most. Oprava vyjde přibližně na 44,5 milionů korun. Součástí bude také rekonstrukce stávajícího chodníku. Úplně hotovo bude na konci listopadu 2026.
1: Pro auta se úsek pod viaduktem uzavřel už minulý týden. Vyznačená je objízdná trasa. Nové pozemky pro stavbu rodinných domů nabízí radnice v Hrádku na Rokycansku. K dispozici je 17 parcel, na které město přivede veškeré inženýrské sítě i příjezdové cesty. Lidé mohou podávat nabídky až na 3 parcely najednou. Pokračuje starostka Marcela Sobotková z ODS.
7: Ke stavebním pozemkům město jako prodávající zajistí veškerou technickou infrastrukturu. Přípojky sítí budou dovedeny k hranici každého pozemku. Zájemci mohou své nabídky podávat písemně nejpozději do 31.8.2026 do 16.30 hodin.
1: V Česku začala platit nová pravidla pro umělou inteligenci. Vycházejí z evropského nařízení. Instituce a firmy musí povinně označovat videa a fotky vyrobené pomocí umělé inteligence anebo třeba upozornit zákazníka, že se nebaví s člověkem, ale s chatbotem. Na dodržování pravidel bude dohlížet Český telekomunikační úřad. Ten podle závažnosti porušení pravidel firmu upozorní a vyzve k nápravě anebo udělí pokutu. Ta může v krajních případech být až 15 milionů eur, tedy v přepočtu více než 360 milionů korun. Marocká vláda obvinila z hromadného překračování hranic do španělské Seuty pašeráky. Poprvé se tak vyjádřila k událostem z minulého týdne, kdy se na španělské území v Africe dostali desítky tisíc lidí a přes 70 jich zemřelo. Pašeráky z incidentu oficiálně viní i Madrid.
8: Svědci citovaní newyorskými Timesy nebo britským Guardianem uvádí, že marocká policie na hranicích v době incidentu nebyla jen nečinná, ale dokonce migranty k překročení hranice aktivně vybízela. Španělská vládní strana Sumar už taky požádala OSN o vyšetření role Maroka v incidentu. Arabské království skritizoval i šéf regionální vlády Ceuty Juan Vivas. Řekl, že pokud si Maroko nepřeje dobré vztahy, musí alespoň respektovat územní celistvost Španělska. Ze Ceuty Dominik Tesár, Český rozhlas. Sport.
1: Tenistka Sara Bejlek postoupila do druhého kola tenisového turnaje série Masters v Torontu. Číňanku Wang Siyu udolala 6-3, 4-6 a 7-5 a v dalším kole ji čeká osmá hráčka světového žebříčku Polka Švionteková. S ní Bejlek naposledy prohrála v červnu na Grand Slamu v Paříži 2-6 a 3-6.
9: Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, na Šumavě při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo bouřky. Teploty 32 až 35, na horách do 32 stupňů. Fouká slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky během dne většinou dobré a bio na nejvyšším 3. stupni.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
10: Sponzorem pořadu je
11: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
9: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 přibylo omezení u Útušic na Plzeňsku. Mezi kilometry 80 až 89 ve směru na Rozvadov se pohybují pracovníci údržby zeleně. Ode dneška se pracuje také na hlavním tahu 1/26 v úseku Stot Chotěšov na jižním Plzeňsku. Tam se opravuje vozovka a provoz je řízen kyvadlově jedním pruhem. Buďte proto opatrní.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Pondělí 3. srpna na hodinách aktuálně 5 minut po 8 hodině. Přejeme vám příjemné ráno. Jaké zajímavosti jsou spojeny s planetou Uran? To je téma, které už za chvilku rozebere v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík.
9: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: se ví, co Bůh chystá.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Uran je nejchladnější planetou naší sluneční soustavy? Dvě vnější planety sluneční soustavy se označují jako ledoví obři. I když by se mohlo zdát, že vzhledem k obrovské vzdálenosti od Slunce je Neptun nejchladnější planetou, není tomu tak. Trumfne ho soused Uran. Tamnější teploty klesají až k 53 Kelvinům, což je minus 224 stupňů Celsia. Další zajímavostí je to, že Uran má výrazně skloněnou rotační osu a proto jsou polární oblasti vystaveny mnohem silnějšímu slunečnímu záření než rovníkové oblasti. Ale oproti předpokladu, že polární oblasti budou díky tomu mít vyšší teplotu než oblasti rovníkové, jsou teploty po celé planetě stejné. Proč tomu tak je, není dosud jasné. Důvodů pro tak nízké teploty je několik. Za prvé, jeho střední vzdálenost od Slunce je 2870 milionů kilometrů. A krom toho Uran sám nevydává takřka žádné teplo a jeho stabilní atmosféra také brání tepelným tokům. Další teorie pak předpokládá existenci vrstvy, která brání teplu unikat z jádra planety.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, díky za to, že jste s námi i v 8 hodin a 18 minut. Její pastorkyně Zlatorýna Vojcek, v těchto i desítkách dalších oper si hlavní role zaspíval Štefan Margita. Tenorista, který přispěl k popularizaci operního umění u nás, dneska slaví 70. narozeniny. Jeho mimořádnou kariéru připomeneme za chvilku. Počasí. Venku nás dneska čeká jasno až polojasno, odpoledne a večer se při přechodně zvětšené oblačnosti můžou na Šumavě ojediněle objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty do 34-35 stupňů, na horách do 32 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: nás cítí.
1: A po malování, zpívání v 8 hodin a 22 minut milánská La Scala, newyorská metropolitní opera i londýnská královská opera. V nejvýznamnějších operních domech světa působil tenorista Štefan Margita, který právě dneska slaví 70. narozeniny. S divadelní kariérou operního pěvce se letos po 45 letech rozloučil.
2: To bylo v roku 2000, když jsem dělal Vojna a mír v Paříži operu a tam byl pan doktor Eckstein a on po premiéře přišel za mnou a říkal, já mám pro tebe roli. Já jsem říkal, kterou? On říkal, Loge a Rheingold. Já jsem říkal, není to brzo? On říkal, ne, podívej se na to. No a pak přišla nabídka první do San Francisca a od té doby to zpívám.
3: Loge, polobůh ohně v opeře Zlato Rýna Richarda Wagnera. Nejmilejší role Štefana Margity, kterou zpíval v Mníchově, New Yorku, San Francisku, Houstonu i Chicagu. A nakonec i v Praze.
2: Já jsem sice začínal v Košicích na Slovensku, ale pak v 86. jsem se dostal do Národního divadla a pořád je to pro mě scéna, která kdykoliv vstupuju do toho divadla. Je to jiný než kdekoliv ve světě. Člověk je doma. A stále mám pocit, že musíme toho dokazovat víc na tom jevišti v Národním divadle než kdekoliv ve světě.
3: Zdůraznil v loňském rozhovoru pro Český rozhlas. Zlato Rýna Národní divadlo uvedlo z kraje letošního roku jako symbolickou tečku za Margitovou divadelní kariérou. Operu dokázal Margita vždy přiblížit i lidem, kteří k ní vztah do té doby nenašli. Roli v tom sehrála i jeho manželka, zpěvačka Hana Zagorová.
4: Pak našel někde nad ránem v automatu telefoní.
3: Té vzdal hold i na svém nejnovějším albu Andělé strážní. Je na něm i stejnojmenná skladba, kterou původně pro Hanu Zagorovou napsala Radůza. Na novém albu z písně Margita udělal duet.
2: Halo? Ano, spíte. Řekla jste, abych zavolal.
5: Halo, halo, halo.
2: Když jsem točil, jsem si říkal, jo, to bude úplně v pořádku, budu velký geroj. A přijel jsem do studia, tam je text, halo, Hano, řekla jste, abych zavolal. A já už jsem nedal ani hoří.
3: Loučení s operou neznamená pro tenoristu konec vystupování. Víc se teď chce zpěvák věnovat sólovým koncertům a písňovým večerům. Na těch zpívá díla Mozarta, Smetany, Dvořáka nebo tuto italskou skladbu s českým textem Zdeňka Borovce. Právě takový repertoár uslyší diváci například na nejbližším koncertu k Margitovým sedmdesátinám 22. srpna na brněnském hradu Špilberk. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
6: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Je půl deváté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Dnes začíná předprodej podzimních výletů dostupná Šumava. Jednodenní autobusové zájezdy s průvodcemi jsou určené seniorům a osobám se sníženou pohyblivostí. Zájemci tak mají možnost podívat se na místa, kam by se nedostali. Navštívit mohou třeba Srní, Březník, Třijezerní slať nebo Poledník. S novým omezením musí ode dneška počítat řidiči na okraji Lužan u Přeštic. Na hlavním tahu z Plzně do Klatov stavbaři už 4 měsíce staví nový kruhový objezd. Silnice byla zatím obousměrně průjezdná, ale ode dneška bude doprava řízená kyvadlově. Omezení potrvá až do konce srpna. Ve Strážově na Klatovsku dnes otevřeli novou ordinaci. Praktického lékaře se podařilo zajistit po 6 letech, kdy ten předchozí odešel do důchodu. Nově každý den ordinuje ve Strážově mladá lékařka a místní rodačka Radka Vítovcová. Energetický regulační úřad očekává, že v srpnu zdraží energie. Vyplývá to z takzvaných indikativních cen. To jsou orientační částky, kolem kterých by se měly pohybovat férové ceny energií. Úřad je zveřejňuje vždy na začátku měsíce. Oproti červenci stoupnou ceny elektřiny i plynu.

0: Nejstarší občanské průkazy ode dneška neplatí. Jde hlavně o papírové knížky a zalaminované kartičky, na kterých je u platnosti uvedeno bez omezení, anebo datum platnosti úplně chybí. Jejich držitelé mohou být lidé starší 90 let. Podle ministerstva vnitra bylo letos na jaře v oběhu asi 10 000 těchto průkazů. A ještě počasí. Dnes bude v regionu jasno až polojasno. Odpoledne a k večeru při přechodně zvětšené oblačnosti na Šumavě ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 35, na horách do 32 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 přibylo omezení na 50. kilometru u Mýta na Rokycansku, ve směru na Plzeň stojí porouchané auto. Silnice se dnes opravuje v Kašperských horách na Klatovsku, v Sušické ulici v části Tuškov a na Tachovsku na silnici 193 ve Stříbře v části Erpužice. Buďte proto opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Chlap za vás vyřeší každou situaci, do které byste se vy sama nikdy nedostala. Vzkazuje ženám Iva Hitnerová, která za chvilku tohle tvrzení podpoří svými vlastními zážitky z dovolené. Tak si na to počkejte. Ještě předtím zpívá Václav Neckář a také Žlutý pes. Hezké pondělí.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: 8 hodin 38 minut. Možná netušíte, že výtvarnici a herečce Ivě Hitnerové učarovala terénní auta. O své lásce před časem vyprávěla v našem zábavném pořadu.
1: Moje vášeň pro terénní automobily vznikla před mnoha lety na ostrově Rodos, kde jsme si půjčili auto, jako to ostrovní, a kde jsem poprvé jela tím jeepem a jela jsem po těch horských cestách a teď jsem pocítila takovou tu krásu. Cizí auto, to je velká výhoda, že jo, že vám jedno přes co to berete, že jo, bylo to z půjčovny. A teď jsem vůbec jsem to manželovi nepůjčila, pořád jsem řídila a on viděl, jak jsem šťastná a říkal, hele, tak si jeď tady, my jsme byli na takový ty odvrácený straně toho Rodosu, kde nejsou žádný ty hotely a tak. A mezi těma skalama byla taková písečná malá pláž a Petr říkal, tak jeď na tu pláž. Jako, a já jsem říkala, Petře, na pláž nezaboříme se. A Petr říkal, prosím tě, v každém druhém americkém bijáku jezděj po pláži, to je udusaný, tak tam zajeď. A uvěd, tak já jsem sjela na tu pláž, říkala jsem, nezaboří. A Petr říkal, jeď. Tak jsem běla asi 5 metrů na tu pláž, okamžitě jsme se propadli, že jsme zůstali sedět a můj muž se a říkal, nebuď hysterická. Hlavně nebuď, já jsem neřekla ani jedno slovo. Hlavně nebuď hysterická. Všecko se dá řešit, všecko se dá řešit. A tak já jsem koukala dál z toho okna, on běhal kolem toho auta, teď tam sbíral takový to lupení z těch palem, že to podkládal pod to auto, si to vůbec nevšímalo, že jo. Že a on najednou takhle jako zbystřil a v moři tam plavala bojka. A to jsou takový ty bojky, co si dávají potapěči, aby bylo vidět, že tam někdo plave. Tak on si najednou nepochopitelně rozběh do toho moře k té bojce, vytah za ten provaz toho potapěče, ten koukal jako blázen, když ho vyndal jako z té vody, ale měl tam ještě asi 3 kolegy, tak všecky vyndali těma bojkama a ty zaprvé mi prozradili něco, co jsem do té doby netušila, co je ten diferenciál, že se to dá přehodit a takovýhle. Takže to mi udělali, nadzvedli to auto, podložili nějaký ty a já jsem vyjela teda z té pláže a můj muž se na mě vítězně díval a říkal, vidíš, všecko se dá řešit, všecko se dá v klidu vyřešit. A já jsem si říkala, že to je přesně ta chvíle, že ten chlap za vás vyřeší každou situaci, do které byste se vy sama nikdy nedostala.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Před námi je další tropický den, všechno to teď rozebereme s meteoroložkou Martou Suchou, kterou zdravím v 8 hodin a 44 minut. Přeji vám dobrý den.
2: Hezký den.
1: Jak to s počasím vypadá aktuálně?
2: Je jasno nebo skoro jasno, s teplotami převážně už kolem 20 stupňů Celsia.
1: Co nás tedy čeká přes den?
2: Nad naše území bude proudit velmi teplý vzduch od jeho západu až jihu, bude slunečno, jasno až polojasno. Přehánku nebo bouřku nemůžeme vyloučit při přechodně zvětšené oblačnosti odpoledne a večer na Šumavě. Jinde nepočítáme se srážkami. Nejvyšší denní teploty vystoupí nejčastěji na 32 až 35 stupňů Celsia, na horách na 29 až 32 stupňů. Vítr bude jen slabý, proměnlivý a je v platnosti výstraha. Platí výstraha na nebezpečí vzniku požáru a od dnešního dne se k ní přidají další dvě týkající se teplot, na vysoké teploty ovlivňující hospodářství a infrastrukturu a také na teploty ovlivňující zdraví člověka, to znamená zátěž teplem, která bude silná na Plzeňsku, Rokycansku a jihovýchodě kraje. Bude platit výstraha na velmi silnou zátěž teplem. Platnost všech těchto výstrah je zatím do odvolání a budeme je upřesňovat.
1: Tak i vy se opatrujte a už mě zajímá, jestli zítřek bude jiný nebo bude chtít ode dneška opisovat.
2: Tak bude opisovat, bude se snažit, co se týká odpoledních teplot, ještě víc a přidají se srážky. Noci a zítra bude jasno nebo skoro jasno, málo oblačnosti bude i dopoledne. Odpoledne se pak ale bude tvořit kupovitá oblačnost a lokálně se vyskytnou i přehánky a bouřky. Nebude to tedy v celém regionu, ale místy se srážky zítra vyskytnou. Nejnižší noční teploty klesnou na 20 až 17 stupňů Celsia a zítřek by měl být nejteplejším dnem týdne. Nejvyšší denní teploty očekáváme mezi 36 a 39 stupni Celsia. A tropický den bude nejen v nižších polohách, ale i na horách. Tam dosáhnou teploty v maximech na 30 až 33 stupňů. Vítr bude nadále jen slabý, proměnlivý, pouze v bouřkách přechodně zesílí.
1: Jdu zkontrolovat klimatizaci v kanceláři a vám děkuju. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Vzhledem k tomu, že i láska hřeje, tak ani s tímto zdrojem tepla to dneska moc nepřehánějte, horko bude i tak. Vladimír Šťovíček vám přeje, ať pondělí přežijete ve zdraví a loučí se v 8 hodin a 51 minut. Po 9. hodině Iva Kokešová.

Věděli jste, že v Trhanově na Domažlicku se narodil lékař a spisovatel profesor Josef Thomayer? Narodil se 23. března 1853 jako prvorozený syn zahradníka na Trhanovském zámku. Středoškolská studia absolvoval v Klatovech a potom odešel do Prahy, kde vystudoval medicínu. Pracoval nejprve jako chirurg, záhy se stal asistentem první interní kliniky a později profesorem Karlovy univerzity. Byl zakladatelem českého vnitřního lékařství a významným odborníkem v diagnostice. Je pochován na Trhanovském hřbitově.

Hodina plná vašich gratulací a příjemných melodií, to je pořad Blahopřejeme písničkou. Každou sobotu a neděli poslouchejte po 17. hodině. Přání, které udělá radost vašim blízkým nebo přátelům, můžete zaslat na adresu Český rozhlas Plzeň, náměstí Míru 10, 301 00. Nebo můžete využít formulář na našem rozhlasovém webu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Klatovy po měsíci otevírají krytý plavecký areál. Očkování v lékárnách by mělo být možné od července příštího roku. Hokejisty do 18 let čeká na prestižním turnaji utkání s Američany. A dnes bude jasno až polojasno, teploty do 35 stupňů. Pěkné dopoledne přeje Andrea Samešová. Celý tento týden bude zřejmě tropický s teplotami až do 39 stupňů. Koncem týdne se sice ochladí, přesto teploty zůstanou kolem 30. Většina dnů bude jasná, ale každý den se mohou místy objevit bouřky. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V Plzeňském kraji zůstávají v platnosti 3 výstrahy. Před vysokými teplotami, před rizikem vzniku požáru a před velmi silnou zátěží teplem pro lidský organismus. Dnes mají teploty vyšplhat k 35, zítra až k 39 stupňům Celsia. V Klatovech je ode dneška opět přístupný krytý plavecký bazén a jeho provozy. Během červencové přestávky se provádí pravidelná údržba a opravy, které by jinak nebyly možné. Letos se za zhruba 900 tisíc korun zrekonstruovala sauna, říká ředitel sportoviště Milan Jarošík.
2: Novinkou je zrekonstruovaná finská sauna, která po více jak 10letém provozu už byla v poměrně špatném stavu. Návštěvníci se můžou těšit na úplně nové obklady, úplně nové lavice z dřeva, které je speciálně určeno pro zátěžový saunový provoz.
0: Od poloviny příštího roku by se lidé proti chřipce a COVID-19 mohli nechat naočkovat i v lékárnách. Návrh novely zákona prošel meziresortním připomínkovým řízením.
3: Lékárny se sami budou moct rozhodnout, jestli se do očkování zapojí, říká Matyáš Fošum z Ministerstva zdravotnictví.
4: Očekáváme, že se přihlásí do tohoto systému zhruba nějakých 60 až 70% lékáren.
3: Cílem změny je hlavně zvýšit proočkovanost proti chřipce, která je v Česku dlouho době velmi nízká. Podle předsedy praktiků Petra Šonky ale očkování v lékárnách tento problém nevyřeší.
5: Problém nízké proočkovanosti není nedostatek očkovacích míst, ale nezájem pacientů o tohle očkování.
3: A lékárníkům podle něj chybí taky dostatečné vzdělání na zvládnutí případných komplikací. Prezident komory lékárníků Aleš Krebs s tím ale nesouhlasí.
6: Lékárníci procházejí i kurzy první pomoci a podobně.
3: Lékárníci nicméně budou muset absolvovat speciální vzdělávací kurz. Michaela Bacílková, Český rozhlas. Sport.
0: Zápasem proti Američanům vstoupí dnes hokejová osmnáctka do Hlinka Gretzky Cupu v Edmontonu. Dnešní duel začne v 21 hodin. Přípravné duely vyšly českému týmu na výbornou. V generálce například porazili Kanadu 6-0.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno, na Šumavě při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty do 35, na horách do 32 stupňů, aby jo na nejvyšším 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Ode dneška platí omezení na okraji Lužan u Přeštic na Plzeňsku, na hlavním tahu z Plzně do Klatov, kde se staví nový kruhový objezd, je doprava nově řízena kyvadlově jedním pruhem. Počítejte se zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dobrý den, dneska je pondělí 3. srpna, začali jsme 32. týden roku 2026. Všechno nejlepší Miluším k jejich dnešnímu svátku. Pavol Habera a Petr Spálený to budou první písničky této hodiny a pak vám v plzeňských zajímavostech představíme Škodův dům v Plzni. Který z plzeňských domů to vlastně je, vám řekneme asi za 6 minut. Příjemný poslech.
1: Dobré dopoledne.

0: Do vašeho kraje 12 minut po deváté. Víte, kde v Plzni stojí Škodův dům? Najdete ho u jedné z nejfrekventovanějších plzeňských křižovatek. Aktuální adresa je Klatovská 10.
1: Na Klatovské 10 momentálně sídlí správa veřejného statku města Plzně. V okolí se nachází i v tom domě několik obchodů. Je to samozřejmě přímo tady na Rušné křižovatce. Lidi tady chodí prakticky denně do práce, do školy. Je tady velký ruch, ale málo kdo ví, že vlastně je to dům, který spoluutvářel dějiny města Plzně i vlastně českého průmyslu.
2: Říkáte dům, ale ono jsou to vlastně dva propojené domy.
1: Původně to byl samostatný rodinný palác s obrovskou zahradou, která vedla až někam k ulici Kardinála Berana, ale jak se postupně tady zahušťoval ten prostor kolem tehdejší Ferdinandovy třídy, tak ten dům byl propojen s okolní zástavbou a nestvoří jednotnou frontu s těmi okolními domy, které jsou propojené v takovém administrativním komplexu.
2: My se dnes v plzeňských zajímavostech zaměříme na část, která bývala domovem průmyslníka Emila Škody.
1: Ten dům původně patřil právovárečné rodiny Hanenkamů, kteří zde měli své rodinné sídlo a Emil Škoda se do této rodiny přiženil a díky věnu své ženy Hermíny potom postupně zvelebil a rozšířil a světově nechal prosloud své Škodovy závody.
2: Škodův dům vám tady spolu s Helenou Mařanovou, zástupkyní ředitelky organizace Plzeň Turismus, představíme v plzeňských zajímavostech krátce před 11:30. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: souhlasím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dneska tady pro vás máme připraveného Luďka Sobotu a návod, jak vymalovat byt.
2: Přátelé, nyní bych si dovolil vám jak si přednést radu, jak vymalovat byt. Přátelé, může se vám totiž stát, tak jako se to stalo mně nedávno, že mojí manželce, jo, volala kamarádka z Humpolce, že jí zve na 3 dny k sobě domů. Musím vám prozradit, že já jsem vzal druhý telefon, jo. Ta kamarádka měla strašně hluboký hlas, jo. Jmenovala se Karel. To je zvláštní. No, a teď si představte, za manželkou zaklapli dveře a já tam zůstal sám, úplně sám v celém tom bytě. Si představte, bez manželky a 3 dny ta představa, že jo, to chlap jistě pochopí, že to je strašná věc. 3 dny to vydržet bez manželky a teď jsem si říkal, co já tam celý 3 dny budu dělat bez té manželky. A hned jsem na ní vzpomínal, jo, říkal, co ona si tak si přála, když ještě tady byla tenkrát. Já jsem si říkal, co ona... A pak jsem si vzpomněl, že taky jednou vyjádřila přání, že by chtěla vymalovat byt. Tak jsem se do toho hned pustil. Přátelé, když chcete vymalovat byt, jo, ze všeho nejdřív si musíte koupit pořádnou štětku. Přátelé, dneska v Praze sehnat štětku, to není vůbec žádný problém. Štětka ovšem by měla být pěkná, že? Neměla by být vypelichaná. S takovou štětkou se člověk při práci vyloženě mazlí. A když nejdřív ji musíte vykoupat, že jo? Takovou štětku, když strčíte do vody, jo, tak ona potom nelíná, nepouští chlupy a při natírání spokojeně mlaská. Hned jsem se do toho pustil, jo, opřel jsem jí vozeď a teďka tam a teda tam ze strany na stranu, nahoru, dolů, po celý míst. Nosti, jo, teda, jo, ještě jsem si takhle vlez na štafle, jo, a to musíte, pánové, dát pozor, víte, taky, abyste si nepřiskřili. No, a teď ze strany na stranu, tam a zpátky, jo, taky jsem ještě musel dát ten nábytek odezdi ještě a přesto jsem dal noviny radši, abych to nepostříkal, jo. Teď, ale tam a zpátky po celý místnosti, jo. Teďka jsem si ještě dal pivo, víno, rum a jiné podpůrné nápoje, jo. Teďka ty papíry, teď ta štětka, jo. Tam to vypadalo, to byl úplnej bordel, víte.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte náš pondělní dopolední program Za minutu bude půl desáté. Strážovu na Klatovsku se podařilo zajistit praktickou lékařku. Ve městě tak budou mít svého lékaře po 6 letech, kdy ten předchozí odešel do důchodu. Podrobnosti za pár minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: V Plzni začíná městský festival pod širým nebem Inspiral Garden. V Šafaříkových sadech začíná hudební produkce ve 14 hodin. Následuje veřejná debata na téma město jako událost mezi slavností a každodenností. Od 17.30 se představí tři hudební uskupení a od 22 hodin bude zábava pokračovat formou silent disco, tedy tichá hudba pouze ve sluchátkách. Nevšední výstava na vás čeká v Mazhausu Plzeňské radnice. Nahlédnete tam pod pokličku Centra robotiky, které už 10 let vzdělává v Plzni děti, pedagogy i seniory. Uvidíte roboty, mikroskopy, badatelské sady a 3D tiskárny. Otevřeno je od 8 do 18 hodin a vstup je zdarma. Na toulky bohatou historií královského města Sušice se můžete vydat dnes výběrem ze dvou okruhů. V 10 hodin začíná před informačním centrem procházka po stopách sušické historie 1. Provede vás tou nejstarší historií. A ve 14 hodin pak můžete pokračovat dvojkou, na které se dozvíte o sušickém sirkařství. V galerii na radnici v Kašperských horách uvidíte výstavu Policie Modrava ve fotografiích. Fotky z natáčení seriálu poskytl režisér Jaroslav Soukup a výstava je k vidění od 9 do 16 hodin. Bránu svým obdivovatelům otevírá hrad Loket. Prohlédnout si tam můžete třeba vězení s expozicí útrpného práva. V budově markrabství je vystavena originální část loketského meteoritu, který patří k nejstarším nálezům svého druhu na světě. No a pestrobarevné motýly z celého světa, od Thajska až po deštné pralesy Jižní Ameriky, mohou vidět od 10 do 19 hodin návštěvníci motýlího domu u Karlovarské rozhledny Diana. My vám přejeme příjemnou zábavu.

0: Je Rotrová za 6 minut 3 čtvrtě na 10, ve 3 čtvrtě začíná zámecké léto, nezapomeňte. Ve Strážově na Klatovsku otevírají novou ordinaci. Po 6 letech tak bude ve městě opět ordinovat praktický lékař, přesněji mladá lékařka, místní rodačka. Město pro její ordinaci opravilo prostory ve zdravotnickém středisku a první pacienty tam vítá už dnes.
1: Ty starší lidi nemají kolikrát jak se dostat do Klatovy lékaři, takže jako je to jenom dobře, že naše místní rodačka.
2: Prochází okolo budovy zdravotního střediska paní Tomanová. No a k nové paní doktorce chce přestoupit paní Michaela.
3: Svý doktory máme, ale máme daleko, takže to určitě uvítáme, že to budeme mít blíž.
2: S lékařkou Radkou Vítovcovou jsme právě vstoupili do sesterny, první z místností.
4: Tady je vyšetřovací lehátko, kde bude natáčet EKG a další různá jiná vyšetření.
2: Musím říct, že to rozhodně není takové sterilní prostředí, na které jsme někde zvyklí u lékaře, ale opravdu příjemný prostor. Vy jste místní rodačka. To byl i ten důvod, proč jste se rozhodla dělat praktickou lékařku právě tady.
4: Já jsem původně chtěla být neurolog, nicméně pak jsem si pořídila 3 děti a chtěla jsem nějakou pracovní dobu, která by byla slučitelná právě s péčí o ně. Tak když pak přišel pan starosta, tak jsem to přehodnotila a vlastně jsem si řekla, proč ne. Já jsem tak nějak pořád měla pocit, že pro strážovský občany mám něco dělat.
2: Co bylo nejtěžší?
4: Celé to stálo na tom, že jsme měli strach, že pojišťovali. Oni se k tomu nepropůjčí, nicméně pan hejtman, pan doktor Škanta, všichni jsou lidé na svých místech a podařilo se jim domluvit smlouvy. A díky panu starostovi obci se nám tohle podařilo a můžeme ordinaci rozběhnout.
5: Strážovské zdravotní středisko spolu s hasičskou zbrojnicí bylo vybudováno v roce 1983 a od té doby všechno samozřejmě zastaralo.
2: Tady do té ordinace zainvestovala i obec. Starostou je Josef Rousek ze Sdružení nezávislých kandidátů.
5: Náklady téhle akce dosáhly necelých 4 milionů korun. My jsme zainvestovali do veškerých veřejných prostor, do prostor ordinace, čekárny, sociálního zázemí a zároveň jsme postavili novou výtahovou plošinu, aby ten přístup sem nahoru byl bezproblémový i pro i mobilní občany.
2: Ordinace tady bude otevřená každý den. Ze Strážova Jitka Englová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Sámecké léto.
1: Přeji vám hezké první srpnové pondělí, přeji vám krásný den, pozdrav je od Pavla Kudry a celého týmu Zámeckého léta. Vstupujeme do druhého měsíce a ten první, ten červencový, měl 5 týdnů, včetně 2 červnových dnů a tento bude mít 4, tak to je taková výzva, jestli jste zatím nesoutěžili, abyste se do toho dali. No ten první měsíc byl velmi úspěšný, protože vím to, jednou se nepovedlo ani na první, ani na druhý pokus a byly tam vlastně ve hře 2 náhrady. No tak já věřím, že to bude neméně úspěšné. Dáme se do toho. Nejprve jako vždy ovšem musíme nabídnout reportáž z našeho zámku, pak soutěžní otázku. No a pak v pátek budeme losovat ze všech týdenních výherců. Ten získá soukromou prohlídku od Františka Kinského. No a na konci léta, teď tedy ne léta, to už bychom byli hodně daleko, na konci srpna pak vylosujeme 3 a ti získají víkendový zámecký pobyt. Tak budeme samozřejmě mít i podrobnosti. Nejprve František Kinský, první návštěva.
0: Zámecké léto.
2: Dnes vás vezmu na Berounsko, kde stojí barokní zámek Hořovice. S jeho stavbou začal nejvyšší kancléř Českého království, hrabě Jan František Bruntálský z Vrbna. Posledním soukromým majitelem byl po první světové válce hrabě Jindřich ze Šaumburku. Na návštěvu názve Bára Kvapilová.
3: Kastelánem Hořovického zámku Liborem Knížkem se tady rozhlížíme po zámeckém parku.
4: Nacházíme se před Herkulovou branou. Nazývá se tak podle 2 ohromných soch Herkulu, které ji zdobí, ale není to jediná brána nového Hořovického zámku, jsou celkem 3. Kromě té Herkulovy máme ještě bránu Lví a bránu Sluneční, to je taková ta naše nejznámější.
3: Návštěvníky v parku určitě upoutá socha elegantního muže.
4: Tento elegantní muž byl hesensko-kaselský kurfiřt Friedrich Wilhelm, první německý majitel Hořovic, které koupil v roce 1852.
3: Na Hořovickém zámku se často střídají filmaři.
4: My většinou hrajeme taková sídla různých oligarchů, vrahů, ale máme jednu takovou specialitu. Poměrně často hořovické interiéry představují interiéry zámku v Lánech.
3: Natáčela se tady i část reality show Zrádci. Před námi jsou teď šipky, jedna ukazuje doprava, první okruh život na panském sídle a druhý okruh doleva nový zámek.
4: Nemají elektřiny, musíme pořádně natáhnout péro, vložíme desku His Master's Voice a uvidíme, co se stane.
3: Libor Knížek natáčí stařičký gramofon.
4: Tato část zámku je taková nejautentičtější. Takhle se tady skutečně do toho roku 1945 bydlelo. Nám se dokonce dochovalo několik akvarelů, které představují zámecké interiéry. A v dnešní době, když se to pěkně naskenuje do počítače a patřičně zvětší, tak se na těch akvarelech dají identifikovat třeba i jednotlivé fotografie, které stály na stolcích. Čili můžeme říct, že kdyby poslední majitelé přišli, oni už nepřijdou, protože jsou po smrti samozřejmě, ale kdyby, tak myslím, že by se tady cítili opravdu jako doma, protože by to poznali.
3: V chodbě nacházíme i gong.
4: Ano, gong sloužil k důležité věci svolávat osazenstvo zámku k jídlu. První gong znamenal přípravu a druhý gong potom otevření jídelny. Jedlo se samozřejmě formálně, pánové ve fraku, dámy v toaletách a s patřičnými šperky.
3: Právě teď nahlížíme do pánské ložnice. Co ale působí trochu překvapivým dojmem, jsou trosky letadla, které se tady nachází.
4: Letadlo patřilo bratru posledního majitele, princi Tasilovi, který se s ním zúčastňoval na nejrůznějších leteckých soutěží až do 16. května v roce 1932, kdy zahynul v troskách svého stroje v Klecanech nedaleko Prahy. Tady máme například palubní desku, máme tady overall, který měl princ na sobě. Jediné, co teda není v originále, co jsme nechali vyrobit kopii, je ta velká vrtule na zdi.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Hořovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak děkuji nejenom jemu, ale i Báře Kvapilové, i panu Kastelánovi. No, návštěva zajímavá. Já myslím, že soutěžní otázka dnes bude velmi jednoduchá, pokud jste tedy dobře poslouchali. Vyhrát můžete, jenom připomenu, náš cestovatelský zámecký balíček, to je denní cena, tam jsou věci jako sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. V pátek, jak už jsem říkal, pak hrajeme nebo losujeme z těch 5 denních výherců jednoho, který si užije ve dvou, je to tedy vždycky pro dva, soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského, ten je v Kostelci nad Orlicí. No, já to proto tak vlastně opakuji, protože jsme tedy na začátku dalšího, druhého měsíce, druhých prázdninových dnů. No a abyste se mohli zapojit, abych vás nalákal, ale já myslím, že není třeba, protože telefonu bude hodně, takže máte-li chuť, tak začněte volat. Naše telefonní číslo je, věřím, známé.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak nezbytné rozbití zrcadla, závěrečná tečka, no a to už je vlastně startovací znamení pro naší soutěž. Dnes s paní Miluší ze Semil. Paní Miluše, krásný den. Paní Miluše nám zmizela. Paní Miluše, co mi to děláte, vy jste to položila. No dobře, v tom případě jste dala šanci dalšímu soutěžícímu a tím je pan Jiří z Nedamova. Dobrý den, pane Jiří.
1: Dobrý den.
0: Tak vy jste mi naštěstí nezmizel. Paní Miluše dneska má svátek, tak jsem jí chtěl i pogratulovat. Tak pane Jiří, nemáte
1: tak
0: třeba...
1: Taky přeju všechno nejlepší k svátku teda, no.
0: Já bych vám taky popřál k něčemu. K čemu?
1: No, že je dneska hezký den. Výborně. A že jsem se dovolal po třech letech.
0: Jo, tak to je důvod, ano. Takže to gratuluju, pane Jiří, a teď ještě, abychom splnili to důležité, a to je správnou odpověď k soutěžní otázce. Takže, jestli mohu, jdu k ní.
1: Ano.
0: Jednoduchá. K čemu sloužil gong v chodbě na zámku Hořovice? Za A. Sloužil jako budík. Za B. Sloužil k avizování příjezdu majitele. Za C. Sloužil ke svolávání k jídlu.
1: Tak bylo to za C. k jídlu.
0: Ano, teď jestli pak byste věděl mimo soutěž, první gong byl co? K čemu?
1: Počkejte, já jsem si tady dělal zápisky.
0: Počkejte, ani se nedívejte do nich. Prostě sloužil, připravte
1: jídlu,
0: se.
1: Určitě, no.
0: No je to jo, ale to první gong byl připravte se a druhý gong otevřeli se dveře. Jak vás svolává třeba doma, já nevím, chci se vás dotknout případně, manželka nebo někdo k obědu?
1: No takhle vám to řeknu. Musím si to jídlo udělat sám.
0: Jo takhle, u nás to je.
1: A spíš, že manželku svolávám, drahá, máš jídlo na stole a pak přijde.
0: Čekejte, vy to schytáte, jestli nás poslouchá vaše drahá. Vy to schytáte.
1: Stojí vedle mě.
0: Jo, stojí vedle vás, mě. Tak si to s ním říjte, milá paní. U nás je to Pavle, jídlo, jo, takže já myslím, že je to asi všude stejně. Tak pane Jiří, já vám moc gratuluju, zámecké léto se pro vás stalo úspěšným. Věřím, že z našich typů si vyberete a uděláte nějaký ten krásný výlet. Já myslím, že to stojí za to. No, loučím se s vámi, pane Jiří, do Nedamova, s vaší paní samozřejmě, nebo s přítelkyní, nebo koho tam máte.
1: Manželku.
0: Vy jste ji trošku zapíral, vy jste se k ní nechtěl přiznat moc.
1: Aha.
0: Tak já vás zdravím, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Taky. Naslyšenou.
0: No, jestli máte chuť do zámeckého léta nechat se třeba takto taky týrat moderátorem Pavlem Kudrnou, zavolejte zase zítra. František Kinský je člověk seriózní a seriózně nás provede dalším zámeckým objektem. Tentokrát v náměšti na Hané. Ať se daří, hezké pondělí.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Platí nová evropská pravidla pro obsah vytvořený umělou inteligencí. V Plzeňském kraji se hledají adepti na dobrovolnickou cenu křesadlo. A dnes bude jasno až polojasno, teploty do 35 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. Obsah vytvořený umělou inteligencí musí být od srpna jasně označený, a to pokud ho zveřejní firmy nebo instituce a vychází z evropského nařízení AI Act. Pokud třeba e-shop využívá jako podporu chat s umělou inteligencí, zákazník to musí vědět. Pro fyzické osoby, které umělou inteligenci využívají pro osobní účely, nařízení neplatí. I to má ale své hranice, říká vládní zmocněnec pro AI Lukáš Kačena.
2: Ve chvíli, kdy i v nějaké soukromé komunikaci využiju AI pro to, abych dělal něco klamavého, manipulativního, co může zásadně narušit chování té druhé osoby nebo mu způsobit významnou újmu, tak to je všechno zakázané.
0: Český telekomunikační úřad může za porušení pravidel udělit pokutu až 15 milionů eur. V Plzeňském kraji se opět hledají adepti na cenu křesadlo. To vyhlašuje dobrovolnická regionální agentura a nominace je možné zasílat do konce září. Cílem je najít dobrovolníka, který svými aktivitami pomáhá lidem nebo svému okolí. Podmínkou je, aby působil v Plzeňském kraji. Součástí nominace je také stručný popis činnosti a zdůvodnění, proč si ocenění zaslouží. Smyslem je vyjádřit uznání dobrovolníkům a případně motivovat další zájemce. Ceny se budou předávat 11. listopadu v kulturním domě Šeříkovka v Plzni. V Darové na Rokycansku opravili přes 100 let starý pomník zakladatele sokolského hnutí Miroslava Tyrše. Jedná se o 30. opravenou památku na území obce Břasy, pod které spadá i Darová. Úpravy se daří i díky podpoře od Plzeňského kraje, pokračuje nezávislý starosta Břas Miroslav Kroc.
3: Podařilo se nám získat na to dotaci z Plzeňského kraje a pomník jsme zase po 100 letech opravili. Plánujeme udělat i s sokolama slavnostní otevření ke konci roku nebo příští rok. Sport.
0: Česká tenistka Daria Vitmanová prohrála na turnaji WTA až ve finále. 16-leté Rusce Ljutovové podlehla ve třech setech a v novém světovém žebříčku se poprvé posune do elitní stovky. Na turnaji série Masters v Torontu postoupila do druhého kola Sara Bejlek. Číňanku Wang Xiu porazila 2-1 na sety. Dnes se v Torontu představí Tereza Valentová a Karolína Plíšková. Počasí. Dnes bude jasno až polojasno, na Šumavě při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo bouřky. Teploty 32 až 35, na horách do 32 stupňů. Fouká slabý proměnlivý vítr a biotrojka, nejvyšší stupeň zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Omezení platí u Třemošné na Plzeňsku na silnici 1/27, kde se pohybují pracovníci údržby zeleně. Stejně jako na silnici 1/20 u Všerub a na dálnici D5 se pracuje v pravém pruhu u Rozvadova na Tachovsku ve směru do Německa mezi kilometry 150 až 144. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Naše nejnovější pondělní zprávy skončily 4 minuty po 10. Svátek svatého Vavřince se blíží a s ním i Vavřinecká pouť a 72. chodské slavnosti. Konají se v Domažlicích od 14. do 16. srpna a my vám v našem dnešním dopoledním vysílání nabídneme všechny důležité podrobnosti. Počkejte si na to.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Posloucháte náš pondělní dopolední program, máme 11 minut po desáté. Domažlice se už za pár dní od 14. do 16. srpna opět stanou hlavním městem folkloru. Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť každoročně přilákají tisíce návštěvníků z celé republiky i ze zahraničí. Co letos nabídnou a jak je náročná příprava tak obrovské akce, o tom si budu povídat s ředitelem městského kulturního střediska Patrikem Zuberem. Vítám vás, dobrý den.
1: Krásné dopoledne vám i posluchačům.
0: No a také vedoucím programového oddělení městského kulturního střediska v Domažlicích panem Jaroslavem Cvekem. I vás vítám, dobrý den.
2: Krásný den, dobrý den.
0: Jaký vztah vy máte k Chodsku osobně? Pane Zubere, začněme u vás. Vy jste rodák?
1: Já jsem se samozřejmě narodil v Domažlické nemocnici, ale to je asi tak všechno. Žili jsme asi 10 kilometrů od Domažlic v Horšovském Týně, což už je město, které nespadá pod Chodsko, ale je to přece jenom 10 kilometrů od Domažlic, ale mám příbuzné z Postřekova a jakoby nějaký vztah k tomu Chodsku mám. Ale po vysoké škole jsem odešel do Prahy, tam jsem žil 28 let, a takže většinu života jsem strávil v Praze. A pak jsem se vrátil v roce 2019 do Domažlic a stal jsem se teda snad chodem, ale samozřejmě jsem náplava, ale tím, že připravuju chodské slavnosti už mnoho let, tak si myslím, že snad mi to odpustí místní a snad mě už nějak přijali mezi sebe.
0: No a pan Cvek je náplava nebo rodák?
2: Ne, já jsem totální náplava, já jsem přišel trošku ještě z větší dálky než pan ředitel, já jsem Moravák, z Malé Výsky mezi Hradištěm a Kyjovem. A do Domažlic jsem se dostal vlastně během covidu. Já jsem zháněl práci učení houslí, protože jsem houslista, a začal jsem učit v Domažlicích na hudební škole. Tak začalo moje působení a Domažlic jsem si vybral kvůli tomu, protože jak jsem Moravák, hraji v cimbalové muzice a mám rád folklor, miluji folkloru, strážnický festival, tyhle ty věci, tak jsem si našel krásnou Výsku právě Domažlice, kde ten folklor je stále živý, je krásný a vlastně největší Výska folkloru v Čechách. Jo, taky protipol té Moravy.
0: Vy jste už, pane řediteli, naznačil, že už jsou to vaše několikáté chodské slavnosti. Víte, kolikáté? Nechci vás trápit.
1: Já jsem předtím byl v té pozici, ve které je teď můj kolega Jaroslav Cvek. Byl jsem vedoucí programového oddělení od roku 2019 a od té doby připravují chodské slavnosti, takže ty to budou už moje osmé.
0: A pan Cvek?
2: Metro to třetí. Jo, třetí slavnosti.
0: Ještě bych se měla zeptat na celý ten tým. Nejste to jenom vy dva. Je to asi spoustu lidí, kteří připravují chodské slavnosti. Jaká je to parta?
1: Snažíme se být a doufám, že jsme dobrá parta. Ono na první pohled asi to vypadá, že tím, jak jsou ty chodské slavnosti velké, že ten tým je opravdu rozsáhlý, ale já musím teda říct, že vlastně ani tak moc velký není a já jsem byl, když jsem sem právě v roce 2019 přišel, tak jsem byl překvapený, jak malé množství lidí dokáže připravit tak velkou slavnost. Ale to mluvím o městském kulturním středisku, jo. To na té přípravě se samozřejmě podílí celé město a všechny složky města, takže policie, hasiči, přímo radnice a tak dál.
0: A je to tak, že skončí jedny chodské slavnosti a začínáte chystat už další, nebo máte nějakou pauzičku? Když to v neděli skončí, začne vám aspoň nějaké volno, protože předpokládám, že teď je to hukot.
1: No, přímo po tom právě skončení, tak začne ten hukot s tím vyúčtováním a takový ty, už to nejsou technici u podí, stavění, bourání, i když jako to ještě dobíhá minimálně do úterka, jo. Ale vlastně já jsem teď zrovna psal takový úvodník do domažlického zpravodaje, kde jsem vyloženě psal, že u nás dělíme rok v podstatě na dvě období, před chodskými slavnostmi a po chodských slavnostech, přičemž obě ta období se vyznačují tím, že během nich připravujeme chodské slavnosti. To znamená, že vlastně ta příprava nikdy nekončí. Skončí jedny a už začíná příprava další.
0: A v jaké fázi jste teď? Já jsem říkala, že chodské slavnosti začínají 14., čili ten příští, nebo řekněme přes příští víkend, je už všechno hotovo, nebo teď finišujete a nespíte v noci?
2: Ono se zdá, že je všechno hotovo, protože program samozřejmě venku, myslím si, že je celkem, doufám, že zajímavý i pro tento rok, ale není to tak, ono spoustu věcí člověk má ještě v hlavě, co by chtěl, jo, co úplně posluchači třeba nevidí, ale je vlastně hotovo. Jakože program je hotový, doufám, že všichni účinkující přijedou a budou včas nachystaní, protože ono nikdy není hotovo, ono se může cokoliv stát. I během toho dne, co ty slavnosti jdou, je to vlastně nevyzpytatelné, ale myslím si, že jsme připraveni.
0: Jste připraveni? Mohli byste třeba udělat chodské slavnosti už tento víkend, ale jsou až ten další a budete mít lepší počasí. Já jsem to studovala, bude trochu nižší teplota, takže to je asi pro vás takových těch 25 stupňů ideální.
2: Určitě. Určitě.
1: Naprosto ideální, já jsem, už jsem tady vlastně říkal, když jsme se připravovali, že nemáme rádi extrémy. Když je špatně, když prší, je špatně, když je velké horko, protože obzvlášť za pódium u brány je obrovsky, tam to slunce vlastně svítí do těch účinkujících, kteří jsou oblečeni v těch kabátcích, v krojích. A jako není to pro ně samozřejmě příjemné. A když prší, tak to je logický, že to. Ale my máme na své straně pana faráře domažlického, pana Gergu, a ten to vždycky objedná, takže.
0: Jasně, takže i tohle máte zajištěné. Pane Zubere, zažil jste propršené chodské slavnosti?
1: Já jsem je zažil, teď si přesně nepamatuju, v jakém roce to bylo, ale pamatuju si, že jsme prostě běhali po náměstí, utírali jsme lavičky od vody, že prostě zažil jsem to.
0: Tak to se myslím nestane, budeme každopádně držet palce. Našimi dnešními hosty jsou Patrik Zuber a Jaroslav Cvek z Městského kulturního střediska v Domažlicích a za chvíli už se dostaneme na ty 72. chodské slavnosti a řekneme vám něco k programu.

0: Český rozhlas vás dnes dopoledne zve na chodské slavnosti a vavřineckou pouť 14. až 16. srpna. Našimi hosty jsou Patrik Zuber a Jaroslav Cvek z Městského kulturního střediska v Domažlicích. Tak pojďme teď už k tomu programu. Vy, předpokládám, každý rok chcete udělat něco navíc, něco nového. I letos máte nějakou novinku, kterou je třeba zmínit?
1: Ano, určitě my se snažíme, aby ty chodské slavnosti nebyly pořád stejné. Jako samozřejmě je to tradiční folklorní slavnost, takže ten základ je snad bude vždycky stejný, ale snažíme se vždycky s něčím přijít. Já se asi nejvíc těším a největší novinka letoška právě souvisí s vaším plzeňským rozhlasem, že my jsme vlastně rozšířili spolupráci s rozhlasem a přímo u Domažlické věže vedle Kašny vznikne taková rozhlasová zóna, kde bude spousta programů pro místní, kteří se tam přijdou podívat, uvidí tam svoje oblíbené moderátory, bude tam kavárna, asi teď bych všechno nevyjmenoval, rozhlas má připravený, to abych to nevzal na sebe, rozhlas má připravený program pro malé i pro velké, bude tam lžítko pro děti, aby si a nesmím zapomenout, že v neděli potom si budou moci prohlédnout i přenosový vůz. Mm. Takže to je asi taková pro mě nejvíc, na co se nejvíc těším, ale máme těch novinek samozřejmě několik. V sobotu například budeme mít večer v zahradě pod Chodským hradem pouťovou tancovačku. To je úplná jakoby novinka pod širým nebem, že tam si budou moci až do půlnoci zájemci zatančit při dechovce.
0: To je taky novinka.
1: To je úplná novinka, ano.
0: Možná, že bychom měli trošičku zmapovat posluchačům ty scény, na kterých se odehrává nějaký program. Tak pane řediteli, chopte se toho, kde všude se hraje a zpívá.
1: Chodské slavnosti, v poslední době se nám tohleto ustálilo, že se chodské slavnosti odehrávají na třech hlavních scénách. Ta úplně nejhlavnější asi je u brány na náměstí, potom je scéna v zahradě Chodského hradu a pak je taková trošku alternativní scéna na Chodském náměstí. Ty první dvě, které jsem zmiňoval, tak ty jsou folklorní. Tam převážně, aby řekl, že v letos úplně, jestli se nepletu, je jenom folklor a pak je ta alternativní a tam chceme, aby každý si z chodských slavností něco odnesl, aby to těšilo všechny generace, malé, velké, každý nemá rád folklor. Takže tam jsou divadla pro děti, tam je rocková muzika, tam je třeba kapela Třehu Scott Berouna, která je takový ten prap staropražská. Tam se snažíme namíchat jako co nejvíc z toho, aby každý si odnesl to své a byl spokojený. A pak máme ještě takovou malinkatou scénu, tam je jenom jedno představení u domova seniorů v Domažlicích. Chceme potěšit domažlické seniory, takže tam jim zařídíme, že mají v pátek jednu dechovku, aby si to také užili.
0: Mm-hmm. Takže to jsou ty jednotlivé scény. Jaroslav Cvek je programovým ředitelem celých chodských slavností. Tak koho jste pozvali, koho byste teď jmenoval mezi těmi zásadními účinkujícími?
2: Zásadně učinkující. No pan ředitel vlastně mi trochu vzal vítr z plachet, protože řekl o programu dosti, ale jako zásadní máme, tento rok máme dva zahraniční hosty, jo, za to jsem strašně vlastně rád. My jsme začali pracovat, nebo jsme s agenturou IOV, která zprostředkovává vlastně zahraniční hosty na českých festivalech. Je to taková obdoba CIOFu, jo, on takto trošičku spolupracuje. A máme zahraniční hosty z Indie, to jsem strašně rád, protože to bude určitě to obzvláštní, krásnými kroji, velmi zvláštní originální muzikou. A druhým hostem zahraničním je zahraniční soubor z Ukrajiny, který teda od roku 23 sídlí v Brně. Takže ono jsou takový zahraničně nezahraniční hosté.
0: Já jsem viděla fotografie toho indického souboru, to je barev. To je opravdu zvláštní folklor, je to úplně něco jiného, ale určitě to bude velmi atraktivní.
2: Já doufám, že obohatí ty chodské slavnosti, protože ono je možná dobře, miluji chodský folklor. Dudy, i sám se účastním občas, jdu hrát s Potřekovským souborem, nebo když mi zavolá Domažlická rudácká, tak velmi rád si jdu zahrát, protože ta muzika je oproti té moravské, je tak vlastně pozitivní, veselá, stále se hraje v duru, je to Polka Valčík, je to taková prostě, je to hybné, texty jsou velmi pozitivní, takže jsem rád, že to obohatíme trošičku něčím jiným. Samozřejmě máme i cymbalovku, nezapomínám jako Moravák i na Moravu, takže přijede cymbalová muzika Zádruha z Dolních Bujanovic, která s sebou vezme i mužský sbor z Tvrdonic.
0: No a pojďme jmenovat i ty domácí, řekla bych, tam nebude nikdo chybět asi z těch populárních nich, které všichni známe a máme rádi, ty folklorní soubory.
2: Určitě vás pozvu na dudácké štandle s Konrádyho dudáckou muzikou, jo, které bude v sobotu na náměstí Míru na Pody u Brány ve 23.00 a určitě zase bude to úžasný program s tradiční Konrádyho, bohužel už bez pana Konrádyho, ale...
0: Chodský soubor Mrákov slaví 65. výročí a ty hlavní oslavy, řekněme, budou také soustředěny na chodské slavnosti. Pochopila jsem to správně. Budou tam mít svůj večer hejtácí z Mrákova?
2: Budou mít svůj program v sobotu znovu u Brány v 18.30. Ale chci jenom podotknout, že tento rok máme velké výročí Jindřicha. A tyhle ty slavnosti jsme... Jako loni jsme dali jako patrona chodské slavnosti byl pan Bár, protože měl velké výročí pan Bár. Tento rok je to Jindřich, takže slavnosti vlastně budou i určité programy budou mu jako dány.
0: Tak tolik zatím k programu, zdaleka nekončíme, za chviličku se řekneme další informace o 72. chodských slavnostech.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje, zveme vás na chodské slavnosti s ředitelem Městského kulturního střediska Patrikem Zuberem a vedoucím programového oddělení Jaroslavem Cvekem. Než se budeme bavit o dalším programu, tak já bych ráda našim posluchačům zmapovala i to, co odvysílá z chodských slavností Český rozhlas Plzeň. Takže v sobotu od 11 hodin náš tradiční pořad s Plzeňáky za folklorem moderovat bude Michaela Vondráčková a bude to živý koncert s těmi populárními folklorními soubory, tak jak jste zvyklí. V neděli potom odvysíláme mezi 12. a 13. hodinou písničky pro vás. Moderovat bude Vladimír Šťovíček a budou to takové netradiční písničky na vaše přání, protože přát si budou oblíbené hity přímo návštěvníci chodských slavností a v neděli po 14. hodině začíná náš další přímý přenos a to bude Žijeme tu s vámi speciál. Opět moderuje kolega Vladimír Šťovíček a bude to takové asi 40-minutové setkání se zajímavými osobnostmi, které mají hodně společného s chodskými slavnostmi, s Domažlicemi a s Chodskem obecně. No a teď už pojďme k tomu dalšímu programu. Já bych se ráda ještě zastavila u pátku, kdy bude slavnostní zahájení chodských slavností, které jste taky letos, pane Cveku, udělali trochu jinak. Je to tak?
1: Je to tak, ale nevím, jestli o tom chce mluvit pan ředitel.
2: To můžeme kdokoliv z nás, ale jestli to má být na mě, tak ano, udělali jsme trochu změnu. Každoročně slavnostní zahájení bylo jenom v tou formou, že před ranicí

0: uvítal starosta návštěvníky a tím to skončilo, ale nyní jsme se rozhodli zkusit trošku něco jiného. Chocko se sestává původně z 11 chockých vesnic a my jsme si řekli, že vlastně nikdy tam nebyly tyhle zástupci těch vesnic, takže my jsme si řekli, my jsme to přesunuli na pódium u brány, uděláme tam takové trošku větší slavnostní zahájení, kterého se právě účastní i zástupci těchto chockých vesnic a trošku jsme se to snažili připravit jako zajímavěji a myslím si, že to je jedna z právě z těch velkých změn, na kterou jsem předtím zapomněl. Ale on obzvlášť celý ten páteční program bude trochu jakoby malinko jinak. Pak jsou tam vždycky každoročně ozvěny folkloru, což je program, kde vystupují kapely, které sice nejsou folklorní a z folkloru vycházejí. Tam určitě chci pozvat letos na Vlastu Redla, to bude krásný koncert, ale vždycky ty kapely bývají tři, letos budou jenom dvě a mezi nimi se bude ještě promítat krátkometrážní film Vojtěcha Gibfrida, který bude z Postřikovského Masopustu. A to z letošního Postřikovského Masopustu mám pocit přímo a myslím, že to bude hodně zajímavý, že to diváky taky hodně pobaví. Takže v tom je taky určitá změna.
1: Já bych také ráda zmínila, že budete během chockých slavností křtít novou zajímavou publikaci. Co je to za knížku?
2: Je to nová kniha, kterou vydal Národní ústav lidové kultury ve Strážnici. A oni chtěli zmapovat lidový oděv na Chocku. Zaúkolovali nebo oslovili Lucii Kalousovou, etnografku, která se toho zúčastnila, nebo která to vlastně jako napsala, jo? Je to vlastně její kniha. A vlastně mapují lidový oděv jak na horním Chocku, v Postřekově, tak na dolním v Mrákově. Je k tomu udělána krásná kniha i vlastně s videodokumentací, i s fotoknihou. Je to vlastně velmi působivé. Bude se to křtít v refektáři augustinánského kláštera v Domažlicích v pátek v 19 hodin. Určitě přijďte, přijede i ředitel Národního ústavu lidové kultury pan Šimša, který by to měl pokřtít.
1: Mm-hmm. Ty domažlické slavnosti navštíví tradičně opravdu tisíce lidí. Co to znamená pro místní domažlické podnikatele? Ti mají asi také během těch tří dnů velký hukot, že znovu používám to slovo, nenapadá mě lepší.
0: Já myslím, že to je pěkné slovo v této situaci. Ano. Je to tak, jak popisujete, ale obecně celé Domažlice zažívají náročné tři dny. Pro místní je to samozřejmě trošku jiné, než pro ty návštěvníky, kteří přijedou si to užít a zase odjíždí. Já bohužel znám, nebo ano, bohužel znám několik rodin, které přímo i kvůli Chockým a kvůli tomu mumraj i odjíždí. To je právě jeden z našich cílů s Jardou Cvekem, je právě nám je nechat je doma, vrátit je a nabídnout jim tak zajímavý program, že nebo tak zajímavé zážitky, že se rozhodnou zůstat. Ale pro všechny, pro celé Domažlice je to náročné, co se týká dopravy, je to náročné prostě pro každého asi z Domažlic.
1: Já jsem ráda, že jsme se k té dopravě dostali, takže pokud někdo bude chtít na Chocké přijet autem, co radíte, jak to udělat?
0: Hlavně radíme, aby vůbec se nepokoušeli vyjít do centra města. Ano. Centrum města, většina ulic je uzavřená, je to tam opravdu dopravně složité. Takže my vždycky, každý rok je to stejné, jsou připravena dvě záchytná parkoviště. Jedno je v Petrovické ulici na jedné straně města a druhé je u parkoviště u Všech svatých, to je při příjezdu od Klatov. A z každého toho parkoviště zdarma odjíždí pravidelně kivadlová doprava. Takže kdo přijede, zase zaparkuje buď v Petrovické nebo u svatých, tak pak může zadarmo se dopravit do centra města a je to nejlepší řešení toho příjezdu.
1: Ještě, protože jsme zdaleka nevyjmenovali všechny body programu, bychom měli posluchače odkázat na internet, kde si všechno mohou najít přesně černé na bílém. Pane Cveku, jaké máte webové stránky?
2: Tak webové stránky máme www.chockeslavnosti.cz nebo na facebookových stránkách Chocké slavnosti. Jo, tam to určitě najdete. A já bych teda chtěl ještě podotknout, ono k těm chockým slavnostem patří, neodmítlo se tam patří Vavřinecká pouť.
1: Ano.
2: Je to velmi důležité. Církevní, ta pouť tady byla mnohem dřív než Chocké slavnosti a ona se hlavně váže, jo, k těm chockým slavnostem, nebo naopak Chocké slavnosti se vážou Vavřinecké pouti.
1: Takže ten hlavní duch duchovní obřad je v neděli.
2: V sobotu i v neděli. V 10 hodin v kostele svatého Vavřince.
1: Ano, jsem moc ráda, že jste na to ještě vzpomněl, to nám úplně vypadlo. Budou koláče?
0: Bez koláčů to nejde, to je, to nejen, že se bude možné koupit, ale každá domažlická rodina samozřejmě peče, tam to hospodyňky umí, takže.
1: Myslím ano. si, že to jsou také stovky a tisíce koláčů, které vzniknou, které tam posluchači a návštěvníci ochutnají a které si potom ještě vezou domů.
0: Určitě.
1: Aby dlouho vzpomínali na chodské slavnosti. My jsme vás pozvali teď na ty 72. s Patrikem Zuberem a Jaroslavem Cvekem z Městského kulturního střediska v Domažlicích. Díky, že jste přijeli, ať všechno vyjde tak, jak má, a my, Český rozhlas Plzeň, se budeme těšit na setkání od 14. do 16. srpna. Naslyšenou.
0: Děkujeme.
2: Naschledanou.

Plzeňský houslař Petr Sedláček miloval jako dítě malování a letadla a kvůli tomu také toužil studovat průmyslovou školu. Všechno ale dopadlo jinak a Petr Sedláček staví mistrovské hudební nástroje. Kolik jich zatím je, to vám řekneme už po písničce.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje, to byla skupina Ariem, 3:45. Tušíte, co je to kvinton? Tak trošku viola a housle v jednom. I tenhle pětistrunný nástroj dokáže postavit plzeňský houslař Petr Sedláček. Ve své dílně zatím postavil víc než 200 mistrovských nástrojů. Ty nejen staví, ale také opravuje. Petra Sedláčka vám představíme dnes odpoledne v rubrice Náš příběh. A teď vám nabízíme kratičkou ochutnávku.
1: Tak tohle to slyšíme třetí větu ze sonáty D-dur France Schuberta. A hraje to můj syn, Michal Sedláček, je to můj mladší syn. A hraje na housle, které jsem stavěl v roce 2012, opus 166.
2: No a když se takhle zaposloucháte, hned poznáte, že to je právě ten váš nástroj.
1: To já spíš poznám, že to je můj syn, ale ten zvuk taky někdy poznám, ale není to tak jednoduchý.
2: Tak možná, že to bude jednodušší vizuálně. Konec konců jsme ve vaší dílně, tady visí kousek od nás několik vašich houslí, i viola pravděpodobně, to je trošku větší.
1: No ale to je úplně jiná viola, to je viola pětistruná. To je kvinton a má to struny jako na viole, C, G, D, A, ale ještě k tomu je přidan Ečko.
2: Jsme před chviličkou slyšeli vašeho syna, Michala Sedláčka. Zdá se tedy, že ta tradice v té vaší rodině pokračuje. Jak to bylo před vámi?
1: No já jsem se narodil do muzikantské rodiny, ne houslařské rodiny, ale muzikantské. Můj táta byl v té době již koncertní mistr plzeňského rozhlasového orchestru a byl to skutečně výtečný houslista.
2: Učil vás na ty housle?
1: Ne, na housle. Já jsem chodil do klavíru, byl jsem suverénně nejhorší. A potom jsem chvilku hrál na violončelo. To už by mi bavilo, ale to už bylo zase moc pozdě. A na housle hraju jenom takovým tím houslařským způsobem, abych poznal, jak to hraje, ale poslouchat se to nedá.
2: Přesto se vás pokusím přemluvit. Zkuste nám teď zahrát tak, jak hraje houslař.
1: Dobře, ale zkazíte si pověst.

0: Tak jak vám zní ty housle?
1: Tyhle ty housle zní dobře a kdyby na to hrál někdo, kdo na to umí hrát, tak by ještě zněli mnohem lépe.
0: No, hrál jste na své vlastní housle. Proč jste si vybral právě houslařinu?
1: Jsem se ptal táty, jestli bych třeba eventuálně ty housle se nemohl někde učit, protože jsem se narodil do domácnosti, kde housle zněly vlastně pořád. A táta mi tenkrát říkal, to nedělej, to je záležitost houslařských rodů. Ale nakonec k tomu skutečně došlo a já jsem ve svých 15 letech odjel do Lubu Chebu, kde jsem nastoupil jako učeň prvního ročníku na učiliště.
0: Říká s úsměvem a takovým lehkým dojetím plzeňský houslař Petr Sedláček z Plzně, Jan Markup, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V Lužanech na Plzeňsku platí nové omezení pro řidiče kvůli stavbě kruhového objezdu. Energie v srpnu podraží, regulační úřad zvýšil orientační ceny elektřiny i plynu. A dnes bude jasno až polojasno, teploty do 35 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. S novým omezením musí počítat řidiči na okraji Lužan u Přeštic. Na hlavním tahu z Plzně do Klatov vzniká už 4 měsíce kruhový objezd. Zatím byla silnice obousměrně průjezdná, což se ode dneška mění. Je řízená kyvadlově jedním pruhem. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
2: Silnice číslo 27 bude v místě stavby průjezdná pouze kyvadlově a doprava zde bude řízena semafory. Práce na přestavbě křižovatky se totiž v následující etapě posouvají i do prostoru původního křížení silnice první třídy se silnicí třetí třídy a je tak nutné provoz na hlavní silnici částečně omezit.
1: Omezení potrvá do konce srpna. Uchazeči o studium technických oborů Západočeské univerzity v Plzni mají tento týden poslední šanci přihlásit se do druhého kola přijímacího řízení. Dnes končí příjem přihlášek o studium strojního nebo environmentálního strojírenství, pokračuje mluvčí univerzity Andrea Čandová.
3: Poslední šanci podat přihlášku mají ještě dnes zájemci o studium strojního nebo environmentálního inženýrství. Do konce týdne se ještě mohou přihlásit ti, kteří chtějí studovat elektrotechniku na fakultě elektrotechnické nebo informatiku či fyziku na fakultě aplikovaných věd. Nejdéle až do konce srpna pak zbývá čas na podání přihlášky na fakultu filozofickou.
1: Energetický regulační úřad očekává, že v srpnu energie zdraží. Vyplývá to z takzvaných indikativních cen, to jsou orientační částky, kolem kterých by se měly pohybovat férové ceny energií. Úřad je zveřejňuje vždy začátkem měsíce. Proti červenci stoupnou ceny elektřiny i plynu, říká mluvčí úřadu Michal Kebort.
4: U plynu meziměsíční nárůst dosahuje 3,6%, u elektřiny 4,1%. Vyšší růst je přitom patrný zejména u produktů s kratší dobou fixace. Ceny ovlivňuje vývoj na velkoobchodních trzích, které takto reagují na další eskalaci blízkovýchodního konfliktu.
1: Energetický regulační úřad na svém webu od dubna zveřejňuje cenové rozpětí pro nejčastější fixované tarify elektřiny a plynu. Chce zákazníkům usnadnit orientaci na trhu a hledání výhodnějších cen. Sport. Fotbalový brankář Lukáš Horníček přestoupil z Bragy do Newcastle. V anglickém klubu podepsal 5letou smlouvu s přestupní částkou 30 milionů eur, tedy asi 726 milionů korun, se stal 24letý rodák z Vysokého Mýta třetím nejdražším českým fotbalistou. Před ním jsou pouze Patrik Šik a Pavel Nedvěd. Počasí. Dnes bude jasno až polojasno, na Šumavě při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo bouřky. Teploty 32 až 35, na horách do 32 stupňů. Fouká slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky dobré a Biotrojka nejvyšší stupeň zátěže.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dopravní nehoda se stala na Klatovsku na silnici 171 u Hlavňovic. Srazila se dvě osobní auta. Na místě zasahují policisté. Úsek je s velkou opatrností průjezdní.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Aha, Hana Zagorová a Vladimír Mišík, to budou první písničky této hodiny a potom vám nabídneme jazykový koutek. Léto je v plném proudu, letní prázdniny vstoupily do druhé poloviny a my vám trochu nečekaně navrhujeme, pojďte se ochladit. Za chviličku probereme rozdíl mezi přídavnými jmény chladicí a chladící, tak uvidíme, jestli ten rozdíl už dopředu znáte. 4,5 minuty po 11. Pěkné dopoledne.
0: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Jazykový koutek.
2: S odbornicí na češtinu se ve studiu sešel Stanislav Jurík a na přetřes přišly slovesné třídy. Postrach všech písemek.
3: Ve veřejném prostoru se už nějakou dobu vede diskuse o množství a složitosti učiva, kterým ve školách trápíme mozkové závity našich dětí. Jedním z témat, nad kterými rodiče pravidelně kroutí hlavou a žáci vzdychají před každou písemkou, jsou takzvané slovesné třídy a vzory v češtině. Slýcháme pak protesty typu, proč se to mám učit, to mi k ničemu nebude. No, vysvětlí nám to Ružena Písková, proč se to máme učit. Vítejte, dobrý den.
4: Dobrý den. Je zajímavé, kolik dotazů přicházejících každoročně do jazykové poradny Akademie věd se týká právě tématu slovesných tříd. Problém je, že tazatelé si neuvědomují, na co se to vlastně ptají. Jejich dotazy totiž vlastně nesměřují na slovesa a jejich třídění. Zajímají je tvary přídavných jmen. Jenže, jak už to tak v jazyce bývá, všechno souvisí se vším.
3: A jak souvisejí slovesné třídy s přídavnými jmény?
4: Souvisejí tehdy, když je přídavné jméno utvářeno ze slovesa. Každý jistě někdy řešil, zda má napsat přídavné jméno řídící s dlouhým i nebo řídící s krátkým i. Zda použít tvar školicí nebo školící, mrazicí nebo mrazící, chladicí nebo chladící, kropicí nebo kropící, žehlící nebo žehlicí.
3: Vzpomínám si, že jsou to dvě různé skupiny přídavných jmen. Myslím, že se jim říká dějová a účelová přídavná jména.
4: Přesně tak. A obě tyto skupiny přídavných jmen jsou tvořeny ze sloves. V češtině rozlišujeme pět slovesných tříd. Dělíme je podle koncovky ve tvaru třetí osoby čísla jednotného v přítomném čase. Slovesa první třídy mají v tomto tvaru koncovku e a vzory nese, bere, peče, maže a tře. U sloves druhé třídy se vyskytuje koncovka ne a vzory tiskne, mine, začne. Ve třetí třídě mají slovesa koncovku je, vidíme ji u vzoru kryje a kupuje. Do čtvrté třídy, která nás zajímá, patří slovesa zakončená na i a vzory prosí, trpí a sází. A konečně pátá třída obsahuje slovesa zakončená koncovkou a s jediným vzorem dělá. Problém s krátkým či dlouhým i řešíme pouze u přídavných jmen utvářených od sloves čtvrté slovesné třídy, která obsahují ve kmeni příponu i. Zní to složitě, ale je to jednoduché. Jsou to slova jako lepit, kde lep je kořen, i je ta přípona, o kterou nám jde, a to je koncovka. Podobně kropit, kosit, chladit, mrazit, žehlit nebo řídit. Účelové přídavné jméno pak od nich tvoříme pomocí přípony s krátkým i. Například chladicí box je box určený k chlazení, kdežto dějové přídavné jméno utvoříme příponou s dlouhým i. Obklad chladící jeho horké čelo byl příjemný.
3: No a existuje nějaká pomůcka, jak tyto dva typy přídavných jmen rozlišit?
4: Můžeme si pomoci například tak, že porovnáme tvar přídavného jména se slovy utvořenými od sloves ostatních tříd. V žádné jiné slovesné třídě k problému se záměnou tvarů nedochází a lidé si je nepletou. Slovesa tam totiž využívají mnohem odlišnější přípony. Například ve větě kopírovací stroj stál v rohu se jedná o stroj určený ke kopírování, tedy účelové přídavné jméno. Kdežto ve větě kopírující stroj se náhle zastavil, jde o stroj právě vykonávající činnost kopírování, přídavné jméno zde popisuje probíhající děj. Tam, kde bych použila slovo kopírovací, použiju ve spojení chladicí box slovo s krátkým i, protože obojí vyjadřuje účel. Tam, kde bych použila kopírující, použiju ve spojení obklad chladící jeho čelo slovo chladící s dlouhým i, protože chci vyjádřit probíhající děj.
3: Tak jsme zase o něco moudřejší, díky Růženě Pískové a dnešnímu jazykovému koutku. Díky, naslyšenou.
4: Naschledanou.
2: No a zítra se v tomto čase věnujeme nejrůznějším časovým údajům v naší mateřštině. Tak když už jsme o toho, teď je přesně čtvrt na dvanáct. Přejeme příjemný poslech.

V dnešní noční lince se projdeme vzpomínkami na sladké dny dětství. Kde jste se narodili? Co si nejvíce z místa svého rodiště pamatujete? Žili jste jako děti ve městě a nebo na venkově? A vracíte se jako dospělí do míst vašeho dětství? To je téma dnešní noční linky. Po 23. hodině se na vás těší moderátorka Jitka Lukešová. No a ještě před 11:30 s plzeňskými zajímavostmi navštívíme Škodu v dům. Bude to už za pár minut. Počkejte se.

0: Plzeňské zajímavosti.
1: Víte, kde v Plzni najdete Škodův dům? Svého času první soukromý objekt ve městě osvětlený elektřinou. Nynější adresa je Klatovská 10 a známe ho spíš jako dům u práce. V roce 1866 si ho nechala postavit zdejší bohatá měšťanská rodina Hánenkamových. Palác v novogotickém stylu měl prezentovat vysoké společenské postavení vdovy po majiteli povoznictví.
2: V Plzni prakticky patřila tady místní doprava, podnikali i na dálkové trase Praha-Plzeň a zároveň patřili mezi plzeňské právovárečníky.
3: A Emil Škoda se sem přiženil.
2: A on si vlastně tady pronajal pokoj, no a samozřejmě nějak se stalo, že se dali dohromady s dcerou paní Hánenkamové Hermínou Hánenkamovou a vzali se. Emil Škoda vlastně rodině Hánenkamů pomohl znovu postavit na nohy ten biznis, který trošičku uvadal, a zároveň to věno využil k tomu, aby proslavil Škodovy závody a strojírenský podnik rozšířil svou slávu do celého světa.
3: Do historie Škodova domu nás zasvěcuje Helena Mařanová, zástupkyně ředitelky organizace Plzeň Turismus. Jak se dům změnil během doby, kdy tady byly Škodovy doma?
2: Dům byl vlastně reprezentativní rodinné sídlo, obklopené krásnou velkou zahradou, která sahala až do dnešní ulice Kardinála Berana. V zahradě byly stáje, hospodářské budovy, ale také krásný bazén s vodotryskem.
3: Říká se, že Emil Škoda jezdíval z domova do továrny kočárem s párem bělošů a že zpátky až tak moc nepospíchal.
2: Těžko si můžeme úplně představit, jak to doma u Škodových vypadalo. Říká se, že paní Hermína byla poměrně rázná, korpulentní žena a zlí jazykové tvrdí, že možná Emil Škoda nechodil domů úplně rád. Na druhou stranu byl to člověk, který byl plně oddaný svojí práci a továrně a možná právě proto v ní trávil tolik času.
3: V každém případě Škoda svůj dům zveleboval a také modernizoval. Nechal tady například instalovat křížíkovy obloukové lampy.
2: Samozřejmě ta rodina byla velice progresivní a tomu jejich společenskému postavení a majetku odpovídalo i to vybavení toho domu, jako je například ta elektrifikace. Zároveň ty interiéry byly vybavené opravdu luxusně. Perské koberce, věci dovezené z Číny a dalších vzdálených zemí, které právě odpovídaly tomu, že Škodovy závody v té době už nebyly jenom lokální podnik, ale strojírenský gigant.
3: A tahle socha pod schodištěm, ta by nám mohla povyprávět o Emilu Škodovi?
2: Z fotografií kolem roku 1900 my přesně víme, že tahle socha tady stála. Je to vlastně socha takového malého chlapce, drží v ruce něco jako právě tu křížíkovou obloukovou lampu a je dost pravděpodobné, že socha mohla zdravit Emila Škodu na cestě domů.
3: Tak a po tomhle schodišti chodíval Emil Škoda.
2: Monumentální schodiště se dochovalo už z těch dob, kdy tady rodina Škodových bydlela. Bohužel se nedochovala ta krásná dekorativní výzdoba, ale když se podíváte třeba na zábradlí, je jasné, že tady bydlel někdo, kdo se zabýval rozvojem průmyslu. Tady na té fotografii umístěné přímo ve vestibulu vidíte, jak tehdy vypadalo to schodiště, malované v takovém dekorativním stylu květinovými ornamenty. Byly tam pořád ty zdobené sloupy, které jsou vidět i do dnešních dnů. Je tady i fotografie orientálního pavilonku, který byl v tehdejší zahradě.
3: Emil Škoda zemřel v roce 1900. Jak se potom odvíjel osud tohoto domu?
2: Před druhou světovou válkou ten dům pořád ještě sloužil pro reprezentativní bydlení. Nicméně během druhé světové války byl komplex těch budov propojen, sídlil zde úřad práce a od té doby ve velké části té budovy se nacházejí administrativní prostory, dnes zde sídlí správa veřejného statku.
3: Škodův dům stojí na rohu jedné z nejfrekventovanějších křižovatek v Plzni a rozhodně stojí za to, abyste se u něj zastavili, alespoň v myšlenkách. Z Plzně Soňa Vajcmachrová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: na čase být.
1: Radio vašeho kraje a Lucie Bílá. Za chviličku kalendárium Petr Jungmann připomene třeba zlaté české medaile z olympijských her v Atlantě. Máme 7 minut po půl 12.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pondělí 3. srpna. Na gratulaci a třeba malý dárek čekají Miluše a Milušky. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. 7 mužů odsouzených v politickém procesu vražd 3 funkcionářů MNV na škole v Babicích na Třebíčsku bylo popraveno v Jihlavě před 75 lety v roce 1951. 2 měsíce po střelbě na babické škole. Celou událost bývalý režim využil k represi proti církvi a soukromým rolníkům. Před 30 lety v roce 1996 jsme se dvakrát radovali ze zlatých olympijských medailí z Atlanty.
3: Martine, pojď!
2: Nejdřív si pro jednu dojel kanoista Martin Doktor.
3: To je fantazie, přátelé, fantastický závěr!
2: O něco později přidal druhou, oštěpař Jan Železný.
3: Máme za to. Myslím, že v tuto chvíli si Jan Železný oddech v té prvenství.
2: Exploze u stanice londýnského metra Ealing Broadway se odehrála před 25 lety v roce 2001. Vybuchlo tam auto s 45 kg výbušnin. Útok si vyžádal jenom 7 zraněných, ale obrovské škody na majetku. Byl dílem organizace Pravá Ira. Před 15 lety byla v Brně zavražděna 6 ranami nožem spisovatelka Simona Moniová. Za vraždu byl k 15 letům odsouzen její manžel Boris Singer. A kulatých 70 má dneska pěvec Štefan Margita. Já přeju pěkné pondělí a dobrý nový týden.

0: sebe.
1: Jan František Nedvědovi máme Jen sebe kvas. Zažívá svůj velký návrat. Jak tuto fermentovanou limonádu vyrobit doma, vás naučí Jarka Vykoupilová a její dnešní babské rady. Ještě zaspívá Jiří Korn a potom uslyšíte podrobně.

0: Babské rady.
1: Kvas patřil po staletí k běžným nápojům, kdy se připravoval z žitného chleba nebo sladu, který se zalil vodou, nechal projít fermentací. V létě byl oblíbenější než voda, podával se vždy dobře vychlazený. Dnes je výroba domácí fermentované limonády velmi populární. Podobně jako kefír nebo kombucha totiž vzniká přirozeným kvašením a nabízí chuť, kterou v běžných limonádách budete marně hledat. Tady je základní recept. Na 1 litr převařené vody potřebujete 100 gramů cukru, čajovou lžičku žitného kvásku, hrst čerstvých bylinek nebo sezónního ovoce, několik plátků citrónu v biokvalitě. Do velké skleněné nádoby nalijte vlažnou vodu a cukr s kváskem v ní rozmíchejte. Přidejte bylinky a ovoce. Limonáda musí dýchat, proto ji jen přikryjte plátínkem a nechte 3 dny v pokojové teplotě kvasit. Každý den ji promíchejte a jakmile se začnou tvořit bublinky, patří předseděná limonáda do chladu lednice.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
2: Teploty tento týden stoupnou místy až k 39 stupňům Celsia. Meteorologové varují před přehřátím a dehydratací. Národní rada osob se zdravotním postižením eviduje přes 1000 žádostí o takzvaný euroklíč, jeho výdej se zastavil. V klášteře Chotěšov letos opraví další části střech a oken. A dnes bude převážně jasno až polojasno s teplotami do 35 stupňů. Dobré poledne, zprávy pro vás má Kateřina Jiřincová. Meteorologové varují před přehřátím a dehydratací. Výstrahu před extrémní zátěží teplem prodloužili na jihu Moravy až do odvolání. Opatrní by ale měli být lidé i ve zbytku republiky, kde je zátěž vysoká. Zvlášť děti, seniori a nemocní by se proto měli vyhýbat přímému slunci a dostatečně pít ideálně čistou vodu. Situaci navíc zhoršují tropické noci, při kterých teploty neklesnou pod 20 stupňů. Na většině území Česka dál platí také výstraha před vznikem požáru. Stovky handicapovaných čekají na takzvaný euroklíč, kterým můžou otevírat bezbariérové toalety a další sociální zařízení v Česku i zahraničí. Na nákup nových euroklíčů totiž chybí peníze, které každý rok poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj formou dotace.
3: Nové euroklíče došly v červnu. Systém spravuje Národní rada osob se zdravotním postižením. Pokračuje její předseda Václav Krása.
4: Během dotační pauzy se nám nashromáždilo více než 1000 žádostí. Na obnovení distribuce jsme připraveni prakticky okamžitě.
3: Výpadek peněz je podle mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veroniky Lukášové způsobený přípravou nové dotační výzvy.
5: Podpora na realizaci projektu bude poskytnuta v průběhu letošního roku.
3: Podle Národní rady osob se zdravotním postižením budou nové euroklíče k dispozici nejdřív v říjnu nebo listopadu letošního roku. Z Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
2: V Chotěšově dál pokračuje obnova bývalého ženského kláštera ze 13. století. Pracuje se postupně díky veřejným sbírkám, evropským dotacím a dobrovolníkům. Už se podařilo opravit některé střechy a historické podzemní chodby. Vloni pak část čelní fasády a divadelní sál. Letošní práce popisuje ředitel kláštera Filip Hrubý.
6: Začneme opravovat zase části střech. Bude to jak na budově konventu, tak na budově prelatury. A intenzivně připravujeme další akci, která je nová fasáda jihovýchodního křídla a osazení 21 kusů nových oken.
2: Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo 4 lidi kvůli bitcoinové kauze. Českému rozhlasu to potvrdil šéf olomouckých žalobců Radim Dragoun. Případ se týká darování kryptoměny v hodnotě téměř 1 miliardy korun ministerstvu spravedlnosti. Rezort peníze dostal od dřív odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiřikovského. Kromě něj jsou teď obžalovaní také bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic. Zatímco Jiřikovský zůstává vazbě a hrozí mu 8 až 18 let vězení, trojice je stíhaná na svobodě. V případě odsouzení jim hrozí 5 až 12 let vězení.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, na Šumavě při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 32 až 35 stupňů Celsia, na horách 29 až 32 stupňů. Fouká slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky dobré, večer mírně nepříznivé, aby jo na trojice, tedy nejvyšší stupeň zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Porouchané nákladní vozidlo omezuje provoz na dálnici D5 ve směru na Plzeň kolem 50. kilometru na sjezdu na Mýto na Rokycansku. Provoz na místě řídí policisté, projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
7: Dneska je 3. srpna, svátek má Miluše a teď budeme vyřizovat vaše gratulace, ať už k svátku nebo k narozeninám, anebo budeme hrát jen tak pro radost vaše oblíbené písničky. Telefonní číslo 221 554 222. Iva Kokešová přeje hezké odpoledne a příjemný poslech.

0: Paní Marie nám telefonuje z města Toušková. Dobrý den.
1: Dobrý den. Paní redaktorko, já bych chtěla nechat zahrát za náš babinec paní Milušce Černé ze Slovan k jejímu dnešnímu svátku. A chtěli bychom jí popřát hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a radosti, aby si dnešní den hodně užila. To jí přejou Ali, Věruška, Zdenička, Maruš a Marie Stoušková. Děkuji vám za zahrátí a mějte se moc hezky.
0: Vy také. Naschledanou.

Hned dvě gratulace tady má pan Mirek Beneš z Brnířova k dnešnímu významnému životnímu jubileu, a to je 80 let. Hodně štěstí, zdraví, vše dobré, spokojenost, dlouhá léta v dobré pohodě prožitá přejí děti Mirka s Martinem a Marek s Ivanou, vnoučata Katka a Petr, Míša a Miloš, Šárka a nejmladší Šimon. K blahopřání se připojuje také manželka Maru, už celá rodina, přátelé a kamarádi i všichni, kteří ho mají rádi. No a za všechny přátelé od brnířovského Parezu posílají přáníčko Mirkovi Benešovi k jeho 80. narozeninám. Hodně zdraví, štěstí, aby mu srdíčko dobře šlapalo a byl stále plný energie jak doma, tak ve veřejném životě. Pod tímhletím přáníčkem je podepsána kronikářka obce.

0: Do Českého rozhlasu Plzeň teď telefonuje paní Marcela z Horažďovic. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. U telefonu Marcelo. Já bych sem chtěla poprosit zahrát pro moji kamarádku, se kterou spolupracujeme a známe se, a dnešnímu svátku bych jí ráda zahrála nějakou hezkou písničku. A chtěla bych Milušce popřát všecko nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a ať se má fajn, ať se jí vše daří.
0: Dobře, tak zdravíme naše posluchače v Horažďovicích. Mějte se i vy krásně, paní Marcelo, a naslyšenou příště.
1: Děkuju taky, naslyšenou.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Povídka na sobotu. Vydejte se s námi do šumavských lesů a nechte se vtáhnout do dějů lokálních pověstí. Místní krajině dávají další rozměr, plný příběhů, které se možná udály, představ a snů, stejně jako historek z jiných míst a časů. Rozhlasová povídka každý sobotní podvečer po 18. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň a pondělní písničky. Pro vás na telefonu je teď pan Václav z Meclova. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady jsem z Meclova. Nechal bych zahrát mamince Pro radost. A je to Dvě andělů.
0: Dobře, takže vaši mamince Pro radost má jí ráda. A předpokládám, že jí máte rád i vy. Je to skupina Kex, Jak děkuje se andělům. Tak pane Václave, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň a na telefonu pan Karel ze Stoda. Dobrý den.
1: Hezký dobrý den do studia a měl bych přání dneska nechat zahrát paní Milušce Banasové, i když je to Emílie, to nevadí, já jí říkám Milko. A paní Brabcové, to je Miluška, tak jim přeju hezký den a hlavně, aby pili, pili a pili. Hlavně vodu.
0: Ano.
1: Ano.
0: Dobře, tak
1: děkuji moc krát.
0: My také děkujeme, naslyšenou.
1: Ano, ano.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Teď nám telefonuje paní Marie z Brnířova. Dobrý den.
1: Dobrý den. A můžu?
0: Ano, posloucháme vás a vypadá to, že budeme mít další přáníčko pro pana Mirka. Vidíte?
1: Ano, pro pana Mirka z Brnířova, pana Mirka Beneše z Brnířova, 80 nám a přeju mu hodně štěstí, zdraví a ještě spoustu prožitých let ve zdraví. A přeju mu to já, Marie Brnířova a celý hasičský sbor, všichni hasiči.
0: A já jsem ráda, že vás mám teď i na telefonu, protože před chviličkou to byla přánička, která přišla e-mailem, takže pan Mirek bude v Brnířově nějaká důležitá osoba. Říkám to dobře?
1: No, je takovej hodně aktivní a hodně pomáhá při všech akcích. Mm. A tak si myslím, že si to zaslouží.
0: Tak teď už je nám to všem jasné. Písnička je připravená. Zdravíme pana Mirka a všechny posluchače v Brnířově a někdy naslyšenou.
1: A já vás taky a děkuju moc za zahrání.

Září se blíží a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 kilometrů a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10.

Známy 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Chodské slavnosti v Domažlicích s Českým rozhlasem Plzeň 15. a 16. srpna. Přijďte se podívat, jak se dělá rádio. V sobotu po 11. hodině vysíláme živě z hlavního pódia u branky pořad s Plzeňáky za folklórem. V neděli po 12. hodině vás zveme na živé vysílání pořadu Písničky na přání. Oblíbenou písničku můžete poslat přímo z naší odpočinkové zóny na náměstí Míru vedle Domažlické věže. A po 14. hodině v neděli zažijete na vlastní uši pořad Žijeme tu s vámi speciál se zajímavými hosty. Poslouchejte nebo přijďte za námi na chodské slavnosti 15. a 16. srpna. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi. Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.

0: Český rozhlas Plzeň a pondělní písničky pro vás. Na telefonu pan Karel z Kolovče. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím posluchače Českého rozhlasu Plzeň a celý Český rozhlas Plzeň. Včera oslavila se narození Meliska Slaková z Kolovče. Hodně zdraví, spokojenosti a aby hlavně užila toho zdravíčko jí přejí především rodiče, sourozenci, Patrik s přítelkyní a s jejich holčičkou, dále babi s dědou z Kolovče a strejda Láďa s rodinou taky z Kolovče. A k přání se připoje strejda Kara s rodinou z Kolovče a rodina Knězova a Kopeckých ze Staněti. A dále bych tuto písničku poslal všem Miluškám známým i neznámým, který mají dnes svátek. A vám, paní Kokešová, děkuji a někdy naslyšenou.
0: Naslyšenou.

Dneska má svátek také paní Miluše Němečková z Hostouně. Všechno nejlepší k svátku, zdraví, štěstí a dobrou pohodu přeje manžel Jirka.

Za 9 minut bude 1 hodina. Hostem Oskara Hesse bude po zprávách ve 13 hodin herečka Ilona Svobodová, takže si určitě zajímavé setkání nenechte ujít. Iva Kokešová se teď už s vámi loučí. Přeji vám příjemný poslech, krásné odpoledne a zítra se budu těšit na slyšenou a ještě přidávám poslední dnešní přáníčko. Zahrajte našemu taťkovi, dědovi a pradědovi Josefu Málkovi k jeho 98. narozeninám, které slaví právě dnes. Přejeme hodně zdraví a síly k pokoření stovky. Přeje celá rodina.

0: vyhodit majlant za neúčinný preparát? Zahájit rádoby zázračnou léčbu, která je úplně k ničemu? To se vám s námi nestane. Nejnovější a hlavně ověřené poznatky z oblasti medicíny s lékařem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Každé úterý po 9. hodině. Svoje náměty nám pište na adresu zdraví@pl.rozhlas.cz.
1: Vaše podnikání potřebuje víc místa? V Plzni pronajímáme zpevněnou plochu. Ideální pro skladování, parkování i logistiku. Skvělá dostupnost, flexibilní podmínky. Volejte 601 395 131.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Platí nová evropská pravidla pro využívání umělé inteligence. Hrádek na Rokycansku nabízí v obálkové metodě 17 stavebních parcel pro rodinné domy. A dnes bude převážně jasno až polojasno s teplotami do 35 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Kateřina Jiřincová. Od tohoto měsíce platí nová pravidla pro využívání umělé inteligence. Obsah vytvořený nebo významně upravený AI musí být jasně označený. Platí to především pro takzvané profesní využití, kdy vygenerovaný obsah musí označovat hlavně instituce nebo firmy. Například ikonou s textem vytvořeno AI.
3: Nutíme makléře, aby všechny tyto fotky takto označovaly. Máme na to dokonce vodoznak.
4: Popisuje výkonný ředitel realitní společnosti Century 21 Tomáš Jelínek. Cílem nových pravidel je právě to, aby lidé i hned poznali, že se dívají na obsah uměle vytvořený, nikoli reálný, nebo že si povídají se strojem, pokračuje Lucie Malá z České asociace umělé inteligence.
5: Označování chatbotů a voicebotů, vlastně kdykoliv interagujete s umělou inteligencí, tak máte právo vědět, že je to umělá inteligence a ne živý člověk.
4: Pravidla vycházejí z evropského nařízení AI Act. Za jejich porušení bude moct Český telekomunikační úřad uložit pokuty až v řádech milionů eur. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: Nové pozemky pro stavbu rodinných domů nabízí zájemcům radnice v Hrádku na Rokycansku. K dispozici je celkem 17 parcel, na které město přivede veškeré inženýrské sítě a příjezdové cesty. Lidé mohou podávat nabídky až na 3 parcely na jednou. Pokračuje starostka Hrádku Marcela Sobotková z ODS.
6: Ke stavebním pozemkům město jako prodávající zajistí veškerou technickou infrastrukturu. Přípojky sítí budou dovedeny k hranici každého pozemku. Zájemci mohou své nabídky podávat písemně nejpozději do 31.8.2026 do 16.30 hodin.
2: V Klatovech je ode dneška opět přístupný krytý plavecký bazén a jeho provozy. Na každoroční červencovou odstávku správci vždy plánují i větší opravy zařízení a technologií, které nejdou provádět za provozu. Letos za zhruba 900 tisíc zrekonstruovali jednu ze saun, říká ředitel sportoviště Milan Jarošík.
7: Novinkou je zrekonstruovaná finská sauna, která po více jak 10letém provozu už byla v poměrně špatném stavu. Návštěvníci se můžou těšit na úplně nové obklady, úplně nové lavice z dřeva, které je speciálně určeno pro zátěžový saunový provoz. Sport.
2: Fotbalisté Sparty znají soupeře pro případné čtvrté předkolo Ligy mistrů. Pokud Pražané postoupí zítra přes Lyon, utkají se s vítězem duelu Fenerbahce Istanbul se Šturmem Graz. Určil to los ve švýcarském Nyonu.
0: Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno na Šumavě při přechodně zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky nebo bouřky. Teploty 32 až 35 stupňů Celsia, na horách kolem 30. Fouká slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky dobré a bio na trojce tedy nejvyšší stupeň zátěže.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Práce na silnici omezují provoz na dálnici D5 mezi kilometry 100 až 110 ve směru na Rozvadov. A pozor, tvoří se tam kolona vozidel. Počítejte s možným zdržením. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu s Českým rozhlasem Plzeň a jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázali. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.
8: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Tady je Oskar Hess a mým dnešním hostem je divadelní, filmová a televizní herečka Ilona Svobodová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vítám vás ve studiu.
2: Děkuju.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Ilona Svobodová debutovala ve filmu Františka Vláčela Hadí jed. Absolvovala Pražskou konzervatoř, široká veřejnost jí miluje jako Jitku Farskou v seriálu Ulice, kde působí již od roku 2005. Ilonu Svobodovou ale nevidíte pouze v divadle a ve filmu, ale také ji určitě poznáte po hlase. Svůj hlas totiž propůjčuje v dabingu hvězdám, jako je Michelle Pfeiffer, Demi Moore nebo Sharon Stone. Její hvězda září téměř 5 dekád. Abychom ale měli komplexní obrázek o tom, kdo tady se mnou dneska sedí ve studiu, musíme se vrátit na začátek, do dětství. Váš tatínek byl inženýr a vaše maminka lékařka. Odkud přišel ten impuls vydat se na hereckou cestu?
2: To bylo docela jednoduchý, protože já jsem z takový špatný rodiny.
1: Špatný?
2: A vlastně, no špatný, protože vlastně jsem žila v dětství za komoušů, že jo? Takže dědeček byl kapitalista a tatínek sice byl inženýr, ale byl voják. A odsoudil vstup vojsk v 68. Takže my jsme byli taková rodina, která byla špatná pro ty komunisty a já jsem nesměla studovat. Takže já jsem dělala zkoušky na různý gymnázia 3x a se samýma jedničkama mě nikdy nikam nevzali, protože jsem měla špatný původ.
1: Špatný profil.
2: A teprve, když byla charta, to jste nebyl na světě ještě,
1: ne.
2: Což byl rok 1977, tak jsem konečně jako si zvolila, co chci a dělala jsem zkoušky na Pražskou konzervatoř a tam jsem postupovala do 3. kola a pak nějaká soudružka řekla, že pokud soudruh Vala a soudruh Lukavský uznají, že mám talent, takže komunistická strana nemá nic proti tomu, abych studovala, takže jsem jim za to vděčná.
1: Vy o vašem dětství často mluvíte jako o šťastném. To dětství vám, jak si dopřáli vaši dědečkové, o kterých často mluvíte? Byli to vaši prarodiče?
2: No, byli. Já teďka se pohrabávám jako vlastně v tom životě, protože mě nakladatelství Olympia nabídlo, jestli nechci to sepsat do nějaký knížky.
1: Takže to bylo zajímavé.
2: No, já to nechci dělat kvůli sobě. Ježíš, já se nechci takhle prezentovat, ale chci to dělat kvůli lidem, se kterýma jsem točila a už se na ně zapomíná, protože jsem zažila všechny ty Vláčely, Vávry, Krejčíky, Jireše, Bočana, Adamíru, Vinkláře, Horníčka, Sováka a td. Tak chci, mám plno historek s nima, tak spíš chci jako to všechno namluvit a sepsat, aby se o nich věděli i ty dobrý věci, špatné věci a aby se na ně nezapomnělo, protože jsem třeba byla v divadle s Jiřinou Štěpničkovou,
1: ano,
2: pro kterou chtěli na Vinohradech trest smrti a já jsem s ní vlastně byla v realistickém divadle až do její smrti. A takže se v tom hrabu a tím pádem jsem narazila taky na to dětství a mě vychovali babička s dědečkem, protože rodiče si dělali kariéru a já jsem s nima vlastně byla od 3 měsíců a mám na ně hrozně krásné vzpomínky. Zažila jsem 2 dědečky, 2 pradědečky. Komunisti zapomněli na náš velký byt v Kladně, já jsem z Kladna. A tím pádem se tam dědečkové sjížděli na zimu a pili, kouřili, hráli karty.
1: A mariáš?
2: A mariáš.
1: To vás prý naučili, jste říkala.
2: Naučili mě mariáš a já si pamatuju, že v době, kdy jsem točila s Hinkem Bočanem slavné historky z Bojnické, tak se čekalo nějak na sluníčko nebo co. A já jsem vyhrála nad barandovskýma řidičema v mariáši na dupačky a botičky pro Adélku, se kterou jsem byla zrovna těhotná. A to je teda něco nad barandovskýma řidičema rád. Takže to dětství jsem měla moc milý, protože a hezký, protože jsem byla s babičkama a s dědečkama.
1: A nebylo vám to líto, že vlastně ti rodiče nebyli přítomní?
2: No, jak
1: že
2: se
1: občas
2: říká,
1: mám pocit,
2: jasně,
1: že...
2: no, tak líto mě to bylo vlastně až do konce života mý mámy, protože vlastně jsme si vůbec nevybudovali nějaký hezký, příjemný jako vztah, no. A hrozně mi bylo líto, že mě jako třeba neobjímala a že jsem vlastně si všechno musela vybudovat sama. Babička s dědou umřeli a proto jsem asi tak silná, no.
1: Možná ano, možná to je tím. Ale rodiče se pro vás představovali trošku jinou dráhu. Byla ta cesta k tomu herectví, řekla byste, trnitá nebo jako komplikovaná, nebo prostě ta touha byla tak obrovská, že jste necítila tu tíhu,
2: no,
1: nebo...
2: Já jsem vlastně moc nevěděla, do čeho jdu. Vzali mě na konzervatoř, já jsem začala studovat a vlastně od prváku jsem hned začala točit, protože na konzervatoři se mohlo, na rozdíl od DAMU. A vlastně ty mý profesoři byli rovnou mými kolegy, takže jsem do toho spadla rovnou a neměla jsem ani možnost se nějak rozhlížet, jestli to je dobře nebo špatně. A ono to všechno fungovalo jedno za druhým. Hned jsem dostala nabídku asi do 5 divadel pražských, takže vlastně ono to všechno šlo nějak...
1: Ráz na ráz.
2: Ráz na ráz a říkám si, že to nejhezčí už jsem zažila.
1: Spousta herců se rozhodne na té škole, že je to třeba nebaví, nebo že mají pocit potom ve druháku, ve třetíku, že chtějí dělat něco jiného. Vy jste to neměla, tady ty pochyby? Vy jste prostě si řekla celou dobu, miluju to, chci to dělat, je to moje cesta, jinudy se nechci vydávat prostě.
2: No já tyhle pochyby jsem měla až někdy kolem 50, kdy už jsem toho měla vlastně dost a odešla jsem z toho seriálu, odešla jsem z divadel, dala jsem výpověď ve stálém angažmá, zbalila jsem si batoh a odjela jsem do Francie se učit francouzsky a odmítla jsem i vlastně hrát v shakespearovských slavnostech, protože jsem nějak všeho měla dost a říkala jsem si, že už jsem si toho dost zahrála a natočila, že chci dělat něco jiného. Bylo to velmi těžký, protože když jedete do zahraničí, jako mý děti někdy v 16, 17 jsem je posílala do Anglie, tak je to něco jiného, než když tam jedete v 50.
1: Ano.
2: Bylo to hodně těžký. Já jsem teďka prodávala dům a našla jsem, jak jsem to vyklízela, tak jsem našla deníček, protože jsem si poprvé v životě psala deníček a mám na něm skvrny od slz, protože jsem plakala. Já jsem tam odjela tak drze se učit francouzsky do Normandie, byla jsem v Rouenu a uměla jsem jeden přítomnej, asi těžko jeden minulej a čas a bydla jsem v rodině ještě, protože děti mi řekly, musíš bydlet v rodině, tam se nejvíc naučíš, no. Jenomže to je opravdu něco jiného v 18 a v 50, takže já jsem měla příšernou matku. Ze školy jsem pak po týdnu odešla, protože jsem si říkala, že tam nechci být se 6 puberťákama, který to měli za trest. Já jsem byla ve třídě se Španělem a Rusem, Ekvádorcem a tak jako fakt to bylo drsný. Ale nechtěla jsem se vrátit zpátky, jakože jsem srab, tak jsem tam zůstala v té Francii asi 3 měsíce a nejvíc jsem se naučila na ulici. A pak jsem se vrátila a už jsem měla nabídku z 2 nějakých firm, kde bych využila francouzštinu, ale zavolal mi pan překladatel Jirka Josek, jestli si nechci zahrát Kleopatru, že bude dělat v Řeznický Antonia a Kleopatru a tím pádem jsem byla zpátky.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte pořad Osobnosti Česka s mým milým hostem, kterým je Ilona Svobodová. Diváci už vás znají více jak 15-20 let.
2: Jako 20, no,
1: 20 let, jako Jitku Farskou z ulice. Co vám ta zkušenost v ulici vzala a proč si myslíte, že je důležité, nebo proč si myslíte, že je důležité pro herce, aby v takto dlouho běžícím seriálu byl? Co je to pro ně jako za zkušenost?
2: To je hrozně legrační, že když ten seriál začínal, tak se mě plno kolegů posmívalo, že jsem šla do nekonečného seriálu.
1: Ano.
2: A minulo pár let a všichni ty, co se posmívali, tam chtějí točit, nebo tam už točej. No, co mi to vzalo? Vzalo mi to soukromí naprosto. Dalo mi to plno zajímavých témat. Já to mám vlastně docela fajn takovou smlouvu, že když mám hodně práce v divadlech, tak poprosím, abych tam nebyla nebo točila málo a tím pádem mám i trošku volnější ruce v životě. A měla jsem možnost se setkat s tématama, které jsou třeba zásadní pro naše lidi. On je to obtisk Coronation Street, teda jako z britského seriálu, který už běží 60 let, ale ty témata jsou samozřejmě český a mě teda nejvíc tam zaujalo a dotklo se mě nejvíc, když jsem točila 2 roky, možná i Deal Stalking, protože to tenkrát nebylo nijak postihnutelný, dneska už přece jenom je na to i upravený zákon a mě psalo neuvěřitelné množství žen z celé republiky, jakože to zažívají, nemají to komu sdělit a tak to sdělovali mě. No já už jsem pak byla na hranici psychiatrie, protože když vám každý den na chatu a dopisy furt chodí a stěžují si ty paní, tak já jsem pak začala chvilku pracovat i pro Bílý kruh bezpečí a ty témata se otvíraly a já jsem jim v podstatě už byla jenom takovou infolinkou, kam se mají obrátit, protože to bylo obrovské množství žen, které mají problémy a styděli se nebo báli se to někomu říct, takže myslím si, že ta ulice třeba řeší dobrý témata. No, některý díl je lepší, některý je horší, samozřejmě některý je silnější. Kdo na to nadává, tak ať to vypne nebo přepne, mají doma knoflíky, ale ta ulice vlastně upozornila na různý témata, které jsou třeba důležitý a o kterých se nemluví. Pěstounská péče, kdy si se hodně polemizovala o státních maturitách a alkoholismus a teď se zrovna řeší, jak to třeba o tom víte vy víc, že se na různých párty hází něco do pití a potom ty slečny třeba...
1: O tom nic nevíte.
2: O tom nic nevíte. Usnou nebo jsou možný je někde poničit. Takže to jsou témata, které třeba se tolik neobjevují a nemluví se o nich a my je točíme. Takže v tom si myslím, že je ta ulice docela dobrá. Kdo se na to nechce dívat, ať to vypne.
1: Vedle herectví jste jednou z nejvýraznějších českých dabérek. K jaké z vašich nadabovaných postav máte nejbližší vztah? Je to Demi Moore, Sharon Stone nebo právě Michelle Pfeiffer?
2: Michelle Pfeiffer.
1: Michelle Pfeiffer.
2: Já ji miluju a taky tolik nešije. No jakože se nenechává tolik upravovat jako Demi Moore.
1: Jo, takhle. Ano, takže ještě má nějakou mimiku.
2: Ještě
1: jí zbyla nějaká mimika.
2: Ano, ještě má mimiku. Já jsem teďka vlastně dělala takový 2 minisérie, které teďka moje holky točej. Jedna byla s Demi Moore, Landman, kdy ona už absolutně jako nehejbe vůbec obličejem. A druhá byla miniserie, myslím, že to jmenuje Madison, s Michelle Pfeiffer. Takže tu jsem hrozně ráda dabovala, protože hrála stárnoucí matku 2 dospělých dcer a normálně na to vypadala. Takže a já miluju tu Michelle Pfeiffer a hrozně ráda dabuju. A do studia jsem se vlastně dostala kdysi dávno po boku pana Adamíry a Vinkláře a skvostných dalších dabérů a řekl mi jednu hrozně důležitou věc. Člověk tu musí tu profesi zvládnout, musí být včas, musí cítit toho herce, který ho mluví, ale nesmí se snažit být lepší než ten na tom plátně. Nesmí ten hlas být silnější a snažit se hrát víc než ten, koho dabujete. Takže to je taky určitá pokora a myslím, že se to dost vyplácí, protože můj manžel kdysi Petr Zkoumal, který teda zemřel před 12 lety, tak měl absolutní sluch a hrozně byl citlivý na dubbing. A když mě za něco pochválil, tak jsem věřila, že to je dobrý, ale vypínal některé filmy, protože vlastně mu neseděl ten hlas k té postavě a hrozně mu vadil v uších. Takže to prolnutí toho člověka na plátně a ve studiu je hrozně důležitý. Nesmí se snažit být lepší.
1: Vy jste začínala v realistickém divadle Zdeňka Nejedlého. Ano. Já jsem teď ve Švandově divadle, což je to...
2: Angažmá jste?
1: Ano, v dlouhodobém angažmá, ano. A chtěl jsem se zeptat, jestli ještě chodíte do divadla někdy jako divák. Máte to ráda, nemáte toho dost?
2: Jo, chodím ráda. Chodím ráda, ale chodím jako ráda na doporučené věci, protože nemám tolik času. Já jsem ve 4 nebo 5 divadlech, takže divadla mám sice dost, ale ráda si sednu do hlediště. A právě do Švandiáku chodím strašně, strašně ráda. Tak tam jsem byla mnoho let v angažmá, takže mám k tomu takový nostalgický vztah.
1: Ve svém životě jste zažila mnoho krásných, ale velmi těžkých období, jak jste tady říkala. O ztrátě obou partnerů jste dlouho veřejně nemluvila. Co rozhodlo, že jste se nakonec otevřela veřejnosti? Co vám pomohlo?
2: Já jsem o tom hrozně dlouho přemýšlela, protože jsem kdysi natočila 13. komnatu. Ta měla docela velkou sledovanost, protože jsem tam propagovala taky určitou metodu, jak zlepšit mozek podle metody Feuersteina, což jsem dělala se svým synem. Pak minulo mnoho let, já jsem zažila mnoho pádů a říkala jsem si, když mě znovu oslovili z České televize, jestli nechci natočit pokračování, tak jsem dlouho o tom přemýšlela a řekla jsem si, že to nechci udělat jako pro sebe, ale chci pomoct, třeba by to pomohlo pár ženám, že i když se spadne docela hluboko, tak stojí za to znovu vstát a prostě... Ježíš, to je hrozná fráze, že jo?
1: Ne,
2: ale
1: vůbec,
2: ale
1: ne,
2: prostě to... se znovu nadechnout. Já jsem chodící optimismus, ale párkrát mě to dohnalo, že jsem jako spadla na dno a znovu jsem se zase zvedla, tak jsem si řekla, že třeba to někomu pomůže. A mělo to tak obrovskou odezvu, že mě třeba psali i volali jako mladší holky nebo paní, že jsem jim dodala nějaký elán, že stojí za to zase prostě vzít ten optimismus a vrhnout se do života. Já jsem nakonec všechno změnila teďka po 60, takže kolik mi je 66, takže jsem všechno změnila a dá se začít jako kdykoliv.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: S mým milým hostem, kterým je Ilona Svobodová. My ještě u Petra Zkoumala zůstaneme chviličku. Petr Zkoumal, kdyby někdo nevěděl, byl významný český hudební skladatel, který napsal hudbu k desítkám filmů. Řadí se mezi ně například Jára Cimrman, Ležící, Spící nebo legendární večerníčky Pat a Mat, Bob a Bobek, Maxi Pes Fík, na kterých vyrostla celá generace. Jak na Petra Zkoumala vzpomínáte vy?
2: Tak to bylo nejkrásnějších 25 let mého života.
1: A vzpomínáte na něj jako na hudebního génia? Byl to takový ten génius opravdu, který v té práci, jako do té práce byl naprosto ponořený. A protože občas ty géniové, jak já pozoruju, tak jsou třeba občas jako odstřihnutý od těch svých emocí, ale u hudebníků je to možná trošku jinak. Tak Mozart byl taky přece jenom trošku blázen. Malinko.
2: Jo, tak dobře, tak když to budeme takhle srovnávat, tak Petr byl jako geniální. Ano.
1: Jak na ty melodie přicházel?
2: To nevím, chodil vždycky na dlouhé procházky s naším kokršpanělem Emilem.
1: A pak přines
2: jako nějakou skladbu. Já si pamatuju, on ještě kdysi kouřil a různý nápady si psal třeba na krabičku cigaret nebo na sirky. A já, protože jsem takovej, nebo jsem byla uklízecí typ, tak jsem často prostě uklidila něco a pamatuju si, jak jedna z nejhezčích písniček Březen, kterou složil, jsem musela líst do popelnice, abych tam našla krabičku od cigaret, na kterou si poznamenal ten motiv. A byl geniální, ale musel mít vedle sebe někoho, jako jsem byla já, kdo se staral o kalendář, uklízel, staral se o zahradu, vařil, dělal vedle toho ještě svoji práci a on byl potom šťastný, že to všechno já zvládnu. A tak jasně, že mi pomáhal, ale nebyl moc praktický, takže já jsem dostávala k narozeninám různý pily, vrtačky, křovinořezy. A on i dobře vařil a skládal muziku.
1: Takže on byl ten bohem, abyste byla ta kotva.
2: A kotva, ano.
1: Ano. A já se ještě zeptám, co vám v tom náročném období s Petrem potom po jeho smrti pomohlo, kromě toho, že jste o tom vlastně začala mluvit nejvíc? Byly to vaše děti? Byla to rodina? Byly to vaši nejbližší?
2: No, já jsem vlastně trošku od malička navykla na to, že se musím pomoct sama, takže jsem si pomohla sama. Samozřejmě, že mi pomohlo nejvíc divadlo a přátelé, ale ono to bylo tolik různých úskalí, co jsem měla za těch posledních 10 let, že jsem ani neměla moc čas se v tom babrat, protože šla jedna rána za druhou, takže ale co mi nejvíc pomohlo je jeviště, no.
1: A vy jste ještě mluvila o tom cestování, to mě ještě zajímá, poněvadž já mám pocit, že to, že můžeme cestovat, my jako mladá generace a vlastně dost často to nevyužíváme, co vám to cestování jako nejvíc dalo, čím vám to třeba pomohlo, protože mám pocit, že když člověk vycestuje na delší dobu,

0: z České republiky, tak si potom zpětně uvědomí, když se vrátí, jak krásně se nám tady vlastně žije.
1: Ano, ano. A ty lidi, kteří pořád na něco nadávají, tak by měli vyjet někam za hranici, ale nemyslím s cestovkou, měli by tam vyjet sami. Já většinou cestuju na vlastní pěst. Jasně, musíte se tam nějak dostat, takže musím tam odletět, že jo, ale hrozně mám ráda tu svobodu a tu samostatnost. Samozřejmě, že to předpokládá, že se nějak domluvíte, ale mě ta Francie právě naučila se nebát mluvit jakýmkoliv jazykem špatně, ale mluvit. Což třeba v jiném jazyce nemám, protože jsem celý život se učila, dědeček mě nutil se učit německy a pokud to neřeknu dobře, tak já vlastně jako na lyžích se domluvím, ale bojím se to říct třeba, abych nebyla trapná, neřekla to špatně. Když to ta Francie mě naučila, jak jsem se tam prskla sama a žila jsem tam sama. Měla jsem teda batoh a auto, co jsem měla teda sebou. Ale musím říct, že mě to dalo prostě pocit sebedůvěry větší. Začala jsem si víc věřit a protože jsem se musela starat sama o sebe, tak se mi trošku zvětšilo, stouplo sebevědomí, ale ty začátky byly strašný. Já si pamatuju, jak jsem v tom Rouenu šla někam si koupit něco k jídlu a říkala jsem, alors bonjour, je voudrais des sans, nějakou paštiku nebo co, a ta černoška udělala, a já jsem říkala, alors excuse-moi, encore une fois, je voudrais des. A když to udělala po třetí, tak jsem se rozplakala. Šla jsem domů a napsala jsem si, můj milý deníčku, nikdo mi tady nerozumí. Ale pak se to začalo lámat, já jsem přestala chodit do té školy, odstěhovala jsem se do nějaký pidi vesničky, do nějakého malinkatého penzionu a přestala jsem plakat. A místní lidi mě vždycky řekli, proč jsi smutná, proč brečí, já jsem tady sama, chci se naučit francouzsky, tak se jeď podívat tamhle, to není v Bedekru. Takže já jsem tam byla samostatná, viděla jsem nádherné věci, které nejsou v knížkách, nejsou v Bedekrech, protože mě ty místní vždycky někam poslali a doporučili mi, co mám vidět a byla jsem na sebe pyšná, že jsem to nevzdala a nebyla jsem srab a nevrátila jsem se po týdnu domů.
0: A jak jste tam byla dlouho?
1: 3 měsíce.
0: 3 měsíce, tak to už je doba, kdy se člověk musí adaptovat, že?
1: No, musí a vlastně to bylo fajn, protože ty Francouzi, jako nežila bych tam. Nežila bych tam, protože to je ještě větší byrokratismus než u nás. A když se vrátím k tomu, na co jste se ptal, tak prostě ty lidi by měli vidět, jak žijou jinde, co to obnáší, jak je to někde i fakt jako krutý a měli by si vážit toho, co máme.
0: Kde vás diváci mohou v současné době vidět? Divadlo, film, televize?
1: Jo.
0: Kam byste diváka pozvala, poslala?
1: Poslala, tak já bych ho poslala do divadla. Tak já hraju ve studiu 2, 3 Grácie z Umakartu, to už hrajem, teďka jsme měli 150. reprízu se Zlatkou Adamovskou, s Anaškou Rusevovou, hraju v divadle v Celetný, hraju v Žižkovském divadle, které začíná být takový malinký, můžu říct jako Studio 2, ale malinký vlastně divadýlko, kde jsou představení o 2, o 3 lidech, už to nejsou jenom cimrmani a tam mám strašně krásnou roli v představení 3 ženy. Hraju babičku, která neustále chodí se skleničkou, prodala dům a stěhuje se za milencem do Itálie. A pak hraju v různých jako skupinách. S Nelou Boudovou hrajeme 12 let ženu, která uvařila svého manžela. Teďka nově představení Šplouch. A příští rok mě čeká zkoušení v Řeznický. Drahoušku to chce drink.
0: Drahoušku to chce drink.
1: Do toho hodně dabuju, pracuji pro různý nadace, pomáhám 2 skupinám autistů a dělám v rádiu, v dabinku a tak dále.
0: Máte za sebou neuvěřitelný kus života a fenomenální kariéru. Jsou před vámi ještě nějaký cíle, který si chcete splnit? Je to ještě někam odcestovat nebo si zahrát nějakou další velkou shakespearovskou roli nebo si zahrát hlavní roli ve filmu? Máte nějaký takovýhle goal, cíl?
1: Já jsem si to všechno strašně moc užila. Pracovala jsem s těma nejlepšíma režisérama, který tady byli, na který nedám dopustit, jako byl Vláčil především teda a Jireš, Krejčík, nakonec i Vávra a tak dále. A v divadlech jsem měla nejlepší taky režiséry. Tak já to mám hrozně moc za sebou a jsem spokojená vždycky s tím, co mám. Nemohla bych sedět doma a okopávat rajčata. Takže jsem ráda, že mám pořád nabídky a mám hodně práce, ale fakt je, že když jsem měla ty těžké období, tak jsem se to trošku zavalila prací a neměla jsem vlastně třeba 3 měsíce vůbec volný den a to už dělat nebudu. Takže přece jenom si chci malinko trošku užívat i život a nebrat další a další práce. Cíl mám, že chci občas někam vyjet a užít si dobré jídlo a dobré víno.
0: A dobré víno. Říká Ilona Svobodová, herečka a dabérka. Já vám moc krát děkuju, že jste sem dorazila do studia, do Osobností Česka. Děkuji vám moc.
1: Děkuji za pozvání.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Začala dlouhodobá výluka mezi Klatovy a Sušicí. Na Západočeské univerzitě tento týden končí podávání přihlášek do druhého kola přijímaček na technické obory. U Nalžovic na Příbramsku hoří na 2 hektarech, les zasahuje i vrtulník. A zítra bude jasno až polojasno, postupně přibývání oblačnosti, místy přehánky a bouřky, teploty do 39 stupňů. Zprávy pro vás má Kateřina Jiřincová. Pěkné odpoledne. Mezi Klatovy a Sušicí ode dneška nejezdí žádné vlaky. Výluka potrvá do listopadu letošního roku a vyžádala si rekonstrukce viaduktu v Lubech u Klatov. Místo všech vlaků v celém úseku jezdí náhradní autobusy. Uvedl to mluvčí zprávy železnic David Kabele. Oprava vejde přibližně na 44,5 milionu korun. Součástí bude také rekonstrukce stávajícího chodníku. Pro automobilovou dopravu se úsek pod viaduktem uzavřel už minulý týden. Vyznačená je tam objízdná i obchozí trasa. Uchazeči o studium technických oborů Západočeské univerzity v Plzni mají tento týden poslední šanci přihlásit se do druhého kola. Už dnes končí příjem přihlášek zájemců o studium strojního nebo environmentálního strojírenství. Pokračuje mluvčí univerzity Andrea Čandová.
2: Poslední šanci podat přihlášku mají ještě dnes zájemci o studium strojního nebo environmentálního inženýrství. Do konce týdne se ještě mohou přihlásit ti, kteří chtějí studovat elektrotechniku na fakultě elektrotechnické nebo informatiku či fyziku na fakultě aplikovaných věd. Nejdéle až do konce srpna, pak zbývá čas na podání přihlášky na fakultu filozofickou.
1: U Nalžovic na Příbramsku hoří les, jde o plochu o rozměrech asi 150x200 metrů nad vodní nádrží Slapy. Hasiče vyhlásili druhý stupeň poplachu ze 4. Podle mluvčí středočeských hasičů Terezy Sýkory-Flígerové je na místě 16 jednotek a vrtulník.
3: Je tam taky povolán vrtulník na hašení pomocí bambivaku a v současné chvíli tam máme to místo, dá se říct, obklíčené, protože jsme tam museli natáhnout metry, možná i kilometry dopravního vedení, jelikož to bylo v nepřístupném terénu.
1: Na místo vyrazil také speciální tým středočeských hasičů vyškolený na hašení lesních požárů. Polský plavec Bartoloměj Kubovský jako první člověk na světě přeplaval Baltské moře. Vzdálenost 160 kilometrů mezi Švédskem a Polskem urazil za 56 hodin. Kubovský vybíral peníze na charitativní sbírku pro nadaci Bojovníci s rakovinou.
4: Polák Bartoloměj Kubkovský se po celou dobu, kdy byl v moři, nesměl dotknout záchranného kruhu. Jídlo a pití mu podávali z doprovodného plavidla. Při každé zastávce mu ale hrozilo podchlazení. Po 56 hodinách plavání v Baltském moři se Kubkovský vynořil na pláži v Dživnově. Tam ho vítali nejen jeho blízcí a členové realizačního týmu, ale také turisté. Při posledních krocích, kdy vycházel z moře na pláž, se sotva držel na nohou. Kubkovský se Baltské moře mezi Švédskem a Polskem pokusil přeplavat celkem 5x. Čtvrtý pokus musel ukončit 11 kilometrů před cílem. Nyní během své plavby pomohl pro pacienty s rakovinou vybrat 3 miliony a 700 tisíc korun. Z Polska Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Sport.
1: Fotbalisté Plzně vstoupí do kvalifikace o Evropskou ligu proti poraženému z dvojzápasu mezi Hapoelem Berševa a Crvenou zvezdou Bělehrad. Určil to los ve švýcarském Nyonu. Pokud Hradec Králové ve stejné soutěži postoupí přes Bešiktaš Istanbul, utká se s poraženým z dvojice Dynamo Záhřeb Kaunas Žalgiris.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 20 až 17 stupňů. A zítra čekejte zpočátku jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti a místy přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů Celsia, na horách kolem 30. Povane slabý proměnlivý vítr, který v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, během dne dobré a biozátěž na nejvyšším, tedy 3. stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
5: Sponzorem pořadu je
6: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Omezením počítejte na silnici 1/26 v úseku za sjezdem z dálnice D5 na Ejpovice až po Rokycanskou třídu v Plzni. Důvodem jsou práce údržby. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: První srpnové pondělí už má za sebou 14 hodin a 5 minut a je úplně jasné, že jsme vstoupili do další výhně. Těmi letošní léto opravdu nešetří. No a tak se osvěžujeme, jak se dá. Chladné nápoje, pobyt ve stínu nebo u vody, to všechno ocení tělo. Ale svoje potřebuje i duše a tady svou troškou přispěje i vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Takže jako vždycky v pondělí nabídnu rubriku Náš příběh. Tentokrát blíže představíme houslaře Petra Sedláčka. Otevřít rozhlas tržiště pro vaše inzeráty, tak to už je povinnost. A už za pár minut populárně naučná rubrika Co v učebnicích nebylo, kde bude tentokrát řeč o planetě Uran. Tak hezké odpoledne.
0: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Uran je nejchladnější planetou naší sluneční soustavy? Dvě vnější planety sluneční soustavy se označují jako ledoví obři. I když by se mohlo zdát, že vzhledem k obrovské vzdálenosti od Slunce je Neptun nejchladnější planetou, není tomu tak. Trumfne ho soused Uran. Tamnější teploty klesají až k 53 kelvinům, což je minus 224 stupňů Celsia. Další zajímavostí je to, že Uran má výrazně skloněnou rotační osu a proto jsou polární oblasti vystaveny mnohem silnějšímu slunečnímu záření než rovníkové oblasti. Ale oproti předpokladu, že polární oblasti budou díky tomu mít vyšší teplotu než oblasti rovníkové, jsou teploty po celé planetě stejné. Proč tomu tak je, není dosud jasné. Důvodů pro tak nízké teploty je několik. Za prvé, jeho střední vzdálenost od Slunce je 2870 milionů kilometrů. A krom toho Uran sám nevydává takřka žádné teplo a jeho stabilní atmosféra také brání tepelným tokům. Další teorie pak předpokládá existenci vrstvy, která brání teplu unikat z jádra planety.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Tři vraždy a mnoho matoucích stop. Kdo zabíjí bezmocné bezdomovce? Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Bud Spencer a Terence Hill chrání utlačované uprostřed tropického ráje. Komedie Dva misionáři. A ČT Art. Tři venkovští fasádníci dobývají Prahu a srdce krásných žen. Legendární komedie inscenovaná v Městském divadle Brno. Světáci. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Pravidelnou rubriku Náš příběh tentokrát věnujeme houslaři Petru Sedláčkovi. Jeho housle a violy zamířily z Plzně hned na několik kontinentů a kolik jich už za svůj život vlastně stihl vyrobit. To všechno povíme za chvilku. Teď jsou na řadě
1: tipy pro volný čas.
0: V Plzni začíná městský festival Pod širým nebem Inspiral Garden. Od 17.30 se představí tři hudební uskupení a od 22 hodin bude zábava pokračovat formou silent disco, tedy tichá hudba pouze ve sluchátkách. Nevšední výstava na vás čeká v Maashausu Plzeňské radnice. Nahlédnete tam pod pokličku Centra robotiky, které už 10 let vzdělává v Plzni děti, pedagogy i seniory. Uvidíte roboty, mikroskopy, badatelské sady a 3D tiskárny. Otevřeno je od 8 do 18 hodin. No a vstupné, to se neplatí. Milovníci současného umění mohou zajít do plzeňského Depo 2015, kde je od 10 do 18 hodin k vidění výstava Jana Lichtenberga. Stará synagoga v Plzni zve na výstavu Chvála akvarelu Barevný život. Představuje akvarely Ály Ptáčníkové plné barev, světla a emocí a zachycuje rozmanitost lidského prožívání i krásu každodenních okamžiků. Otevřeno je od 10 do 17 hodin. No a v galerii na radnici v Kašperských horách uvidíte výstavu Policie Modrava ve fotografiích. Fotografie z natáčení seriálu poskytl režisér Jaroslav Soukup a výstava je k vidění od 9 do 16 hodin. Tolik tedy dnešní tipy, no a teď už bude zpívat Iveta Bartošová, která dovoluje svému milému i lhát.

0: Náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: Jako dítě miloval Petr Sedláček malování. Později to byly pro změnu modely letadel. Nic dalšího ho v té době nezajímalo. Jenže člověk míní, život mění. Z Petra Sedláčka je uznávaný plzeňský houslař. Jehož nástroje hrají na několika kontinentech. Zatím postavil přes 220 houslí a viol. No a Petr Sedláček je zároveň tak trochu náš soused. Svou dílnu má jen kousek od budovy plzeňského rozhlasu.
2: To slyšíme třetí větu ze sonáty D-dur France Schuberta a hraje to můj syn Michal Sedláček, je to můj mladší syn a hraje na housle, které jsem stavil v roce 2012, opus 166.
3: No a když se takhle zaposloucháte, hned poznáte, že to je právě ten váš nástroj.
2: Já spíš poznám, že to je můj syn, ale ten zvuk taky někdy poznám, ale není to tak jednoduchý.
3: Tak možná, že to bude jednodušší vizuálně. Konec konců jsme ve vaší dílně, tady visí kousek od nás několik vašich houslí, i viola pravděpodobně, to je trošku větší.
2: No ale to je úplně jiná viola, to je viola pětistruná. To je kvinton a má to struny jako na viole, C, G, D, A, ale ještě k tomu je přidan Ečko.
3: A když by si někdo vzal do ruky tenhle nástroj, hned na první pohled pozná A, viola Sedláček.
2: No, tohle je složitější, víte, já už ty housle dělám hodně dlouho a člověk prožívá různá období životní a podle to se také odráží na těch nástrojích. Já byl strašně nadšený. Takže kromě prvních dvou nástrojů, které jsem dělal na učilišti, tak třetí nástroj jsem dělal doma samostatně a samozřejmě jsem si musel vytvořit vlastní model, byl jsem mladý a nechtěl jsem jít cestama vyšlapanýma, ale naopak cestama novýma.
3: Před chviličkou slyšeli vašeho syna, Michala Sedláčka. Zdá se tedy, že ta tradice v té vaší rodině pokračuje. Jak to bylo před vámi?
2: No já jsem se narodil do muzikantské rodiny. Ne houslařské rodiny, ale muzikantské. Můj táta byl v té době již koncertní mistr plzeňského rozhlasového orchestru

0: a byl to skutečně výtečný houslista.
1: Učil vás na ty housle?
0: Ne, na housle. Já jsem chodil do klavíru, byl jsem suverénně nejhorší. A potom jsem chvilku hrál na violončelo. To už by mi bavilo, ale to už bylo zase moc pozdě. A na housle hraju jenom takovým tím houslařským způsobem, abych poznal, jak to hraje, ale poslouchat se to nedá.
1: Přesto se vás pokusím přemluvit. Zkuste nám teď zahrát tak, jak hraje houslař.
0: Dobře, ale zkazíte si pověst.

0: Tak jak vám zní ty housle?
1: Tyhle ty housle zní dobře a kdyby na to hrál někdo, kdo na to umí hrát, tak by ještě zněli mnohem lépe.
0: No, hrál jste na své vlastní housle. Proč jste si vybral právě houslařinu?
1: Jsem se ptal táty, jestli bych třeba eventuálně ty housle se nemohl někde učit, protože jsem se narodil do domácnosti, kde housle zněly vlastně pořád. A táta mi tenkrát říkal, to nedělej, to je záležitost houslařských rodů. Ale nakonec k tomu skutečně došlo a já jsem ve svých 15 letech odjel do Lubu Chebu, kde jsem nastoupil jako učeň prvního ročníku na učiliště.
0: Říká s úsměvem a takovým lehkým dojetím plzeňský houslař Petr Sedláček z Plzně, Jan Markup, Český rozhlas.
2: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: Ano, první srpnové rozhlasové tržiště je právě na svém začátku. No a voláte svoje inzeráty jako obvykle na číslo 221 554 222. Hned se do toho pustíme. Dobrý den.
4: Dobrý den. Já bych měla na prodej osobní automobil značky BMW X3 rok výroby 2005. Je to turbodiesel, má bohatou výbavu, 4x4, tažné a vůz je ponekuřákovi, velice udržovaný, garážovaný. Jako druhou položku 11-letého koníka Vavacha, je takový puntíkatej, vypadá jako dalmatín. A do třetice, jak se říká, všeho dobrého, 4týdenní kuřátka na dokrmení. Toť vše by bylo na telefon, který spadá pod Plzeň, 602 941 722. Děkuji a přeji hezký den, naslyšenou.
3: Takže 602 941 722, ano?
4: Ano, nashledanou.
3: Nashledanou. A někomu dalšímu hned přeji dobrý den.
5: Halo.
3: Posloucháme.
5: Halo.
3: Posloucháme vás, tady je rozhlasové tržiště.
5: Dobrý den, prodám přívěsný vozík za auto a dámské kolo silniční. Volejte večer. 602 426 658.
3: 602 426 658. Máme to zapsané, ať to vyjde.
5: Děkuji vám, nashledanou.
3: Nashledanou. Číslo 3 může hovořit. Dobrý den.
6: Dobrý den. Prodal bych Citroen C3. Okamžitý odběr. Nová technická na dva roky. Okres Plzeňích, číslo je 606 230 424. Děkuji.
3: Takže prodává se Citroen na čísle 606 230 424 a už posloucháme dalšího. Dobrý den.
7: Dobrý den, já bych touto cestou chtěla nabídnout poštovní známky z roku 1860. Poštovní známky je Československo, jsou v albumech, nějaký jsou volný a je to celá sbírka. Dále, pane redaktore, v květináči bych prodala vzrostlý maliny, robusy, stromkové a dále bychom prodali, jestli by někdo měl zájem, gramofonové desky a ty desky, je jich asi 150 nebo 200, ale nemusí brát všechny. Jako je rocková hudba, populární hudba, Beatles a všechno. Jo, je tam převážně tu ty rockové hudby. Ale jen vážnému zájemci a ty známky bych byla ráda, kdyby měl další sběratelný překupník. Na telefonní čísle 722 249 923, opakuji, 722 249 923 a děkuji moc, nashledanou.
3: Nashledanou a další účastník tržiště je už u telefonu. Dobrý den.
8: Dobrý den, já bych prodala starší funkční míchačku na 4 kolečka, žulové desky, různé délky, šířka přibližně 40 cm a tmavý lesní med. A bylo by to na telefon 775 021 994 a je to lokalita Plzeňích.
3: Píšu si Plzeňích a číslo 775 021 994.
8: Ano, děkuji moc.
3: Není záč, ještě je čas, takže můžete mluvit i vy. Dobrý den.
9: Dobrý den. Prosím vás, já bych prodala kolo 3-koloku, ale je to na vlastním pohonu, to elektro. A je to modré a pro dospělý, jako není to pro dítě. A je to na telefonu, a cena 3 500. A je to na telefonu 724 503 092. A je to Plzeňsko.
3: Ano, přečtu to zase po trojičkách, 724 503 092.
9: Ano, ano, děkuji moc, mějte se moc hezky, nashledanou.
3: Nashledanou, no a
9: nashledanou.
3: To už byl také no. Poslední telefonát v našem rozhlasovém tržišti v tom prvním srpnovém. No ale jako obvykle pořád tady ještě blikají telefony, někdo by chtěl podávat další inzeráty. Bude mít samozřejmě zase možnost, zase zítra v tomhle čase zhruba po 3:15 se ozve známá znělka. No a vy budete moci svoje nabídky prezentovat.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nířanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.

Chcete vědět víc než jen to, co slyšíte ve vysílání? Chcete se podívat do zákulisí studií nebo potkat naše moderátory tak, jak je neznáte? Přidejte se k nám na sociálních sítích. Český rozhlas Plzeň

0: Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Sledovat Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeňská křižovatka u Darebáka bude bezpečnější. Město tam doplní světelnou signalizaci. Schodek státního rozpočtu meziročně vzrostl o 8,5 miliardy korun. Na konci července činil téměř 177 miliard. A zítra bude jasno až polojasno. Postupně přibývání oblačnosti, místy přehánky a bouřky, teploty do 39 stupňů. Hezké odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Kateřina Jiřincová. Město Plzeň upraví křižovatku silnic Dobřanská a Univerzitní u Darebáka. V posledních letech tam stoupla intenzita dopravy a docházelo k vytváření kolon. Nově bude proto křižovatka řízená semafory s předností pro městskou hromadnou dopravu. Budou tam také přechody pro chodce a přejezdy pro cyklisty ve všech směrech, říká náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar z Hnutí STAN.
2: Pro cyklisty tady dojde ještě k jedné žádané změně. Od zmíněné křižovatky u Darebáka dál směrem na Borská pole podél areálu Západočeské univerzity bude postavena nová oddělená smíšená stezka pro pěší a pro cyklisty, takže cyklisté už budou tudy projíždět bez kontaktu s auty.
1: Stavební práce mají být hotové do konce roku. Dnes začal předprodej podzimních výletů Dostupná Šumava. Jednodenní autobusové zájezdy s průvodcem jsou určené seniorům a osobám se sníženou mobilitou. Účastníci se díky nim podívají i na místa Národního parku Šumava, kam se běžně může jen na kole nebo pěšky a sami by se tam už nedostali.
3: Během výletu lidé navštíví třeba Březník, Třijezerní slať, Bučinu anebo rozhlednu Poledník. Vše je uspůsobené tak, aby to zvládli i lidé s pohybovým handicapem. Výlety budou od září do konce října. Třikrát týdně výjíždějí ze Sušice, každou středu z Vimperka. Podrobnosti k předprodeji najdou zájemci na webu pod heslem Dostupná Šumava. Ze Sušice Jitka Englová, Český rozhlas.
1: Schodek státního rozpočtu na konci července dosáhl téměř 177 miliard korun. Meziročně se tak zvýšil o 8,5 miliardy. Proti červnu se ale snížil o 7 miliard. Informovalo o tom ministerstvo financí. Rozpočtu pomohlo téměř 30 miliard korun z fondu Evropské unie. Díky nim skončil meziměsíčně se 7-miliardovým přebytkem. Letošní červencový deficit je druhý nejnižší od roku 2020, ale zároveň šestý nejvyšší od vzniku Česka. Evropa musí podle předsedkyně Evropské komise udělat víc při ochraně vlastních hranic. Ursula von der Leyenová to napsala v dopise španělskému premiérovi Pedrovi Sanchezovi. Vyjádřila v něm také podporu Madridu při řešení nelegální migrace. Španělské město Ceuta na severu Afriky se v pátek stalo cílem několika desítek tisíc nelegálních migrantů, kterým se podařilo překonat hranice. O situaci budou zítra jednat ministři vnitra členských zemí EU. Podle von der Leyenové by EU mohla posílit systémy včasného varování i poskytnout technickou a finanční podporu Maroku. Sport. Pokud fotbalisté Hradce Králové postoupí v kvalifikaci Evropské ligy přes Bešiktaš Istanbul, změří síly s poraženým z dvojutkání mezi Dynamem Záhřeb a Kaunem Žalgiris. V případě, že prohraje, čeká ho v závěrečném předkole konferenční ligy Panathinaikos Atény nebo CSKA Sofia. Jablonec ve stejné soutěži, pokud vyřadí Rigu, narazí na Jagiellonii nebo Rangers.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 20 až 17 stupňů. A zítra čekejte zpočátku jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti a místy přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů Celsia, na horách 30 až 33. Povane slabý, proměnlivý vítr, který v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, během dne dobré a biozátěž na nejvyšším 3. stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Nehoda osobního auta se stala v obci Borovy na jižním Plzeňsku. V osté zatáčce poblíž místní kaple na místě je policie. A dvě osobní auta se srazila v chodové plané na Tachovsku v ulici Pohraniční stráže u odbočky do Kyjovské ulice. I tam zasahují policisté, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nosit na svazku klíčů jeden navíc, který odemyká bezbariérové toalety po celé republice. Takzvaný euroklíč pomáhá handicapovaným už 20 let a zájem o něj každoročně roste. Jenže noví žadatelé teď mají smůlu. Klíče totiž došly. Jak se to stalo a co s tím bude dál, dozvíte se v naší reportáži krátce po půl čtvrté tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Mimo jiné opět navštívíme nějakou tu památku v rámci zámeckého léta. No a za chvíli bude řeč o spaní ve vysokých teplotách. Jak jste slyšeli ve zprávách, čekají nás tropické noci. Myslím si, že ty rady nejsou k zahození. Takže i nadále příjemný poslech a hezké odpoledne, vážení.
0: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: No, nebývalo to tady tak časté. Extrémní počasí těchto dnů přináší i tropické noci, kdy teplota neklesá po 20 stupňů. Ve chvíli, kdy jdeme spát, máme doma častokrát ještě tepleji. Zvláště v bytech, které jsou vyhřáté celodenním sluncem a nemají se jak ochladit. Existuje ale pár drobných triků, které nám mohou pomoci, abychom se i v těchto horkých dnech dobře vyspali.
1: Když je u nás doma moc velké teplo, tak určitě pomůže vlhký nějaký materiál přes okno nebo dokonce i sebe překrýt vlhkým prostěradlem. Pomůže i chladná sprcha.
2: Doporučuje doktorka Marie Born ze 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Pro kvalitní spánek o horkých nocích je podle ní důležité schladit tělo tak, abychom se cítili příjemně.
1: Chladit místa, kde máme nejvíc průtoku krve, to znamená podpaží a v tříslech a kolem kotníků, tam jsou největší cévy nejblíž povrchu a když je schladíme, tak schladíme celé tělo.
2: Odborníci doporučují spát v lehčím oblečení a hlavně pod tenčí přikrývkou, protože když je člověku teplo, začne se potit.
3: Pokud je teplota prostředí přece jenom nižší než teplota kůže, tak teplo samovolně odchází z těla do prostředí, ale pokud teplota venku stoupá a přesahuje teplotu mého tělesného povrchu, tak jsem odkázán čistě na pocení.
2: Přibližuje Petr Zouhar z Fyziologického ústavu Akademie věd, že tento princip funguje v noci i ve dne. Teoreticky bychom se tak měli potit až ve chvíli, kdy se okolní teplota pohybuje okolo 37 stupňů. Všichni ale víme, že ve skutečnosti stačí i teploty nižší.
3: 37 stupňů to je teplota nějakého mého tělesného jádra, ale teplota povrchu kůže bude trošku nižší než je u toho jádra.
2: Při pocení člověk ztrácí nejen vodu, ale především minerály. Draslík, vápník a nebo hořčík, které jsou důležité pro fungování celého organismu. Jejich nedostatek pak může vést ke svalovým křečím, nevolnosti a nebo dokonce bezvědomí.
4: Tekutiny se musí přijímat po malých doušcích a měly by v optimálním případě obsahovat i dostatečné množství jontů.
2: Podle Kristýny Bardové z Fyzikálního ústavu Akademie věd je pak zásadní pozvolné pití tekutin.
4: Jak se přijme velké množství vody a jontů naráz, tak si s tímto tělo nedokáže tak dobře pomoci v tom vnitřním prostředí.
2: V horkých dnech je důležité, abychom pili průběžně a snažili se vyhýbat prostředí, které je teplejší než naše tělo, a to ve dne i v noci. Eva Kézrová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: letní prázdniny se nám přehouply do své druhé poloviny a s nimi také naše putování po zámcích Čech, Moravy a Slezska. I v srpnu vás tedy budeme každý den zvát na šlechtická sídla spolu s naším průvodcem Františkem Kinským. Kam se tedy vypravíme dnes?
1: Zámecké léto.
2: Dnes vás vezmu na Berounsko, kde stojí barokní zámek Hořovice. S jeho stavbou začal nejvyšší kancléř Českého království, hrabě Jan František Bruntálský z Vrbna. Posledním soukromým majitelem byl po první světové válce hrabě Jindřich ze Šaumburku. Na návštěvu nás zve Bára Kvapilová.
3: Kastelánem Hořovického zámku Liborem Knížkem se tady rozhlížíme po zámeckém parku.
4: Nacházíme se před Herkulovou branou. Nazývá se tak podle dvou ohromných soch Herkulu, které ji zdobí, ale není to jediná brána nového Hořovického zámku, jsou celkem tři. Kromě té Herkulovy máme ještě bránu Lví a bránu Sluneční, to je taková ta naše nejznámější.
3: Návštěvníky v parku určitě upoutá socha elegantního muže.
4: Tento elegantní muž byl hesensko-kaselský kurfiřt Friedrich Wilhelm, první německý majitel Hořovic, které koupil v roce 1852.
3: Na Hořovickém zámku se často střídají filmaři.
4: My většinou hrajeme taková sídla různých oligarchů, vrahů, ale máme jednu takovou specialitu. Poměrně často hořovické interiéry představují interiéry zámku v Lánech.
3: Natáčela se tady i část reality show Zrádci. Před námi jsou teď šipky, jedna ukazuje doprava, první okruh život na panském sídle a druhý okruh doleva nový zámek.
4: Nemají elektřiny, musíme pořádně natáhnout péro, vložíme desku His Master's Voice a uvidíme, co se stane.
3: Libor Knížek natáčí stařičký gramofon.
4: Tato část zámku je taková nejautentičtější. Takhle se tady skutečně do toho roku 1945 bydlelo. Nám se dokonce dochovalo několik akvarelů, které představují zámecké interiéry. A v dnešní době, když se to pěkně naskenuje do počítače a patřičně zvětší, tak se na těch akvarelech dají identifikovat třeba i jednotlivé fotografie, které stály na stolcích. Čili můžeme říct, že kdyby poslední majitelé přišli, oni už nepřijdou, protože jsou po smrti samozřejmě, ale kdyby, tak myslím, že by se tady cítili opravdu jako doma, protože by to poznali.
3: V chodbě nacházíme i gong.
4: Ano, gong sloužil k důležité věci svolávat osazenstvo zámku k jídlu. První gong znamenal přípravu a druhý gong potom otevření jídelny. Jedlo se samozřejmě formálně, pánové ve fraku, dámy v toaletách a s patřičnými šperky.
3: Právě teď nahlížíme do pánské ložnice. Co ale působí trochu překvapivým dojmem, jsou trosky letadla, které se tady nachází.
4: Letadlo patřilo bratru posledního majitele, princi Tasilovi, který se s ním zúčastňoval na nejrůznějších leteckých soutěží až do 16. května v roce 1932, kdy zahynul v troskách svého stroje v Klecanech, nedaleko Prahy. Tady máme například palubní desku, máme tady overall, který měl princ na sobě. Jediné, co teda není v originále, co jsme nechali vyrobit kopii, je ta velká vrtule na zdi.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Hořovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Co je to charita?
1: Charita je takovej dům, kde jsou bezdomovci. Charita je to, že někdo něco umí.
2: Charita jsou takový bezdomovci, co všechno zapaluje a tak podobně.
3: Charita je, že lidi kouří.
4: Charita je, že taky někdo krade.
5: Charita je práce.
6: Charita je takový trh, kde se shromažďují nějaké hračky pro děti, které nemáš nic.
7: Že jsou chudí.
8: Že jsou třeba na vozíčku.
9: Že jsou to lidi bezdomovci.
10: Jestli třeba ještě nemají nohy.
11: Charita jsou puberťáci.

0: 15:38, posloucháte rádio vašeho kraje, tedy Český rozhlas Plzeň. A teď jeden takový malý problém. Bezbariérových toalet na takzvaný Euroklíč v Česku přibývá. Aktuálně fungují na více než 2000 míst. Mnoho lidí se zdravotním postižením ale teď má problém se k samotným klíčům dostat. Síť se sice dál rozšiřuje, jenže distribuce novým žadatelům se v červnu úplně zastavila. Důvodem jsou průtahy s vypsáním dotačního titulu na Ministerstvu pro místní rozvoj, bez kterého Národní rada osob se zdravotním postižením nemůže další klíče nakoupit a tím pádem vydávat.
1: Dobrá věc, tady v zahraničí. A v zahraničí jsem ho využil víckrát. Ať do sprchy nebo na záchod, je to jedno. Sociální zařízení je takhle hezky dostupný.
2: Vozíčkář Jan Krauskop z Plzně ukazuje na svém svazku v celku běžný klíč. Na vozíku je po nehodě na motorce 15 let a stejně dlouho euroklíčem otevírá bezbariérová sociální zařízení na nádražích, úřadech nebo čerpacích stanicích.
3: Teď už jsme vyjeli do prostor sociálního zázemí, které jde odemknout euroklíčem. Ta výhoda hlavní je, že je to chráněné proti vandalům.
1: Je to přístupný lidem, kteří to potřebují. Nejsou to jenom vozíčkáři, ale třeba diabetici, onkologicky nemocní pacienti, zkrátka pro ty, co to potřebují, aby se nestala nějaká nehoda.
2: V České republice funguje systém euroklíčů 20 let. Aktuálně si na 90 000 uživatelů může odemknout na 2300 zámků bezbariérových toalet. Teď ale nové klíče nejsou a žadatele zapisují pracovníci výdejních míst na pořadníky, stejně jako sociální pracovnice městského úřadu v Rokycanech Sabina Mitáčková.
4: Jsou nedostupní. Já se tady píšu seznam těch lidí, kteří mají zájem.
2: Nové euroklíče došly v červnu kvůli chybějící dotační výzvě Ministerstva pro místní rozvoj. Celý systém u nás spravuje Národní rada osob se zdravotním postižením. Pokračuje její předseda Václav Krása.
5: Během dotační pauzy se nám nashromáždilo více než 1000 žádostí. Na obnovení distribuce jsme připraveni prakticky okamžitě. Jakmile budou administrativní a technické kroky dokončeny, začneme vyřizovat všechny čekající žádosti v pořadí, jakém byly doručeny.
2: Výpadek peněz na pořízení nových euroklíčů je podle mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veroniky Lukášové způsobený přípravou nové dotační výzvy. Od kdy budou finanční prostředky opět k dispozici, ale neuvedla.
6: Předpokládáme, že podpora na realizaci projektu bude poskytnuta v průběhu letošního roku. S realizátorem euroklíček je Ministerstvo pro místní rozvoj v kontaktu a společně pracujeme na přípravě nového programu a pokračování podpory.
1: Celá sobecky řeknu, že jsem rád, že ho mám. Je to velmi jako důležitá věc. V takových těch maličkostech, ale nesmírně důležitých, jako co si budeme povídat, dojít včas na záchod, to máme všichni stejný a někdo to potřebuje trošku víc.
2: Podle Národní rady osob se zdravotním postižením budou nové euroklíče k dispozici nejdřív v říjnu nebo listopadu letošního roku. Z Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
7: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Tak to byla skupina Elán tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň a já už teď vím, koho zítra přivítáme jako hosty. V našem vysílání představíme dva nové držitele titulu mistr tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje. Za rok 2025 získali toto ocenění Gabriel Hájek, brusič skla a také krajkářka Helena Šrámková. Můžete oba slyšet zítra po 10. hodině dopolední. No ale už za chvíli krátce po hodině 16. můžete slyšet dnešní humoriádu, kde bude nabízet scénky a ukázky z pořadu rozhlasová a televizní moderátorka Marie Redková. No a Roman Stupka vám samozřejmě i nadále přeje příjemný poslech.

Věděli jste, že v Trhanově na Domažlicku se narodil lékař a spisovatel profesor Josef Thomayer? Narodil se 23. března 1853 jako prvorozený syn zahradníka na Trhanovském zámku. Středoškolská studia absolvoval v Klatovech a potom odešel do Prahy, kde vystudoval medicínu. Pracoval nejprve jako chirurg, záhy se stal asistentem první interní kliniky a později profesorem Karlovy univerzity. Byl zakladatelem českého vnitřního lékařství a významným odborníkem v diagnostice. Je pochován na Trhanovském hřbitově.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách plzeň.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na internetu. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Na řekách v Plzeňském kraji přetrvává rekordní sucho. Na řece Radbůze klesly průtoky na stoleté minimum. 150. výročí knihovny města Plzně připomíná ode dneška výstava v Kopeckého sadech. A zítra bude jasno až polojasno, postupně přibývání oblačnosti, místy přehánky a bouřky, teploty do 39 stupňů. Příjemné odpoledne vám přeje Kateřina Jiřincová. S nedostatkem vody se potýká většina řek v Plzeňském kraji. Vůbec nejhorší situace je na Radbůze, kde klesl průtok na nejnižší hodnotu za téměř 100 let měření. Podobně jsou na tom i řeky Mže nebo Úslava, říká hlavní dispečer závodu Berounka povodí Vltavy Petr Vicenda.
3: Co se týká menších vodních toků, tak jejich koryta jsou místy již zcela vyschlá, nebo jsou zde průtoky zcela minimální. Aktuálně nejhorší situace je v povodí Radbůzy, vůbec nejnižší průtoky za celou dobu pozorování, téměř 100 let. Těmto hodnotám se nyní blíží, ale už i průtoky na Mži ve Stříbře, na Úslavě v Koterově, nebo i třeba na Otavě v Reinštejně nebo na Šumavské Vidře.
2: Před 150 lety vznikla v Plzni první veřejná knihovna. Výročí teď připomíná nová pouliční výstava v Kopeckého sadech, která mapuje historii knihovny od roku 1876 po současnost. Návštěvníci si na panelech můžou prohlédnout historické fotografie, dokumenty i vývoj knihovnictví v čase. Pokračuje autorka výstavy Lenka Kotroušová z knihovny města Plzně.
4: Výstava připomíná, jak se během 150 let proměnila role veřejné knihovny a forma jejich služeb. Zároveň chceme ukázat její dnešní podobu, kdy už zdaleka není jen místem pro půjčování knih, ale je otevřeným prostorem pro vzdělávání, kulturní aktivity i každodenní setkávání.
2: Ministerstvo zemědělství rozdělí na projekty spojené s rozvojem venkova 9,4 miliardy korun. Podpořit má hlavně investice do potravinářských podniků začínající mladé zemědělce a lesnictví. Rezort o tom informoval na svém webu s tím, že hlavním cílem je zajistit místní zpracování surovin, třeba mléka, masa nebo ovoce a zeleniny. Dotace jsou součástí strategického plánu společné zemědělské politiky na období 2023 až 2027. Žádost bude možné podávat od 13. října do 3. listopadu.
1: Sport.
2: Plzeňští fotbalisté se o postup do ligové fáze Evropské ligy utkají s izraelskou Berševou nebo srbskou Crvenou zvezdou. Rozhodl o tom los ve švýcarském Nyonu. Západočeši začnou dvojzápas 4. předkola 20. srpna venku.
1: Počasí.
2: V noci bude převážně jasno, teploty 20 až 17 stupňů. A zítra čekejte zpočátku jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti, místy přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů Celsia, na horách 30 až 33. Povane slabý proměnlivý vítr, který v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky během dne dobré a biozátěž na nejvyšším 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Střet dvou vozidel omezuje provoz chodové plané na Tachovsku v ulici Pohraniční stráže u odbočky do Kyjovské. Na místě je policie. A nehodu osobního auta šetří policisté v obci Borovy na jižním Plzeňsku v ostré zatáčce poblíž místní kaple. I tam projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Redková. Dobrý den, ahoj, vítej.
7: Děkuji za to přivítání, všem krásné odpoledne.
6: Dnes jdeme do boje s vedrem, heslem žádná únava, jenom zábava.
5: Humoriáda.

0: Olympiáda odstartována písničkou Karla Gotta, Marie Redková je připravená. Dorazila k nám z chalupy, děkujeme.
1: No, já jsem se moc těšila, protože na Humoriádu to je vždycky velká radost. Já sem jezdím pro dobrou náladu vlastně.
0: Teď přemýšlím, vy nám ji přivezete.
1: Ne, já si, ne, vy si beru, pro ní přijedete. Já si pro ní přijedu a odvážím si ji.
0: Jo, ale my ji nemáme tady, vy nám ji taky musíte kus přivez té chalupy.
1: Teď, já se snažím.
0: To je teď filozofická otázka. Dovoz, vývoz a jak to je. Dobře, export, import, že ano. Tak humor tu bude určitě. Doufejme, že posluchači nám taky dodají svými hlasy v hlasování optimismu, dobré nálady, spolupracujeme na tom všichni tady v Humoriádě. No a co se děje na chalupě, Hurečku?
1: Na chalupě bylo trochu ouvej, protože malinko došla voda ve studni, ale zřejmě to bylo tím, že jsme zalévali i kytky, které jsme nemuseli zalévat a tak dále, takže teďko jsme to vyřešili nádrží a náš zeď je nejlepší, který to vyřešil výborně a tak teď už můžeme i zalívat a i spláchnout záchod.
0: Což, i masožravé kytičky.
1: I masožravky, tak.
0: Dobře, takže zavlažování funguje, jinak čemu se tam věnujete? Plně ze vlingu, jak se říká?
1: No, to ani ne, protože my jsme nadšení cyklisti s manželem. Aha. Takže teda elektrokolisti, abych tak řekla, tak, elektrocyklisti. A jezdíme denně, manžel je šílenec, protože já jedu třeba s ním dopoledne 30-40 kilometrů a on se vrátí a jede ještě druhé
0: nemá
1: kolo.
0: Dost.
1: Nemá dost.
0: No to je šílenec. Nějaký hyperaktivní, muž no, musíte zaměstnat ještě jinak.
1: Brzdím ho v těch vedrech, protože to je docela jako náročné, no tak.
0: No, ale doporučujete výlety. Jezdíte za nějakým konkrétním cílem spolu?
1: Manžel nepotřebuje cíl, ale já ano.
0: Motivačně.
1: Motivačně a já tam vždycky vidím tu bílou čepici na tom pulitru. No.
0: Přiznává, Marie.
1: Přiznávám, ano.
0: Ano, tak to je dobře, je to taky jenom člověk, že jo. Taky si ráda obyčejné pivo, anebo i neobyčejné.
1: I neobyčejné, tak.
0: A taková ta ovocná piva, když jsme u toho tématu, vám chutnají, nebo klasika?
1: Ani ne, já jsem klasik.
0: Dobře, tak
1: tradicionalista.
0: Všechno vám doporučujeme, odpouštíme, užívejte léta dál a teď nám doporučte někoho od nás z archivu.
1: No, v nabídce je Josef Náhlovský s Leonou Machalkovou a Leona je spoluhráčka tenisová, takže ostatně i Pepa Náhlovský hrával tenis, bohužel už nehraje. Takže
0: volíte své kamarády z tenisu.
1: Zdatnou a nadšenou tenistku Leonu Machálkovou a Josefa Náhlovského.
0: A teď se budou ovšem věnovat hudební výchově, tak jak to bylo v pořadu Zlatá mříž televize Nova.
2: Ale Machálková, Maria. Máte idoly. Ale, paní kolegyně, copak, vy nestávkujete dneska, nebo co?
3: Nejsem žádná vaše kolegyně, školníku. Já jsem aprobovaná učitelka.
2: Ano?
3: Se vzděláním.
2: Se vzděláním. Já jsem bez vzdělání, neaprobovaný, taky učitel a učím na rozdíl od vás 9 předmětů a občas i tu vaši pitomou hudební výchovu.
3: No, to musí vypadat.
2: No, dovolte, chytrá, víte, že to vypadá. Ale pozor, možná nevíte, přišly nové učebnice, vyšly nové hudební postupy.
3: Vážně?
2: No, jistě, oxfordský hudební postup. To koukáte, paní učitelko, co?
3: Slečna učitelka, ukažte mi to.
2: Ne, co ukažte mi to?
3: No,
2: to, ukažte je, mi. To je moje učebnice.
3: Jak vaše? Já jsem učitelka hudební výchovy na této škole.
2: To je možný, ale já ji platil. Na dobírku 190 korun stála. No ale víte co, že jste to vy? Tak vy dejte 190 kuchlí a je vaše. Co? Ne? Nechcete? Víte, tady jsou zajímavé věci. To byste koukala, hejte se, já vám dám takový jeden příklad z této knihy. Jestli poznáte, o jakou písničku jde při oxfordském hudebním postupu při výchově mládeže. Jo? Tak pozor. Hopsal nejlepší přítel člověka přes plochu osetou jistým druhem obilí a přes plochu porostlou zelenou travou šel za ním člen mysliveckého sdružení s částí opeřence na pokrývce hlavy. Tak co je to za písničku?
3: Kdo ho psal? Co je to za blbost?
2: To je Skákal pes přes oves. Taková, ano, blbost. Nebo tadyhle. To je ta právě ta oxfordská forma výuky. To je ta novinka, víte? To učí žáky od abstraktního myšlení používání reálných pojmů. Jo? Tak třeba tohle, jestli poznáte, co je to za písničku. Zařízení na pečení se dvakrát zřítilo. Kdo nám je dohromady dá?
3: No tak to jasný, to je. Pec nám spadla, že?
2: No vidíte, že vám to začíná už chodit. Pec nám spadla. Jste chytrá holka. Z dálky.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik první část hudební výchovy Josefa Aloise Náhlovského a Leony Machálkové. A Marie tady vykřikovala správné odpovědi. Doufám, že posluchači si taky
1: zasoutěžili
0: v hudebním kvízu. Můžeme v tom pokračovat, když bude Ačko, když bude hodně Bček, nastoupí Miroslav Horníček z kabaretu U dobré pohody. Posluchači si vyberou sami SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon máme 731 800 900. A teď tady máme píseň Můr našich lások, což je česky povedané Zeď našich lásek. To byly ty slavné zdi, kam se psaly křídou ty monogramy zamilovaných. Marie si teď vzpomíná.
1: Lenonova, ano.
0: Třeba taky, no. Ale teď jsem myslel Marii M plus něco někdo. Rovná se VLNSPPP.
1: Ano.
0: Miro, z našeho archivu zpívej.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda s dnešní posádkou Marií Redkovou a Pavlem Kučerou. Jen se, Marie, doptám, každá dívka nebo většina dívek prý chtěla být princeznou. Chtěla taky Marie?
3: No, mě to moc nedrželo. Já jsem moc princeznou nechtěla být.
2: No, Marie, přece jenom ten sportovní typ a k tomu pivu se to moc nehodí.
3: To jsem si naběhla.
2: Ne, v pořádku, všechno v pořádku, hlavně, že je prýma osvěžení v létě. Pojďte za námi hlasovat. Dobrý den. Haló, tak ještě jednou pozveme dalšího. Dobrý den.
3: Slyšíme se?
4: Dobrý den.
3: Slyšíme. Dobrý den.
4: Tanda Zemějíc, zdraví Pavla i paní Redkovou.
3: Dobrý den.
2: Dobrý.
4: Protože mi je 79 let a přes oves už skákat nemůžu, tak bych si dal pokračování.
2: Dobře, děkujeme vám. Takže Josef Nálovský, Leona Machálková mají váš hlas. Miroslav Horníček se snad dočká nějakého hlasu v našem éteru také. Haló, haló, kdo je dál s námi?
5: Dobrý den, pane Pavle, tady je Štulík, tady je Jirka Čerčan.
2: Zdravíme.
3: Dobrý den.
5: A zdravím i paní Redkovou a přeju vám, jste Pavel Kučera, že jo?
2: Ano.
5: Jo, řekl jsem to správně. Přeju vám hodně zdraví oběma a chtěl
2: děkujeme.
5: Být péčko.
2: Děkujeme, řekl se to výborně, naslyšenou.
3: Díky.
2: Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, tady Vašek z Rumburka, pan Kučera, ať si dá mlíko, paní Redková, vysvědějte pitko. A my všichni dohromady si dáme Nálovskýho.
3: Výborně.
2: Krásně jste nám to určil. Děkujeme za váš plán pitného režimu. Dobré odpoledne, kdo je zde?
7: Dobrý den, tady Petr Zlounek, zdravím vás, Pavle, i tu děvčicu Marušku, co tam je.
2: Už děvčicu.
3: Moc zdravím vidím, taky.
7: Vidím, že i u Pavla, nejenom u Patrika je prča.
2: No, tak my se snažíme to vyrovnat,
3: no,
2: aby to bylo
3: jistě.
2: Poctivě humorné každý den, ať s tím, či s tím.
3: Ačko nebo Bčko, co dáváte?
7: Takže Nálovskýho.
2: Dobře,
3: Ačko. Děkujem.
2: Díky moc.
3: Zdravíme.
2: Nápodobně krásný den, kdo je dál s námi, dobrý den.
8: Dobrý den, Pavle, moment. Jo, dobrý. Tady Veronika Rakovým přeju krásné pondělí a prosila bych si taky pana Leonu Machákovou a pana Nahovskýho a přeju vám krásný den.
3: Děkujeme.
8: A jenom musím říct, že jsem byla venku, když byla tma a že bylo to mnohem úplně jiné.
3: Příjemnější, určitě.
2: Tak jo.
3: To je pravda.
2: I když ty noci jsou prý taky podle meteorologů tropické, pokud je to kolem 20 stupňů.
3: Ale 20 je přece jenom trochu něco jiného než 36.
2: Co se týká věku, tak určitě. No. Tak, přátelé, jdeme sečíst, rozhodnout a pobavit se dál s panem Nálovským a s paní Machálkovou.
9: Tady ale, nebo tohle to je pěkné, to poznáte. Jisté větší zvíře se protahuje menším otvorem.
10: Ale tak, pane školníku.
9: To je obyčejná kočka leze dírou. Abyste si nemyslela.
10: Tak mi prosím, podle těchto oxfordských metod vyložte obsah písně takové, dejme tomu, dva kováři v městě. Víte, jak se tam zpívá? No. Jeden bude kovat a druhý milovat šafářovic Andulku. Jak to mám děti učit?
9: Jako osfordským systémem to je jednoduchý, já vám to hned vysvětlím. Jeden bude kovat, jeden provádí jaksi nasazení ochrany na koňské kopyto, kovové ochrany, kulaté ochrany a druhý provádí reprodukční činnost, kdy zábavnou formou za užití jistých směšných pohybů vyrábí další potomky kovářského řemesla. dobrá forma výuky, no co?
10: Báječná. Můžu se to aspoň ofotit?
9: Tak moment, koupit ne, ofotit.
10: Ofotit.
9: Tak jo, za 20, dejte 20 a já vám, co to tady máte? Moment, vy tady, co tady děláte dneska vlastně, když je stávka?
10: Já tady mám takový kšeftík.
9: Kšeftík, když je stávka? Stávkokás.
10: Každý se musíme nějak živit, že?
9: Houslíčí. A umíte na tom opravdu, nebo to je nějaký

0: víte, že pro ten dnešní den by stálo s váma ten, za to žít, že jste to vy? Zde prosím pěkně, 20. Potom ji zase dáte a ofotíte si to, tam máte záruku. A moment, a jak tak koukám, tu 20. Moment, nebudete potřebovat, protože Žák je dosti štědrý. Karel!
1: Humoriáda.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Dámy a páni, chlapci a děvčata, teď je tady bod v našem programu, kdy v Humoriádě vybírá další scénku náš host. Marie, prosím.
2: Já moc ráda vyberu Báru Hrzánovou, protože je podle mého gusta herečka a jinak mě zaujalo i téma, které zvolila, a to o Spartakiádě a závodech. Mm-hmm. Já jsem Spartakiádu, ač jsem nikdy na Spartakiádě necvičila, tak jsem jí měla moc ráda, protože škola končívala o 14 dní dřív, takže byly delší prázdniny. Mm-hmm. Tak to bylo fajn. No a cvičení, tak cvičení mám ráda. Znáš, Pavle, takové to, jak dva tlouštíci lezou na váhu, nejdřív jeden a ten druhej mu říká, zatáhni břicho. To pomůže, to budu vážit míň. Ne, ale uvidíš na to, kolik vážíš.
1: Tak já na to vidím zatím, ano, a cvičil jsem Spartakiádu ve školce a v dorostenci.
2: Hezky,
1: přiznávám, hezky, ano.
2: Já jsem druhá, no to se nedá nic dělat.
1: Poslechneme, jak to měla děvčata Bára a Halina.
3: Prosím tě, kdy jsi připadala jako hvězda?
4: No, jako hvězda moc krát, ale nějak to okolí to moc neakceptovalo. Teda,
3: nevšimli si toho?
4: Nějak se nevšimli. A já jsem teda takovou hvězdnou historku měla, když mě maminka zakázala v roce, já už nevím, který to byl, ale tenkrát byl prezident Husák, ještě teda u moci, a mě zakázala Spartakiádu. A já jsem cvičila, já jsem opravdu pohybově velmi zdatná, nevypadala jsem, ale tak jsem měla takovej ten žlutý triko tenkrát pro ty pedofily, to bylo úplně, to byl ráj. A moje maminka, protože je zdravotní sestra a ještě sálová, tak už mě viděla v tom špitále, rovnou na sále, tak řekla, ne, Barunko, ty Spartakiádu, absolutně ne. Jenomže to vysvětlit to v Budějicích, v tom bolševickém městě, v té škole základní, tak to bylo těžký. Zachránilo mě to, že jsem sportovala a skákala jsem do vody závodně. Dokonce s Heidemary Gréckou, která pak byla na olympiádě, já teda ne, protože vždycky byla první a poslední, že jo. No jednoduchý, takže ta olympiáda mě teda minula.
3: Já jsem měla stejný princip.
5: Ty hry tenis.
3: Ne, s Navrátilovou jsem hrála stejně jako...
4: Tak jako... Že moc pozdravuju. Jo.

0: Načež teda tam byl můj táta Jirka Hrzán. Takže možná proto, protože oni už se všichni dívali na toho Jirku, jak tam, jak je na tom, tam jako, jak tam, jak se dívá na ty skoky do vody a pak dávalo nějaký ty známky, takhle jako vytahovali pravděpodobně, takže já v tom moc nejela. Mě to moc nezajímalo, ale tak třetí. No a Jirka mi tenkrát přivez plavky, po kterých jsem strašně toužila, prostě speedy. To bylo tenkrát jako, že teda, no, když mě byl speedy, tak byl opravdu hodně dobrý. A tak já, tak speedy, jenomže ona to byla americká vlajka. Takhle, sakum prásk a byl nějaký rok 76, 7, 8, takhle. A já měla takže, a mě napadlo, jak jsem měla tu radost obrovskou, že jsem třetí. Můj tatínek to vidí. Ještě mi přivez ty plavky. Tak já jsem, abych potěšila českobudějovické, teda moje profesory, ale učitele, tak jsem si vzala ty americké plavky na sebe, na ty stupně vítězů. Na ty spartakiádní závody teda. Takže já jsem hrdě stála prostě při vyhlašování a tu medaili jsem teda hrdě, já to uměla to všechno okolo, takže hrdě jsem stála v té americké vlajce oblečena. Ty plavky mám do dneška, až je pořád nosím. Tak já jsem moc nevyrostla. Tak jsem stála hrdě a potom nějak moje maminka chtěla, jakože jsem byla taková jako rachitická a hodně jsem kašlala, že teda pojedu na nějaký ozdravný zájezd do Chorvatska, tenkrát Jugoslávie. A pan ředitel říkal teda, no ale paní Hrzánová, víte, jako já ji nemůžu jako uvolnit na ten týden v září, první týden v září, kdy se vůbec nic nedělá, že jo, pochopitelně. Když ho říkala, no ale teď má sami jedničky, jako ta Bára. A on říká, no jo, ale ona se nezúčastnila spartakiády. Uh-huh. Byla na spartakiádních závodech. Říká, no právě.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Bára Hrzánová a spartakiáda. Musíme říct, že i všesokolské slety mají svou atmosféru, zvláště ten, co proběhl v Edenu před 2 lety, kde vystoupila i Lucie Bílá, Jiří Korna. Tak bylo to krásné, parádní, barevné. Cvičme dále.
3: Nikdy jsem tam nebyla.
2: No, tak je často
3: spartakiádě. Dobře, vemu si to k srdci.
2: Hurá do sokola. Jinak Bára mluvila o stupních vítězů. Vítězství v nějakém turnaji, ať už tenisovém nebo v nějakém sportu, Marie, to je téma.
3: No, mám strašně moc pohárů a zaujímají celý trám v kůlně. Mezi nimi...
2: V kůlně, to je čestné místo.
3: Protože nikam jinam se nevejdou. Takže pavouci předou pavučiny a sedá na ně prach. Ale já vždycky, když přijdu do kůlny, beru lopatu nebo nějaké nářadí, tak se pokochám pohledem. Už teda se moc neblejskaj.
2: Jo, tak já myslím, že beru lopatu a přehazuju poháry.
3: Ne.
2: Jakože, když se zajde do kůlny, vzpomene se na poháry.
3: Tak.
2: Myslím si, že to trošku škoda, měli by se oprášit a někde vystavit. Stojí to za to.
3: Myslím, že ne.
2: Jsou poctivě vydřené, ne?
3: To je pravda.
2: No,
3: to je pravda.
2: Přátelé, pojďme dál. Kdo u vás vítězí v dalším souboji? Bára Hrzánová pokračování anebo Jaroslav Válek, čili Smutný muž, tentokrát o rybaření, řečeno jeho tempem mluvy. SMSkujte humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
3: A my se s Marií Redkovou těšíme na naše zlatíčka na telefonu. Hlasujte, Bára Hrzánová nebo Jaroslav Válek alias Smutný muž. To je náš výběr aktuálně. Kdo si jde zahrát? Dobrý den.
4: Hezké odpoledne.
5: Hezké odpoledne.
4: Přeji vám, Pavle.
3: Dobrý den.
4: A posluchačka Stanislava, tradičně. A zdravím paní Majku Redkovou. Jsem strašně ráda, že tam nevysílám. Opět je, ráda vás poslouchám v nočním mikrofonu.
5: Děkuju.
4: Takže přeji všechno nej. A vybírám, Pavle, pokračování.
3: Dobře, píšeme si.
5: Děkujeme, všechno dobré.
3: Tak přesně. Dobré odpoledne, zdravíme.
6: Dobré odpoledne, zmatana.
5: Dobrý den.
6: A už bych si voda Málka.
3: Válka. Děkujeme. Pěkně. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Petr z Pernarce. Zdravím vás, Pavle, samozřejmě i paní Radkovou.
5: Dobrý
7: a
5: den.
7: A určitě volím Ačko, děkuji.
3: Zapsáno, šťastnou
5: čestu.
3: Naslyšenou.
5: Děkujeme.
3: Další prosím. Haló, haló, dobrý den.
8: Dobrý den, Ivanovice Dahané zdraví.
3: Zdravíme.
5: I my vás zdravíme.
8: No, Maruš, nám není 20, takže pozor na to kolo, ani 40. Ačko bychom chtěli.
5: Děkujeme, budu jezdit opatrně, slibuju.
3: Opatrně. Ačko, Bčko, ještě řekněte.
5: A říká Ačko.
3: Jo, to
5: Pavel
3: jsem nepostřehl.
5: Přeslechl.
3: Já jsem poslouchal ty číslovky a to kolo, tak
8: no,
3: dobře. Je to zapsáno, mějte si.
5: Díky.
8: Ano, děkuji,
5: na shledanou. Ahoj.
3: Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne také vám. Zdravím od Chrasti, u Chrudimsko. Zdravím Marušku.
5: Děkujeme, díky.
9: A chtěla bych pro Barušku Hrzánovou hlasovat.
3: Máme zapsáno. A vaše křestní jméno, jenom nás zajímá, kdo volal.
9: Tak krásně, naslyšenou.
3: Tak nedozvíme se.
5: Neprozradí.
3: Neprozradí, ale víme, že je to z Chrudimska dáma. Tak, ještě vyspovídáme dalšího. Pojďte, dobrý den.
5: Halo, halo.
10: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Redková.
5: Dobrý den.
10: Dobrý den i pro vás, Pavle.
3: Dobrý
10: a hlasuju pro Smutného muže z Brna.
3: Aha, dobře,
5: děkujem.
3: Píšeme si, díky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
11: Dobrý den, dobré tropické humoriánické odpoledne vám, Pavle, a zdravím moc vašeho hosta, paní Marušku Redkovou. Dobrý den.
5: Dobrý den, moc vás zdravím.
11: Přeju vám, Maruško, všechno dobré, ať se vám daří, krásné léto. Hlasuji pravole pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný tropický večer či příjemné úterní ráno všem posluchačům. Mějte se krásně, posluchačka Růžena.
5: My vás zdravíme, Růženko, naslyšenou.
3: Tak, máme sečteno v tuto chvíli. Když změnila barvu, to je zajímavé téma, Báry to Hrzánové a Haliny Pavlovské z Banánových rybiček. Tak s barvou ven.
12: Baro, když jsi změnila barvu? No, naposledy, co si pamatuju, že jsem se ale hodně teda změnila barvu a sen mi říkal, Bariku, prosím tě, nerozčiluj se, jsi strašně prudká. Tak to bylo u mě, že jsem zhlídla teda dokument o Jiřině Švorcový, to je pravda, teda, že to bylo hodně ošklivý teda u nás doma potom. To odnesla celá rodina moje.
13: Ty jsi řekla něco, že syn ti říkal, že jo? Ale ten tě nevede k explozi někdy nějaký?
12: On je zlatý, protože on to se mnou umí teda. Samozřejmě, ale on, na tom je nejhorší to, že jak ty cholerici, jako ty nejstrašnější, když prostě já vypěním a teď prostě hážu nádobí a hážu prostě tak jako to lítá a strašně řvo. A i zprostý slova samozřejmě, nebudu je tady opakovat. A ten syn tak jako na mě kouká a říká, seš prudká, seš. Tak to je, to toho cholerika může taky zabít. Tohle.
13: No, mě ty děti, jako ty moje veškeré výchovné snahy, mě přivádí k explozi, jakože já v podstatě taky přivádím sama. Explozi, no. Dcera tam není, abych to nějak s ní jako řešila, že jo? To si ta, to je prostě, je to jedno, že? A syn zase nemluví vůbec, takže já sama si tam jako to odžiju. Taky jako si říkám, jaký jsem strašný chudák ještě, protože se málem rozpláču, ale je mi to teda úplně jako... Co platný? Kamarádka byla teď, aby se uklidnila taky od dětí, protože hrozně má problémy s výchovou, tak jeli sami s manželem do země zaslíbené. Byli v Izraeli a teď ona říkala, že jí strašně les na nervy ten muž, protože pořád přemýšlel, co přiveze svý matce. Jo. Říká, já dovolenou, jako jsem trávila, co on přiveze tchýně, že jako matce teda. No a ona, maminka, je hodně jako nábožensky založená, takže on říká, tady odsaď něco jí musím přivít. No a nakonec tak se to zdálo i kamaráce dobrý, protože to bylo laciný řešení. Tam je jako svatá zahrada, svatý olivovník a jakože svatý olivy. No, tak tam se nějak natahoval, taky ono to bylo zakázané, oni se nesměli trhat, takže on pak jako klacíkem zase jako šťourali, že jo, ze země. No přivez jako svatou olivu a tak mu volala matka, byla opět rozčilená, protože se snažila svatou sušenou olivu očistit lihem. A ona se ji rozpustila. Ona to nebyla oliva. On to byl veverčí bobek. Synáček přivez matce ze země zaslíbený.
12: Já jsem, ale tohle, to musím říct, aby to nebylo, že jsem ukecená teda, ale já jsem, když jsem byla malá, tak jak jsem z těch Budějic, tak jsme jezdili na Kleč, to je taková hora, prostě jedna z mála, tam jako v Šumavě, už začíná Šumava, je tam Kleč. Co mi to spadlo?
13: No, jaký kámen?
12: Aha, kámen, a to jsem, aha, to je výborný. Pardon, tak ještě jedno, promiňte.
13: Vesmírný kámen.
12: Takže, a já jsem našla v zimě, mrzlo strašně, a já jsem našla nádherný kámen na té kleti, ale opravdu nádherný, protože byl takhle stočený celý, asi takhle velký. Tak jsem ho přinesla domů a on měl takový hvězdy na sobě a krásně prostě jako se lesknul, fosforeskoval a tak já jsem byla šťastná, že ty kameny mám opravdu ráda, mám jich plnou kapsu. Tak jsem ho přinesla domů, teda do toho hotelu a tam byl takovej bar s takovým tím sklem, jak se to dělávalo s těma dřeva, tak ten dřevěnej takovej ten, tak já jsem ho tam postavila ten kámen a tak jsem jako, no a druhý den ráno moje maminka říká, tady strašně něco smrdí. A jelikož jsme měli pejska, říká, Káčo, co jsi tady provedla? Co jsi tady provedla? Kde? Jako, když jsme byli se venčit a všecko. A tam byl příšerný smrad, ale opravdu příšerný. No, to nebyl kámen, to vždycky tušíte. A on akorát to bylo zmrzlý. A do druhého dne roztálo. A než se to našlo, kde to je, že to bylo ukrytý, jakože vzácnost, tak...
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: V povídání zaznělo i téma netradiční suvenýr nebo něco takového. Máme nějakou historku nebo něco zajímavého z dovozu, Marie?
5: Teda ty mi dáváš, Pavle,
3: Česká
5: no.
3: Otázka?
5: Možná si vzpomenu na úplně strašně dávný roky, kdy jsme byli taková parta v Polsku, protože tenkrát se moc jako cestovat na západ nemohlo a do Polska skvěle.
3: Já tam jedu letos, takže v pohodě.
5: No, pohoda ne, tam je nádherně, my tam byli před 2 lety, taky jsme si to moc užili a tohle bylo tedy za studentských starodávných let a byli jsme tam. Byl tam Jirka Knot, herec, který si pamatuju, že chtěl nějaký, prostě aby jako si to pamatoval, že tam byl, tak si z hradu Vavel odnesl, a to já nevím, jestli to vůbec můžu říct nahlas, kamennou lví tlapu. Vážila asi 15 kilo, měl to v baťohu a do dneška jí má.
3: Takže pokud to tam ještě chybí, tak víme,
5: tak,
3: kde to je.
5: No, No, tenkrát se to, nevím, ještě mohlo, no, asi říkejme
3: doufám,
5: tomu,
3: že
5: mohlo.
3: Neotevřeli nějaký
5: ale
3: krimi případ.
5: Ale kamená lví tlapa jako těžítko.
3: Dobrá, dobrá, děkuji za odpověď na tuto otázku zapeklitou. A pojďme dál. Otázka závěrečný souboj v Humoriádě. Budete chtít zpátky Miroslava Horníčka nebo proti němu v tuto chvíli smutný muž Jaroslav Válek? Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon, připomenu, 731 800 900.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Máme dohlasováno během písničky skupiny Mňága a Šťorp. Marie se četla všechny hlasy a hlásí výsledek. Prosím, paní hlasatelko.
2: Ráda hlásím, že bude teď znít Kabaret u dobré pohody, Scénka o umění a o divadle, Miroslav Horníček.
3: Ale ještě než začne samo představení, dovolte, abych nabídl zase jako informaci, téměř vědeckou, něco jako takovou malou přednášku. Ale ještě než začne přednáška, dovolte, abych udělal takové tři základní úkony, které má každý přednášející udělat, abych k němu jako posluchač získal důvěru. Za prvé si má přednášející na stůl dát papíry, pro případ, že by ho došly nápady nebo paměť, že by mu přestala fungovat. Za druhé si má na stůl dát hodinky, pro případ, že by těch nápadů měl moc, aby se časově omezil. A za třetí si má vyndat brýle, aby na ty papíry a na ty hodinky vůbec viděl. Vážení přátelé, divadlo vzniklo za starého Řecka a vyvinulo se z kultovních obřadů. Tomu já říkám začátek. Tak když přednášející začne, tak já mám okamžitě jaksi plnou důvěru, říkám si, hele, vzdělanec, fundovaný člověk, mám něco vykládat, to je ono. Starý Řecko, to je ono, to je moje. Vzniklo za starého Řecka, já mám rád. A říkám si taky, víte, i to divadlo musí být něco solidního. Když to vzniklo za starého Řecka, je to pořád, tak to musí být určitá kvalita. A ne nějaký podezřelý začátky, ne nějaké poskvrněné početí, ne, z kultovních obřadů. To mám rád. Vzniklo za starého Řecka a z kultovních obřadů. Ale mezi námi, přátelé, já si myslím, že divadlo vzniklo daleko dřív. Tedy ne-li divadlo jako celek, tedy ten obrovský organismus, tedy herec. My všichni víme, že třeba na stěnách jeskyň, třeba v Altamiře, se našly takové kresby zvířat, bizonů a jelenů. Prostě strava tehdejší doby, zvěřina, že jo? A do dneška si lámeme hlavu, proč? Proč ten první člověk vzal uhel nebo rudku a začal to zvíře na stěnu kreslit? Jak je možné, že ostatní se chovali prakticky, vymýšleli oštěpy nebo kladiva, aby to zvíře dohonili, ulovili, zabili, ostatní nože, aby ho rozpárali a stáli z kůže, další zase se kůží šili, oblečení tehdejší, jo? A najednou se vyskytne mezi těmi všemi praktiky jeden nepraktický nekňuba a sedne si a začne kreslit na stěnu obrázky. Umělec. Jo, umělec. Ještě dneska slýchávám tuto poznámku, hele, umělec. My ostatní se snažíme a on si kreslí nebo skládá písničky, hraje si divadlo. Umělec. A já se ptám po těch letech, čím to bylo, že ho to poprvé napadlo sednout a kreslit. No takže přišli další potom, abych nemenoval Leonardo a Botticelli a Rembrandt a Picasso. No tak ti už měli na co navazovat, z čeho čerpat, ti už ten jeho odkaz nesli dál. Ale proč ten první začal? Tak jsou různé výklady. Někdo tvrdí, že prostě to byla především tedy, bylo to zobrazení potravy, takže potom třeba v době zimy nebo hladu nebo nedostatku potravy seděli v těch jeskyních a dívali se aspoň tedy na tu potravu. Tak jako třeba dneska sedí lidi a dívají se na televizi, že jo? Tak to je jedno vysvětlení. Pak se říká, že to byl vlastně popis toho lovu, že ten lovec třeba to zvíře nedonesl, tak jim ho aspoň nakreslil. Tak jako dneska rybář vykládá, co ulovil, ale už nemá ten důkaz a tak dále. Čiže že to byl takový popis lovu. Ale já si myslím, víte, že ten, co kreslil, právě tak jako ten, co kreslí dneska, vůbec nepřemýšlel proč. Že možná ani neměl důvody. Že to byl talent, který musel ven. Že nějak chtěl podat svědectví o tom, co vidí.
1: A my vidíme na hodiny, takže dokreslíme dnešní humoriádu s Marií Redkovou. Maruško, děkujeme za návštěvu.
2: Já moc děkuju, já si sem chodím, jak se už na začátku říkala, pro dobrou náladu a dneska jí mám plný baťoch.
1: Ano, budeme mít i zítra pro vás, dámy a páni, u rády. A loučí se Marie Redková i Pavel Kučera. Krásné léto.
2: Krásné léto, děkuju za pozvání.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Plzeňští hasiči evidují za poslední týden 65 požárů způsobených hlavně lidskou nedbalostí. V Darové na Rokycansku dokončili opravu pomníku zakladatele sokolského hnutí. Hokejisté Plzně vyjeli před novou sezónou poprvé na led. A zítra bude jasno až polojasno, postupně přibývání oblačnosti, místy přeháňky a bouřky, teploty do 39 stupňů. Pěkné odpoledne, zprávy pro vás má Kateřina Jiřincová. Požár porostu likvidovali dnes odpoledne hasiči na konci Tomanovy ulice v Plzni. Podle jejich údajů jde o 65. požár ve volné přírodě za poslední týden. A to i přes výstrahu hydrometeorologického ústavu před nebezpečím vzniku požáru, říká mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.
3: Stále se setkáváme s požáry, které vznikly nedbalostním jednáním občanů napříč krajem. Ať šlo o rozdělávání ohňů v lesích, odhazování nedopalků nebo přímo pálení biologického materiálu, která se vymkla kontrole. Byli bychom velmi rádi, kdyby občané respektovali nařízení Plzeňského kraje a nemanipulovali s otevřeným ohněm, nerozdělávali zbytečně ohně a nepálili biologický materiál.
2: Darové na Rokycansku opravili přes 100 let starý pomník zakladatele sokolského hnutí Miroslava Tyrše. Jedná se o 30. upravenou památku na území obce Břasy, pod které spadá i místní část Darova. Restaurátorské a stavební práce se obci daří realizovat s finanční podporou Plzeňského kraje. Pokračuje nezávislý starosta Břas Miroslav Kroc.
4: Podařilo se nám získat na to dotaci z Plzeňského kraje a pomník jsme zase po 100 letech opravili. Plánujeme dělat i s sokolama slavnostní otevření ke konci roku nebo příští rok.
2: Vojenská policie vyšetřuje okolnosti pádu vojenského vrtulníku v Náměšti nad Oslavou jako obecné ohrožení z nedbalosti. Informaci serveru Seznam zprávy potvrdila Českému rozhlasu mluvčí Nikola Rymkevič-Hajková. Podle armády jde ale o běžný postup. Mluvčí generálního štábu Vladimír Holas zdůrazňuje, že dál pokračuje prověřování všech možných příčin.
5: V žádném případě to neznamená, že v této fázi vyšetřování stanovena příčina letecké nehody a ani že je podezřelá konkrétní osoba. Samozřejmě současně nadále pokračuje prověřování všech ostatních možných příčin, včetně technického selhání.
2: Při nehodě před 2 týdny zemřela jedna vojákyně, 4 její kolegové skončili v nemocnici. Kvůli pádu stroje armáda také preventivně zastavila vzlety všech vrtulníků typu Venom a Viper. Podnikatel Radomír Lašák je novým předsedou představenstva letiště Praha. Ty ho do funkce zvolilo dnes. Lašák k vedení společnosti nastoupil na začátku měsíce po rozhodnutí ministerstva financí, které je jediným akcionářem letiště. Jeho výběr ale kritizuje opozice nebo letištní odbory. Ty proto v červenci vyhlásili stávkovou pohotovost. Připomínají, že Lašák v minulosti řídil České aerolinie v době jejich úpadku. Sport. Hokejisté Plzně mají za sebou první trénink na ledě. Zapojili se do něj i 3 kanadské posily extraligového celku, obránci Robertson, McPherson a útočník Katič. Pouze z tribuny sledoval své svěřence kvůli zranění z fotbalu hlavní trenér Škody Josef Jandač.
6: Urval jsem si achilovku a ještě nejsem úplně dobruslý, takže ještě to nějaký týden, 14 dnů možná potrvá. To já tak nějak jako sportuju furt, nebo snažím se, když je čas, ale prostě už jsem starý a nevydrželo to. Ne. Někdy jsem to dělal, když jsem byl zdravý, že jsem se prostě šel dívat ze zora, protože člověk toho jako i víc postřehne na ledě, než když je přímo na ledě. Počasí.
2: V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 20 až 17 stupňů. A zítra čekejte zpočátku jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti a místy přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů Celsia, na horách 30 až 33. Povane slabý proměnlivý vítr, který v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, během dne dobré a biozátěž na nejvyšším 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Pomalu jedoucí vozidlo údržby omezuje provoz na dálnici D5 mezi kilometry 148 až 143 ve směru na Plzeň. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Dobrý den, vítám vás u přehledu toho nejvýznamnějšího, co dnešní den přinesl. Je pondělí 3. srpna. Už za necelé 2 týdny vypuknou v Domažlicích tradiční chodské slavnosti a my už víme, jaké novinky letošní ročník chystá a jak probíhají poslední přípravy. Zajímat nás bude také situace handicapovaných. Věděli jste, že tisícům z nich teď chybí takzvaný euroklíč k bezbariérovým toaletám jen kvůli průtahům s dotacemi? Na vše se bedlivě podíváme v příštích minutách našeho vysílání.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
7: A samozřejmě nebudou chybět ani další reportáže z celého plzeňského kraje a s meteorologem se podíváme na to, jak to zítra bude s počasím. Kompletní souhrn dnešních událostí už na sebe nenechá dlouho čekat. Ondřej Kapic přeje 5 minut po 17. Příjemný den.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: O mikrofonu Kateřina Jiřincová.
2: Hezké odpoledne. Meteorologové varují před extrémní zátěží z tepla a také před rizikem vzniku požáru. Dnes se teploty pohybují kolem 35 stupňů Celsia. Zítra vystoupají dokonce až k 39 stupňům. Dlouhodobé sucho a pokračující vedra mají vliv i na zemědělství. Například farmáři v Plzeňském kraji mají problémy s nedostatkem sena a slámy pro krmení hospodářských zvířat. Oproti běžným letům je výnos třetinový a druhé a další seče už zřejmě nebudou. Někteří chovatelé nakupují seno za trojnásobek běžné ceny, třeba i z Polska. Další připravují zmenšení stád krav, protože se kromě nedostatku krmení zároveň výrazně snížila výkupní cena mléka a v posledních dnech i hovězího masa. Ve Strážově na Klatovsku je po 6 letech opět praktický lékař. Ordinaci si tam otevřela mladá lékařka, místní rodačka Radka Vítovcová. Město pro její působení zrekonstruovalo prostory v bývalém zdravotnickém středisku. Víc poví starosta Josef Rousek ze Sdružení nezávislých kandidátů.
3: Původní pan doktor tady skončil ordinovat na konci roku 2019, kdy odešel do starobního důchodu, a od té doby je naším velkým snem a přáním, abychom obnovili provoz ordinace a zároveň abychom splatili určitý dluh generacím, který si středisko stavěli.
2: Víc uslyšíte v našem vysílání už za pár minut. Město Plzeň upraví na Borech křižovatku u Darebáka na křížení Dobřanské a Univerzitní ulice. V posledních letech tam stoupla intenzita dopravy a tvořily se tam kolony. Nově bude proto křižovatka řízená semafory s předností pro městskou hromadnou dopravu. Budou tam také přechody pro chodce a přejezdy pro cyklisty ve všech směrech. Uvedl to náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar z hnutí STAN. Stavební práce vyjdou na 11 milionů korun a mají být hotové do konce roku. Stovky handicapovaných čekají na takzvaný euroklíč, kterým můžou otevírat bezbariérové toalety a další sociální zařízení v Česku i v zahraničí. Na nákup nových euroklíčů totiž chybí peníze, které každý rok poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj formou dotace. Další informace zjišťoval náš reportér Pavel Hala.
4: V České republice funguje systém euroklíčů 20 let. Aktuálně si na 90 000 uživatelů může odemknout na 2300 zámků bezbariérových toalet. Teď ale nové klíče nejsou a žadatele zapisují pracovníci výdejních míst na pořadníky.
2: Podrobněji se k tématu vrátíme zhruba za půl hodiny.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: pondělním dnem v kraji, krátce po čtvrt na šest, míříme do Strážova na Klatovsku, kde otevírají novou ordinaci. Po šesti letech tak bude mít, nebo bude ve městě opět ordinovat praktický lékař. Přesněji je to mladá lékařka, místní rodačka. Město pro její ordinaci opravilo prostory ve zdravotnickém středisku a první pacienty tam vítá už dnes.
1: Ty starší lidi nemají kolikrát, jak se dostat do Klatovy k lékaři, takže jako je to jenom dobře, že naše místní rodačka.
2: Prochází okolo budovy zdravotního střediska paní Tomanová. No a k nové paní doktorce chce přestoupit paní Michaela.
3: Svý doktory máme, ale máme daleko, takže to určitě uvítáme, že to budeme mít blíž.
2: Lékařkou Radkou Vítovcovou jsme právě vstoupili do sesterny, první z místností.
4: Tady je vyšetřovací lehátko, kde bude natáčet EKG a další různá jiná vyšetření.
2: Musím říct, že to rozhodně není takové sterilní prostředí, na které jsme někde zvyklí u lékaře, ale opravdu příjemný prostor. Vy jste místní rodačka. To byl i ten důvod, proč jste se rozhodla dělat praktickou lékařku právě tady.
4: Já jsem původně chtěla být neurolog, nicméně pak jsem si pořídila 3 děti a chtěla jsem nějakou pracovní dobu, která by byla slučitelná právě s péčí o ně. Tak když pak přišel pan starosta, tak jsem to přehodnotila a vlastně jsem si řekla, proč ne. Já jsem tak nějak pořád měla pocit, že pro strážovský občany mám něco dělat.
2: Co bylo nejtěžší?
4: Celé to stálo na tom, že jsme měli strach, že pojišťovna se k tomu nepropůjčí, nicméně pan hejtman, pan doktor Škanta, všichni jsou lidé na svých místech a podařilo se jim domluvit smlouvy a díky panu starostovi obci se nám tohle podařilo a můžeme ordinaci rozběhnout.
5: Strážovské zdravotní středisko spolu s hasičskou zbrojnicí bylo vybudováno v roce 1983 a od té doby všechno samozřejmě zastaralo.
2: Tady do té ordinace zainvestovala i obec. Starostou je Josef Rousek ze Sdružení nezávislých kandidátů.
5: Náklady téhle akce dosáhly necelých 4 milionů korun. My jsme zainvestovali do veškerých veřejných prostor, do prostor ordinace, čekárny, sociálního zázemí a zároveň jsme postavili novou výtahovou plošinu, aby ten přístup sem nahoru byl bezproblémový i pro mobilní občany.
2: Ordinace tady bude otevřená každý den. Ze Strážova Jitka Englová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Pokračuje pondělní den v kraji, farmáři na Plzeňsku bojují s extrémním suchem, na loukách chybí seno i sláma a pastviny jsou úplně vypálené. Chovatelé tak musí skot přikrmovat už teď. Jestli máme zítra počítat s nějakými přeháňkami, na to se zeptám v Českém hydrometeorologickém ústavu hned po písničce.

0: necelých 14 dnů začnou v Domažlicích další chodské slavnosti. Jaký bude letošní ročník, jsme se ptali našich dnešních dopoledních hostů. Detaily uslyšíte po předpovědi. Počasí. A s tou už vítám po telefonu meteoroložku Martu Suchou. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Tak přinesl dnešní den nějaký teplotní rekord v kraji?
1: Tak teplotní rekordy byly naměřeny asi na třetině stanic, které měří, mají delší dobu pozorování než 30 let. Nejvyšší teplota byla naměřena v Klatovech, tam bylo dnes dosaženo 36,7 stupně Celsia a to je stanice, která měří déle než 100 let, to je stanice naše, která má nejdelší řadu pozorování. Je pravda, že ta teplota byla překročena jen o 0,2 dnes, ta dosud platná.
0: Mm-hmm. Před námi je noc, bude tropická?
1: Noc může být tropická na některých dnech, na některých místech, pravděpodobně nebo s větší pravděpodobností se tak může stát, zejména v těch vyšších polohách, taková přimda nebo místa některá i na Šumavě, zase kolem 700-800 metrů nad mořem, ty mají asi největší šanci, že tam teplota neklesne po 20 stupňů Celsia, jinak bude teplota klesat v noci při zmenšené oblačnosti na 20 až 17 stupňů Celsia a to i na horách, i v nižších polohách, většinou tady budeme slabě pod 20 stupni.
0: Tak a pojďme se podívat na úterý, jaké počasí přinese, budou nějaké přehánky se někde vyskytovat v kraji?
1: Tak budou přehánky, vyskytnou se přehánky nebo bouřky lokálně v průběhu odpoledne nebo ve večerních hodinách. I dnes jsme srážky zaznamenali spíše ojedinělé na jihu kraje. Zítřejší den tedy přinese srážky s trošku větší pravděpodobností než dnes, ale na většině míst určitě zůstaneme i zítra beze srážek. Se slunečným počasím jen v odpoledních hodinách se tedy bude tvořit i kupovitá oblačnost. Přechodně může být tedy i oblačno. Bude velmi teplo, teploty budou určitě překonávat teplotní rekordy. Nejvyšší denní teploty zítra očekáváme mezi 36 a 39 stupni Celsia, na horách od 30 do 33 stupňů Celsia. Jinak pro zítřejší den je dosud nejvyšší naměřená teplota z roku 1990 ze Zbirohu a má hodnotu 36,5 stupně Celsia. Tu zcela určitě přepíšeme v průběhu zítřejšího dne. Je také vydaná výstraha na více jevů, na nebezpečí vzniku požárů. Ta platí už delší dobu a od dnešního dne platí i výstraha na vysoké a velmi vysoké teploty a také na silnou až velmi silnou zátěž teplem.
0: Tak budeme si dávat pozor. Děkuji za informace. Tolik meteoroložka Marta Suchá. Děkuji ještě jednou a přeji pěkný večer. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou. Hezký večer.
2: Český rozhlas Plzeň. Den v kraji.

0: ještě jeden navíc, který navíc odemkne bezbariérové toalety po celé republice. Takzvaný Euroklíč pomáhá handicapovaným už 20 let a zájem o něj každoročně roste. Jenže noví žadatelé teď mají smůlu, klíče totiž došly. Proč a existuje nějaké řešení? Za pár minut se dozvíte víc. Teď máme 2,5 minuty po 5:30, posloucháte Český rozhlas Plzeň, pondělní den v kraji. Svátek svatého Vavřince se blíží a s ním i vavřinecká pouť a také 72. chodské slavnosti. Konají se v Domažlicích od 14. do 16. srpna. Do vysílání jsme proto dnes dopoledne pozvali ředitele Patrika Zubera a vedoucího programového oddělení Jaroslava Cveka z Domažlického městského kulturního střediska. Moderátorka Iva Kokešová se mimo jiné ptala na letošní novinky.
1: Předpokládám, každý rok chcete udělat něco navíc, něco nového. I letos máte nějakou novinku, kterou je třeba zmínit?
2: Ano, určitě my se snažíme, aby ty chodské slavnosti nebyly pořád stejné. Jako samozřejmě je to tradiční folklorní slavnost, takže ten základ je snad bude vždycky stejný, ale snažíme se vždycky s něčím přijít. Já se asi nejvíc těším a největší novinka letoška právě souvisí s vaším plzeňským rozhlasem. My jsme vlastně rozšířili spolupráci s rozhlasem a přímo u Domažlické věže vedle kašny vznikne taková rozhlasová zóna, kde bude spousta programů pro místní, kteří se tam přijdou podívat, uvidí tam svoje oblíbené moderátory, bude tam kavárna, já asi teď bych všechno nevyjmenoval, rozhlas má připravený, to abych to nezal na sebe, rozhlas má připravený program pro malé i pro velké, bude tam lžítko pro děti, aby si a nesmím zapomenout, že v neděli potom si budou moci prohlédnout i přenosový vůz. Hmm. Takže to je asi taková pro mě nejvíc, na co se nejvíc těším, ale máme těch novinek samozřejmě několik. V sobotu například budeme mít večer v zahradě pod Chodským hradem pouťovou tancovačku. To je úplná jakoby novinka pod širým nebem, že tam si budou moci až do půlnoci zájemci zatančit při dechovce.
1: To je taky novinka.
2: To je úplná novinka, ano.
1: Možná, že bychom měli trošičku zmapovat posluchačům ty scény, na kterých se odehrává nějaký program. Tak pane řediteli, chopte se toho, kde všude se hraje a zpívá.
2: V poslední době se nám tohleto ustálilo, že se chodské slavnosti odehrávají na třech hlavních scénách. Ta úplně nejhlavnější asi je u brány na náměstí, potom je scéna v zahradě Chodského hradu a pak je taková trošku alternativní scéna na Chodském náměstí. Ty první dvě, které jsem zmiňoval, tak ty jsou folklorní. Tam převážně, aby řekl, že v letos úplně, jestli se nepletu, je jenom folklor a pak je ta alternativní a my chceme, aby každý si z chodských slavností něco odnesl, aby to těšilo všechny generace, malé, velké, každý nemá rád folklor. Takže tam jsou divadla pro děti, tam je rocková muzika, tam je třeba kapela Třehu z Kotberouna, která je takový ten prap staropražská. Tam se snažíme namíchat nejvíc z toho, aby každý si odnesl to své.
1: Takže to jsou ty jednotlivé scény. Jaroslav Cvek je programovým ředitelem celých chodských slavností. Tak koho jste pozvali, koho byste teď jmenoval mezi těmi zásadními účinkujícími?
3: Máme zahraniční hosty z Indie, to jsem strašně rád, protože to bude určitě to obzvláštní, krásnými kroji, velmi zvláštní originální muzikou. A druhým hostem zahraničním je zahraniční soubor z Ukrajiny, který teda od roku 23 sídlí v Brně. Takže ono ti jsou takový zahraničně nezahraniční hosté.
4: Den v kraji.
0: O dalších hostech a celkovém programu letošních chodských slavností se dozvíte z rozhovoru s Patrikem Zuberem a Jaroslavem Cvekem, který si můžete celý poslechnout v našem internetovém audioarchivu na adrese plzeň.rozhlas.cz.

0: Český rozhlas Plzeň, 17:30, 8,5 minuty. Bezbariérových toalet na takzvaný Euroklíč v Česku přibývá. Aktuálně fungují na více než 2000 míst. Mnoho lidí se zdravotním postižením ale teď má problém se k samotným klíčům dostat. Síť se sice dál rozšiřuje, jenže distribuce novým žadatelům se v červnu úplně zastavila. Důvodem jsou průtahy s vypsáním dotačního titulu na Ministerstvu pro místní rozvoj, bez kterého Národní rada osob se zdravotním postižením nemůže další klíče nakoupit a vydávat.
1: Dobrá věc, ať do sprchy nebo na záchod, hezky dostupný.
2: Vozíčkář Jan Krauskop z Plzně ukazuje na svém svazku v celku běžný klíč. Na vozíku je po nehodě na motorce 15 let a stejně dlouho euroklíčem otevírá bezbariérová sociální zařízení na nádražích, úřadech nebo čerpacích stanicích.
1: Je to přístupný k lidem, kteří to potřebují, nejsou to jenom vozíčkáři, ale třeba diabetici, onkologicky nemocní pacienti, pro ty, co to potřebují.
2: V České republice funguje systém euroklíčů 20 let. Teď ale nové klíče nejsou a žadatele zapisují na pořadníky, stejně jako sociální pracovnice městského úřadu v Rokycanech Sabina Mitáčková.
3: Jsou nedostupní. Já se tady píšu seznam těch lidí, kteří mají zájem.
2: Nové euroklíče došly v červnu kvůli chybějící dotační výzvě Ministerstva pro místní rozvoj. Celý systém u nás spravuje Národní rada osob se zdravotním postižením. Pokračuje její předseda Václav Krása.
4: Během dotační pauzy se nám nashromáždilo více než 1000 žádostí.
2: Výpadek peněz na pořízení nových euroklíčů je podle mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veroniky Lukášové způsobený přípravou nové dotační výzvy. Od kdy budou finanční prostředky opět k dispozici, ale neuvedla.
5: Předpokládáme, že podpora na realizaci projektu bude poskytnuta v průběhu letošního roku. Realizátorem Euroklíče je Ministerstvo pro místní rozvoj v kontaktu a společně pracujeme na přípravě nového programu a pokračování podpory.
2: Podle Národní rady osob se zdravotním postižením budou nové Euroklíče k dispozici nejdřív v říjnu nebo listopadu letošního roku. Z Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
7: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

0: s Českým rozhlasem Plzeň 15. a 16. srpna. Přijďte si odpočinout do naší rozhlasové zóny. Čeká vás mobilní rozhlasové studio, kavárna, fotostěna, lehátka, mlžítko pro děti i vaši oblíbení moderátoři. Po celý den nabídneme živou hudbu, zajímavé rozhovory a spoustu zábavy pro malé i velké. Najdete nás na náměstí Míru vedle Domažlické věže. Těší se na vás Michaela Vondráčková, Vladimír Šťovíček, Zdeněk Vejvoda nebo Josef Kuneš. Zastavte se za námi a užijte si chodské slavnosti s Českým rozhlasem Plzeň.
1: A pojďme dál. První srpnový víkend přinesl hasičům v Plzeňském kraji desítky výjezdů k požárům trávy, lesa i budov. Mnoho z nich souvisí s přetrvávajícím suchem, kvůli kterému v celém regionu platí přísný zákaz nakládání s otevřeným ohněm. Záchranáři proto apelují na veřejnost, aby vyhlášená pravidla v přírodě striktně dodržovala.

0: Český rozhlas Plzeň, den v kraji, 2,5 minuty po 6:15.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Svodky krajských záchranářů za sobotu a neděli evidují vedle dopravních nehod především zásahy u hořících porostů, seníků nebo požáru bytu. Právě zakouřené terény a zásahy v přírodě připomínají, jak vysoké riziko v regionu aktuálně hrozí. V celém Plzeňském kraji dál platí oficiální zákaz rozdělávání ohňů, kouření i používání pyrotechniky. Hasiči upozorňují, že i drobná neopatrnost může v těchto dnech způsobit rozsáhlé škody. Podrobnosti má teď regionální stopař Jiří Trnka. Jiří, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Od hořícího seníku v Horní Bělé přes lesní požáry na Klatovsku až po nedělní požár bytu v Rokycanech. Uplynulý víkend 1. a 2. srpna zaměstnal hasiče po celém kraji. Většina výjezdů v terénu přitom přímo souvisí s vlnou sucha, kvůli které platí v regionu striktní zákaz manipulace s otevřeným ohněm.
0: A jaké události zaměstnali záchranné složky během 1. srpnového víkendu?
2: Něco už jsem naznačil, hasiči zasahovali u požáru napříč celým krajem. V sobotu hořel například seník v Horní Bělé, ten už doutná několik dnů. V neděli pak jednotky likvidovaly požár bytu v Rokycanech, odkud bylo nutné evakuovat 30 lidí a 3 osoby se nadýchaly kouře. Vedle toho operační středisko přijalo desítky hlášení o požárech trávy, lesního porostu a nebezpečně doutnajících ohnišť.
1: Regionální stopař.
0: V kraji zároveň platí zákaz rozdělávání ohně. Jiří, kdo ho vyhlásil a co stanovuje přesně?
2: Tak období nepříznivých klimatických podmínek vyhlásil hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan na podnět hasičského záchranného sboru. Opatření na celém území regionu zakazuje rozdělávání ohně, kouření v přírodě, vypalování porostů nebo používání pyrotechniky. Omezení platí v lesích, na zemědělské půdě i v jejich těsné blízkosti, kde kvůli suchu hrozí liché šíření. Podrobnosti lze najít na stránkách kraje.
0: Jiří, zjistil si, jak se toto opatření projevilo ve víkendových statistikách výjezdů?
2: Tak lidé správně reagovali, více si všímali podezřelého kouře a volali tísňovou linku. Pokud si totiž někdo myslí, že si rozdělá jen malý neškodný ohýnek, okolí to v tomto počasí nechá bez povšimnutí, tak ne, hned volají pomoc. Hasiči tak jeli prověřit třeba kouř u stromu v Senci nebo opuštěný rozpálený grill na vyhlídce v Kladrubech. V Dlouhé Vsi u Anína pak dobrovolné jednotky na žádost obce preventivně kontrolovali ohniště přímo v autokempu.
0: Zajímá mě, jestli došlo během uplynulého víkendu i na nějaké, řekl bych, méně obvyklé zásahy.
2: V sobotu 1. srpna v 6 hodin a 20 minut ráno přijeli hasiči hlášení z Blovic. V Javorné ulici tam pán objevil ježka uvízlého v 1,5 metru hluboké šachtě. Na tísňovou linku nahlásil, že ježek žije a žádal hasičský záchranný sbor o jeho záchranu. Zvíře je v pořádku a jednotka ho z hloubky bezpečně vyprostila.
0: O náročném víkendu krajských hasičů, kteří kvůli suchu a zákazu rozdělávání ohně zasahovali úřady požárů, ale i kuriozit, povyprávěl teď náš regionální stopař Jiří Trnka. Děkuji, Jiří, mě se hezky. Naslyšenou.
2: Pěkný den, naslyšenou.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Skupina Turbo v 17 hodin 55 minut. Uteklo to jako voda, jsme u konce. Do 18. hodiny vám ještě zaspívá Pavol Habera a pak už zprávy s Kateřinou Jiřincovou. Návštěvnost na státních památkách v Česku je podle Národního památkového ústavu letos srovnatelná s minulým rokem. Jak je to v Plzeňském kraji, povíme v našem zítřejším vysílání. Také poradíme, jak bojovat s invazivní netýkavkou žláznatou, která se v hojném počtu vyskytuje u řeky Otava na Sošicku. A podíváme se i do zákulisí dvou nejoblíbenějších sportů. Úvodní trénink na novou sezónu mají za sebou hokejisté Škody Plzeň a fotbalová Viktoria Plzeň otevírá svůj stadion veřejnosti. Lidé při komentovaných prohlídkách uvidí i běžně nepřístupná místa. I o tom bude zítřejší vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Ondřej Kapic se těší v 17 hodin u dalšího vydání Dne v kraji. Naslyšenou.
1: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
2: Celý týden bude zřejmě tropický s teplotami až 39 stupňů. Objeví se i bouřky. V Lužanech na jižním Plzeňsku platí nové omezení pro řidiče kvůli stavbě kruhového objezdu. Fotbalisty Plzně čeká ve čtvrtém předkole Evropské ligy soupeř ze Srbska nebo Izraele. A zítra bude jasno až polojasno, postupně přibývání oblačnosti, místy přehánky a bouřky, teploty do 39 stupňů. Příjemný podvečer vám přeje u poslechu zpráv Kateřina Jiřincová. Celý tento týden bude zřejmě tropický s teplotami až 39 stupňů. Koncem týdne se sice ochladí, přesto teploty zůstanou kolem třicítky. Většina dnů bude jasná, ale každý den se můžou místy objevit bouřky. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Například v Plzeňském kraji zůstávají v platnosti tři výstrahy. Před vysokými teplotami, před rizikem vzniku požáru a před velmi silnou zátěží teplem pro lidský organismus. S novým omezením musí počítat řidiči na okraji Lužan u Přeštic. Na hlavním tahu z Plzně do Klatov stavbaři už 4 měsíce staví kruhový objezd. Silnice byla zatím obousměrně průjezdná, ale ode dneška tam je doprava řízená kyvadlově. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
3: Silnice číslo 27 bude v místě stavby průjezdná pouze kyvadlově a doprava zde bude řízena semafory. Práce na přestavbě křižovatky se totiž v následující etapě posouvají i do prostoru původního křížení silnice první třídy se silnicí třetí třídy a je tak nutné provoz na hlavní silnici částečně omezit.
2: Při zvýšeném provozu musí řidiči počítat se zdržením v koloně. Omezení potrvá do konce srpna. Nové pozemky pro stavbu rodinných domů nabízí zájemcům radnice v Hrádku na Rokycansku. K dispozici je celkem 17 parcel, na které město přivede veškeré inženýrské sítě a příjezdové cesty. Lidé můžou podávat nabídky až na 3 parcely najednou. Pokračuje starostka Hrádku Marcela Sobotková z ODS.
4: Ke stavebním pozemkům město jako prodávající zajistí veškerou technickou infrastrukturu. Přípojky sítí budou dovedeny k hranici každého pozemku. Zájemci mohou své nabídky podávat písemně nejpozději do 31.8.2026 do 16.30 hodin. Sport.
2: Plzeňští fotbalisté narazí ve čtvrtém předkole Evropské ligy na poražený tým ze třetího předkola Ligy mistrů, ve kterém se utkají srbská Crvená zvezda Bělehrad a izraelská Berševa. Západočeši budou mít ve dvojzápase výhodu odvety na domácím stadionu. Podle golmana Viktorie Floriana Vigeleho je jedno, s kým se jeho tým střetne.
5: Nemám žádnou preferenci. Musíme přijmout soupeře, který na nás vyjde. A co nejlépe se na něj připravit. Myslím, že každý z nás by si opět rád zahrál Evropskou ligu, ale víme, že proto musíme hodně udělat a v těch dvou zápasech odevzdat všechno, aby se to podařilo.
1: Počasí.
2: V noci bude polojasno, postupně jasno nebo skoro jasno. Nejnižší teploty 20 až 17 stupňů, a to i na horách. A zítra čekejte zpočátku jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti a místy přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů Celsia, na horách 30 až 33. Povane slabý proměnlivý vítr, který v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, během dne dobré a biozátěž na nejvyšším třetím stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Tři osobní auta se srazila na silnici 22 u odbočky na Smržovice na Domažlicku nedaleko Loučimi. Na místě je policie a probíhá tam vyšetřování. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muziky, muziky.
6: Příjemný a ničím nerušený poslech dobré dechovky, milí posluchači, vám přeje Jan Šimůnek. Dnes se zaměříme na dívčí jména v dechovkových písních. A o tom, že je takových písní požehnaně, jsem se přesvědčil při výběru nahrávek do dnešního pořadu. Zkrátka, ženy byly vždy vděčným tématem skladatelů i textařů nejen dechové hudby. Jako první tady máme písničku pro všechny Jany. Jméno Jana pochází z hebrejštiny, volně ho můžeme přeložit jako Hospodin je milostivý a slaví svátek 24. května. Jana je nejčastější jméno u nás a v celé naší zemi jich máme zhruba 265 tisíc. Josef Zíma nám teď přednese polku, ve které bude opěvovat na popud autora textu Tomáše Skoblíka právě dívku jménem Jana. Hudbu napsal František Kůda a hraje česká muzika Josefa Charváta.

Barbory slaví svátek 4. prosince a v České republice jich máme přes 57 tisíc. Jméno Barbora je řeckého původu a je odvozeno od slova barbaros, což znamená cizinka. Svatá Barbora je patronkou všech hasičů, horníků, ale třeba také kovářů nebo hrobníků. Valčík Barborka napsal můj kamarád a vynikající mladý skladatel a muzikant Jiří Pohnán s plzeňským textařem Václavem Bártou. Zaspívají nám ho Jiří Škvára a Ivana Brožová, které doprovodí křídlovanka Michala Chmelaře.

Z latiny pochází jméno Kamila, které se překládá jako urozená nebo čistá. Kamily slaví svátek 31. května a v naší zemi jich máme přibližně 19 tisíc. Nejvíce oblíbené je toto jméno v okolí Opavy. V roce 2020 jsem v Českém rozhlasu Plzeň naspíval s rozhlasovou plzeňačkou polku Karla Štěpničky, která v názvu nese toto krásné dívčí jméno – Kamila.

Skladatel Jaromír Vejvoda s textařem Vaškem Zemanem napsali v roce 1947 tango o dívce jménem Lolita. Možná se budete divit, ale i toto netypické jméno byste v našich končinách našli. V České republice ho nosí 19 žen. Pro Lolity bude zpívat Milan Černohous a hrát bude salonní orchestr Josefa Vejvody.

A teď už zase jedno běžnější jméno. Anna. Aničky slaví svátek 19. července a z hebrejštiny překládáme jejich jméno jako milostivá nebo líbezná. Je to u nás páté nejčastější ženské jméno a svatá Anna je patronkou všech matek a těhotných žen. My si pustíme známou lidovou polku v úpravě Antonína Pechy, Andulko, ty si má milá, kterou jsem natočil s Bárou Břečkovou a 12. Plzeň, dechovkou Plzeňské konzervatoře.

Zdeňka slaví svátek 23. června a to vím moc dobře, protože tak se jmenuje moje babička. Jméno Zdeňka má slovanský původ a můžeme ho přeložit jako zde slavná či vytvářející slávu a nosí jej přes 25 tisíc žen. S plzeňskou lesankou Václava Palečka nám Jan Ježek zaspívá lidový valčík Zdeničko má.

Jan Ježek, Stáňa Topinková-Foštová a dechová hudba Antonína Votavy se rozloučí polkou Máničko moje, což je zdrobnělina jména Marie. Marie je druhé nejčastější jméno v naší republice a slaví svátek 12. září. Svatá Marie je patronkou křesťanů a církve. Pokud je některá z našich posluchaček smutná, že se v dnešním pořadu na písničku s jejím jménem nedostalo, nezoufejte. Jistě se tomu tak může stát v některém z dalších dílů pořadu Muziky muziky, u kterých se na vás už teď těší Jan Šimůnek.

0: a manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

Pěkný dobrý večer, tancem z Kralovicka otevíráme dnešní špalíček lidových písní a ten už tak trochu napovídá, kam se dnes vypravíme. Dnes zalistujeme v zajímavých rukopisech dochovaných v Národopisném muzeu Plzeňska a věnovat se budeme zápisům učitele Blažeje Buška, který svého času popsal potulné hudebníky a řemeslníky na Kralovicku. A tedy právě výhradně z Kralovicka budou také písničky, které zazní v dnešní půlhodince. Pěkný poslech přeje Michaela Vondráčková.

Blažej Bušek, v jehož rukopisech si dnes budeme číst, nastoupil jako učitel v Kralovicích 1. prosince 1907. Kromě učení pracoval prý také v mnoha místních spolcích, v Ochotnickém divadle, učitelské jednotě Budeč a dalších. No a také se velice zajímal o staré zvyky a obyčeje. Vedl si dokonce podrobné záznamy, které se týkaly hospodaření sedláků a všímal si i nejrůznějších událostí v životě venkovanů. Ve svém rukopise popsal i různé postavičky, které vesnicemi procházely a nabízely své zboží anebo schopnosti. No a také přinášely různé zajímavosti ze světa. Vyjmenoval celou řadu potulných řemeslníků, prodejců a bavičů všeho druhu a my se na ně podíváme hned po písničkách.

dnešním špalíčku posloucháme písničky z Kralovicka a také si povídáme o rukopisech učitele Blažeje Buška, které se dochovaly v Národopisném muzeu Plzeňska a ve kterých po roce 1907 popisoval různé postavičky, které vesnicemi na Kralovicku procházely. V první řadě to byli komedianti. Obvykle do obce přijížděli v adventu nebo masopustním období a zůstávali několik dnů. Měli vůz zvaný Vostavák, loutkové divadlo neboli Pimprlata, které hráli večer v hostinci. Ohlásili se muzikou, hráli na niněru zvanou Kolovrátek a na buben na několika místech v obci. Když se lidé seběhli, ohlásil komediant večerní program, divadélko, kouzelnické vystoupení a mladým zahrál k tanci. A nebo písničkáři, tedy prodavači tištěných písní, ti také bývali vítanými hosty. Přinášeli nové písničky, rozveselovali svým zpěvem a humorem, no a staří kupovali nábožné písně a modlitby a mladí pak písně světské a takzvané senzační povídky. Písničkáři, obyčejně tedy muž se ženou, novou píseň zaspívali třeba několikrát, až posluchači nápěv, říkalo se tomu notu, uměli. Písnička stávala dva krejcary, modlitba s obrázkem tři a za zpívání dostali ještě kus chleba a nebo buchty. Nejznámějším písničkářem na Kralovicku byl prý Pepík Králíkojc, který byl koktavý a jeho koktavé nabízení písní lidi bavilo a proto pokaždé prodal nejvíc písniček i modlitbyček.

Dalšími postavičkami, které v minulosti procházely vesnicemi na Kralovicku, bývali dudáci, kteří rozveselovali hrou na dudy. S dudákem chodíval obvykle houslík a také hobojista. Zavítal-li dudáček do vesnice, bylo hned živo a veselo. Zvláště mladí byli hned na nohou a třeba venku, na dvoře a nebo na mlatě si vesele zatančili. Také flašinetáři bývali oblíbení, zvlášť prý starý modlák, ačkoliv, a cituji, jeho flašinet už hodně přeskakoval, takže vynechané části flašinetář sám zpíval. No a pak ještě šumaři, to bývali horalé, obvykle pět muzikantů, křídlovka, klarinet, trubka, bas křídlovka a bas. Zahráli v každém stavení jeden kousek a dostávali šesták. Šumaře si ale chasa nikdy nejednala na zábavu, to už byla pánská muzika, která stála mnoho peněz.

V dnešním Špalíčku posloucháme písničky z Kralovicka a také si povídáme o rukopisech učitele Blažeje Buška, které se dochovaly v Národopisném muzeu Plzeňska a ve kterých po roce 1907 popisoval různé postavičky, které vesnicemi na Kralovicku procházely. Od vesnice k vesnici chodili také žebráci, obvykle invalidé, přespávali u známého sedláka a vždy se na statku snažili aspoň trochu pomoct. Byli oblíbení, protože přinášeli různé novinky z blízkých i vzdálenějších vesnic a dětem vyprávěli pohádky. Chodívali takto muži i ženy. Ženy ovšem někdy bývaly také kořenářkami a nosily sebou léčivé byliny. Kořenářky bývaly vážené a dostávalo se jim větších almužen.

ve výčtu postaviček, které v minulosti procházely vesnicemi na Kralovicku, ještě chvilku pokračujeme. Byli to také kolomazníci, rozvážející kolomaz, později i petrolej, mazadla a leštidla na boty. V 70. letech začali vozit i šmír na mazání vozů a tak jim lidé začali říkat šmíráci. No a nebo vápenici. Vápno se používalo na bílení nebo do malty na stavbu. Také pilaři, ti přicházeli na jaře a na podzim, vybrali ode všech pily a nabrousili je. Večer v hostinci vypravovali pak své příhody z cest. Pak také ještě hrnčíři přivážející hliněné nádobí. To se vyrábělo v Kralovicích a v Kožlanech. No a zapomenout nesmíme ani na takzvané kvasničkové báby. Ty prodávaly po vesnicích kvasnice, které přinášely v putnách ze nejbližšího pivovaru, tedy z Plas, Manětína, Kralovic, Kožlan, Čisté a Chříče. A tady už se s rukopisnými zápisy učitele Blažeje Buška rozloučíme. Ještě jednou ráda připomenu, že jsou uložené ve sbírce Národopisného muzea Plzeňska, kam tímto za spolupráci a poskytnutí materiálu k dnešnímu Špalíčku děkuji Janě Slámové. Dnešní Špalíček končí, loučí se s vámi a hezký večer přeje Michaela Vondráčková.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeňská křižovatka u Darebáka bude bezpečnější, město tam doplní světelnou signalizaci. Farmáři v Plzeňském kraji mají kvůli suchu problémy s nedostatkem sena na krmení. A zítra bude jasno až polojasno, postupně přibývání oblačnosti, místy přehánky a bouřky, teploty do 39 stupňů. Dobrý večer, zprávy připravila Kateřina Jiřincová. Město Plzeň upraví křižovatku u Darebáka v křížení ulic Dobřanská a Univerzitní. V posledních letech tam stoupla intenzita dopravy a tvořily se často kolony. Nově bude proto křižovatka řízená semafory s předností pro městskou hromadnou dopravu. Budou tam také přechody pro chodce a přejezdy pro cyklisty ve všech směrech, říká náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar z hnutí STAN.
2: Pro cyklisty tady dojde ještě k jedné žádané změně. Od zmíněné křižovatky u Darebáka dál směrem na Borská pole podél areálu Západočeské univerzity bude postavena nová oddělená smíšená stezka pro pěší a pro cyklisty, takže cyklisté už budou tudy projíždět bez kontaktu s auty.
0: Stavební práce mají být hotové do konce roku. Farmáři v Plzeňském kraji i v dalších částech Česka mají problémy s nedostatkem sena a slámy pro krmení hospodářských zvířat. Dlouhodobé sucho a pokračující vedra způsobily, že první seč měla proti běžným letům třetinový výnos a druhé a další seče už zřejmě nebudou. Pastviny jsou vyschlé, farmáři na nich musí skot přikrmovat. Někteří chovatelé nakupují seno za trojnásobek běžné ceny, třeba i z Polska. Další připravují zmenšení stád krav, protože se kromě nedostatku krmení zároveň výrazně snížila výkupní cena mléka a v posledních dnech i hovězího masa. Teplota ve Strážnici na Hodonínsku dnes překonala rekord pro Moravu a Slezsko. Stanice Českého hydrometeorologického ústavu tam naměřila 39,9 stupně Celsia. Teplotní rekord pro dnešní den padl zhruba na třetině stanic, které fungují alespoň 30 let. Velmi teplé počasí má na jihu Moravy pokračovat nejméně do čtvrtka. V úterý můžou teploty znovu vystoupat až ke 40 stupňům. Sport. Tenistka Karolína Plíšková vstoupila do turnaje v Torontu výhrou nad Ukrajinkou Olejnikovovou 6-4, 6-4. V dalším kole je čeká Ruska Andrejevová. Fotbalový brankář Lukáš Horníček přestoupil z portugalské Bragy do Newcastlu. V anglickém klubu z Premier League podepsal pětiletou smlouvu s přestupovou částkou 30 milionů euro v přepočtu přes 720 milionů korun, se stal třetím nejdražším českým fotbalistou. Počasí. V noci bude polojasno, postupně jasno nebo skoro jasno. Nejnižší teploty 20 až 17 stupňů. A zítra čekejte zpočátku jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti a místy přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů Celsia, na horách kolem 32. Povane slabý proměnlivý vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky během dne dobré a biozátěž na nejvyšším třetím stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Pozor dejte na silnici 22 u odbočky na Smržovice na Domažlicku nedaleko Loučimi. Stala se tam nehoda tří vozidel. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Nedávno jsem paní magistro viděl v novinách titulek Kdo žvaní o solidaritě. Pomineme teď, co pod tím titulkem v článku bylo, ale zastavme se u onoho slova žvanit. Sloveso, to je jasné, sloveso, které je vlastně expresivní, má expresivní význam, protože to degraduje tu mluvu, mluvení, hovor, komunikaci.
2: Já vidím, že se vám to ani nechce vyslovovat, to slovo.
1: Já jsem ho neřekl.
2: Řekl, ale nerad, myslím trochu. A tam ta expresivita zjevně nemá degradovat to sdělení samotné, ale má být hodnotící. To znamená, že zjevně, když se objeví takovéto sloveso příznakové v médiích, tak jde o to, že autor chce jasně naznačit svoje mínění.
1: O tom obsahu.
2: O tom, co se říkalo, co bylo to nažvaněno.
1: Ale určitě i o tom, který žvanil, ne? Že to byl žvanil.
2: Samozřejmě, samozřejmě. Když to říkáte, dívala jsem se do etymologického slovníku. Etymologie slova žvanit je poměrně zajímavá. Je to expresivní výraz k původnímu slovesu žvíkat, kde staročeská podoba zněla žvásti a od toho byl odvozen výraz žvanec, no a k tomu žvanit, žvatlat už pak máme jenom kousek. Takže přežvikovat, co si, aniž by to mělo valný obsah, řekněme.
1: Dáme dohromady pár synonym pro žvanění.
2: Kecat.
1: Mně napadá blábolit, možná.
2: Plácat.
1: No, blekotat, tlachat.
2: Synonyma většinou se nepřekrývají úplně významově, takže bychom mohli uvést i, já nevím, klábosit, anebo potom vlastně bez tohoto záporného příznaku.
1: To už se dostáváme mezi slova, která jsou neutrální, významově mluvit, povídat, hovořit, rozmlouvat, rokovat, řečnit možná. I když to řečnit, tam už trošku je zabarvené.
2: Ten
1: vidíte,
2: příznak honosnější.
1: Ten zase řečnil, jakože to bylo nudné a dlouhé asi. No,
2: tak,
1: dobře.
2: Dokonce se občas právě s tím vysokým příznakem stylovým používá i zastaralý výraz řečňovat.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Uran je nejchladnější planetou naší sluneční soustavy? Dvě vnější planety sluneční soustavy se označují jako ledoví obři. I když by se mohlo zdát, že vzhledem k obrovské vzdálenosti od Slunce je Neptun nejchladnější planetou, není tomu tak. Trumfne ho soused Uran. Tamnější teploty klesají až k 53 Kelvinům, což je minus 224 stupňů Celsia. Další zajímavostí je to, že Uran má výrazně skloněnou rotační osu a proto jsou polární oblasti vystaveny mnohem silnějšímu slunečnímu záření než rovníkové oblasti. Ale oproti předpokladu, že polární oblasti budou díky tomu mít vyšší teplotu než oblasti rovníkové, jsou teploty po celé planetě stejné. Proč tomu tak je, není dosud jasné. Důvodů pro tak nízké teploty je několik. Za prvé, jeho střední vzdálenost od Slunce je 2870 milionů kilometrů. A krom toho Uran sám nevydává takřka žádné teplo a jeho stabilní atmosféra také brání tepelným tokům. Další teorie pak předpokládá existenci vrstvy, která brání teplu unikat z jádra planety.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Očkování v lékárnách by v České republice mohlo být možné od poloviny příštího roku. Pád vojenského vrtulníku v Náměšti vyšetřuje vojenská policie jako obecné ohrožení z nedbalosti. A počasí zítra opět bude převážně slunečno a velmi teplo. Maxima hlavně na jihu Moravy až kolem 39 stupňů a v Čechách první přehánky i bouřky. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Od poloviny příštího roku by se lidé v České republice proti chřipce a nemoci COVID-19 mohli nechat naočkovat také v lékárnách. Návrh novely zákona už prošel připomínkovým řízením.
3: Lékárny se sami budou moct rozhodnout, jestli se do očkování zapojí, říká Matyáš Fošum z Ministerstva zdravotnictví.
4: Očekáváme, že se přihlásí do tohoto systému zhruba nějakých 60 až 70% lékáren.
3: Cílem změny je hlavně zvýšit proočkovanost proti chřipce, která je v Česku dlouhodobě velmi nízká. Podle předsedy praktiků Petra Šonky ale očkování v lékárnách tento problém nevyřeší.
5: Problém nízké proočkovanosti není nedostatek očkovacích míst, ale nezájem pacientů o tohle očkování.
3: A lékárníkům podle něj chybí taky dostatečné vzdělání na zvládnutí případných komplikací. Prezident komory lékárníků Aleš Krebs s tím ale nesouhlasí.
6: Lékárníci procházejí i kurzy první pomoci a podobně.
3: Lékárníci nicméně budou muset absolvovat speciální vzdělávací kurz. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Vojenská policie vyšetřuje okolnosti pádu vojenského vrtulníku v Náměšti nad Oslavou jako obecné ohrožení z nedbalosti. Informaci serveru Seznam zprávy potvrdila Českému rozhlasu mluvčí Nikola Rimkevič-Hajková. Podle armády jde ale o běžný postup. Mluvčí generálního štábu Vladimír Holas zdůraznil, že dál pokračuje prověřování všech možných příčin.
7: V žádném případě to neznamená, že je v této fázi vyšetřování stanovena příčina letecké nehody a ani že je podezřelá konkrétní osoba. Samozřejmě současně nadále pokračuje prověřování všech ostatních možných příčin, včetně technického selhání.
2: V řece Dřevnici ve Zlíně uhynulo po sobotní bouřce asi půl tuny ryb. Šlo o štiky, parmy nebo kapry, uvedl to zlínský spolek Moravského svazu rybářů. Asi kilometr a půl dlouhý úsek řeky je teď téměř bez ryb. Podle předsedy spolku Marcela Kresty za to může prudký nárůst teploty vody.
8: Se vyplavil odlehčovací kanál u Máců, kde prostě voda, která spadla, rozehřátá, jo, co pozbíral Zlín, ty betonové plochy, tak vlastně vletěly do kanalizace, tam to přiletělo do Dřevnice. Tam pak teče voda, která je třeba o 10 do 15 stupňů teplejší, než ta voda v té Dřevnici je, a navíc to vezme kyslík těm rybám.
1: Počasí.
2: V noci na úterý čekáme v České republice minimum oblačnosti, bude jasno až polojasno, ranní minima většinou mezi 22 a 17 stupni, v údolích ojediněle kolem 14. Zítra bude horko a hlavně v Čechách je možnost bouřek. Čekáme jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přehánky nebo bouřky, zejména v severozápadní polovině Čech. Nejvyšší teploty zítra mezi 34 a 39 stupni. Vítr slabý, na Moravě během dne mírný. Od jihu až jihovýchodu. V přehánkách a bouřkách bude vítr přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na dálnici D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy. Za sjezdem na Teplice na kilometru 61 stojí osobní vozidlo. Projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Už za chvíli pro vás budeme mít reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem. Pěkný večer a příjemný poslech.
9: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Tady je Oskar Hess a mým dnešním hostem je divadelní, filmová a televizní herečka Ilona Svobodová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vítám vás ve studiu.
2: Děkuju.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Ilona Svobodová debutovala ve filmu Františka Vláčela Hadí jed. Absolvovala Pražskou konzervatoř, široká veřejnost jí miluje jako Jitku Farskou v seriálu Ulice, kde působí již od roku 2005. Ilonu Svobodovou ale nevidíte pouze v divadle a ve filmu, ale také ji určitě poznáte po hlase. Svůj hlas totiž propůjčuje v dabingu hvězdám, jako je Michelle Pfeiffer, Demi Moore nebo Sharon Stone. Její hvězda září téměř 5 dekád. Abychom ale měli komplexní obrázek o tom, kdo tady se mnou dneska sedí ve studiu, musíme se vrátit na začátek, do dětství. Váš tatínek byl inženýr a vaše maminka lékařka. Odkud přišel ten impuls vydat se na hereckou cestu?
2: To bylo docela jednoduchý, protože já jsem z takový špatný rodiny.
1: Špatný?
2: A vlastně, no špatný, protože vlastně jsem žila v dětství za komoušů, že jo? Takže dědeček byl kapitalista a tatínek sice byl inženýr, ale byl voják. A odsoudil vstup vojsk v 68. Takže my jsme byli taková rodina, která byla špatná pro ty komunisty a já jsem nesměla studovat. Takže já jsem dělala zkoušky na různý gymnázia 3x a se samýma jedničkama mě nikdy nikam nevzali, protože jsem měla špatný původ.
1: Špatný profil
2: a teprve, když byla charta, to jste nebyl na světě ještě.
1: Ne.
2: Což byl rok 1977, tak jsem konečně jako si zvolila, co chci a dělala jsem zkoušky na Pražskou konzervatoř a tam jsem postupovala do 3. kola a pak nějaká soudružka řekla, že pokud soudruh Vala a soudruh Lukavský uznají, že mám talent, takže komunistická strana nemá nic proti tomu, abych studovala, takže jsem jim za to vděčná.
1: Vy o vašem dětství často mluvíte jako o šťastném. To dětství vám, jak si dopřáli vaši dědečkové, o kterých často mluvíte? Byli to vaši prarodiče?
2: No, byli. Já teďka se pohrabávám jako vlastně v tom životě, protože mě nakladatelství Olympia nabídlo, jestli nechci to sepsat do nějaký knížky.
1: Takže to bylo zajímavé.
2: No, já to nechci dělat kvůli sobě. Ježíš, já se nechci takhle prezentovat, ale chci to dělat kvůli lidem, se kterýma jsem točila a už se na ně zapomíná, protože jsem zažila všechny ty Vláčely, Vávry, Krejčíky, Jireše, Bočana, Adamíru, Vinkláře, Horníčka, Sováka a td. Tak chci, a mám plno historek s nima, tak spíš chci jako to všechno namluvit a sepsat, aby se o nich věděli i ty dobrý věci, špatné věci a aby se na ně nezapomnělo, protože jsem třeba byla v divadle s Jiřinou Štěpničkovou,
1: ano,
2: pro kterou chtěli na Vinohradech trest smrti a já jsem s ní vlastně byla v realistickém divadle až do její smrti. A takže se v tom hrabu a tím pádem jsem narazila taky na to dětství a mě vychovali babička s dědečkem, protože rodiče si dělali kariéru a já jsem s nima vlastně byla asi od 3 měsíců a mám na ně hrozně krásné vzpomínky. Zažila jsem 2 dědečky, 2 pradědečky. Komunisti zapomněli na náš velký byt v Kladně, já jsem z Kladna. A tím pádem se tam dědečkové sjížděli na zimu a pili, kouřili, hráli karty.
1: A mariáš?
2: A mariáš.
1: To vás prý naučili, jste říkala.
2: Naučili mě mariáš a já si pamatuju, že v době, kdy jsem točila s Hinkem Bočanem slavné historky z Bojnické, tak se čekalo nějak na sluníčko nebo co. A já jsem vyhrála nad barandovskýma řidičema v mariáši na dupačky a botičky pro Adélku, se kterou jsem byla zrovna těhotná. A to je teda něco nad barandovskýma řidičema rád. Takže to dětství jsem měla moc milý, protože a hezký, protože jsem byla s babičkama a s dědečkama.
1: A nebylo vám to líto, že vlastně ti rodiče nebyli přítomní?
2: No, jak
1: že
2: se říká,
1: mám pocit,
2: jasně,
1: že
2: no, tak líto mě to bylo vlastně až do konce života mý mámy, protože vlastně jsme si vůbec nevybudovali nějaký hezký, příjemný jako vztah, no. A A hrozně mi bylo líto, že mě jako třeba neobjímala a že jsem vlastně si všechno musela vybudovat sama. Babička s dědou umřeli a proto jsem asi tak silná, no.
1: Možná ano, možná to je tím. Ale rodiče se pro vás představovali trošku jinou dráhu. Byla ta cesta k tomu herectví, řekla byste, trnitá nebo jako komplikovaná, nebo prostě ta touha byla tak obrovská, že jste necítila tu tíhu,
2: no,
1: nebo?
2: Já jsem vlastně moc nevěděla, do čeho jdu. Vzali mě na konzervatoř, já jsem začala studovat a vlastně od prváku jsem hned začala točit, protože na konzervatoři se mohlo, na rozdíl od DAMU. A vlastně ty mý profesoři byli rovnou mými kolegy, takže jsem do toho spadla rovnou a neměla jsem ani možnost se nějak rozhlížet, jestli to je dobře nebo špatně. A ono to všechno fungovalo jedno za druhým. Hned jsem dostala nabídku asi do 5 divadel pražských, takže vlastně ono to všechno šlo nějak
1: ráz na ráz.
2: Ráz na ráz a říkám si, že to nejhezčí už jsem zažila.
1: Spousta herců se rozhodne na té škole, že je to třeba nebaví, nebo že mají pocit potom ve druháku, ve třetíku, že chtějí dělat něco jiného. Vy jste to neměla, tady ty pochyby? Vy jste prostě si řekla celou dobu, miluju to, chci to dělat, je to moje cesta, jinudy se nechci vydávat prostě.
2: No já tyhle pochyby jsem měla až někdy kolem 50, kdy už jsem toho měla vlastně dost a odešla jsem z toho seriálu, odešla jsem z divadel, dala jsem výpověď ve stálém angažmá, zbalila jsem si batoh a odjela jsem do Francie se učit francouzsky a odmítla jsem i vlastně hrát v shakespearovských slavnostech, protože jsem nějak všeho měla dost a říkala jsem si, že už jsem si toho dost zahrála a natočila, že chci dělat něco jiného. Bylo to velmi těžký, protože když jedete do zahraničí, jako mý děti někdy v 16, 17 jsem je posílala do Anglie, tak je to něco jiného, než když tam jedete v 50.
1: Ano.
2: Bylo to hodně těžký. Já jsem teďka prodávala dům a našla jsem, jak jsem to vyklízela, tak jsem našla deníček, protože jsem si poprvé v životě psala deníček a mám na něm skvrny od slz. Protože jsem plakala. Já jsem tam odjela tak drze se učit francouzsky do Normandie, byla jsem v Rouenu a uměla jsem jeden přítomnej, asi těžko jeden minulej a čas a bydla jsem v rodině ještě, protože děti mi řekly, musíš bydlet v rodině, tam se nejvíc naučíš, no. Jenomže to je opravdu něco jiného v 18 a v 50, takže já jsem měla příšernou matku. Ze školy jsem pak po týdnu odešla, protože jsem si říkala, že tam nechci být se 6 puberťákama, který to měli za trest. Já jsem byla ve třídě se Španělem a Rusem, Ekvádorcem a tak jako fakt to bylo drsný. Ale nebyla jsem, nechtěla jsem se vrátit zpátky, jakože jsem srab, tak jsem tam zůstala v té Francii asi 3 měsíce a nejvíc jsem se naučila na ulici. A pak jsem se vrátila a už jsem měla nabídku z 2 nějakých firm, kde bych využila francouzštinu, ale zavolal mi pan překladatel Jirka Josek, jestli si nechci zahrát Kleopatru, že bude dělat v Řeznický Antonia a Kleopatru a tím pádem jsem byla zpátky.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte pořad Osobnosti Česka s mým milým hostem, kterým je Ilona Svobodová. Diváci už vás znají více jak 15-20 let.
2: Jako 20, no,
1: 20 let, jako Jitku Farskou z ulice. Co vám ta zkušenost v ulici vzala a proč si myslíte, že je důležité, nebo proč si myslíte, že je důležité pro herce, aby v takto dlouho běžícím seriálu byl? Co je to pro ně jako za zkušenost?
2: To je hrozně legrační, že když ten seriál začínal, tak se mě plno kolegů posmívalo, že jsem šla do nekonečného seriálu.
1: Ano.
2: A minulo pár let a všichni ty, co se posmívali, tam chtějí točit, nebo tam už točej. No, co mi to vzalo? Vzalo mi to soukromí naprosto. Dalo mi to plno zajímavých témat. Já tam mám vlastně docela fajn takovou smlouvu, že když mám hodně práce v divadlech, tak poprosím, abych tam nebyla nebo točila málo a tím pádem mám i trošku volnější ruce v životě. A měla jsem možnost se setkat s tématama, které jsou třeba zásadní pro naše lidi. On je to obtisk Coronation Street, teda jako z britského seriálu, který už běží 60 let, ale ty témata jsou samozřejmě český a mě teda nejvíc tam zaujalo a dotklo se mě nejvíc, když jsem točila 2 roky, možná i Deal Stalking, protože to tenkrát nebylo nijak postihnutelný. Dneska už přece jenom je na to i upravený zákon a mě psalo neuvěřitelné množství žen z celé republiky, jakože to zažívají, nemají to komu sdělit a tak to sdělovali mě. No, já už jsem pak byla na hranici psychiatrie, protože když vám každý den na chatu a dopisy furt chodí a stěžují si ty paní, tak já jsem pak začala chvilku pracovat i pro Bílý kruh bezpečí a ty témata se otvíraly a já jsem jim v podstatě už byla jenom takovou infolinkou, kam se mají obrátit, protože to bylo obrovské množství žen, které mají problémy a styděli se nebo báli se to někomu říct, takže myslím si, že ta ulice třeba řeší dobrý témata. No, některý díl je lepší, některý je horší, samozřejmě některý je silnější. Kdo na to nadává, tak ať to vypne nebo přepne, mají doma knoflíky, ale ta ulice vlastně upozornila na různý témata, které jsou třeba důležitý a o kterých se nemluví. Pěstounská péče, kdy si se hodně polemizovala o státních maturitách a alkoholismus a teď se zrovna řeší, jak to třeba o tom víte vy víc, že se na různých párty hází něco do pití a potom ty slečny třeba...
1: O tom nic nevíte.
2: O tom nic nevíte. Usnou nebo jsou možný je někde poničit. Takže to jsou témata, které třeba se tolik neobjevují a nemluví se o nich a my je točíme. Takže v tom si myslím, že je ta ulice docela dobrá. Kdo se na to nechce dívat, ať to vypne.
1: Vedle herectví jste jednou z nejvýraznějších českých dabérek. K jaké z vašich nadabovaných postav máte nejbližší vztah? Je to Demi Moore, Sharon Stone nebo právě Michelle Pfeiffer?
2: Michelle Pfeiffer.
1: Michelle Pfeiffer.
2: Já ji miluju a taky tolik nešije. No, jakože se nenechává tolik upravovat jako Demi Moore.
1: Jo, takhle. Ano, takže ještě má nějakou mimiku.
2: Ještě
1: jí zbyla nějaká mimika.
2: Ano, ještě má mimiku. Já jsem teďka vlastně dělala takový 2 minisérie, které teďka moje holky točej. Jedna byla s Demi Moore, Landman, kdy ona už absolutně jako nehejbe vůbec obličejem. A druhá byla miniserie, myslím, že to jmenuje Madison, s Michelle Pfeiffer. Takže tu jsem hrozně ráda dabovala, protože hrála stárnoucí matku 2 dospělých dcer a normálně na to vypadala. Takže a já miluju tu Michelle Pfeiffer a hrozně ráda dabuju. A do studia jsem se vlastně dostala kdysi dávno po boku pana Adamíry a Vinkláře a skvostných dalších dabérů a řekl mi jednu hrozně důležitou věc. Člověk tu musí tu profesi zvládnout, musí být včas, musí cítit toho herce, který ho mluví, ale nesmí se snažit být lepší než ten na tom plátně. Nesmí ten hlas být silnější a snažit se hrát víc než ten, koho dabujete. Takže to je taky určitá pokora a myslím, že se to dost vyplácí, protože můj manžel, kdysi Petr zkoumal, který teda zemřel před 12 lety, tak měl absolutní sluch a hrozně byl citlivý na dubbing. A když mě za něco pochválil, tak jsem věřila, že to je dobrý, ale vypínal některé filmy, protože vlastně mu neseděl ten hlas k té postavě a hrozně mu vadil v uších. Takže to prolnutí toho člověka na plátně a ve studiu je hrozně důležitý. Nesmí se snažit být lepší.
1: Vy jste začínala v realistickém divadle Zdeňka Nejedlého. Já jsem teďka ve Švandově divadle, což je to...
2: Angažmá jste?
1: Ano, v dlouhodobém angažmá, ano. A chtěl jsem se zeptat, jestli ještě chodíte do divadla někdy jako divák. Máte to ráda, nemáte toho dost?
2: Jo, chodím ráda. Chodím ráda, ale chodím jako ráda na doporučené věci, protože nemám tolik času. Já jsem ve 4 nebo v 5 divadlech, takže divadla mám sice dost, ale ráda si sednu do hlediště. A právě do Švandiáku chodím strašně, strašně ráda. Tak tam jsem byla mnoho let v angažmá, takže mám k tomu takový nostalgický vztah.
1: Ve svém životě jste zažila mnoho krásných, ale velmi těžkých období, jak jste tady říkala. O ztrátě obou partnerů jste dlouho veřejně nemluvila. Co rozhodlo, že jste se nakonec otevřela veřejnosti? Co vám pomohlo?
2: Já jsem o tom hrozně dlouho přemýšlela, protože jsem kdysi natočila 13. komnatu. Ta měla docela velkou sledovanost, protože jsem tam propagovala taky určitou metodu, jak zlepšit mozek podle metody Feuersteina, což jsem dělala se svým synem. Pak minulo mnoho, mnoho let, já jsem zažila mnoho pádů a říkala jsem si, když mě znovu oslovili z České televize, jestli nechci natočit pokračování, tak jsem dlouho o tom přemýšlela a řekla jsem si, že to nechci udělat jako pro sebe, ale chci pomoct, třeba by to pomohlo pár ženám, že i když se spadne docela hluboko, tak stojí za to znovu vstát a prostě, ježiš, to je hrozná fráze, že jo?
1: Ale
2: se znovu nadechnout. Já jsem chodící optimismus, ale párkrát mě to dohnalo, že jsem jako spadla na dno a znovu jsem se zase zvedla, tak jsem si řekla, že třeba to někomu pomůže. A mělo to tak obrovskou odezvu, že mě třeba psali i volali jako mladší holky nebo paní, že jsem jim dodala nějaký elán, že stojí za to zase prostě vzít ten optimismus a vrhnout se do života. Já jsem nakonec všechno změnila teďka po 60, takže kolik mi je 66, takže jsem všechno změnila a dá se začít jako kdykoliv.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: S mým milým hostem, kterým je Ilona Svobodová. My ještě u Petra Skoumala zůstaneme chviličku. Petr Skoumal, kdyby někdo nevěděl, byl významný český hudební skladatel, který napsal hudbu k desítkám filmů. Řadí se mezi ně například Jára Cimrman, Ležící, Spící nebo legendární večerníčky Pat a Mat, Bob a Bobek, Maxi Pes Fík, na kterých vyrostla celá generace. Jak na Petra Skoumala vzpomínáte vy?
2: Tak to bylo nejkrásnějších 25 let mého života.
1: A vzpomínáte na něj jako na hudebního génia? Byl to takový ten génius opravdu, který v té práci, jako do té práce byl naprosto ponořený. A protože občas ty géniové, jak já pozoruju, tak jsou třeba občas jako odstřihnutý od těch svých emocí, ale u hudebníků je to možná trošku jinak. Tak Mozart byl taky přece jenom trošku blázen. Malinko.
2: Jo, tak dobře, tak když to budeme takhle srovnávat, tak Petr byl jako geniální. Ano.
1: Jak na ty melodie přicházel?
2: To nevím, chodil vždycky na dlouhé procházky s naším kokršpanělem Emilem.
1: A pak přines
2: jako nějakou skladbu. Já si pamatuju, on ještě kdysi kouřil a různý nápady si psal třeba na krabičku cigaret nebo na sirky. A já, protože jsem takovej, nebo jsem byla uklízecí typ, tak jsem často prostě uklidila něco a pamatuju si, jak jedna z nejhezčích písniček Březen, kterou složil, jsem musela líst do popelnice, abych tam našla krabičku od cigaret, na kterou si poznamenal ten motiv. A byl geniální, ale musel mít vedle sebe někoho, jako jsem byla já, kdo se staral o kalendář, uklízel, staral se o zahradu, vařil, dělal vedle toho ještě svoji práci a on byl potom šťastný, že to všechno já zvládnu. A tak jasně, že mi pomáhal, ale nebyl moc praktický, takže já jsem dost

0: navykla na to, že si musím pomoct sama, takže jsem si pomohla sama. Samozřejmě, že mi pomohlo nejvíc divadlo a přátelé, ale ono to bylo tolik různých úskalí, co jsem měla za těch posledních 10 let, že jsem ani neměla moc čas se v tom babrat, protože šla jedna rána za druhou, takže ale co mi nejvíc pomohlo, je jeviště, no.
1: A vy jste ještě mluvila o tom cestování, to mě ještě zajímá, poněvadž já mám pocit, že to, že můžeme cestovat, my jako mladá generace a vlastně dost často to nevyužíváme, co vám to cestování jako nejvíc dalo, čím vám to třeba pomohlo, protože mám pocit, že když člověk vycestuje na delší dobu z České republiky, tak si potom zpětně uvědomí, když se vrátí, jak krásně se nám tady vlastně
0: ano,
1: žije.
0: Ano, ano. A ty lidi, kteří pořád na něco nadávají, tak by měli vyjet někam za hranici, ale nemyslím s cestovkou, měli by tam jet sami.
1: Vlastní
0: já většinou teda cestuju na vlastní pěst. Jasně, musíte se tam nějak dostat, takže musím tam odletět, že jo, ale hrozně mám ráda tu svobodu a tu samostatnost. Samozřejmě, že to předpokládá, že se nějak domluvíte, ale mě ta Francie právě naučila se nebát mluvit jakýmkoliv jazykem špatně, ale mluvit. Což třeba v jiném jazyce nemám, protože jsem celý život se učila, dědeček mě nutil se učit německy a pokud to neřeknu dobře, tak já vlastně jako na lyžích se domluvím, ale bojím se to říct třeba, abych nebyla trapná, neřekla to špatně. Když to ta Francie mě naučila, jak jsem se tam prskla sama a žila jsem tam sama. Měla jsem teda batoh a auto, co jsem měla teda sebou. Ale musím říct, že mě to dalo prostě pocit sebedůvěry větší. Začala jsem si víc věřit a protože jsem se musela starat sama o sebe, tak se mi trošku zvětšilo, stouplo sebevědomí, ale ty začátky byly strašný. Já si pamatuju, jak jsem v tom Rouenu šla někam si koupit něco k jídlu a říkala jsem, alors bonjour, je voudrais des sans, nějakou paštiku nebo co, a ta černoška udělala, oh? A já jsem říkala, alors excuse-moi, encore une fois, je voudrais des, a když to udělala po třetí, tak jsem se rozplakala. Šla jsem domů a napsala jsem si, můj milý deníčku, nikdo mi tady nerozumí. Ale pak se to začalo lámat, já jsem přestala chodit do té školy, odstěhovala jsem se do nějaký pěti vesničky, do nějakého malinkatého penzionu a přestala jsem plakat. A místní lidi mě vždycky řekli, proč jsi smutná, proč brečí, já jsem tady sama, chci se naučit francouzsky, tak se jeď podívat tamhle, to není v Bedekru. Takže já jsem tam byla samostatná, viděla jsem nádherné věci, které nejsou v knížkách, nejsou v Bedekrech, protože mě ty místní vždycky někam poslali a doporučili mi, co mám vidět a byla jsem na sebe pyšná, že jsem to nevzdala a nebyla jsem srab a nevrátila jsem se po týdnu domů.
1: A jak jste tam byla dlouho?
0: 3 měsíce.
1: 3 měsíce, tak to už je doba, kdy se člověk musí adaptovat, že?
0: No. Musí a vlastně to bylo fajn, protože ty Francouzi, jako nežila bych tam. Nežila bych tam, protože to je ještě větší byrokratismus než u nás. A když se vrátím k tomu, na co jste se ptal, tak prostě ty lidi by měli vidět, jak žijou jinde, co to obnáší, jak je to někde i fakt jako krutý a měli by si vážit toho, co máme.
1: Kde vás diváci mohou v současné době vidět? Divadlo, film, televize?
0: Jo.
1: Kam byste diváka pozvala, poslala?
0: Poslala, tak já bych ho poslala do divadla. Tak já hraju ve studiu 2, 3 Grácie z Umakartu, to už hrajem, teďka jsme měli 150. reprízu se Zlatkou Adamovskou, s Anaškou Rusevovou, hraju v divadle v Celetný, hraju v Žižkovském divadle, které začíná být takový malinký, můžu říct jako studio 2, ale malinký vlastně divadýlko, kde jsou představení o 2, o 3 lidech, už to nejsou jenom cimrmani a tam mám strašně krásnou roli v představení 3 ženy. Hraju babičku, která neustále chodí se skleničkou, prodala dům a stěhuje se za milencem do Itálie. A pak hraju v různých jako skupinách. S Nelou Boudovou hrajeme 12 let ženu, která uvařila svého manžela. Teďka nově představení Šplouch. A příští rok mě čeká zkoušení v Řeznický. Drahoušku to chce drink.
1: Drahoušku, to chce drink.
0: Do toho hodně dabuju, pracuju pro různý nadace, pomáhám dvěma

0: skupinám autistů a dělám v rádiu, v dabinku a tak dále.
1: Máte za sebou neuvěřitelný kus života a fenomenální kariéru. Jsou před vámi ještě nějaký cíle, který si chcete splnit? Je to ještě někam odcestovat nebo si zahrát nějakou další velkou shakespearovskou roli nebo si zahrát hlavní roli ve filmu? Máte nějaký takovýhle goal, cíl?
0: Já jsem si to všechno strašně moc užila. Pracovala jsem s těma nejlepšíma režisérama, který tady byli a na který nedám dopustit, jako byl Vláčil především teda a Jireš, Krejčík, nakonec i Vávra a tak dále. A v divadlech jsem měla nejlepší taky režiséry, tak já to mám hrozně moc za sebou a jsem spokojená vždycky s tím, co mám. Nemohla bych sedět doma a okopávat rajčata. Takže jsem ráda, že mám pořád nabídky a mám hodně práce, ale fakt je, že když jsem měla ty těžké období, tak jsem se trošku zavalila prací a neměla jsem vlastně třeba 3 měsíce vůbec volný den a to už dělat nebudu. Takže přece jenom si chci malinko trošku užívat i život a nebrat další a další práce. Cíl mám, že chci občas někam vyjet a užít si dobré jídlo a dobré víno.
1: Dobré víno, říká Ilona Svobodová, herečka a dabérka. Já vám moc krát děkuju, že jste sem dorazila do studia, do Osobností Česka. Děkuji vám moc.
0: Děkuji za pozvání.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas, zprávy.
2: Ve Strážnici na Hodonínsku naměřili historický rekord pro Moravu a Slezsko. Web Státního zdravotního ústavu po sobotním útoku hackerů opět funguje. A zítřejší počasí opět převážně slunečno a horko. Maxima hlavně na jižní Moravě kolem 38 stupňů, v Čechách první přehánky i bouřky. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Teplota ve Strážnici na Hodonínsku dnes odpoledne překonala historický rekord pro Moravu a Slezsko. Meteorologové tam naměřili 39,9 stupně. Teplotní rekord pro dnešní den pak padl zhruba na třetině stanic, které fungují minimálně 30 let. Velmi teplé až horké počasí má na jižní Moravě pokračovat do čtvrtka. Web Státního zdravotního ústavu po sobotním útoku hackerů opět funguje, informovala o tom dnes mluvčí ústavu Štěpánka Čechová. Podle ní výpadek nijak výrazně neovlivnil obsah webu ani neohrozil citlivá data nebo laboratorní údaje.
3: S ohledem na to, že webové stránky Státního zdravotního ústavu obsahují pouze veřejné informace a jsou provozovány odděleně od dalších systémů, nebyl nijak dotčen chod ústavu ani ohrožena jakákoliv laboratorní data. Celý incident jsme také nahlásili Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Nadále probíhá technická a forenzní analýza.
2: Mezi Jabloným v Podještědí na Liberecku a Mimoní na Českolipsku ode dneška nejezdí vlaky. Začala tam totiž plánovaná zhruba měsíční údržba a oprava trati. Rychlíky a lokální spoje nahradily autobusy.
4: Od 23. do 27. srpna se výluka rozšíří až do České Lípy. Správce hromadné dopravy v Libereckém kraji společnost Idol k tomu uvedla, že vybrané spoje budou nahrazené autobusy už z Liberce. Výluka se týká i zvláštní prázdninové linky L24 mezi Libercem a Doxy. Do autobusu cestující přestoupí v Jablonem v Podještědí. Z Libereckého kraje Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: A z dopravy ještě jednou. Kvůli opravě vozovky je ode dneška v Otrokovicích na Zlínsku uzavřená ulice doktora Edvarda Beneše u nádraží. Spoje veřejné dopravy až do příštího týdne do středy pojedou podle výlukových jízdních řádů. Trolejbusové linky budou končit už u centra ve zlínské části Malenovice.
5: Týká se to linek X2 a X6, ze kterých lidé u centra přestoupí na linky X55, případně X57. Ty je zavezou k Otrokovickému nádraží a jezdit budou v obou směrech Havlíčkovou ulicí, kde vznikne pro jízdu od nádraží náhradní zastávka. David Jabůrek, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: V noci na úterý čekáme v České republice převážně jasno až polojasno. Ranní minima většinou mezi 22 a 17 stupni, v údolích ujediněle kolem 14. K tomu slabý proměnlivý vítr. Zítra bude horko, hlavně v Čechách je také možnost přehánek a bouřek. Má být jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přehánky nebo bouřky, a to zejména v severozápadní polovině Čech. Maxima zítra mezi 34 a 39 stupni. Vítr slabý, na Moravě během dne místy mírný od jihu až jihovýchodu. V přehánkách a bouřkách bude vítr v Čechách přechodně zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy. Za sjezdem na chodce rady na kilometru 26,5 blokuje pravý pruh osobní vozidlo. Připravuje se odtah, místem projíždějte opatrně. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Zlatá láska.
6: Dnešní příběh je jako vystřižený z pohádky, kde o lásce rozhodla tři přání.
7: Po dvakrát mladá dívka zahlédla svého prince. Ale až na třetím setkání se jejich oči a ústa setkaly a celý svět se s nimi zatočil.
6: Otoček a zvratů pak prožili ještě mnoho, ale nikdy neohrozili jejich lásku.
7: Věděli, že v moři lidí budou jejich oči vždy hledat toho druhého. Poslechněte si jejich příběh.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: U dalšího dílu Zlaté lásky vás vítají Petr Kostka
1: a Carmen Majerová. Dnes budeme naslouchat manželům Vlastě a Ladislavovi Štalmachovým.
0: Jemu je dnes 80, jí 77 let. Do Suchých Lasců na Opavsku se za nimi vypravil naslouchající kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den. Jdeme dobře ke Štalmachům?
4: Jste správně, jste na správném místě.
3: Vy budete pan Ladislav.
4: Já, ano, přesně tak.
3: Patrik Rozehnal, dobrý den.
4: Těší mě.
3: A kde máte manželku?
4: Manželka je vevnitř ještě.
3: Počkáme na ní.
4: Ne, ta, půjdete dovnitř, ne?
3: No to jo, já, jsme ji nepřepadli třeba, nebo tak, jako negliže, nebo že ještě vevnitř.
4: Ne, ona na vás čeká. A už je tady.
5: Jo, dobrý. Moc vás pěkně vítám.
3: To jste hodní. Já mám pro vás Vlasto kytičku.
5: Ježíš, vy jste zlatý, to si nezasloužím vůbec. Jo.
4: Ale zaslouží si to.
3: Že jo?
4: Ta si zaslouží hodně věcí. Fakt.
3: Třeba i pusu.
5: To je krása teda.
3: Od vás teda.
4: Ode mě?
3: No, tím jsme nezačínali dlouho.
0: Poprvé se potkali před domem Vlasty, když Ladislav, co by 18-letý mladík, zastavil v Podvihově s partou cyklistů, aby opravili defekt na pneumatice.
1: Vlasta, které bylo teprve 15 let, jim se sestrami nabídla buchtu a něco k pití. Zakoukala se.
0: Po druhé, Ladislava tajně pozorovala s kamarádkami v lese, když přijel z kluky na čundr.
1: Ale až třetí setkání v roce 1965, to už měl Ladislav po vojně, rozhodlo. A to přitom chodil s jiným děvčetem z téže vesnice.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: To bylo to nejlepší, co nás v životě potkalo. Já jsem tu sobotu měl dopolední směnu. Krásný den, slunko svítilo. A já nevím, z jakého důvodu, ale šel jsem do toho Podvihova za tou svojí přítelkyní pěšky. A s tím důvodem, že půjdem na zábavu. Jo? Čili já jsem tam přišel za ní a z nějakého důvodu ne, ona na tu zábavu nepůjde a hotovo. Z nějakého důvodu nemohla jít. No. Tak já jsem se pěkně rozloučil a šel jsem znuděně na zastávku, že pojedu sám. A přicházím k té zastávce, to bylo v Podvihově, a vidím tam na zastávce stát nějakou holku. Přijdu blíž a podle vidění jsem viděl, že to je ta slečna, kterou jsme se párkrát potkali.
3: Vy jste si ji takhle pamatoval?
4: Jo, to jo, tak se zapamatujete, tak krásné kotě. To, co si člověk zapamatuje, jo?
3: No, jak vypadala tehdy?
4: No, obrázek, vám, co vám budu říkat, jo? No a tak jsem zjistil, že jde taky na tu zábavu. Jsme nastoupili do autobusu, jo, a ona mi dovolila si sednout k ní, i když ten autobus byl prázdný, jo? Ale dovolila mi sednout si k ní.
3: No. Ladislav se ptal, nebo vy jste mu nabídla místo?
5: Ne, zeptal se mě, jestli si může přisednout. No, tak si přisednul, jeli jsme spolu na tu zábavu, no a na té zábavě už jsme spolu začínali hodně tančit, no pořád jako spolu, jo.
3: Vy jste neměla nějakého nápadníka nebo někoho, koho byste tam vzala dokola?
5: Ne, neměla. No a tam na té zábavě, teda to už jsme byli spolu, jsme už jenom spolu tančili, pak jsme šli chvilku spolu na procházku, no pak mě doprovodil domů z té zábavy a? To, tím pádem to začalo tak.
3: No a jak vypadá takové vyprovázení domů ze zábavy?
4: Od půlnoci už samozřejmě nic nejelo, ale byl tam kamarád, který měl tu Felicii zrovna. Nás tam přibral do toho auta, zavezl nás na ty Komorské chaloupky, ten kousek, potom ten kilometr už jsme došli pěšky.
3: A to už jste se drželi za ruce? Nebo
4: to už jsme se samozřejmě drželi za ruce, vykládali si pěkně, přijdeme k těm vrátkům, jo. A teď jsme si chtěli dát políbek na rozloučenou a v tom to skočilo. To byl ten skok. Ta jiskra obrovská, to zařmělo přímo, jo? Takže to bylo něco po půlnoci a věřte tomu, že my jsme v tom oběti zůstali, až začali kohouti kokrhat, tak jsme se teda zpamatovali, protože on, hlavně ona, že musí potajno vletět do baráku, aby ji rodiče neviděli, že přišla pozdě nebo ráno. No takže to jsme si dali ten konečně ještě ten poslední políbek. To už jsme ani nemohli mluvit, protože jsme měli oteklé rty. A já jsem to fičil přes pole domů, no ona do postele.
3: Jak je to?
4: A s tím, že se jako večer sejdeme zase někde na poliviční cestě a pak to už pokračovalo dál.
3: Jaké to bylo? Taky se s vámi svět takzvaně zatočil toho večera?
5: Jo, bylo to hezké. Já jsem ho totiž vydávala, jak on kolem naší zahrady chodil s tou svojí bývalou partnerkou a byl za vojáka. No tak to byl pro mě obrázek krásný. On vypadal strašně pěkně.
3: Chlapovi ta uniforma sluší, co?
5: Maria. No, bylo to super. Tak jsem potají... jenom slzičky mi ukapli, že si našel jinou holku než mě. No a potom se to tak vytříbilo, že bohužel, že jsme zůstali my dva spolu. No.
3: Pro ní, pro vás štěstí.
5: Pro nás štěstí, no. Tak ona si to zavinila sama. Nechtěla na tu zabavu jít, nebo nemohla, to už nevím, ale tak to teda vyvrcholilo. No.
3: Když jste tedy začali spolu chodit, randit, jak to tehdy vypadalo? Co to znamenalo? Kde jste se scházeli? Kam jste chodili? Co jste jeden k druhému cítili? Vlastičko, co se vám líbilo na takovém fešákovi, jakým byl Ladislav?
5: No, mi se líbilo to, že on byl, bych vám řekla, slušný a že si nikdy na mě nic nedovolil. Jo? To, co se mi třeba nelíbilo, dala jsem najevo, a opravdu všechno dodržoval. Nebyl nějaký hulvat nebo nějaký násilník nebo něco. Ne, fakt. Byl hodně takový slušný a to se mi na něm nejvíc líbilo. No.
3: Kdy jste si tedy vy dva dovolili trochu víc, že jste se třeba i fyzicky zblížili?
5: To bylo... No, víte co? To bylo opravdu někde na mezi. No, to opravdu, to jsme šli za naší školy tam u nás v Podbyhově a tam jsme měli takovou dlouhou takovou tichou, pěknou alej a na té mezi jsme poprvé se to asi začali milovat.
3: A kdo to začal? Vyplynulo to ze situace, tak nějak jste se prostě zblížili, nebo třeba Ladislav naléhal, nebo jak to bylo?
4: No, tak manželka nezačala nikdy. Vždycky jsem musel začát já. No, ona samozřejmě to nebyla proti nikdy, tak nikdy nebolila hlava nebo něco jiného, rozumíte? Tak, jo? Takže jsme se domů vždycky shodli. Jo? A když meze nebyly, jo? Dokonce jednou se nám podařilo si lehnout do trávy, která byla polita močůvkou, jo. No zkrátka, trošku jsme voněli, no, ale hlavně, že jsme se měli dobře, no.
3: Kdy jste oba začali cítit, že to chození, ta zamilovanost, kterou jste si prošli, se mění v něco silnějšího a začínáte třeba spolu plánovat i společný život? Kdy se to u koho objevilo? Řekli jste si to, nebo někdo z vás to poznal nějak a prozradil druhému? Jak to bylo? Kdy se to přerodilo?
5: No, víte, to začalo tak, že jsem já přišla do jiného stavu. No, řekla jsem to manželovi, teda by, no ještě nebyl manžel, ale nastávajícímu. Přijal to úplně perfektně.
4: No, já jsem byl šťastný.
5: Ale nejhorší to bylo, já jsem se bála říct doma, co bude. A když jsme se do toho pustili potom oba dva, pomohl mi našim to říct, tak už se nedalo nic dělat. Tak potom ani jsem nedostala vynadané, jenom mamka se chytala za hlavu, protože já jsem byla už v pořadí asi pátá nebo šestá, která se během 2 let vydávala nebo ženili bratři moji. To bylo hrozné. No. Moje mamka si dokonce na naši svatbu musela vzít půjčku.
3: A rodiče řekli tedy, že ano, povolují?
5: Řekli, že nedá se nic dělat, bohužel.
4: No.
5: Nedá se nic dělat, budeš se vdávat, no. A je to.
3: Spadl vám trochu kámen ze srdce?
5: Ježíš, a jak, no. To je strašné. Já jsem byla šťastná, že to tak dopadlo a že nebudu muset zůstat sama.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes nám svůj barvitý životní příběh vyprávějí Vlasta a Ladislav Štalmachovi.
2: Veselku měli 4. března 1967. Ženích přitom svatbu málem prošvihnul, protože napadl sníh a do Podvihova, kde měl vyzvednout nevěstu, dorazil s velkým zpožděním.
1: Ale vše dopadlo dobře. Sezdali je na městském národním výboru v Opavě a lásku si slíbili i před církevním oltářem v kostele svatého Ducha.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Nejsem Bůh ví jak založena nějaká pambičkářka nebo něco, ale bylo to takové hodně slavnostní. Tatínek mě vedl.
4: Co se tak nevěstě honí hlavou, když kráčí tou uličkou k tomu oltáři, kde bude sezdána s tím svým milým nastávajícím manželem na celá ta léta? Co se vám tak odehrává v té hlavě? Pamatujete si to?
3: No, já jsem se nejvíc bála toho, že nebude hodný manžel a že bude z něho nějaký, jak by vám to řekla, víc pro kamarády, více pro ty kamarády, protože jí měl hodně, a že rodina bude taková upozaděna trošku, jo. No ale naštěstí úplně pravý opak. Pravý opak, no.
4: Když bylo po obřadu, tak co, jeli jste k fotografovi, jelo se na hostinu, co bylo?
3: No, hostinu jsme měli jenom doma. Mamka moje všechno připravovala s tetama a se sestrou starší, která byla 7 roku starší. Všechno se připravovalo doma.
4: Nějaký první tanec, pamatujete si?
5: Tanec my jsme netančili. Tam nebylo kde tančit.
4: Jste neměli muziku?
3: Domácí gramofon.
5: No,
4: takže se tančilo.
3: No, to jo. Kde,
5: tak. Ale tak, no, tak na chodbě nebo někde to jo, ale jinak v té místnosti nebylo místo už. To tam bylo plno lidí, takže za tančení nebyl čas. My jsme se hlavně těšili na ten večer a na tu noc. No, ta svatební noc, ta byla super, špisa.
4: Jo.
5: To nemělo chybu.
3: Nemůžu
4: se těšila.
3: Já už k tomu nic nedodávám radši.
4: A to byste měla svůj pohled.
3: A tak víte jak jo, co vám mám říct, svatební noc je svatební noc, no. Takže proběhlo všechno, co mělo asi, no.
4: To ráno, první probuzení, už co by manželé, jaké to bylo?
3: V prvé řadě jsme museli naklusat a dělat pořádek. Že?
5: Já si to nepamatuju.
3: Jo, a já jo, protože mamka už jenom tak zaklepala na dveře, jsme měli takový malinký pokojček pro sebe, jdeme uklízet, no. Bylo to, tak jsem šla uklízet, no.
4: To je návrat do toho reálného života.
3: Přesně tak, no.
5: Pak pokračoval dál celý večer, celé odpoledne, druhý den, jo, to znamená, že se zase něco popilo, něco vysnědlo, než se hosté až potom večeru rozešli. To znamená, že to trvalo 2 dny. No, jak to má být.
2: Brzy po svatbě na začátku srpna 1967 se Vlastě a Ladislavovi narodil syn Vladislav. Radost to byla veliká. Žili šťastný a spokojený život, než přišel rok 1985.
1: Toho roku Ladislava potkali 3 vážné dopravní nehody, kdy jen o vlásek unikl vážnějším zraněním nebo dokonce smrti. A to ještě netušili, že to nejhorší potká jejich syna.
6: Thank you.
3: Tak on byl jeden měsíc na vojně. Měsíc. Byli na jakési cvičení v lesích a převáželi je zpátky už do kasáren na takovém tom vojenském autě, co je těma plachtama takové jen po boku, jo. To byl prosinec, to už bylo náledí, byl sněhu plno a jak přijeli do jedné vesnice, tak zrovna ze zastávky autobusové vyjížděl autobus a oni se spolu srazili s tím autobusem, jo, ta vojenské auto a smetl ty vojáky na té korbě, všechny smetl do vozovky a byli rozmasírovaní, co jenom. Tam byli tři kluci ze Slovenska, ti byli mrtví, jsme je viděli umírat na chodbě. No a Vlaďu převezli z těch Mariánek do fakultní nemocnice do Plzně a ten byl 4,5 měsíce v tom Plzni bez vědomí.
4: A jak vy jste se o tom dozvěděli? A
3: dozvěděli jsme se to tak, že nám tu přijeli nějací vojenští vysocí důstojníci nebo někdo a přijeli nám to tu říct.
4: Co se v člověku odehrává, když slyšíte tuhle zprávu?
3: To se nedá popsat vůbec. To se nedá popsat. To si sednete na schody a křičíte. No a tak na druhý den jsme sedli do auta, že? A jeli jsme tam. No, tam jsme viděli akorát ležícího chlapa. Nic víc. No a na té chodbě jsme viděli právě toho kluka, toho Slovaka. No a pak lékaři, co vám řeknou? 1% ze 100 nám řekli tenkrát. No. Nevzdávali jsme se, jezdili jsme tam pořád. A vždycky v těch 8 hodin nám řekl jeho stav. A celých 4 měsíce se pořád nic neměnilo. Nic, stav se nemění, nic. Pořád říkal, že se z toho už asi nedostane, že to je beznadějné. No ale přišli Velikonoce, my jsme tam opět za ním jeli, vezli jsme také veliké malované vajíčka a teď jsme to před ty jeho oči, to vajíčko, ukázali jsme mu ho a on začal po něm jako šahat. No tak to byla úplně nádhera. Tak hned doktoři zpozornili, jo, že on jako z toho začínal trošku to a navrhli nám, že on nejvíc reagoval na ty rodiče, na ty hlasy. No a tak navrhli nám, jestli bychom chtěli třeba tam někdo z nás u něho na celý měsíc zůstat. No, tak já jsem dala, no nejprve ne výpověď, ale vyžadala jsem si neplacené volno na měsíc a celý měsíc jsem tam u něho byla, kteří mi tam zařídili ubytování, jídlo, všechno. Všechno jsem mohla udělat, s ním cvičit, vozit si ho ven na lehátku, všechno, jo. No a za ten měsíc udělala takové pokroky, já jsem s ním strašně pořád cvičila. Potom měsíci ti lékaři navrhli, že když už je na tom trošičku líp, že by bylo lepší, kdybychom ho měli poblíž, tak zařídili to u vojáků vojenské správy, že ho letecky ho helikopterou převezli do Ostravy a v té Ostravě jsme byli za ním dennodenně. No a pak už to šlo trošku lepší, že už jsme ho tady učili a i jíst, protože předtím vůbec byl krmený sondou, že? Jsme ho učili jíst, jsem mu to lžičkou roztahovala ty zuby od sebe, nemluvil, jenom všechno psal. Jíst se nám podařilo No všechno, všechno znovu se učil, všechno znovu, učil se počítat, učil se jezdit na kole, učil se znovu plavat, učil se všechno úplně znovu. My jsme ho právě tím, že jsme ho nutili všechno udělat přes jeho vůli, tak jsme docílili toho, že on opravdu je tak, jak je. A opravdu doktoři si to uvědomili a dostali jsme dokonce pochvalu, že co se nám vlastně podařilo s ním udělat.
4: Víte co, ale já si myslím, že tohle je důkaz právě té rodičovské lásky, co všechno pro ty děti udělají. A právě síla té lásky vás dovedla k tomu, že jste tomu synovi takhle pomohli. Protože kdybyste ji vy dva v sobě neměli a i k sobě, tak by to možná takhle i dobře nedopadlo.
3: A víte co, my jsme se kolikrát tak strašně pohádali, protože já jsem byla trošku měkčí, mi to bylo strašně přes moji naturu, jo, nějak nutit něco nebo tak, jo. Ale on mě vždycky, no ne seřval, ale řekl, že jsem strašně měkká, že to musí udělat a hotovo, jo. Tak on byl takový, jak bych vám řekla, víc
5: raz.
3: Takový raz.
4: Vy říkáte raz, ale já vidím, že Ladislav i slzí, že i teď se mu všechny ty emoce a myšlenky vrací. Vy jste musel mít obrovskou sílu, Ladislave, jednak proto, abyste dokázal bojovat s tím, že váš syn má problém a že je mu třeba pomoct, ale zároveň do toho i vtáhnout tu vaši ženu, pomoct jí a být jí oporou.
5: Což proto, že já jo, tady nejsem schopen bez ní žít, jo. To je zkrátka moje polovička.

0: inspirující.
1: Obdivujeme je. A chceme je trochu potěšit, rozveselit a překvapit.
0: Proto jsme jim poslali dárek v podobě velkého automatického kávovaru.
1: Patrik rozehnal jim ho, tajně zapojil na stole v kuchyni a chystá se jim ho předat.
2: Ježíš!
3: Ježíš! Ty brďo, to snad není pravda, ne?
2: Pak?
3: Jo! Pak, to není pravda!
2: To je pravda, jo?
4: No, není to atrapa.
3: Ale ne, to ne, to nemůžeme přijat, ne, ne, neexistuje. Nemůžeme přijat vůbec.
2: Proč?
3: To je strašně závazné, potom no, oni budou si myslet, že to, že se jim nějak budeme chtít zavázat.
2: Jo.
3: Cože jo?
5: Ne.
3: Ne?
5: Oni vám tím chtěli poděkovat, že jste se otevřeli, vaše srdce, vaše city, vaši duši, popsali to, co jste v životě prožili a nebáli se to odhalit těm ostatním, abyste pro ně třeba byli silou, inspirací, tak vám chtěli poděkovat.
3: Ježiš, to je strašně milé, strašně milé.
2: My máme Edušo.
4: Kávu.
2: Anušo.
3: Děkujeme. Díky moc, strašně.
5: Tak vy pijete, jak jsme se dozvěděli, kolem 3 hodiny kávu,
3: no.
5: Tak odteď z tohoto kávovaru dělá nejrůznější typy káv, té italského typu, máte tu i zrnkovou kávu, můžeme si rovnou dát.
2: No dáme si, no všichni, jo.
3: Děkujeme.
2: To nevadí, že už je víc hodin. Aspoň dneska si to užijem, tu noc svatební, kotě.
3: Strašně moc děkujem, to je krása, teda fakt.
2: Akorát malej, to se mi líbí, že? Taky šikovný, že tu máme místo ještě pro něho. Hmm.
3: Paráda.
0: Vlasta a Ladislav Štalmachovi toužili mít po Vladislavovi další děcko. Ale nedařilo se. Vlasta dokonce jezdila do lázní. Podstoupila nejrůznější typy léčby. Ale nešlo to.
1: Možná proto přilnuli k malé holčičce, Kateřině, o kterou se Vlasta s láskou starala v dětském domově, kde pracovala.
0: Obě k sobě našli cestu.
3: A začala jsem si ju jako s dovolením tady paní vedoucí nebo pana ředitele toho dětského brávat domů, ale to podmínka byla, že kdyby náhodou přišel někdo z rodiny, že okamžitě ji musím přivést zpátky, ale jednou tam byl tatínek a to bylo všechno, pak už se přestali oni zajímat a ta malá, ta se tak na mě zvykla, že jak já jsem odcházela vždycky z práce domů, tak ta řvala u té branky a řvala a já jsem brečela, že ji nemůžu vzít domů. Tak mi to bylo taky líto, jo. No tak jsem si říkala, že by to zkusila jako si ji adoptovat, jo. No a rozjeli jsme to všechno, tu adopci, co jsme museli projít. No, pěstounská péče. A mezi tím, jak jsme to měli rozjeté, se to stalo s ním, s klukem, jo. No a teď nám jako každý říkal, už si ho neberte, protože to nezvládnete, nevíte, jak to dopadne s ním. A budete mít doma mrzaka, bude se o něho starat a jak to zvládnete ještě s takým dětskem. No ale my jsme si říkali, a právě proto, jo, co kdyby to dopadlo blbě, tak aspoň máme ju. Tak jsme to začali vyřizovat všechno. Nakonec jsme byli strašně rádi, protože ona jemu taky pomáhala, strašně mu pomáhala. Pořád s ním cvičila, jo, nové cvíky a všechno. No ale abych nepřeskočila, jako od malinka, to bych vám musela říct, že jsme byli strašně rádi, ona sněhu se bála, vody se bála, cizích lidí se bála. Ona byla strašně vystrašená, všeho se bála, jo. My jsme ji všechno museli taky učit, jo. Jak jsem ji chtěla ze sáňky sundat do sněhu, tak ty nožky tak vyzvedla a řvala jak tygr. Nechtěla se vůbec toho sněhu dotknout, jak ona se toho sněhu bála. No, vody to samé. Takže ona byla jak strašně taková jako plachá, bych vám řekla.
5: Vaší láskou a přístupem to všechno povolilo.
3: Všechno, no, všechno. Bylo úplně nádhera potom, jak

0: manžel s ní, ježíš, oni se schovávali tady po skříních, dělali schovky a všelijaké srandičky. On ju měl možná radši než Vaďu. Já jsem mu to vyčítala. Já jsem mu to vyčítala, že on ju má fakt radši. Než... To byla hrůza. Všude s ním na klíně a všude po venku všechno s ním, s dědou dělala. A, no, nádhera, fakt.
1: Povězte mi upřímně, opravdu, Ladislave, je tam rozdíl mezi tím, když je to dítě vlastní krve a když si vezmete někoho do pěstounské péče, nebo ta láska je pak stejná?
2: To je úplně stejné. Já mezi tím neberu žádný rozdíl. Jo? Já ji mám tak rád, jak Vláďu. Hotovo. Tam není co řešit.
1: To, že jste si ji vzali vlastně do péče, bylo právě proto, že vy jste po druhé nemohla otěhotnět. Podporoval jste svou ženu v tomhle od začátku, když přišla s tímhle nápadem?
2: Tak ona s tím nepřišla, s tím jsem přišel já.
3: Dokonce?
2: No ano, to bylo můj nápad, protože my jsme, ona vždycky ju brala na sobotu a neděli, samozřejmě, že jo, v neděli musela zase vrátit. No a když jsme jeli třeba na výlet, tak ona na tom zadním sedle ležela, spala a já říkám v jednu dobu tady vlastně, tak si ji vezmem, ne? A dělej u nás. No tak ta byla šťastná, samozřejmě, jo.
0: Jsem se ho bála, co mi řekne, že? No, ale jo, byla jsem fakt spokojená a doteďka jsem strašně šťastná, vyvedla se nám, je hodná. Chodí nám pomáhat na zahradu. Co jenom si vzpomenete, ona pro nás by udělala. A pro Vláďu to samé. No.
1: Není to taková ta odměna trochu za všechny ty útrapy předtím?
0: Možná, že jo, no. Možná, že jo, ale já si myslím, že ona ví, odkud ona pochází a co všechno si prožila taky, jako než přišla do toho dětského domova. A dokonce, jak se vdávala, tak si musela zajít ke svým vlastním rodičům pro nějaké dokumenty nebo pro něco. A no, zkrátka, jak přijela potom od těch svých rodičů, tak nám říkala, mami, tati, to nejsou moji rodiče, vy jste moji rodiče. Tak to bylo strašně pěkné, no. A od ní.
1: Pomohlo vám tohle nějak víc se zblížit, ty zkušenosti, ať už to, co se stalo se synem, nebo to, že jste si vzali vlastně do péče dceru a přibyla vám do rodiny. Pro vás dva, co to znamenalo? Zesílila tím nějak láska, nebo to, že jeden druhého potřebujete, že i rodina potřebuje vás? Co mezi sebou jste cítili?
0: No, já si myslím, že jsem byla strašně ráda, že je pořád při mě, že mi pomáhá a že nesklamal, že se nevzdal nikdy tady této katastrofy, co nás potkala s ním, jo. A s tou Katkou to bylo ještě lepší právě, no, také veselější právě. No, ta nám dodávala chuť do života.
1: Cítíte vy, Ladislave, že jste se víc s Vlastou díky tomu semkli?
2: Já ji mám pořád stejně rád.
1: Milujete ji?
2: No to vám říkám pořád, to nemá chybu, jako jo.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Je to opravdu silný příběh, který nám dnes vyprávějí Vlasta a Ladislav Štalmachovi.
2: Jak se oba znají? Co si pamatují ze společné historie? Patrik rozehnal si to ověří několika otázkami.
1: Položil je každému zvlášť. A teprve my jsme dali jejich odpovědi dohromady.
3: Jaká byla ta první pusa?
4: No, boží, sladká, nekonečná. No, nic lepšího jsem nezažil.
5: Je, to bylo k nezapomnění, fakt, to bylo opravdu boží. Moc se mi to líbilo. No, nešlo přestat. Bylo to hezké, fakt.
3: Jaký jste měl tehdy účes?
4: Trošku delší vlasy, no.
5: Neměl nikdy dlouhé, ne, vždycky měl tak přiměřeně, akorát tak, jak by asi.
3: Mluvíte někdy ze spaní?
4: Ne.
3: Jste si jistý?
4: Jsem si jistý.
3: Mluví někdy ze spaní?
5: Nemluví. No, jenom takové skřeky vydává.
3: V čem je váš muž absolutně nejlepší? V čem je dobrý?
5: Je vynikající ve všem, opraví, na co šáhne, tak opraví. Opravdu. Cokoliv já pokazím tak rychle, letím za tatínkem, on mi to hned spraví.
4: No tak dobrý jsem autoelektrikář. Jo, ale jinak umím uvařit čaj, jo. Každou sobotu vstávám první a udělám vaječinu, jo, protože tam jsem špice.
3: Přiznejte se, kolik máte kabelek?
5: 4.
4: No, tak ze 3, možná 4, já nevím, moc jich nemá.
5: Nebo 5. Ne, víc ne, víc ne, fakt ne.
3: Kam byste si nejraději sedla v prázdném autobusu?
5: Hned za řidiče, já potřebuju vidět před sebou.
4: Já si myslím, že tak doprostřed. Bude spíš čekat, jestli se k ní někdo přisedne.
3: Jako ty.
4: A pokeca.
3: Jakou barvu rtěnky používá, víte to?
4: Vím 100%. Není to červená silná, je to slabě, slabou lince červená, jo?
3: Jakou barvu rtěnky používáte?
5: Matnou, takovou spíš růžově hnědou.
3: Co manželovi nejvíc vyčítáte?
5: Že kde sedne, tak spí.
4: Že se do ní pořád navážím.
3: Kdo vynáší odpadky?
5: Odpadky vynáší syn.
4: Ano, Vláďa a mamina, maminka.
3: Píšete si seznam na nákup?
4: 100%. Každou středu večer maminka zasedne, pozbírá reklamní noviny a píše seznam. Já nevím, co tam furt najde, já tam nenajdu nic, jo? Ale ona to má furt napsané.
5: Protože já mám asi tři obchody na vytyčené, kde jsou bezpečně dobré věci a už to tam všechno znám.
3: Kdy vás naposledy plácnu přes zadek?
5: On to dělá pořád.
4: Určitě dneska po obědě naposledy, protože sáhnout se na ženské tělo, to je moje. Tak to já zbožňuju. To je, já nevím, já se možná uchyl, ale...
3: Manžel, vy si to můžete dovolit.
4: Ale já to nevydržím zkrátka. Ne?
3: Co vás při milování nejvíc štve?
4: No, při milování já jsem se vším spokojen.
3: I s vaší paní?
4: 100%.
3: Co ho při milování štve?
5: Že jsem dřevo.
3: Kdo dřív usne po milování?
4: My dlouho neusnem. Dlouho. Ale potom asi já.
3: Kdo dřív usne po milování?
5: Manžel.
3: A kde jste zažili tu největší romantiku?
4: No tak to vám řeknu přesně. To bylo na jedné chatě v Litultovicích.
5: Za Svobodna, než jsme se vzali, to bylo nejkrásnější období asi.
0: Zlatá láska.
1: Jejich život je jako květina. Starají se o něj, pečují a občas zavlažují i slzami. Ale nikdy ho nenechají uschnout. A to díky lásce.
2: Jak napsal Viktor Hugo, život je květ, pro který je láska medem.
1: Jaké to je milovat po 57 letech společného manželství? A který zvláštní koníček je spojuje? To nám teď prozradí.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Ladislav se věnuje veteránům a vy ho v tom, vlastičko, nenecháváte samotného? Jezdíte na nějaké spanělé jízdy nebo na závody?
5: Jo, jezdíme na spanělé jízdy, jezdíme na soutěže, všelijaké doprovodné akce a zatím je to bavilo.
3: S čím tam jezdíte? Co máte za veterány?
4: Jezdím Trabantem, protože na motorky se nevlezem, to je zbytečné, takže máme jenom Trabanta a další Trabant tady je pod oknem.
3: A to mi řekněte, vlastičko, když jedete spanělou jízdu, jak vy si to užíváte? Jedete, co to okolí, co vy?
5: No, mysleli by strašně, jak lidi jsou nadšení, jak nám mávají a jak jsou taky rádi, že třeba taková akce se někde děje. A já si to taky užívám, já jim mávám všem, jo. Radujem se a víte co, škoda, že tam nemám fotku, já ještě navíc se vymodím, já si dám takovou mašli žlutou taky, jo. A lidi se tomu smějou, ale každému se to líbí, jo? No tak co, no. Člověk si může ze sebe nechat udělat taky takového šaška, chci říct, no.
3: Člověk se musí umět stát dítětem v tomhle věku.
5: No, přesně tak, no.
3: Ve svém věku, když jste říkali, jdete spát, máte ještě pořád společnou ložnici?
4: Ale to neexistuje, aby jsme odděleně spali. Když člověk by přišel o kus života.
3: Je něco třeba, čeho si na něm ceníte? Co byste vypíchla, proč ho máte ráda?
5: No, mám ho ráda, protože on dovede hodně věcí odpouštět a vždycky přijde jako první a začneme se domlouvat a řešit věci. Že se mnou zůstal, když jsme měli ty největší problémy se synem a že mi hodně pomáhal s ním. No, to bylo podstatné. Protože málo kdo to ustojí, takovou hruzu. Málo kdo. No.
3: Jak cítíte tu lásku ke své ženě? Jak byste ji popsal?
4: No, v prvé řadě je to tím, že ona je fakt živel. Zkrátka neskrotný živel. Neskrotný. Ona totiž má tolik energie, že může rozdávat, jo. A stále je žádoucí pro mě, jo. To znamená, že když stojí plotný, tak to znáte, jo. A díváte se tak daní, tak. To se nedá vydržet. I v miletech, jako jo. No a když ještě k tomu si sáhnu na to pěkné tělo, jo, tak to jsem hotový člověk.
3: To znamená, že i ta vášeň k tomu věku pořád patří?
4: Pořád. U mě jo. Já nepochopím, jak někdo může v 50 rokoch ležet v jiné místnosti. Já ani v tom hrobě bych nechtěl ležet sám. Rozumíte, musíme být spolu. Jo, a na sebe vidíme.
3: Tak moc ji milujete.
4: Tak moc. Tak.
5: Láska není jenom o tom, aby když je člověk krásný a líbí se vám, ale láska je i o tom, když je člověk ve srabu a dovedete si jeden druhému pomoct a víc vstříct. To si myslím, že to je hodně důležité. Tady toto.
3: Myslíte na něj často?
5: Pořád, no, pořád. Kdykoliv. Jedem na nákup, tak už mám myšlenky, jestli už tam doma nemá hlad. A jestli už na nás čeká, nebo... Jo, pořád. Fakt, že jo. No, když mu řeknete, dneska je mi špatně, jdu si lehnout, tak přijde, co ti je, donese čaj, donese cokoliv, co potřebujete, stará se o vás. Jo, a zase opačně já o něho to samé.
3: A to je ta láska.
4: To je ono. To bylo tím, že nás potkalo, to bylo obrovské štěstí kdysik. Kdysik před tolika lety.
5: Je pro mě poklad.
3: I vy určitě pro něj.
4: Holka zlatá, já tě mám tak rád, já bych tě spapal z tu ránu, jo. Bez tebe nemůžu být ani potom. Tak to je.
3: Milujete ho?
5: Miluju, no. Bez něho bych nechtěla být nikdy. Ne? Fakt ne.

0: Vlasta a Ladislav Štalmachovi už vědí, že každá strast je vyvážena štěstím a láskou. A to, jak velká bude, záleží na každém z nás.
1: Spisovatel John Ruskin napsal: až když jsme našli lásku, víme, co nám v životě chybělo.
0: S láskou překonáte snáze útrapy a na druhou stranu prožijete dvojnásobné štěstí. Proto spolu sdílejte každou chvíli niterní pocity, touhy a přání. Milujte. To vám mohou jen doporučit
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Opravy Rudné ulice v Ostravě působí problémy, jsou tam časté kolony. Řidiči na hlavním tahu u českobudějovického letiště musí počítat s omezeními. A počasí zítra opět převážně slunečno a horko. Maxima hlavně na jižní Moravě kolem 38 stupňů a v Čechách postupně přeháňky i bouřky. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Silničáři v Ostravě vyměňují asfalt na nejvíce vytížené silnici první třídy v kraji a důležitém průtahu Ostravou. Kvůli opravám Rudné ulice jsou teď kolony z dálnice D1 ve směru na Havířov a také v opačném směru na Opavu.
3: Finální vrstvy bude pokládat až 6 finisherů. Dělníci pracují i v noci.
4: V sobotu tady bylo nasazeno 12 silničních fréz. Během 20 dnů vlastně přemístíme 150 000 tun materiálu.
3: Popisuje technický vedoucí Jan Vavřík z firmy Štrabak, která na opravě pracuje společně s firmami Eurovia a POR. Vyměnit povrch v obou směrech 6-kilometrového úseku chtějí stavbaři stihnout do 20. srpna.
5: Máme podepsanou smlouvu s takto krátkým harmonogramem poté, co jsme samozřejmě prověřili reálnost.
3: Dodává mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Práce vyjdou na 155 milionů korun. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
2: Jihočeský kraj pokračuje ve výstavbě nového napojení letiště České Budějovice na silnici první třídy číslo 3. Kvůli další etapě prací čeká motoristy až do poloviny září omezení provozu na hlavním tahu mezi Českými Budějovicemi a Českým Krumlovem. U Plané se bude v místě stavby jezdit střídavě jedním pruhem, říká mluvčí kraje David Hoke.
6: Ve všedních dnech v dopravních špičkách budou dopravu řídit pracovníci zhotovitelské firmy. Mimo tyto časy a o víkendech bude provoz řízen světelnou signalizací. Nejvýraznější změna se týká řidičů, kteří přijíždějí od Českého Krumlova. Ty už nebudou moci odbočit vlevo do areálu letiště na stávající křižovatce. Nově musí odbočit na letiště zhruba o 50 metrů dříve.
2: O zápisu zříceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi do Guinnessovy knihy rekordů rozhodnou až noví zastupitelé po letošních říjnových volbách. Dnes se na tom shodla rada města. Válcová věž zříceniny se má stát oficiálně nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbou na světě. Geodeti totiž před několika dny měřením potvrdili její rekordní náklon 7,315 tisícen stupně.
7: Zápis do Guinnessovy knihy rekordů vyjde na asi 1 milion korun. I proto chce město nechat rozhodnutí o zápisu na nové zastupitele. Aktuálně drží světový rekord věž zvonice kostela v Gauvenheimu v Německu, a to se sklonem 5,42 stupně. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: V noci čekáme jasno až polojasno, ranní minima většinou mezi 22 a 17 stupni, v údolích ojediněle kolem 14. Zítra přes den jasno až polojasno a horko. V Čechách se odpoledne a večer budou lokálně vytvářet přeháňky nebo bouřky, zejména v severozápadní polovině Čech. Maxima mezi 34 a 39 stupni. Vítr slabý, na Moravě během dne mírný od jihu až jihovýchodu. V přeháňkách a bouřkách bude v Čechách přechodně zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: V Brně, Židenicích, v Líšeňské ulici zasahují záchranáři u nehody motorkáře. U zastávky Juliánov je zavřený jeden pruh, počítejte se zdržením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, vážení a milí. Divadlo pro vaše uši je tu opět, aby oprášilo trochu zasuté zvukové vzpomínky z rozhlasového archivu. A i když ani tentokrát nepřijdete o zajímavé herecké tváře a hlasy, tak hlavní slovo bude mít někdo docela jiný. A víte vy co? Nechte se překvapit. Možná vám už ta první písnička trochu napoví.

0: Milování, směřování, láska. To všechno jsou témata nejenom pro písničku Hanky Zagorové, ale taky, no, přiznejme si, často pro psychiatra. A jestli se někdo věnoval lásce, milencům a manželství v rozhlase po léta, v mnoha pořadech a ještě navíc s notnou dávkou humoru, byl to doktor Miroslav Plzák. Jeho první zvukové stopy najdeme v 60. letech v magazínu Pojďme se mít rádi.
1: Voláme milence, dvojice, jednotlivce, voláme nešťastně zamilované, ty, co chtějí milovat, váhavé, stydlivé, průbojné, brunety, blond i zrzavé. Voláme všechny, co si ještě chtějí mít rádi. Tento vysílací čas, tato vlna, toto ladění bude každých 14 dní patřit jen vám. Jednoho dne seděli redaktor a lékař u malého kulatého stolku a povídali si. A když byla láhvička s míňatou třikrácie napůl prázdná, hovor se stočil k tomu, že snad na všechno na světě jsou návody, předpisy, recepty. Když chcete, dovíte se, jaký příbor k rybě, jak se chovat na recepci, na 5 o'clock tea, zda má dáma jít první se schodů, zda druhá. Jaké plavky se hodí na Riminy, jaké do Podolí, jak se dělá kachna po Portugalsku, jak se otevírá kompotová sklenička 25. Ale o tom, jak se seznámit, jak pozvat dívku do garsoniéry podívat se na sbírku motýlů, zda kytičku sněženek nebo norka k jmeninám milované, o tom se nikde nedočtete. A tak vznikl náš pořad Pojďte se mít rádi. Budeme si povídat, budeme vám hrát. Tak nejdřív hrajeme a pak má slovo lékař, doktor, psychiatr, asistent, to všechno jeden pán.

0: Pozoroval jsem paní, tedy mě dobře známou paní, jak si vybírá boty. Vybírala si 20 minut a nevybrala. Tatáž paní si po dvakrát vybrala manžela během 10 vteřin. Říkala, já ho prostě cítím, jak stoupí do dveří a to neomylně poznám, že to je ten, který musí být můj. Tato paní se tedy neomylně dvakrát rozvedla a nyní 20 minut vybírala boty doprovázena třetím mužem, opět neomylně poznaným během 10 vteřin. Tak, jak ovládala eleganci pohybu nohy před tím podivným zrcadlem, upevněným v obchodech s obuví u země, přesně tak neovládala mechanismus výběru svého manžela. 20 minut vybírat obuv a 10 vteřin manžela. No to je podle mého názoru školský případ žensky půvabného omylu, jemuž by se snad přece jen bylo možné vyhnout, domnívám se aspoň. Jsou módní návrháři, kteří vám řeknou, co sluší línii vašeho těla a jsou odborníci, kteří vám určí barvu vaší rtěnky. A my se pokusíme hledat cesty, jak nacházet patřičné manžele a manželky. Nejen poučováním, ale diskusí, střetnutím smělých hypotéz a všedních zkušeností. Prostě, pořád pojďte se mít rádi, bude jakousi dialektikou lásky. Bylo mi dopřáno cti, abych zval k mikrofonu své příznivce a také své odpůrce. Budeme se hádat a budeme si poklepávat po ramenou, lichotit i spílat. S tím prosím počítejte. Láska je ožehavým polem samého lidského jsoucna. Pro lásku lidé skáčou v zimě do studené vody pod vlak, jedí neuvěřitelné množství prášků. Snězte 20 tablet uspávadla a nechte si pak vypumpovat žaludek a uvidíte, jak zžíravý cit to musí být. Vezměte jen tak někdy v plné pohodě a radosti žiletku a řezejte se do zápěstí a pochopíte, kam se nám to zakutálel, lépe řečeno, kam se umí zakutálet citový prožitek, který má být zdrojem radosti především. Já budu s napětím čekat na vaše dopisy, které zodpovím, jak jen bude v mých silách.
1: Vážený pane doktore, se zájmem jsem přečetla vaši knížku a zjistila, že moje manželství je vlastně velký omyl. Pane doktore, ani nevíte, jak jste mi pomohl tím, že jste mě před týdnem vyhodil z vaší ordinace. Pochopila jsem naprostou nicotnost a bezvýznamnost svých starostí.
2: Doktore, jestli pak víš, že tě platí za naše peníze. Místo toho svýho věčného kecání uděláš líp, když budeš pomáhat zedníkům.
0: Otevřeme katedru lásky, jakousi školu tohoto mezilidského citu a v ní způsobem elementárním, ale v duchu tradic Jana Amose Komenského objasníme základní pojmy tak, aby naše debata a naše dorozumívání náležitě rostlo a mělo žádoucí úroveň. Pomáhati nám budou žáci této školy, Jan Láska a Květa Toužící. Jedním z poznatků obecné psychologie jest, city, pocity a emoce jsou vůlí neovlivnitelné. Řekněte, slečno toužící, co z toho vyplývá pro naše téma, to jest pro lásku.
1: Že cokoliv provedu pod vlivem tohoto velkého a něžného citu, je předem omluveno.
0: Takže zamiluje-li se váš manžel do své sekretářky a opustí vás pro tento svůj nový a něžný cit, je omluven?
1: Ne, to ne.
0: Dávejte pozor. Mohu mít rád škubánky posypané mákem a mohu k smrti nenávidět špenát. Je možné, abych si nařídil, že od dnešního dne budu mít rád špenát a že budu k smrti nenávidět škubánky s mákem?
3: To jistě nemohu a bojím se, že tím chcete říci, že přestane-li mě mít moje manželka ráda, že jsem proti tomu bezmocný.
0: No vidíte, jak jste přemýšlivý. Pane lásko, bojíte se právem, ale já tím chci říci, že bezmocná je proti tomu především ona. Přestane-li vás vaše manželka mít ráda, tak ona za to nemůže a ona sama o sobě si nemůže rozkázat, aby vás znovu milovala.
1: To je ale hrozné.
0: A pomůžete něčemu, když o tom budete říkat, že je to hrozné? Je to prostě tak a táží se znovu. Co z toho vyplývá?
3: Vyplývá z toho, že je vrcholně problematické mít to své manželce za zlé.
0: A tak nějak bude vypadat naše katedra lásky, v níž citlivostí a ohleduplností nám všem vlastní se budeme dotýkat témat, jež naplňují obsah výzvy či snad rozkazu pojďte se mít rádi.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
5: Vedle mnoha jiných rozhlasových pořadů byl v 70. respektive 80. letech doktor Miroslav Plzák také hostem Chalupářů. Nepravidelného setkání skupiny, do které patřili třeba Adolf Born, Ilja Hurník, Zdeněk Podskalský nebo Ivan Vyskočil. Ale jednou chyběli skoro všichni a naopak zase Adolfa Borna a Miroslava Plzáka doplnil host jako na zavolanou Miloš Kopecký.

0: No, já si myslím, že když se sejde jeden doktor, jeden malíř a jeden herec, jo, s odpuštěním, že by v tom byl čert, aby si neměli co vyměnit. Myslím, jako zkušenosti, že ano. Ne?
1: No,
0: já vám čtu na očích, že máte žhavý téma. Když se nadíváte na mě, tak to bude o čem?
2: Ano, bude to o žárlivosti.
0: A to jsem expert.
2: Protože nikdo z vás byste možná neřekli, že ač jsem napsal o žárlivosti knížku, jsem prožárlil jeden rok svého života, kdy jsem se choval jako úplný a totální blbec.
0: Ale já vám to věřím. Nedovedu si vás představit jako totální blbec, to je fakt. Ale věřím vám to. Věřím, vy byste to neřekl. Já můžu potvrdit, že je to svá pravda. Co já všechno vím, jak je to nesmyslný, hloupý a dole ponižující, jak se člověk schazuje. Dokonce ještě vyhodnocujete svého soupeře, jo, když žárlíte. On je o to zajímavější.
2: Přehodnotíte.
0: Jo. Teď jim to ještě osladíte. Místo, abyste těm dvěma, na který žárlíte, abyste jim to podrazil tím, že neděláte nic a že na to kašlete. A oni se začnou smažit ve svým vlastním štěstí po nějaký době, jo. A musí se usmažit, to je zákonitý. Vy žárlíte a oni jsou na tom o to líp. Děsivý.
3: A mě by zajímalo, jestli žárlivost vyprovokuje k intenzivnější činnosti, eventuálně pracovní, sportovní, umělecký.
2: Jenom taková ta malá. Ono se to dá odstupňovat, jenom taková ta mírná.
3: Ano, takový já jim ukážu, že jo?
0: To netroufám si pronést usudek o komkoliv jiný než o sobě. Jak je to u jiného? Já můžu říct, že když jsem žárlil, nebylo to moc krát v životě, ale párkrát jsem žárlil. To už dřív jako mladý kluk jsem třeba žárlil, že jo? A pak jsem hned na to zase zapomněl druhý den. Ale když jsem žárlil, tak naopak to bylo až psychopatický, že jo? Já jsem všechny schopnosti byly v útlumu. Roztěkaný, nemohl jsem se na něj soustředit. Stále zajatec jedné myšlenky. Zajatec jediný utkvělý myšlenky. Fantazie vám pracuje, představa. Ono to nikdy není tak krásný, jak vy si to představujete, že?
3: To právě na tu fantazii, to bych chtěl navázat, že vlastně žárlivost je projev jaksi nespoutaný, to jsou prostě kaskády fantazie, že? Člověk s malou fantazií si asi to žárlení prostě zjednodušuje, že? Prostě ta jeho je někde s někým, že? A člověk, který má fantazii, ten si vymýšlí přesně to též, ale ještě k tomu něco navíc třeba, že?
2: Člověk vymýšlí totiž detaily, ale před tím nejzávažnějším se zarazí, jo? Tam si myslí, toho by
3: to
2: asi
3: ne.
2: Schopne. Jo? Ale nejhorší je, že člověk žárlí, takže si říká, ale ona by možná ráda.
0: No jo, ano. Jo? Mě to připomíná, vy to znáte, tu starou anekdotu, jak ten žárlivec sleduje svou ženu. A vidí, tam ona jde před dům, jiný dům, kde nebydlej, k tam přijde nějaký muž, co se říká, pak jednou nahoru, on za nima, že jo, do bytu se dostane a oni jsou v ložnici, on se dívá klíčovou dírkou a tetelí se žárlivě, najednou z ní zhasnou a říká, hergorím je ta trapná nejistota. A to je starý.
2: Ano, ale poslyšte, já vám můžu říct skutečnost, neřekli byste, že žárlivci často tedy dopadnou svoji oběť in flagranti? A to se podívíte, když dopadne muž ženu in flagranti, co, jak se chová. On chce od toho milence vždycky občanský průkaz.
0: No jo, to znám taky tu nádhernou, jak manžel překvapí ženu s jiným mužem naloží, že jo. Říká, ven okamžitě, a on říká, počkej, moment, ten koberec, co víš, to je od něj, ten košík, co nosíš, to je od něj. On říká, tak ho přikrej, ať se nenastýmá.
3: Ale zajímavý je, že každý, kdo žárlí, jako vidí toho svého protivníka spíš takovým skeptickým pohledem, že říká, co ona, myslíte, že...
0: To říká, to pane Borne to říká, ale v duchu se bojí, že je lepší. Ano, jo, kdybyste měl zaručeno, že je horší, ano, tak ji nám ještě pošlete.
2: Ano, aby se přesvědčil. Ano, aby to bylo...
0: Samozřejmě, ano. Ale zase jsou lidi jako třeba režisér Roháč, který tvrdí, že není láska bez žárlivosti. Že ano. To patří prostě do tomu. Já řeknu, že to tak úplně není. Dovolíte má expoze?
3: Ano.
0: Já si říkám, že to není totiž láska, ale sebeláska. Jo? Lidi snadno řeknou, miluju tě, no proč vy ne, ta huba se zavře stejně, nebo ten, stejně, no, to nic. Ale to není láska, protože lidi třeba říkají, já miluju švestkový knedlíky. Miluje někdo švestkový knedlíky? Ne, švestkový knedlíky mu fuk, ale chutná mu, že jo. Milovat švestkový knedlík by znamenalo ptát se, jak je švestkovýmu knedlíku, když jde jícnem dolů. Rozumět, jak je jemu. Kdybych někoho miloval, tak to by znamenalo, že je mi dobře, když jemu je dobře. Ale žárlivě se právě na druhým pólu.
3: Ale z vás mluví moudrost, jak
0: staletí,
3: si určitý...
0: Staletí, já už se chtěl říct, že jsem strašně starý.
2: Já vás musím doplnit. Vy jste se přiblížil jaksi k nejmodernější teorii lásky, která tvrdí, že miluje-li člověk v skutku svoji ženu nad tou nejvyšší, takovým tím třetím stupněm horké krvavé lásky, tak jí dokonce nevěru přeje.
0: No ano! No. Ano, asi, ale já to nedokážu. Ano. Já to nedokážu. Se přiznám, že taky vím, jak je to.
3: A to je moderní trapný teorie.
2: Ano, no tak je to možná, že jenom módní. No, možná, že jenom módní. A ne moje tedy.
3: Prosím. A ta se objevovala v literatuře.
0: No ne, ale něco na tom je. Něco na tom. Skutečně, když to domyslí, to nemůže být jenom. Je to na tom něco. Přece nemůžete, víte, to je jako s tím ošidným slovem věrnost, že jo? Máte rád slovo věrnost? Já to považuji za strašně snadno to slovo používá, často se používá a je nedomyšlený, co zase znamená. Jestli se budu mít vymáčknout, někdo řekne, tak já jsem věrnej té a té myšlence, já jsem věrnej té a té ženě. Já si myslím, že není o co stát. Když jsem s nějakou ženskou, tak jsem s ní, protože se mi s ní chce bejt a tudíž jaká pak věrnost. Ano? Jestliže už s ní nechce se mi bejt, tak proč bych jí byl věrný? To znamená, že bych se z jakéhosi principu nutil k tomu s ní. Ale proč? Kde je ten příkaz, ten zákon, který praví, že s ní musím bejt? Kde to je?
2: V té ženě.
0: A lidi, kteří říkají, že jsou věrný myšlence, tak říkají, že ta myšlenka už je nepřitahuje? Že jsou jí pouze věrný? Rozumíte to? Jdu s touto myšlenkou, protože je pro mě stále živá, žhavá a drží mě. Ale co, já jsem jí věrnej?
3: Ano.
0: To je předsudek, to je příkaz, to je nějaká povinnost.
3: Vy popíráte vlastně to sloveso.
0: Ano.
3: Ne ten fakt, ale to
0: ano,
3: sloveso.
0: Mě, ano, proti tomu slovu ne, proti, ano, naopak. Ježišmarja,
3: to není sloveso vlastně.
0: Jít s nějakou věcí, ať už je to s člověkem, nebo s myšlenkou, co je krásnějšího. Ale to slovo věrnost je mi podezřelý. A všimněte si, že není náhodou, že na cestě tak milovali slovo věrnost. No. Ano, no i z SS-áku, odznak za věrnost, prsko, za věrnost vůdci, prsko, už měl medaily, že za věrnost, bude by nemusel být věrný, pak nesměl myslet.
2: Vy jste mě úplně rozložil. Já jsem rozložený.
0: Já se vás složil.
3: Taky jako jsem, no ano.
0: Dal byste si ještě cigaretu.
2: Já vám dám cigaretu, ale ještě bych vám s tou věrností, dejte pozor, když, co je to platné, když, teď prosím, soustředíte se tak, jak já jsem se soustředil, je v povaze muže, a to si jednou řekněme, z očí do očí, že jaksi kontakt s novou ženou má v sobě mnoho lákavého, čili ve své už vlastní vaší psychické podstatě může být zakomponována nevěra. Vy byste pak nemohl udržet žádný vztah jako trvalý.
3: Já bych to dodal, nevěra je taky někdy konvence. Víte, jak si prostě já znám, budu hovořit o přátelích, že jo, teďko. Ale nebudu je jmenovat, jako samozřejmě. Jako. Já mám několik dobrých známých, kteří vlastně jsou už vlastně nějak tak příliš pohodlní z různých důvodů na ten akt té nevěry, ale donutí se k ní, aby sami sobě dokázali, že jsou pořád mobilní.
0: Ano, to je velice špatný, ale to je skutečně
3: špatný. To je špatný, no.
0: Myslím si, že všechno, co člověk dělá z nějakých důvodů, které nejsou z té věci samé, jo, je to vždycky špatný. Aby si dokázal, že není starý, nebo aby jí jaksi dal ostruhy a vyprovokoval klásce, to je vždycky vedle. Nutně musí vědět. Jestliže ten ideální člověk, protože na to má strašnou chuť, tak to je přece vadný, ne?
2: Co no a teď co uděláme s tím faktem, že v tuto chvíli jsme tady tři muži a nikdo z nás neví,
0: co dělají ženy.
2: Ano.
0: Je doma a je-li to doma, je doma sama.
2: Ano.
3: Jo, že bychom si šli za
0: to. Je-li sama s kým je?
2: A dozvíme
0: a jestli, se to. Jestliže s někým je, jaký je?
2: Ano.
0: A jestliže je takovej, co dělají?
2: A uvědomili se, že se nikdy do konce svého života nedozvíte, co teď v tuto chvíli vaše žena dělá.
0: Jistě, že jo. No jistě.
2: Zatímco ona to ví, pokud není v bezvědomí.
0: Ano. Nikdy se to velmi správně.
3: To a naplňuje vás to
0: o některých věcech se nikdy nedozvíte.
2: Ano, to je nejistota nikdy. A věřte mi, že žárlivost je neschopnost vyrovnat se s nejistotou vztahu.
3: Člověk bez obrazotvornosti to má vlastně dobrý. Až nepřemýšlí o tom, co jeho žena dělá zrovna v momentu, kdy on je v rozhlase.
2: Jenže už lehký stupeň debility umožňuje malou obrazotvornost. Takže normální člověk, zvlášť muž, tvrdí se, že muž má více fantazie, než žena ten jí má. Proto taky muži jsou strašnější.
3: To se nejsem jist.
0: Já si Pardon, abych vám...
3: Jenom s tím nábojem té fantazie si nejsem zcela jist. Tvrdí se to skutečně? Vy to tvrdíte?
2: Pardon, to netvrdím já. To se všeobecně tvrdí.
0: Co jste, já jsem neposlech.
2: Já vám to řeknu ještě jednou. Cituji, schovávám se za autora Eysenck například. Tvrdí, že fantazie muže je větší, že ženy musí všechno prožít, kdežto mužům stačí, že si to představí.
3: Fantazie muže je morbidnější. Já myslím, to je ten základní fakt. No, oni, ženy jsou jaksi zdravější i v úvahách.
0: Vídeme-li z prastarých, ale skutečně prastarých, až faktů s odpuštěním. Vídeme-li z toho, že žena je příroda, ale muž je duch, který má být, že? Duch. Tak je logický, že to, co říká doktor Plzák, asi tak je. To není o to, že by ženská inteligence je jiného druhu.
2: Ano, to není méně.
0: Nesrovnáme, ne, to není méně, naopak. A je prostě jiná, že, než mužský. A ženy jsou reálnější. Realističtější to
2: rovně. Ano, ale jsou taky tím nákladnější, protože všechno musí prožít a pokud možno nákladně, když to my si to velice levně představíme.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Jak víme, zdaleka ne všechno, co se natočilo před lety, se nakonec taky odvysílalo. Cenzura byla bdělá, a to nejenom, prosím, z hlediska politiky, ale i morálky a mravů. Takhle se třeba do silvestrovského vysílání nedostaly některé lékařské historky, i když takzvaná medicína v županu, anekdoty z lékařského prostředí byly vždycky velmi žádané a oblíbené. No a Miroslav Plzák nemohl samozřejmě chybět.
2: Vážení přátelé doktoři, tak vás srdečně vítám na naší silvestrovské besedě. Jak vidíte, víno i káva jsou na stole a můžeme tedy začít. Poněvadž zřejmě půjde o vyzrazování lékařských tajemství, a sice ve velkém, nebudu nikoho z vás oslovovat jménem. Poprosím tedy,

0: Člověče, nezlob se. A představte si, i v tom prohrává.
1: My ve své praxi potřebujeme ku správné diagnoze našich pacientů také zjistit informace z jejich prostředí domácího, ze zaměstnání, z bydliště a tak dále. A tak když jsem se snažil získat zprávu o jednom svém pacientovi, tak jsem trochu k svému úžasu četl v jeho zprávě z pracoviště. Opilý do práce nechodí, když se ožere, nepřijde vůbec.
0: Měl bych podotknout, že kolega je psychiatr.
2: Ano.
0: Já se vám ještě k těm dopisům, mě to pořád láká. Za ta léta člověk dostává všelicost, ale lidé, kteří mě píšou, jsou někdy taky rozrušení. Takže ten dopis jako začnou psát, ale nedopíšou. Já mám kuriozní dopis, kde je napsáno: pane doktore, buďte tak velice laskav, a pak děkuji vám.
3: No. O bodu, jaksi interních, velikánem byl samozřejmě také Thomayer, nestorem českého vnitřního lékařství spolu s Pelnářem. A byl někdy ale ke svým podřízeným trochu strohý, někdy lakonický, ostřejší. Takže ti mu také vyváděli různé drobné kousky. A potřeboval pro přednášku studentům nějaký zajímavý případ. Měli tam jaksi pacienta s rozsáhlou rozedmou plicní. Je celkem tato rozedma často typická pro foukače skla, pro profesionální trumpetisty, saxofonisty a podobně. No a mladý asistent Prusík vybral pro přednášku tohoto pacienta. Thomayer rozvinul všechny teorie o tomto pacientovi a říkal: vidíte, tak to vypadají plíce profesionálního hudebníka. A říká: na který nástroj hrajete? A pacient říká: já jsem, prosím, bubeník.
0: Jsou vám zajímavý způsoby, jak se dostane k nám žárlivec do léčení. To byl, jednou přivedl vlastně sám sebe, pohádal se s manželkou, ona si nechtěla vzít kostým, který on chtěl, a najednou on říká: no snad se oblékáš kvůli mně. On říká: kvůli tobě se oblékám, ale nepřeji si vědět, kvůli komu se slíká.
1: Noční služba je vždy pro lékaře vyčerpávající záležitost. Vzpomínám, jak jsem ještě kdysi v Vojenské nemocnici v Plzni sloužíval noční službu nejenom na oddělení, ale zároveň i příslužbu na chirurgii. A jednou takhle kolem 3 hodiny z rána mě vzbudí imperativní řinčení telefonu. A do telefonu se ozve hlas jinak velice dobrého, vrátného: pane doktore, spěte klidně. Na chirurgii přivezli děsně rozbitýho chlapíka, ale říkali, že vás k tomu vůbec nebudou potřebovat. Tak snad, abych vás ani nebudil. Naschledanou.
2: Já nejsem sice lékař, ale můžu vám říct, abych vás trošku rozveselil, no, jeden lékařský vtip.
4: Samozřejmě.
2: No, tak no, takový venkovský lékař po těch 100 pacientech odpoledne, pozdním odpoledne v letě si vyjde do luk a háju, aby se nadýchal trošku svěžího vzduchu, a teď jde po takové pěšině a potká starou babičku, a ta ho z dálky zdraví, křičí na něj: dobrý odpoledne, pane doktor. A on říká: dobrý odpoledne, Horáčková. Poslouchejte, dáváte starýmu ty teplý obklady, jak jsem vám ráno říkal? A ta se lekne a říká: ježíš, pane doktore, vždyť jste říkal, že mu mám dávat studený. A doktor se zamyslí, říká: no jo, ale od té doby medicína značně pokročila.
0: Já si vzpomínám, co všechno dokáže chlap, když jako žena jde nesprávným způsobem. Jedna žena si přečtla knížku o hypnóze a dospěla k takovému závěru, že lze muži vyhypnotizovat, aby jí měl rád. Jo. Tak to byl rybář, tedy musím podotknout. Tak ona se na něj tak dlouze pořád koukala, snažila se mu tedy vyhypnotizovat lásku, a on jí řekl: Heleno, Přivíš na mě jako chcíplá plotice.

0: To má znamenat.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Tak se nám to pěkně spojilo. Tahle rybářská hypnóza a další vyprávění doktora Plzáka o rybách a rybářích, které bude právě následovat. Nakonec, jestli se o rybářích traduje, že co rybář, to tichý blázen, tak proč ne? Ale já z toho setkání u řeky před lety vybírám víc než jen zamyšlení populárního psychiatra. Taky třeba povídky spisovatele Jiřího Mahena nebo rybářské historky herce Bohumila Bezoušky. Mimochodem, to je ten, kterého jsme slyšeli před chvílí v tom neodvysílaném Silvestru.
3: Já myslím, že to víte právě tak dobře jako já, že rybářům se říká tichý blázni. Myslím, že nikomu se tak nekřiví jako tímto označením. My psychiatři nemáme rádi to slovo blázen, ale rybáři skutečně s tímto pojmem nemají vůbec nic společného. Já rád o rybářích mluvím, protože jsem kdysi jsem ryby chytal a do dneška si myslím, že to je jedna z nejlepších aktivních zálib. Rozumíte, jsou záliby pasivní a aktivní. Pasivní znamená, že vůbec nedáváte, nic neinvestujete do radosti. Radost přichází sama tedy. Třeba otočíte-li knoflíkem televize, máte okamžitě nějakou radost. Myslím radost v tom našem odborném slova smyslu. Kdežto aktivní záliby, to jsou takové záliby, kde musíte investovat energii, nějaké prostředky, ale především nějakou energii, námahu, úsilí, abyste získal radost. Přičemž ta radost vyjádřena ekonomicky může být velice malá. A to se mi na rybařině hrozně líbí, že to je ryze aktivní záliba, protože musíme investovat obrovskou námahu a energii a výsledky jsou přeci tak chabé. A přece jedna jediná malinká rybička chycená za celý rok se vyplatí za tu obrovskou námahu, kterou to sebou nese. To jistě víte, co to znamená, já nevím, schánět ty žížaly a pruty a teď sedět u té řeky nebo chodit podél té řeky. Tak už jenom proto je rybařina svým způsobem ideální, nehledě k tomu, že cvičí trpělivost. Myslím, že mi dáte za pravdu, že cvičí nekonečnou, nekonečně velkou trpělivost. Že člověk přitom je v přírodě a že si rybář může zvolit ten, který se třeba za dne hodně naběhá, že může sedět. A ten zase naopak, který za dne toho příliš nenaběhá, tak ten zase, že může chodit. A proto já vždycky na prvním místě, když mluvím o aktivních zálibách, vždycky cituji rybařinu. Je málo žen rybářů, je málo rybářek. Já tedy nevím proč, ale asi to ženské psychologii nějak nesedí, sedět u řeky a chytat tu jednu jedinou rybičku za rok. Naproti tomu, já mám pocit, že každý muž by tak trochu chtěl být rybářem, a ve své praxi jsem našel mnoho mužů, kteří mi říkali, já bych byl rád rybářem, ale ona manželka by to nerada viděla a tak dále. A to je ta poslední věc, o které bych se chtěl zmínit, totiž, že chce-li být muž, ženatý muž rybářem, tak to musí prosadit. To je zajímavé, že musí svést o to boji. Jsou ženy, které nerady pouští muže chytat ryby. Ty, co se jim posmívají, tak s těm asi vědí radí, to nevadí. Ale nechtějí, a to já myslím, to není jako dobrý. Tedy rybář má právo si vybojovat doma, tedy má právo si vybojovat svůj čas na chytání ryb. Já nevím, nemám představu, kolik je u nás ryb, tedy, nebo kolik je toků, kde se tedy dají chytat ryby, ale jelich jenom zůstávají-li ještě nějaká volná místa, tedy všem mužům doporučuji, aby chytali ryby. Každý pořádný mužský má rád hru, má trošinku rád riziko, rád něco vsadí, vyhraje nebo prohraje a i v tom je trošku i toho je trochu v tom rybářství. Ženy mají rádi jistotu a právě já myslím, že na rybářství je hezká nejistota. Mně se dokonce líbí, uvažte, že opravdu já znám rybáře, který třeba 3 roky nic nechytil a přesto tam každý den jde na tu řeku, který každý den tady v tu povolenou dobu a je rád a je spokojený. Čím více rybářů, tím bude méně neuroz a tím méně budeme mít my práce.

Kdo jednou okusí, jak krásné je sedět u vody a čekat na rybu nebo jít za rybou, lovit, což se pro nezasvěceného velice těžko dá popsat slovy, kdo to všechno jednou pozná, ten už se velice těžko odtrhuje od těch vodních pout. Jedním z těch, kterého tato záliba provázela životem, je Jiří Mahen. Napsal o tom i rybářskou knížku, ze které si, když dovolíte, dnes budeme trochu číst.

Ryba, která ze mne udělala rybáře, byl pstruh. Rád si vzpomínám na první doby začínající rybářské náruživosti, neboť v tom byly hory, horské louky a horský vzduch. A rád zase, kdykoliv vyjedu si ven na pár dní, jenom na ně. O pstruhu se říká, že je hloupá ryba, ale moje zkušenosti nevědí o tom pranic, stejně jako nevědí nic o pstruhu, jako o rybě příliš chytré. Pstruh je prostě ryba rozmarná a tak se musí také na ní chodit. S rozmarnou vášní, s jemným prutem, jemným háčkem a lehoučkou návnadou. A pak pustit se podél řeky a prošvihovat vodu. Chytíš dva a chytíš jich také třeba 20. A jsou revíry, kde za 2 hodiny nachytáš pstruhů celý baťoch. Zejména rád vzpomínám si na to, jak mě tyto rybky učili být rybářsky chytrým. Rád si vzpomínám na svou první rybářskou hůl, strašlivý bambusový klacek, kterým se mohl tahat candáty z Labe, co jsem se s ním nazlobil a natahal po všelijakém křoví a po skalách, co jsem se s ním namlátil o balvany, když celá hůl zduřela v mosazných kroužcích a nedala se rozložit. Až jsem konečně hůl zahodil a uřízl si pořádný ohebný lískový prut, s nímž to šlo pak zrovna hračkou. Rád si vzpomínám na svoje první parádní splávky, které jsem házel do vírků, co se jich pstruzy naočumovali z dálky. Až jsem jednou do pálen sebral praobyčejný husí brk, pěkně ho zařízl a měl jsem splávek, o jakém se mi ani nezdálo. A později i tenhle splávek jsem zahodil a házel do proudu jenom pevnou nit s jemným brokem. Rád si vzpomínám, jak jsem hledal pstruhy po celé říčce ve všelijakých hlubinách, jenom v obyčejných proudech nikoliv, až mě tam začali sami náhodou brát a já pak už jinam nechodil. Ryba si umí rybáře vychovávat, jak ví každý, zejména kdo vášnivě rád chodí na kapry, což je tak asi největší rozmara mezi rybami.

0: O rybě se říká, že je němý tvor. Kdyby mohla promluvit, kolik by toho napovídala o rybářích a zážitcích s nimi. O krásných dobrodružstvích kolem nalíčených udic, těch udic, za kterými je nutno vidět člověka. Ale bohužel nemluví a tak nám nezbývá, než se ptát rybářů.
1: Já už ani sám nevím, kdy jsem s tím začal. Určitě jako kluk s nití a špendlíkem a s nějakým klackem. A samozřejmě na černo. Jako blahé paměti každý, protože pytláctví v těchto letech se rozumí jaksi samo sebou. A pak já to mám v rodě, protože děda byl nimrod a táta rybařil. Po dětské pytlačině přišla léta sportu, která nepohyblivou rybařinou jaksi opovrhují, protože vítězství nejsou vyjádřitelná počtem gólů a nejhezčí příroda v těchto letech je zelený trávník fotbalového hřiště a lesklá plocha ledu s dvěma brankami. Ale člověk zmužní a prý také zvážní, což se mě dosud nepovedlo, a začne vidět svět jinýma očima a uvidí najednou přírody a jevy v ní v novém světle. A tak jsem se vrátil do dětských let rybařiny před léty na Slovensku, kam jsem jezdil dlouhá léta k Baňské Šťávnici na Počuvadelské jezero. Celé okolí Baňské Šťávnice je dokonalým systémem vodních přehrad. Hodružská jezera, Klinger, Pijarkské, Kolpašské, Počuvadlo, Rozgruň, prostě rybářský ráj. Jezera se zelenou tyrkysovou vodou, položená ve značné nadmořské výšce Šťávnických vrchů, zaklíněná do nádherných lesů a mezi nimi jako klenot Počuvadlo položené přímo pod legendární sytno, opěvované Sládkovičem, s pověstí něco jako český Blaník. Je to nádherný kus země, líbí se mi tam daleko víc než v Tatrách, ať v nízkých či vysokých. Dnes je to státní přírodní rezervace, ale v dobách, kdy jsem tam začínal, se smělo tábořit ještě kolem jezera, přímo u vody. Jezero má několik zátok a poloostrůvků a abych už konečně mluvil odborně rybářsky, jsou tam nádherní kapři, nejvíc okolo 4 až 5 kil, občas štika a candáti, jak se na Slovensku říká zubáči, spousta výtečných okounů tak do půl kila, tloušti, čili jalci, a sem tam duhový pstruh. Já jsem byl vysazený na zubáče, kteří jdou nejlíp časně z rána a s nastalým večerem. Chytají se tam na mrtvou nebo živou rybku, karáska, na které jsme jezdili kousek dál k Šťávnici na jezero Klinger a chytali je na miniaturní háček s kuličkou chleba z vící makového zrníčka, jen co by se zakryl hrot háčku. Šli tam jeden za druhým a vozili jsme jich stovky v kbelících domů, pak do bedničky položené v potoce. Sedával jsem se dvěma pruty, rybičku nahozenou kus od břehu, s prutem ve vidličkách, rásoškách tedy slovensky, s uvolněným navijákem a trpělivě čekal. Když přišel jejich čas, nastal zvláštní vzrušující úkaz. Šňůra se pohnula, odvinuli se 2-3 metry a šňůra zůstala stát. To candát dole rybku vzal do tlamy, popojel s ní a zastavil se, aby jí zhltnul. A pak se šňůra rychle rozeběhla znova. Candát ujížděl pryč. A to byl onen moment. Prut se vyndal opatrně z vidliček, šňůra se nechala chvilku běžet a zaklapl se naviják. Šňůra se napíjala, pak se zasekávalo a ryba se rychle přitáhla. Candáti tam nebyli velcí, nejvíc tak okolo půl kila až do kila. Výborní byly jako lovná ryba tloušti, byly tam obrovské kusy, které za slunečních dnů plavaly v hejnech jako polena úplně na povrchu hladiny. Chytil jsem jednou obra, který měl přes 4 kila, ale tloušťům jsem jaksi příliš neholdoval, protože na jídlo dávám přednost rybě s tuším masem, dravcům. Bohužel rybařina chce čas, hodně času, který je zárukou trpělivosti, umění čekat a vyčkat správného času. A toho je, jak se mi zdá, pořád méně a méně.
0: Rybář, který nám tu tak trochu o sobě a tak trochu o rybách povídal, byl člen Národního divadla Bohumil Bezouška.

No tak vidíte, začali jsme u lásky a zamilovanosti a končíme na rybách. No, vlastně taky láska. A mimochodem tahle rybářská hodinka, ze které jsme citovali dnes na závěr, přinesla i jiné zajímavé postřehy rybářů, například Jaroslava Vojty nebo Jana Vericha. A my se k ním určitě zase někdy vrátíme. Do té doby všechno dobré přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: 23. hodina právě odbyla, no a noční linka právě otevírá, právě začíná a krásný pozdní večer vám všem, kteří jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím na závěr pondělního dne. No a moc se na vás budu těšit, že společně přivítáme nový den úterní, ale to všechno po pořádku. A samozřejmě pro vás máme spoustu zajímavé muziky, spousty připravených písniček, které doufám, že vás potěší tak jako vždycky. A především nás v noční lince jako vždycky čeká povídání dnes na téma, na vaše posluchačská dopisová e-mailová přání, na téma Můj rodný dům, moje rodiště. Kde jste se narodili a žili jste jako děti ve městě nebo na venkově a co nejvíc si z místa svého rodiště pamatujete? Věžičku kostela či velký ořech na návsi, který byl zdoláván vaší partou? Toulali jste se jako děti rodným městem a vyhledávali zákoutí, kde jste si třeba zapálili první cigaretu? No a kde jste si dali nebo dostali první pusu? A vracíte se jako dospělí do míst vašeho dětství? Vzpomínkami na sladké dny dětství se projdeme v této srpnové noční lince. Takže já ještě připomenu, jako vždycky kontakty sem k nám. Telefon 731 800 900, pak máme také web, tam už jste se mnozí rozepsali, rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, protože i tam se na vás budu samozřejmě moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní pondělní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: to byla Věra Martinová a písnička Až na vrcholky hor. No a jako první se k nám dovolala Eliška z Olomouce. A Eliško, já vám přeju krásný pondělní večer stále ještě.
1: Já vám, Jitušku, taky a všem posluchačům, který poslouchají to vynikající téma.
0: Děkuju moc krát.
1: Protože je to náš domov a já si myslím, že to si každý rád vzpomene, kde se narodil a zapomíná. Já v mojím věku skutečně ráda vzpomínám a je mě to moc líto, že jsem si toho domova málo užila.
0: Jo.
1: Protože já jsem se tam narodila, když to naši dačí stavě z Brně a je to ta nahoře ta kamenná kolonie, říkají tomu teď Kamenka, a tam naši postavili domek a to byl potom trojdům, protože tam ještě byly tatínku bratra a jeho rodiče, tatínko, takže to byly, ale ráda na to vzpomínám, protože pokud tak žila naše maminka, tak se na tomto domku strašně moc nadřela. A to právě vzpomínám, že když chodila se mnou, byla těhotná, tak dřela na tom domku a chtěla, abych se tam narodila. Takže skutečně se to stalo a samozřejmě potom maminka zahynula v Brně při náletě. Sakramentská válka, to nemůžu ani vzpomínat, protože zahynuli ty moje dva sourozenci a maminka. Takže ten domov byl pro nás už nedosažitelný.
0: Ano, ano.
1: No, protože otec to potom se oženil po druhý, prodal to a odešel, ale já na to nemůžu zapomenout. Moje dcera ví, že já pořád na to vzpomínám a je mě to líto, tak ta nejmladší dcera mami, já tě tam zavezu. Tak mě tam zavezla a já byla šťastná, že jsem ten domek uviděla, ale nemohla jsem to vydržet, ten pláč, já jsem tam brečela jak malý dítě.
0: Věřím, že takže to na vás dolehlo.
1: A moje dcera říká, tak pojď se tam podívat, tam někdo bydlí, já tam nemůžu jít, ale můžeš, je to tvůj rodný dům.
0: Jo.
1: A šli jsme tam a byl tam takový mladík. A tak dcera mu řekla, že jsem se tam neamal, tak pojďte dál. Takže jsem si to prohlídla, byla jsem šťastná, ten pláč jsem trošičku udusila tím, že ho vidím.
0: Ano.
1: A on říká, že to chce prodat. Já kdybych bývala byla mladší, to už mě bylo 1,90. Kdybych byla mladší, já bych byla ochotná to koupit.
0: Koupit znova zpátky, že jo?
1: A zůstat doma. Pak to byl doma. Takže Jitruško, já to nechci moc rozebírat, to by bylo na nohy a maximálně chci se zmínit o jednom pánovi, který tam se nějak nastěhoval.
0: Ano.
1: A on zepsal knihu.
0: Ano.
1: O tom, jaký to tam krásně, pan pod náma tykla svratka, nad náma byly kopce, lesy, takový ty skaliska a tam bylo krásně od nás ze dvora vidět na to brněnské výstaviště. Takže to bylo nádherný
0: místo, ano.
1: A právě pro nás děti to bylo, přímo jsme byli v Brně, ale bylo to skutečně takový, že jsme měli si kde hrát, měli jsme koupání, měli jsme hledat co. Takže málo kdo, takže ráda na to vzpomínám. A ptala bych míst tak vidět. Já jsem tam zůstala do 14 let. A pak ještě tam byli ti moji bratři, ale on to prodala odstěhovat. A věříte, že už je to tolik let a já na to nemůžu zapomenout a nemůžu mu to odpustit.
0: Věřím.
1: Se nám prodal rodinný dům.
0: Jo.
1: Takže tak to je, Jitruško.
0: Ale máte ho ve své paměti, ve své mysli zkrátka. Mám. A tak
1: pokud
0: se
1: budu, tak pořád mám a děkuju tomu pánovi, který napsal tu knihu, protože mě on v Olomouci vyhledal.
0: Ano.
1: Takže já už jsem nejstarší občan, který ještě žije, takže jsem mu povyprávěla a napsal to do té knihy a tak teď tu byl můj pravnuk.
0: Jo.
1: Tak jsem mu to dala číst a ona taková velká kniha, a to mám, však to je ono. to už mám pro svoje pravnuky, aby si nemysleli, že jsem žádné domov neměla.
0: Aby věděli, jak to tehdy bylo a co tam bylo a kde to bylo.
1: Tam je to perfektně napsané, to, co tam je, jako ty lesy, to všecko, jak se to stalo, jak se to začalo stavět. Mm-hmm. Takže perfektní kniha, kterou děkuji tomu pánovi.
0: No tak to je super, takováhle památka. No.
1: Přesně. A loni na Vánoce, den před 4 dnem, mi to z toho Brna dovedlo, tak jsem mm-hmm. měla krásné dávek.
0: Tak to věřím, to věřím. Eliško, moc vám děkuju za to úvodní povídání, pěkný.
1: Mějte se moc a moc pěkně a hodně zdravíčka vám přeju a...
0: Nápodobně. Děkuju za návštěvu a budu se těšit zase brzo u nás na slyšenou v noční lince. Mějte se hezky, Eliško.
1: Děkuji, Tuško.
0: Taky.
1: Naschledanou, dobrou noc.
0: Dobrou noc, na slyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Vladimír Mešík a písnička Jednou, tak tolik muzika a na telefonu máme paní Ludmilu z Brna. Krásný večer, Ludmilo.
1: Dobrý večer, zdravím vás, Tuško.
0: Děkuju.
1: Všechny, kdo poslouchá.
0: Děkuju a nápodobně. No.
1: Tak já pocházím z vesnice, která se jmenovala Újezd u Brna. Je to tak 17 kilometrů od Brna a narodil se tam asi i můj otec a měl dvě sestry.
0: Aha.
1: A to bylo tak už ale postavený ten dům ve 20. letech, no možná i dřív. A já jsem ten dům milovala. A bylo to, my jsme bydleli na takovém kopečku a tam to sídlil velký barák, kde bydleli tři rodiny a bylo to obehnané zdí, že tam nebylo vidět do toho. A potom byly dvě uličky a v prostředku těch uliček byl dům a v každé té uličce v jedné jsme bydleli my, že jsme nikam neviděli, jenom naproti dovolen. A z druhé strany zase taky tak byli lidi. A ještě za náma byl jeden a tam bydleli staří, ten jeden to, ten zabíjel pse teda. To bylo hrozně. A to mamka vždycky, když jsme byli nemocní, tak jim ušla pro sádlo a bazala nám to, ale fuj. A já jsem teda to milovala, milovala jsem ten dům. Mm-hmm. A náš otec jezdil po světě jako montér a všechno bylo na maminku. Ale ten barák, já když si vzpomenu, že jsme, on byl na dvě strany. Na jednu stranu byly dvě velké okna a na druhou stranu byly ještě zase dvě okna a tam bydleli rodiče mýho tatínka.
0: Jo.
1: A oni měli jenom dvě místnosti a když, a my jsme měli obvák jenom, no, kuchyň a ložnici. Já jsem spávala za čtvrté ložnici a my jsme měli ty, jak se to jmenuje, trámy, jako nahoře, jako místo stropů, tak tam byly trámy.
0: Ano, ano.
1: Ještě. Takže to mě teda utkvělo a já vždycky, když jsem ležela v té posteli, tak jsem si ty trámy prohlížela, protože tam byly jako kdyby obrázky vždycky, je tam něco, jak to praskalo ty trámy, tak se to tam objevovalo, jsem si představovala, co to asi je. A v jedné místnosti my jsme měli hnědý a v jedné černý, dovedete si to představit.
0: Jo.
1: Takže mamka to normálně natřela na bílo, oboje dvoje.
0: Mm-hmm.
1: A potom teda taťkovi se moc nechcelo, protože vždycky, když přijel ze světa, tak se mu nechtělo moc dělat.
0: Tak chtěl odpočívat, ano.
1: Prodáme. A mě bylo 15, když ona to o tom začala mluvit a já říkám, ne, neprodávajte to, já to tady chci mět, aby se to tady zachovalo.
0: Jasně.
1: No a nakonec teda to prodali, už já jsem se vdávala v 18, tak to tam ještě bylo, nemusela jsem se podutíkat.
0: Mm-hmm.
1: A no, byla jsem hloupá. Že jsem tak brzo šla z domu.
0: Jo.
1: A potom jsem se tam ještě vrátila, protože jsem si vzala kluka 5 kilometrů od újezda a bylo to Mohyla míru. Každá procházka nedělní,
0: ano, ano,
1: byla procházkou po silnici z újezda za Mohyl míru. Jak byl Napoleon. No a tak jsem si vzala kluka a on teda, jsem se tam přestěhovala k ním, ale tam dědek nás honil nožem, když jsem byla těhotná.
0: Mm-hmm.
1: Takže jsem se vrátila zpátky do toho rodného domu.
0: Mm-hmm.
1: No ale naši potom už, pak jsem se přestěhovala do Tišnova a naši potom už tam nechtěli teda být, to se snad konec tím souhlasilo, tak to prodali a přestěhovali se do Brna.
0: Jo.
1: Ale já, Jituško, já do dneška, mě se ve snu pořád objevuje ten dům a normálně se mně zdá, že ti naši se tam zpátky vrátili.
0: Že tam bydlíte pořád.
1: A říkají, A já říkám, co tady děláte? Veď vy jste to prodali, to tady nemůžete být. A oni mě říkají, ale oni tady stejně nebydli, jo? Pojď dom. A toto se mě vrací. Mm-hmm. Ale byla jsem přítele, ano, který zemřel před 15 rokama. Mm-hmm. A než zemřel, to bylo na podzim v září, mě říká, víš co, pojď, já vezmu auto a pojedem se tam podívat. Takže mě udělala radost, že mě tam vezl, takže to už je 15 roků.
0: Zkontrolovali jste to tam zkrátka.
1: Kontrolovali jsme to tam všechno. Barák je vůbec tím, oni nic neudělali za sirece. To jsem se dost divila.
0: Aspoň jste to poznala hned. Že to ještě nepřestavili.
1: On tam byl bryzolit a okna byly na bílo. A takže okna mají hnědý a že dokonce přes té druhé strany měli i krávu, ale my jsme tam neměli. To byla zahrádečka.
0: Jo.
1: Zahrádečka. Tak nevím, jak tam tu krávu mohli pěstovat. Mm-hmm. No a tak tam mě zavezlo a potom mě ještě zavezlo na tu mohylu míru.
0: Jo, tak jste tak si udělala takový vzpomínkový výlet. Dobře. Tak Ludmilko, musím poděkovat a moc děkuju za to, že jste takhle zaspomínala, kde jste vlastně prožila začátek svého života a kde máte vlastně takové ty kořeny a takovou tu kotvu ve vzpomínkách a v mysli.
1: Jo.
0: A jinak vám přeju hezké dny.
1: A já se pozdravím, když teďka, když máme srazí ze školy.
0: Ano.
1: No, tak už je mě 74, ano, to bude. Každý říjen, první týden v říjnu.
0: Takže to tam
1: tak
0: vidíte.
1: Tak to mě tam vždycky někdo zaveze.
0: Tak to je super. Ludmilko, musím poděkovat, protože čas je neúprostný a děkuju moc krát. Hezké dny, jo? Mějte se pěkně. Taky krásný večer. Dobrou noc a zase příště. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásně nám přišla zaspívat Hana Zagorová, Kdyby se vrátil čas. Jinak máme asi za 3:30 a na telefonu Františka ze Židlochovic. Krásný večer, Františku, moc vás zdravím.
1: No, dobrý večer, já vám Jitušku taky přeju krásný večer a všem posluchačům do Kělínky.
0: Děkuju moc krát samozřejmě za všechny i za sebe. Tak Františku, vzpomínáte na svůj rodný dům nebo na to místo, kde jste prožil vlastně ten počátek svého života?
1: No, paní Tuško, samozřejmě, tak já jsem se narodil v Olbramovicích u Moravského Klumova. To nejsou ty Olbramovice někde u Benešova, to jsou Olbramovice tady u Moravského Klumova.
0: Ano.
1: Ale je to dům 103, jo?
0: Jo.
1: Ale to jsem nikdy moc nevěděl, až jak jsem prostě se dostal k nějakým dokladům tady, jak se teďka žení do mamko, kde se brali, tak tam jsem teda vyšel domek 103, když jedeme medicky přes Olbramovice, když jedeme do Kuši, tak my vždycky jedeme přes ty Olbramovice, ale já tam ten domek omrknu vždycky a je to takový malý domek a tam asi naši bydeli jde možná v nájmu nebo tak, jo. A tak tam mám místo narození Olbramovice. Pak jsme se naši přestěhovali do Kupšic, tam jsme bydleli v domku v Cihelně, to nevím, jaké to mělo číslo, jo, ale potom po odsunu Němců, jako jo,
0: ano,
1: tak naši se přestěhovali na domek 25, Kupšice 25, jo, no tak tam jsem tam bydleli, protože až do smrti, no a tak potom si to koupil syn a opravil to a tak všechno, jo.
0: Mm-hmm.
1: Ale ty Olbramovice se skládají ze třech dědin, jako dědinek. Olbramovice, Babice, Zelovice, Litňavice, jo.
0: Mm-hmm.
1: Tak to je taková zajímavá dědina.
0: Ano.
1: A tam jsem chodil taky do Měšťanky, jo. Chodili jsme tam do Měšťanky a taky jsme tam chodili na zábavy. A i teď, když kolikrát jdeme s manželkou, tak se tam zastavíme na Hodech, jo.
0: Uh-huh.
1: A jsem tam, ještě tam potkám nějaký spolužáky, jo. Ale je jich teda málo.
0: Uh-huh.
1: Ale máme tam kamaráda Františka Jaroša. Jeho maminka byla stejně Polka jako moja maminka. Takže oni byli kamarádky velký, jo. Ještě v tenkrát, ještě jsme, taky se něj vydíval, jo, někdy, ale málo, jako, ale vím, jak vypadala tatínka, maminka, aj tatínek, jako, jo.
0: Uh-huh.
1: No, takže takhle už teda rodiče ani naše, ani jeho Františkovi nežijou, jo. No, tak je potřeba se tam na ně zaspomínat, jo, na ty naše rodiče. No, takže říkám, přes Kupšic, když jedeme do Kupšic, tak vždycky okolo těch Olbramic jedu, nebo přes ty Olbramice a vždycky se podívám na ten domek 103, je to takový malý domeček, jo, no je to opravený, nevím, kdo tam ani bydlí, ale prostě jedem okolo toho, no a tak.
0: Takže zavzpomínáte vždycky, když náhodou jedete kolem a přibrzdíte, no, zkrátka, tam, jak se říká, jo?
1: No, tam, když jsme se brali s manželkou, tak tam nás oddávali na národní výboře, jo?
0: Uh-huh.
1: No, takže a v kostele zase u nás, takže jsme tu svatbu měli na dvakrát, jo? Během jednoho dne, jako církevně a i obecno, tak, no, tak jinak...
0: Takže je to pro vás vlastně hodně zásadní místo a důležité místo celkově obecně v životě,
1: no,
0: že jo?
1: Samozřejmě. Manželka ta se narodila v Tulešicích a její rodiče potom, až byli Němci odsunutí, tak se taky přistěhovali do Kupšic, jo. Naši už tam byli za Německa, jako když, jo, tak ještě když tam jako přes dědinu procházela ta německá jednotka s jedním tankem, tak se zastavili u nás v té Cihelně, já jsem byl malý kluk, 3 roky mě byli, tak mi tam vysadili na tank ti Němci, jo. A tam u nás dědím nikdo nekladl odpor, protože to byla německá dědina, jo, takže tam to bylo všechno dobře, jako, jo, no. A tak ti Němci odjeli, ale jak asi za 2 dny, nebo co si tam měla ruská jednotka s tankem, jo, když je pronásledovali, nebo jak to bylo, jo, no takže já tam z těch Košic mám prostě, mám z těch Košic spoustu zážitků.
0: To je dobře, že takhle hezky vzpomínáte. No.
1: Samozřejmě všechny ty zážitky vždycky komentuju do noční linky, jo.
0: Jo, takže, no to je dobře, aspoň se něco dovíme taky.
1: No jasný, jo.
0: Tak jo, tak Františku, taky moc krát díky za vzpomínky a za telefon a za návštěvu a vůbec. Hezký večer přeju.
1: Ano,
0: hezký celý týden, protože jsme teprve na začátku a budu se těšit zase v noční lince příště. Mějte se hezky, děkuju.
1: Ano, prosím, dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Já jsem se narodila ve vesnici mezi Novým Bydžovem a Jičínem. Mm-hmm. Na obě strany jsme měli tak 17 kilometrů. A narodila jsem se v takovým menším domku, který koupil děda za první světové války, kdy se vrátil z vojny jako válečný invalida. A jenže to koupil nějak na splátky a prostě dům byl v exekuci. A táta můj byl na vojně a akorát přišel z vojny, když mu jim hrozilo takový vystěhování. Aha. No a oni mu zatím nadružbovali tam nějakou dívku z chalupy s věnem, že jako ten domek vykoupěj. Jenže táta neustoupil, protože chodil s mamkou už před tou vojnou. Ano. A tak mamka měla nějaký peníze sirotčí, protože jí taky umřela maminka. Mm-hmm. Tak pro ně musela hned druhý den po svatbě jít až k Libání nějak tak se dostat. Já vůbec nevím, jak to jsme nějak nedomluvili. No a tak ten domek jako vyplatili a všechno, všechny ty sourozence, děda se pak od dědovi zemřela první žena, to byla moje babička, a to byly dvě děti a pak bylo ještě čtyři děti nevlastní. No a ty se toho domku všechny zřekli nároku na dědictví s tím, že ho děda přepíše na mýho taťku a prostě nemohli to tak nějak překousnout, to příbuzenstvo, že si vzal chudou holku, že jo. Ale děda to nemohl tátovi odpustit snad celý život nebo co, protože ani žádný takový ty kontakty s mojí mamkou a s tátou, tam se něco stalo, protože jako děda mamku nějak honil nebo co a tačka si to s ním vyřídil. No to já nevím, on o tom nikdy nemluvil. Ale měli jsme, ten domek byl v šikovném místě, vedle jsme měli koloniál, to dříve byl, sousedili jsme s pekařem, naproti byl hostinec a kousek asi 10 metrů byla autobusová zastávka. Takže to bylo tak nějak na ty návsi a tam rostly lípy a my jsme pak jako děti tam lezli. A to mě ještě říkala mamka, když byla mobilizace v 39. roce. Mm-hmm. Já jsem se narodila 36. a táta musel narukovat a já jsem prej seděla na záhrobci a děti mi říkali, proč jsi tak smutná? A já říkám, no jsem, a oni říkali, a kde máš tatínka? A já jsem říkala, na vojně. A co tam dělá? Jsem říkala, střílí na Hitlera. No tak mě mamka vzala domů, ale jinak jsem dětství měla jako pěkný, prostě tak nějak se mě tam líbilo, jenže domek naši opravili. No a děda odešel v 45. jak se dosídlovalo pohraničí, tak můj strejda jeden byl jako zahraniční voják v Anglii. A když se vrátil, tak pak dostal poštu někde u Liberce. A tak se tam s ním děda a nejmladší bratr taťku odstěhovali. No a pak se, já jsem se vzala asi ve 54. roce a děda se vrátil asi v 57. A prostě v domku měl vejměnek, že jo, tak my jsme bydleli s našima, ale pak jsme si museli hledat jako byt, no. A tak manžel byl na vojenské správě, tak odešel

0: já jsem, odstěhovali jsme se do Cihelny, kde jezdil s nákladňákem.
1: Jo, a tam už jste pokračovali, no, pak.
0: A takže, ale ten domek, dokud tam bydlela mamka, protože ho tam tuď nechtěla jít.
1: Rozumím.
0: Dokud měla kamarádky, že jo, to jenže to všecko prostě odcházelo, tak asi v 92. roce jsme si ji vzali sem do Hradce. My jsme to tady koupili v 660. No a tak prostě, ale domek, no, jak bych vám to řekla, tam měli zájem o to Cikáni.
1: A už prosím jenom velmi stručně, Boženko.
0: No, no jo, a starosta mě řekl, jestli nechcete si zkazit tu dobrou pověst, co jste tady měli, tak jim to neprodávej.
1: Jasne.
0: No tak to koupil Národní výbor a domek teda chátra a já už tam nemůžu se ani podívat. Tak to je tak všechno.
1: Boženko, taky moc děkuju za vypravování, za vzpomínky, jinak přeju krásný letní večer a krásný dny a zase příště v noční lince, ano?
0: Taky děkuju a všem dobrou noc.
1: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Byla skupina Miraj, která právě dohrává i přesto všechno. Tolik písnička. No a na telefonu teď máme Olina z Kopřivnice. Krásný večer, Oline, zdravím vás.
2: Dobrý večer z Kopřivnice.
1: Ano.
2: Města Tatrovek.
1: Ano, ano, ano, to je pravda. Mimochodem, muzeum stále otevřeno pro návštěvníky, kteří třeba...
2: Pořád, je to krásně, teď udělané přestěvané na několik místech. Je ano. Tam ta slovenská strela, ten vlak, zrenovovaný úplně nádherně. Má svoji takovou velkou halu, kde teda jako parkuje, kde se to dá prohlídnout. Pořádají se s ním takzvané výlety nebo nějaké jízdy slavnostní, ale tak lístek stojí skoro co letenka do Paříže a zpátky, bych řekl.
1: Jo.
2: Trošičku nadsázku, ale rozumím. Je to krásné. No, je
1: tak
2: to
1: jsme trošku odbočili, ale má to svůj smysl, protože jsou prázdniny a spousta lidí tam tudy bude třeba projíždět tak, aby se mohli určitě dojít podívat nebo aby nezapomněli.
2: Takže opravdu do Kopřivnice zvu určitě.
1: Děkujeme moc krát samozřejmě. Stojí to za to, tak jste slyšeli. Tak a Oline, a co vaše vzpomínka na takové to první vaše místo na světě?
2: První místo moje na světě se jmenuje Žeravice, obec Žeravice.
1: Mm-hmm.
2: Je to Moravské Slovácko, mikroregion Bzenec. Narodil jsem se v Kyjově.
1: Aha.
2: To je 10 kilometrů do Žeravic a ze Bzenec je to 8 kilometrů. První zmínka jako písemná o této obci je z roku 1235.
1: Pánečku, no.
2: Aha, opravdu, opravdu.
1: No, jo.
2: A v roce 1503 Vladislav Jagiellonský povýšil tuto obec na městečko s právem pořádat trhy.
1: Jo.
2: Takže to je taková trošku historie. No a já jsem bydlel, bydlel jsem vlastně, už to nebydlím. Bydlel jsem v dolní konci, by se dal, protože to městečko tady, ještě tak budu říkat, tak je v takovém, to je taková pahorkatina před Uchlovskýma horama. Takže je tam rozdíl výškový opravdu třeba 50 metrů, 100 metrů, nevím přesně.
1: Mm-hmm.
2: No a bydlel jsem v domku, vím, že na dvoře měl tatínek vysazenou vinovrévu.
1: Ano.
2: Měl takzvané takové to divoké víno, takové bago se tomu říkalo. Měly to modré hrozny, drobné, ale krásně barvily. A chlapi to přidávali do červeného vína jako pro barvu. Bylo to zarostený přes celý dvůr, jedna hlava, tomu se říká jako hlava.
1: Ano, ano.
2: Se které to vyrůstá. Přes celý dvůr to tam bylo krásně sněné. Na zahradě měl včelínek, kde měl 3 nebo 4 včelstva. Ale ten, kdyby mě viděl, jak já chodím do včel v trenýrkách a tričku s krátkýma rukávama, tak by řekl, že jsem se zbláznil, protože on když šel do včel, tak byl vypadal jako kosmonaut, protože
1: jo.
2: Zabalený
1: vším možným, ano.
2: Úplně oblečený do všeho možného a stejně se ta včela některá dostala těma špírkama, dostala ty borance. A on když točil met, tak vyhlásil to vždycky několik dní dopředu, aby sousedé věděli, že se bude točit met, protože ty včely ty likvidovali všechno, co se tam mývalo kolem baráku. Takže to bylo ten dolní barák, kde jsme bydleli z rodiči od maminky a maminka od tatínka bydlela na horním konci a to byl jediný barák v tom městečku, který neměl, až ona vlastně, až zemřela, tak neměl elektriku ani vodu. To bylo zvláštní, ona bydlela taky na takovém kopečku, pro vodu chodila do studi, který měla přes barákem, ale opravdu neměla elektriku. A když se tam dělali zabíjačky, jakože vlastně v každé rodině se dělali zabíjačky, tak to bylo prostě kouzelné, to tam bylo všude petrolejky a prostě to by se muselo vidět.
1: No vidíte to, šlo to i bez elektřiny, že jo?
2: Šlo to i bez
1: všechno
2: elektřiny.
1: Všechno šlo bez elektřiny.
2: Byl tam pan řezník, pan Hrkalík, ten byl úžasný, ten... Když se trošičku ovínil, tak krásně zpíval a všechno tak dále. No. Tak byl tam samozřejmě v Žeravici krásný barokní kostel z roku 1722 a tak dále, tak dále. Takže na ty Žeravice vzpomínám opravdu rád.
1: Věřím.
2: A ještě musím ale zmínit, že v těch Žeravicích byl zřízen kostel nebo sbor jednoty bratrské, do které patřil i Jan Amos Komenský, to je všeobecně známo.
1: Ano.
2: A když cestoval ze svého rodiště přes Žeravice, tak byl spolu s dalšími 24 nebo 25 bratřími, tenkrát měl 24 roku, ordinován na kněze tam v tom místním sboru. Byl v roce 1616. Potom odešel do Polneku, kde působil, myslím, na té farnosti nějakou dobu. Takže to je velice významná událost pro tady tu, pro tady žeravice.
1: Pro tu oblast, ano.
2: Je tam takový samozřejmě památník Jana Amose Komenského. Takže je tam i malé muzeum, jehož součástí je vlastně zbytek toho původního sboru, neboli oni říkali, neříkali kostel, ale sbor, toho původního sboru, je tam stěna ještě s klenbou od bývalého okna, takže to je taková pamětihodnost. A ještě jedna pamětihodnost, moji staříčkové, teda můj staříček od tatínka, tatínek, ten měl 3 bratry a oni si buď to zdědili, nebo nevím, ale měli vinný sklep, který byl vykopaný v Pískovci.
1: Mm-hmm.
2: Stálá teplota tam byla celý rok 8 stupňů, tam se dobře sedělo v zimě i v létě.
1: Ano, ano.
2: A nad tím chodem do toho sklepa je v trámu vytesaný rok, buď 1782, nebo 1772, já se pletu tady toto. Ale jako je to opravdu dlouho a uvnitř byl, nebo je ještě lis, vyřezaný z jednoho kusu kmene.
1: Uh-huh.
2: Ten šnek je prostě z jednoho kmene, ten závit, ve kterém ten šnek cestuje nahoru a dolů, tak je z jednoho kmene.
1: Ano, ano.
2: A bylo to vyhlášeno jako památka, nějaká kulturní památka.
1: No, nevím, vidíte, ještě, to krása.
2: Ještě platí nebo neplatí.
1: Dobře.
2: Dobře se tam sedělo prostě při tom vínečku, opravdu.
1: Tak Oline, moc taky děkuju za krásné vypravování a přímo otevření zkrátka kroniky s historickými údaji.
2: Ano, tím pádem zvu všechny.
1: Děkujeme. No,
2: poslední sobota a neděle za srpnu jsou tam hody.
1: No, krásná pozvánka. Krásná pozvánka, kdo to nemá úplně z ruky, tak je zván na hody, kde bude spoustu dobrot, určitě muziky a toho všeho, co k tomu patří. A Oline, děkuju.
2: A
1: výborně, a Oline, moc děkuju. A krásné dny. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Moc krásně, děkuju vám za prostor.
1: Taky děkuju, dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Jitka Zelenková, máme si co říct. No a protože půlnoc se blíží, tak pojďme se zase jako téměř pravidelně těsně před půlnocí podívat do pošty. Moc vám děkuju za všechny vaše písemné odkazy. Paní Michaela píše k tématu: dobrý večer, krásné téma. Můj rodný dům stojí v podhůří Českomoravské Vysočiny na náměstí městy se Doubravnika. Postavili jej před 300 lety moji pokrevní předci. Mám před sebou kroniku našeho domu a hned na úvodní stránce se uvádí: na paměť těch, kteří se v domě narodili, žili v něm a umírali. Já jsem ho opustila už před 50 lety, kdy jsem se odstěhovala do Brna. Až do smrti mojí maminky před 2 lety jsem se tam pravidelně vracela. Nyní je to už horší. Mám v důsledku péče o mého manžela už méně času a v domě však stále bydlí můj bratr a taky synovec. Doufám, že tam naše rodina ještě nějakou tu 100 let bude žít. Z Brna přeje dobrou noc Michaela. Michaelo, moc vám děkuju, přeju krásné dny a také hodně zdraví a děkuju i za pozdravy a přání. No a my se teď přehoupneme s písničkou od zpěvačky jménem Paula Abdul do nového dne, kterým bude úterý.

0: Tak s písničkou od Poly Abdul Rašraš jsme se přehoupli do nového dne. Je tady úterý s datem už 4. srpna a na Prahu nového dne přeju nám všem, aby to byl vydařený úterní, krásný letní slunečný den, abyste si jej užili podle svých představ a zkrátka tam, kde to máte rádi. No a jinak, pokud budete výletovat prázdninově, tak ať je to skutečně vydařený den, pokud vás čekají nějaké pracovní povinnosti, tak ať to jde také dobře od ruky. A hlavně ve zdraví a s radostí. A co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny nás čeká povídání na téma Můj rodný dům. Kde pak jste se narodili a žili jste jako děti ve městě nebo na venkově? Co nejvíce si z místa svého rodiště pamatujete? Věžičku kostela nebo velký ořech na návsi? A toulali jste se jako děti rodným městem a vyhledávali zákoutí, kde jste si třeba zkusili zapálit první cigaretu, kde jste třeba dostali nebo dali první pusu? No a mimochodem, vracíte se jako dospělí do míst vašeho dětství anebo si raději chcete uchovat tu vzpomínku tak, jak zůstala v těch dětských hlavičkách právě od toho věku, kdy jste tam vyrůstali. Vzpomínkami na sladké dny dětství se projdeme a procházíme a stále ještě procházet budeme v této srpnové noční lince. Takže telefon i teď po půlnoci 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, moc vás zdravím a směle můžeme pokračovat dále.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcela Holanová a písnička Ráno. No, do rána ještě nějaký ten čas zbývá a my máme teď na telefonu Lubomíra z Hradce Králové. Krásnou noc, Lubomíre, zdravím vás moc.
1: Zdravíčko, zdravíčko, hezký večer.
0: Děkuju. Tak prozraďte, jak zazpomínáte na svoje rodiště.
1: Jo, na své rodiště, to já strašně rád vzpomínám, protože my jsme bydleli ve Slavonicích, tam to bylo vždycky takové strašně, já na svoje dětství vzpomínám hrozně tak jako zvláštně, protože my jsme mývali takový kurník a já si pamatuju, že vždycky jsme večer chodili do toho kurníku a babička nám vyprávěla, že vždycky, když by černá slepička a z ní se vychlube vajíčko, tak potom, že se z něho vychlube čert. A my jsme se hrozně báli chodit do toho kurníku, protože jsme tam měli černý slepice.
0: Jo, tak jste čekali nějakou čertovinu, jo, jak babička říkala.
1: Strašnou čertovinu jsme tam vždycky čekali. No a vždycky dědeček, tak ten byl u vojáků. A jak byl u vojáků, tak on vždycky přišel domů a měl flintu. A my jsme s tou flintou vždycky potom běhali po louce a on naštěstí ji neměl nabitou, nebo teda aspoň o tom nevím.
0: Jo, takže to dobře dopadlo vždycky, jo, říkáte.
1: No většinou jo, jakože většinou jo. A jednou nám ji nechal vystřelit a my jsme byli za vojáky. To bylo tak kouzelný. No a ještě jsme si taky sami hrávali na vojáky. Víte, ona právě babička, ona měla právě na půdě. Tam, jak oni se jmenovali, to byl takový, babička byla v odboji nějaký šiša deko. Šišo deko, já si pánu, já si nespomenu. A my jsme vždycky právě si o nich brali, oni měli takový cvičební jakový pušky a my jsme s nima potom chodili a hráli jsme si a dělali jsme vojáky. To bylo strašně krásný. No a teďka si ještě vzpomínám, my jsme měli tehdy takovýho starýho kamaráda, se kterým jsme si právě takhle hrávali na poli a tam jsme vždycky byli naproti sobě a my jsme mu říkali hadí muž, protože on byl jediný z nás, který právě dokázal chytit užovku a potom si strašil všechny holky a snažil se jim strčit pod sukničku, tak jsme mu říkali, on kamarád udělal trošku anglicky, tak jsme mu říkali jakoby snake, že jsme jakoby žebral ty hady a strašil s těma holky na vesnici.
0: Jo.
1: To je naše dětství takový úplně.
0: No a jak vzpomínáte na ten rodný dům, jak se říká doslova do písmene?
1: Rodný, no tak ten rodný dům, on měl, to byl zvláštní dům, právě že já moc měl takové, jak babička vždycky vyprávěla o těch čertech.
0: No.
1: Tak ono na tom něco pravdy bylo, protože tam seděly čertoviny. Tam normálně, a já nevím, jestli to bylo tím, že prostě dědeček, jak chodil k vojákům a ta flinta někoho skolila nebo něco, tak prostě tam seděly čertoviny. Tam se, to byl takový malý baráček. To byla taková malá, taková kuchyňka. A my jsme v ní vždycky seděli. Třeba tam děda popíl pivečko a normálně se nám stalo, že třeba začal se vznášet talíř.
0: Normálně
1: se nám stalo, že se vznesl se talíř a normálně se mu práskl vozem, jak ty poltergeisti, jak jsou. Tak to jsme tam normálně zažili několikrát, protože to byla normálně husí kůže.
0: No to jsou teda, jestli to vám řeknu.
1: A to bylo, a my jsme si vždycky mysleli, že je to starý flinty. Ono to normálně, já nevím, jestli to bylo teda, já nevím, jestli to takhle, tak můžu říkat, já to nejsem tak pyšný, on jako by děda byl na té špatné straně, on byl u těch nacistů.
0: Takže
1: možná díky tomu tam potom strašilo.
0: No, možná, že to bylo takový.
1: No a teďka ještě si tak zazpomínal, že jak jsme byli se domluvá, mě to taky tak to připomnělo, jak jste se bavili o tom kamarádovi, co lovil ty hady, jak on je bral. Tak mně zase říkali, že jsem ještěrka, protože jak on byl schopný chytit hada, tak já jsem byl schopný vzít ještěrku, aniž by upadl ocásek.
0: Jo.
1: A pak jsme společně takhle tak chodili, on dělal hada, já jsem dělal ještěrku a chodili jsme za místní tancovačky a plašili jsme s tím děvčata.
0: Takže máte bohaté vzpomínky na to své rodiště a na své kamarády.
1: Ale mě tam fakt děsili.
0: Jo, to bylo věřím. Tak Lubomíre, moc vám děkuju za návštěvu, za povídání. Mějte se hezky.
1: Se krásně, všichni se mějte
0: krásné krásně. Léto.
1: Já vám užívám a vinčuju vám krásné léto a ať se vám všem daří a ať máte bohaté psychedelické sny.
0: Dobře, tak nápodobně, mějte se krásně a zase příště v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, starý dobrý olympik a okno mé lásky. A 16 minut po půlnoci se k nám dovolala paní Zdena od Brna. Krásnou noc, Zdeno.
1: Dobrý večer, já ještě mám večer, pro mě je noční hlinka každý den, takže já usínám až tak ve 2 hodiny.
0: Jo, tak máte výdrž, to je dobře.
1: Já mám, ano, to je moje. Já, když jsou v lázních, jsou v nemocnici, já poslouchám všude noční linku.
0: Tak, to děkujeme za přízeň samozřejmě.
1: No. Mm-hmm. Ale tentokrát jsem se nedovolala po 2 večery, mm-hmm. vůbec jsem se nedovolala, tak jsem ráda, že jste mi to vzala, že teď jsem se dovolala. Mm-hmm. Protože i když to u mě nebude nic zajímavého, protože já jsem se tady narodila v mým domě rodným a žijí tady pořád.
0: No tokole to je zajímavost, protože ne každému to takhle vydrží, každý většinou někam vyletí z hnízda.
1: No, a on právě tady ten přední dům, ten původní, tady bydlí dcera, veď a vnučka, oni se to opravili a já jsem se teda vdala, manžel se přestěhoval ke mně a my jsme tady jako přestěhovali, si tady udělali takové výměnek tak dozadu na dvůr. Takže tady bydlím a oni jsou vpředu. Takže a já tady vlastně v té moje rodná vesnice, protože já jednak jsem tady byla zaměstnána nejprve, když jsem byla teda, jeli jsme školu v Brně, myslím, že kousek od Brna to máme, doprava výborná, všechno, takže hodně lidí u nás pracují v Brně.
0: Jasně,
1: a já jsem pracovala na obecním úřadě účetní. A jsem tady zapojená i do dnešní, už je to 8. Mm-hmm. Takže jsem tady už tak dlouho a pracuji pořád ještě na obci, co se týká zahrádkářů, takové spolku.
0: Jo, tak co vás pracuji. Baví takhle, no tak
1: děláme,
0: to je krásné.
1: Ano, výstavu vína, to, takže no, je to takový, já jsem tady teda spokojená, nevyměnila bych to moji obec. A máme tady všechno. Všechno tady máme, jo.
0: Tak to je dobře.
1: Takže říkám, je to kousek od Brna.
0: No a mrzí vás, že jste v životě nevyletěla z toho rodného domu?
1: Vůbec mě to nemrzí. Nemrzí jste ráda. Ne. Já jsem ráda, že jsem tady. Manžel potom zemřel, zemřel na vozíku, jsem se o něho starala.
0: Jo.
1: Takže jsme tady, to je moje tady vzpomínkový a mám to tady sama.
0: A nehla byste se tam odsud, protože je to vaše místo.
1: Ne, nechtěla bych, ale nevíme, co se může stát, že? Ale říkala mě, mám 2 dcery a ta jedna mě říká, mami, kdyby se něco s tebou stalo, tak já zůstanu doma.
0: Jo.
1: A budu se starat. Protože já sám nepřivolávej mě, to já chci být pořád ještě sobě stačná.
0: No je, kdo by nechtěl, právě, samozřejmě.
1: Sice ty nemoci jsou, že? Byla jsem teďka celý květen po Děbradech lázní. A to právě byl to téma, to měl pan Jan, pan Honza to měl, cukrárny a ještě mě připomněl Poděbrady, jaký tam jsou kavárny a jaký si dávali zmrzliny.
0: Tak jste si to užila ze všem.
1: Tak to mě to úplně, no, tak jsem chtěla zavolat, že já jsem do štěstí taky, ale nedovolala jsem. No, včera mě pan kapitánčík taky ne. Tak povídám, tak aspoň dneska, jestli to zkusím.
0: Tak super, podařilo se.
1: Takže jsem moc spokojená a noční linka je moje. A já vám dobře se mě usíná, jinak poslouchám noční linku a pak se mě lepší usíná. A ještě když se dovolám a můžu s váma mluvit, tak to je ještě lepší.
0: No tak to je krása, tak to děkujeme mnohokrát za tuhletu přízeň a za věrnost.
1: Já už to poslouchám od začátku, mám říct, že od začátku to noční linku. A že my s manželem, protože jak byl na vozíku, tak on vždycky si šel lehnout tak a po půlnoci jsme, nebo v těch 11 hodin jsme si pustili noční linku.
0: Ano, ano.
1: A poslouchali jsme to oba dva. A když byl v nemocnici, mě i pomohli. To bylo z Olomouce Věra Votařová. Ona mě tak pomohla, že já říkám, manžel je v nemocnici, bylo mě smutno a ona říká, on poslouchá, říkám, už asi ne, tam asi je klid, ale je to takový. No, a byla jsem i v Olomouci v Českém rozhlasu, byla jsem v Lázních Luhačovicích a ona mě pozvala, tak jsem tam taky se byla podívat.
0: No tak.
1: A Brno, to je moje teda, že? Tady tam chodím na den otevřený dveří. Já jsem asi letos sem nebyla.
0: Tak to doženete
1: jsem byla
0: zase.
1: Vlázniš, jo, jo. Já jsem byla vlázniš, no to a pan kapitán ti říká, no jo, já říkám, všechno mě nemůžu, no proto nemůžete mě všechno,
0: to
1: no.
0: To je pravda.
1: Smážte lázně.
0: To tak. Je pravda. Tak paní Zdeno, taky děkuji moc krát, no. Krásnou noc přeju, budu se těšit zase naslyšenou a ať se vám daří a hodně
1: taky,
0: zdraví.
1: Mějte, a vám taky.
0: Mějte se hezky.
1: Zdraví,
0: dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jirka Korn a písnička Té, co snídá. Tak my tady máme samé ráno a Té, co snídá, jako kdyby ráno bylo za dveřmi. Není, ještě jsme mnozí nešli spát a na telefonu teď máme Hinka z Vysočiny. Krásnou noc, Hinku.
1: Krásnou, i když hodně teplou noc vám přeji.
0: Děkuju.
1: Ještě
0: nešli spát, že jo?
1: No. To je právě to kouzlo té noční linky, že člověk, když nemůže usnout, tak si pustí noční linku a už je to. Mně se to taky stalo. Ale já jsem se probudil, tak jsem vzal telefon, dovolal jsem se, i když to bylo pozdě.
0: No vidíte to, tak to je dobře, že jste se dovolal. Tak Jinku, co vy a váš rodný dům, vaše rodiště, jak vzpomínáte? Nebo už zkrátka neexistuje tam, kde jste se narodil, nebo kde jste žil jako malý? Jak to vypadá u vás?
1: Existuje, protože můj táta a maminka si postavili dům v rodném městě na Loučanech, což je malá vesnička na Vysočině. A na to vzpomínám jako na můj rodný dům, protože já jsem tam zůstal vlastně celé moje mládí a včera jsem na to vzpomínal s Borkem, co jsme si hrávali v tom rodném domě a z hodou okolností jsem tam včera byl na pouti, takže i když tam už dneska nebydlí intervale, tak tam se vracím zpátky, protože je to pořád vzpomínka a ten rodný dům si tam dneska bydlí moje neteř.
0: Ano.
1: Která to zdědila vlastně. Já jsem ten dům dostal od rodičů, ale protože jsem si postavil dům jinde a tam to jsem vlastně předal rodině, protože jezdit z vesnice na vesnici.
0: Já vím, to je zbytočný. Jo, na dovolenou.
1: tak jsem si ten domek prostě odpustil a
0: ano.
1: Má to taky někdo z rodiny. Takže to bylo to hezké, protože vlastně já jsem vzpomínal na to, že když si to můj táta a s mámou postavili, tak vlastně já jsem byl až už někdo hodně pozdě, protože já jsem byl, on se tomu říkávalo vejškrabek.
0: Aha.
1: Protože já jsem byl prostě takový poslední a vlastně měli mě už dost vysokém věku. Takže takhle jsem přišel na svět já. No a ta vesnička mě přirostla k srdci, protože ten rodný dům, jak se říká, ten nikdy není nahraditelný ničím jiným.
0: To je pravda, no.
1: Když tam jedu, tak prostě když uvidím tu vesničku takhle, ty naloučené uvidím z dálky, když tam přijím, tak prostě i dneska, když už je mě dneska 270 let, tak jak říká, oko za slzí.
0: Jo, a máte hned vzpomínky zkrátka v mysli, že jo, takové to, co jste tam prožila.
1: A vzpomínám na to, tak jak jsme včera vzpomínali s těma kamarádama, s kterýma jsme se tam potkali, protože na tu pouči tam sjíždíme ještě pořád i s těma dalšíma lidma. A bylo to nádherné setkání, protože jsme vzpomínali už odpoledne na to, co jsme kde vyváděli, co jsme dělali. Takže to se nedá ničím nahradit. No.
0: Ano, rozumím. Dobře, tak jo.
1: Můj táta, když to postavil, tak bohužel potom byl udaný, byl zavřený na gestapu a takhle perzekovaný, takže to, na to se vzpomíná dost blbě, ale i to patří k životu a prostě je to tak, no. A přežil to naštěstí se vrátil za minutu 12. Takže to vlastně způsobilo to, že já jsem se narodil. Že kdyby býval táta nepřežil, tak jsem ani já nevznikl.
0: A bylo. Bylo vyřešeno. Dobře, Hinku, moc vám taky děkuju za vaše vzpomínání a přeju vám krásné letní dny, moc je užívejte a ať se vám třeba i hezky výletuje po těch oblastech, kde jste mnohé zažil a mnohé prožil, a já děkuju za návštěvu. Krásnou noc.
1: Já vám taky děkuji za to, že jste mě přijala mezi tu nočně hlídku, mezi tu nechtěl jsem říct bebeš, ale to ne, to je blbý. Ale mezi ty účastníky, kteří prostě čekají na to, jestli ten telefon zazvoní.
0: Jestli se dozvoní zrovna oni, přesně tak. Není vůbec zatěnku, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Olga Blechová a samozřejmě Valdemar Matuška a jedny boty toulaví a během písničky se k nám dovolala Jitka z Rajhradu. Krásnou noc, Jitko.
1: Krásnou noc vám přeju, Jituško, a my se nehlásíme jenom k tomu jménu Jituška, Jitka, protože my máme svátek s čertem.
0: To ano, si, že se k tomu to je pravda, no, k tomu se taky ráda hlásím.
1: Ano. A já jsem taky jako chodívala jako za Mikuláše, no a sestra dělala zase čerta a další, aha, takže to jsem zůstávala věrna tomu. No ale samozřejmě moje rodiště bylo Brno, Černá Pole, no a to jsme byli na kopečku, tak samozřejmě krásné zahrady a nejkrásnější třešně, co existovaly u sousedů, co byly. Nezajímalo, co bylo na naší zahradě, ale u sousedů byli vždycky nejlepší. Tak tam jsme chodili, jak se říká, pajtlovat. Samozřejmě na dvorku a venku se nebyly takový provozy, takže se hrávalo stabilně, vybíjet.

0: cestu, aby nebylo zase voda, aby potom otíkala, jak to taje, že? Takže my jsme tak ochotně hned pomáhali, co bunkry si tam stavěli, že toho sněhu bylo, to bylo něco úžasného. Mm-hmm. A když to zavřela silnic, no tak samozřejmě jezdilo auto a z toho vrchu to posypávali, tak vždycky takové velké prout písku, ale mezi tím, než on popojil, tak bylo místo. No a my jsme vždycky ten písek přeskočili a zase jsme bruslili a furt se skakovali. Tak jsme byli krásnou ještě takovou dráhu, že to se nedá prostě zapomenout. Ale ty zimy, tady toto, my jsme chtěli vrátit tady v tom dnešním horku. Moc jsme si to přáli.
1: Mm-hmm. Ale každopádně vzpomínáte na ta místa, kde jste prožila dětství, tak vzpomínáte velmi ráda. Změnila se ta místa k nepoznání pro vás od té doby?
0: Ne, vůbec ne. To byl tříposchodový dům, mm-hmm. Takže nás tam bylo víc nájemníků a my jsme měli ještě nahoře v podkroví ohromnou domovnici, mm-hmm. kde měla taky holku. No a oni měli doma loutkový divadlo, ale ne nějaký pimprlátka malý, co jsme už dodatečně potom kupovali našim dětskám.
1: Jasně.
0: Krásné loutky, tak oni byli skoro 20 cm oblečeny, jako ta čarodejnica, ta teda si hýbala ze všem možným, jo. Měli ještě moře k tomu kašpárek a škrhola a všechno, vždycky ty pohádky. No tak to se zkázelo u nich. No já jsem samozřejmě jako nejstarší, tak vždycky jsem to musela vést. No a oni nám opravdu před to divadli dali plachtu a světýlko z boku, takže to bylo tak nádherné. Já jsem se sama vždycky šla podívat, jak to kouzelný, když ty děcka se tam nasedali, takže to se zkázelo i z jiných baráků. Takže my jsme nestačili hrát divadlo, protože televize nebyla. Takže to se jedině tady tím bavilo.
1: Jasně.
0: A samozřejmě mě už to pak drželo i všude, i když jsme byli na táborech a kdekoliv, jo, takže všude kašpárek a škrhola, ten působil, že teda opravdu jsem ráda to divadlo kdekoliv, cokoliv.
1: A bylo.
0: Takže, no. Ano, nejkrásnější vzpomínky. Ale ten sníh nám tady teďka hodně chybí, ta voda.
1: Jo. Tak
0: ujíždím, je do Brna nad koupaliště, to prostě a i babka, no a 83, já se tomu klidně pochlubím, ale denně chodím plavat.
1: No tak to je krása, dobře děláte, že se takhle pěkně udržujete v kondici a pracujete na tom. Každopádně přeju hezké letní dny, milá Jitko, užijte si je moc a budu se těšit zase na setkání v noční lince.
0: Ano,
1: a děkuji za návštěvu.
0: Naslyšenou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Skupina Opět a Radeček a tentokrát i s Moravskou filharmonií. Doufám, že vás potěšili takhle v tom velkém koncertním sále nebo z toho velkého koncertního sálu. A na telefonu máme Pepu Skijová. Krásnou noc, Pepo.
1: Ano. Zdravím vás ještě jednou přednostně a pak všechny nespavte.
0: Děkuju za všechny samozřejmě.
1: A jestli jsem dobře pochopil, tak je tam něco o rodné.
0: Rodný, nevím. Můj rodný dům, jak zpívá Pavel Bobek. Jak
1: dům,
0: vzpomínáte.
1: Já mám něco morát, tady mám gramolecký. Mm-hmm. Tak já jsem se narodil od Kyjova 7 kilometrů v Mihotici, je tam krásný zámek, pěkný rybník, kde bývalo v létě obležené aj Kyjoviáka, protože tady neměli koupaliště.
0: Jasně.
1: A jinak do 25 roku jsem žil v Mihotici a v 25 jsem se oženil do Kyjova. Mm-hmm. Tak jsou 56 roků už Kyjovi, ale v Milotitích, já říkám, já jsem milský Kyjoviák.
0: Jo.
1: Protože jsem tam, mě sestřenice mě dala do užívání vinný sklípek s vinohradem, protože neměla děti, tak jsem tam jezdil do vinohradu, pak jsem po listopadu, jsme se zažádali o pole, co měli maminčiny rodiče, tak jsem tam jezdil na políčko, mm-hmm. Tak patí záda z motiků.
0: Ano.
1: Takže v Milotích jsem stejně byl víc, jak v Kyjově.
0: Ano,
1: pak jsem tam trénoval žáky, dorostence a Ačko, takže já jsem byl v Miloticích a pak tam si nahrál 20 roků za Milotice, tak jsem jezdil na fotbal do Milotic každou mm-hmm. nedělu, takže jsem většinu trávil v Miloticích a rád se tam vracím do dneška.
0: Zůstalo vám to v srdci po celý život tohle místo.
1: Zažili jsme tam krásné věci jako děcka, rád na to vzpomínám od mlácení z mlatičku, kde jsme sbírali ty motouze, jak to bylo svázané, ty snopy, snopy obilí a bylo to kousek lesa, v lesi jsme si stavili bunkry, hajdy nás vždycky honil, buď nám to zbořil, nebo nám to nechal, tak jsme to šli dodělávat a na rybníku se v zimě brušlívalo, tam byli odrnutý sníh, jak paní mluvila o tým sníhu, pamatuju zimy, kdy byly metrové mantinely okolo silnice.
0: No jo, některé zimy se dařilo, no.
1: A tak jsme měli vždycky odrnutý sníh na tým rybníku, tam byl led lepší, jak na stadioně přírodní. Takže tam bývaly aj tři hokejové hřiště, tak už ani jsme neviděli, už se rozsvěcovali v dědině světla, my jsme ještě furt čutali hokej, my jsme nevěděli, kde je puk, ale furt jsme tam křičeli na ledě. Máchaní jsme došli dom, tak rád na to vzpomínám a rád se do Milotic vrací, říkám, je tam krásný zámek z Milotici a je tam takový vinný sklepy jsou tam, říká se tému Šidlený, kde je tam několik sklepů, takže mm-hmm. tam bývají slavnosti, ty folklorní a je to tam pěkný, no. Bývají tam vždycky ty otevřené sklepy a teď bude burčákový pochod.
0: No jo, blíží se tam burčákové období, to máte pravdu, ono to tak uniká hrozně všechno.
1: Já mám rád burčák. Vždycky jsem dělával hrozný, dneska už jsou roky tady, tak už prostě to nezvládám, tak jsem to všechno.
0: Tak si dojdete na burčák k sousedům nebo k někomu z vašich
1: přátel. Já mám kamarádů, možná to dělám ve výboru zahrádkařů, kamož má 20 000 hlav vinohradu.
0: No, tak to už je teda.
1: Vždycky, no já jsem mu chodíval i na vinobrní sbírat hrozně.
0: To už je vinohrad, to vám řeknu, no, to je ano.
1: Tam nedohlídnete na konec.
0: Věřím, ani si to neumím představit, tohle tu cifru, když no. řeknete.
1: Tak jo.
0: Takže jste rád tam, kde jste a neměnil byste za nic, jak
1: ano,
0: to tak
1: říkám,
0: poslouchám.
1: Ano, mám to blízko do Milotic, tak říkám, pohybuju se tak mezi Milotícama a Kyjovem, takže tam žiju furt jako
0: ano.
1: událostma, chodím tam, protože člověk si pamatuje lidi, tak tam chodívám skoro na každý pohřeb, znám jim. Hmm. Tam už říká, co tam furt chodíš, pan, já ty lidi všechny znám. Tak
0: rozumím. No. Tak Pepo, ať se vám stále krásně žije tam, kde žijete a tam, odkud pocházíte, protože je vidět, že tu oblast máte zkrátka velmi v srdci, velmi
1: pod
0: rád a pod kůží, no. Přesně tak. A moc děkuju za návštěvu a přeju vám krásné.
1: Jinak ještě bych chtěl říct, mm-hmm. ještě maličko, jenom letos bude mít Kyjov 900 let od vzniku,
0: panečku.
1: Takže budem tady mít slávu velkou, 14-15, myslím.
0: Září.
1: Takže tady bude velká slava, příští rok slovácký rok, jestli vám to něco
0: No říká. Krásné pozvánky, tak to děkujeme moc krát.
1: Jo.
0: Dobře.
1: Mějte se hezky, taky. Šťastnou cestu do Omety dojíždíte.
0: Děkuji, no jo, trošku musím, ano, po nocích takhle.
1: Těším se zase někdy naslyšenou.
0: Budu se taky těšit, mějte se krásně, zdravím do Kyjova. Tak tolik pan Pepa a my popojedeme a půjdeme do finále.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

trovat.

skupina Poetika a jejich písnička Půlnoc. No a protože písnička končí a protože jsme ve finále naší pondělně úterní noční linky, tak se pojďme podívat před rozloučením ještě do pošty. A pan Mojmír Kříž také píše ze Svitav, tentokrát do e-mailové schránky. Dobrý večer všem, narodil jsem se ve Svitavách, projezdil jsem ku světa a všude se mi líbilo, i na ty vrcholky hor jsem vylezl. Teď žiju v domově důchodců a sloužím v kostele svatého Jiří. Občas mě kolega veze jinou cestou a já žasnu, že spoustu míst jsem nikdy neviděl, ale není vyloučeno, že tady po smrti budu muset strašit. Přeji všem krásný večer, Mojmír Kříž ze Svitav. Tak pane Mojmíre, přeju všechno dobré, pevné zdraví, ať se daří. Taky děkuju za příspěvek, to platí samozřejmě i pro vás, pro všechny. Děkuju za všechny písemné příspěvky i za vaše návštěvy. Patří se také poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju krásnou noc, hezké sny, pokud se vám stále ještě nechce spát. Tak hezký poslech našich dalších nočních pořadů, no a já se budu těšit zase velmi brzy naslyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí, tuláci světem archivu mluveného slova. No a vidíte, tuláci, to je to výstižné slovo. S divadlem pro vaše uši totiž dnes vyrážíme na výlet. Vážně, během následující hodinky nás čeká zvukové putování Českou republikou od Jizerských hor přes Krkonoše až na Šumavu. Pěkný poslech.

jádří. Budem spolu, zase spolu, jako dřív. Láska je papír.

dřív. Hey, yesterday, budem spolu zase spát.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Skautský vedoucí přezdívaný náčelník Miloslav Nevrlý, to už je dnes doslova legenda mezi milovníky Jizerských hor. Stovky čtenářů se už vydali v jeho stopách, často mimo značené cesty, kde Miloslav Nevrlý objevuje takrát staré jizersko-horské pomníčky jako připomenutí někdejších leckdy dramatických událostí a příběhů. A kdo ví, možná některým poutníkům pomáhají i zvukové nahrávky z Nevrlého knihy o Jizerských horách, jak je v rozhlase přečetl herec Václav Helšus.
2: Kropzefův kříž. Mezi všemi pomníčky, které dodnes stojí po lesích a visí na skalách Jizerských hor, jako svérázná zvláštnost tohoto kraje, a označují stará dřevorubecká neštěstí, zbloudění, vraždy, zmrznutí a kdo ví co všechno, jsou králem pomničky pytlácké, které připomínají přestřelky lesníků s pytláky, jejich mrtvé a raněné. A jak by také ne? Vždyť jizerské lesy se táhnou od obzoru k obzoru, jejich rašeliniště rozdupávají hřící jeleni a z okrajů tokají tetřevy. Pomničky dodnes leží v houštinách stranou cest a čas jakoby k většině z nich nedorazil. Na blízku vedla od Kristiánova jen bědná lesní cesta. Stáčela se ze západu k Bílé bučině s prastarými buky. Bývalo to nejkrásnější místo Bedřichovského revíru. Až tam k zetlelé lovecké chatě pod Holubníkem, nad kterou za předjarních nocí houkávají síci rousní, nebylo nutno jít. Když jsem před 15 lety poprvé hledal Kropzefův pomníček, odbočil jsem z cesty již v místech, kde pod uvolněnými povaly stály tůně vody a mezi prohnilými dřevy rostla sítina. Přešel jsem přítok Kamenice. Ploudil jsem v moři smrků a vyhlížel jediný světlý buk, který je dodnes šetřen na památku starého květnového příběhu. Smrkům však nebylo konce. Byl nevlídný květnový den a smrkové haluze pokrývaly zbytky tvrdého sněhu. Květnový den pod Holubníkem se jen pramálo podobá tomu májovému v nížině. Náhle jsem stanul před nízkým balvanem, který jakoby vyrostl ze země. Byl do něho zasazen zrezivělý kříž a zvedal se nad ním starý dvojitý buk. Jeho pupeny dosud spaly a ukrývaly hebkou zeleň mladých listů. Nebylo pochyb, stál jsem u Kropzefova kříže.

Nedělního podvečera 5. května roku 1878 tudy procházel i syn majitele frýdlanského panství a velké části Jizerských hor, hrabě František Klam Galas, s doprovodem lesníků. Vyšli si z loveckého zámečku na Nové Louce, na příslech tetřeva, který tehdy tokával v Bílé bučině. Bylo kolem 7:30 a mladý hrabě kráčel s lesníkem Kluchem. Náhle se v lesní samotě objevil pes a v zápěti za ním neznámý muž s puškou připravenou k výstřelu. Kluch se vzpamatoval. Pytláci, pan hrabě, nechť se kryje. Tak skutečně zněla ta věta. Hrabě uskočil za mladý dvojitý buk, strom jej nekryl úplně a pobuda, co si volal, a přitom na hraběte stále mířil. Odmítl složit zbraň a Kluchovi nezbývalo, než do pytláka vypálit obě hlavně tetřevými broky naládované pušky. Pytlák se bez hlesu zhroutil, společnost se seběhla. A přestože jej křísili, nepromluvil ani slovo. Jeden z pánů se vrátil na Novou Louku. Bylo nutno přivést pomoc a dopravit raněného do libereckého špitálu. Pokračovala-li společnost v cestě za tetřevem, není známo. Jisté je jen, že lidé, kteří přispěchali z Nové Louky, pytláka již nenašli. Nahory se snesla noc a po muži jakoby se zem slehla. Vše nasvědčovalo tomu, že jej odtáhli jeho pomocníci ukrytí v lesích. A tak byl opovážlivý případ předán četnictvu. Tomu nedalo velkou práci vypátrat v jizersko-horských vesnicích a samotách, kde se všichni lidé navzájem znali postřeleného pytláka. Byl jim Josef Perner z Desné. Vedl tehdy 5členou pytláckou bandu a liberecký soud jej odsoudil k 15 měsícům těžké káznice. O 10 roků později se na Pernera prozradila další, mnohem nepěknější věc, ale o té si povíme jindy. Pernera už z prozrazení hlava bolet nemusela. Zemřel krátce předtím a unikl tak světskému trestu.

pod tím dvojitým bukem, za kterým hledal onoho květnového večera ochranu, nechal hrabě Klamgalas postavit kříž, který jsem o 80 let později tak dlouho hledal. Dnes již není tak těžké najít ten v lesích ztracený kříž. Lesní silnice, postavená před několika lety mezi Kristiánovem a Ptačími kupami, vede jen několik desítek metrů nad oním místem. Díváte-li se pozorně, spatříte dokonce z cesty i buk, který se v každé roční době odlišuje barvou od okolních smrků. Kříž u jeho paty připomíná souboj pytláka Pernera se samotným hrabětem. A odkud se vzal jeho zvláštní název? Pytlák Perner byl znám v Jizerských horách široko daleko pod přezdívkou Volatej Pepek, čili ve zdejším německém nářečí Kropzev. Proto místu, kde pytlák tehdy krvácel, se říká téměř již 100 let u Kropzefova kříže. K tomu květnovému příběhu se váže ještě několik nešťastných historek. Všechny se přihodili lidem, kteří vyšli se zbraní v ruce do hor za zvěří. Z pomníčků, které po těchto příhodách v lesích zůstaly, je nejkrásnější Schmidt-Gustlův kříž na severním úbočí Směravské hory. Je to nádherný kout Jizerských hor a dokud patřily lesy do 30. let Frýdlanskému panství, nepovoloval hrabě Klamgalas tudy ani průchod. Hora se strmě svažuje a po jejím kamenitém těle padají do údolí vody Bílého potoka a další bezejmenné prameny se do něj zařezávají mechovými koryty. Tudy vede dolní smědavský okružní průsek, který začíná jako pěkná lesní cesta, bůh ví proč lesníky zvaná Čínská. Ta brzy pokračuje k západu jen jako pouhá stezka. Prochází zprvu smrčinou, pak přibývá kamenů a skal a za Šolcovými skalami se z ní otevře pohled na severní bučiny poledních kamenů. Sem svítí slunce jen za letních večerů a pak ozařuje červenavým světlem svět skal a statisíců obrovských buků. Několik desítek metrů za místem, kde průsek překračuje strmou richtrovou cestu ze zadní studánky, stojí vlevo na omšelém balvanu železný Schmidt-Gustlův kříž. Odtud se zřítil z nevelké výšky hajný z Bílého potoka, obecně lidmi zvaný Schmidt-Gustl. Při pádu spustila jeho nabitá puška a smrtelně ho zranila. Tou dobou byly již buky na směravských stráních dávno holé. Schmidt-Gustl vykonal poslední obchůzku svými lesy 20. prosince roku 1907. Průsek, ve kterém stojí Schmidt-Gustlův kříž, pokračuje dál k západu a končí až na hřebeni dolních poledních kamenů. Na hajní kostel, obrovskou žilovou skálu, která činí nad údolím Smědé, je odtud pár kroků. Pod tou skálou skončil svůj život pytlák Wilhelm Neisser z Bílého potoka číslo 312, kterému lidé přezdívali Pelzschmidt. 19. října roku 1879. jej nalezli lidé pod hajním kostelem s hlavou k nepoznání roztřištěnou výstřelem z pušky. Znalecký posudek ukázal, že se nejednalo o vraždu, ale o nešťastnou náhodu. Neisser opřel pušku, kterou nesl rozloženou na řemeni kolem krku, o kámen. Výstřel, který vyšel, Pelzschmidta zabil. Nenašel se nikdo, kdo by na místě jeho smrti nechal postavit pomníček, a tak dávnou pytláckou tragédii připomínají již jen staré zprávy a les, který podnes šumí pod hajním kostelem.

dneska pondělí vrabci křičeli a to není fajn. Mraky se vrátili, hořce plakali a to není fajn. A tam na poli blízko pondělí bylo zase to všechno obilí, srnci bekali, že to čekali a tvé oči mlčeli.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Ale co vás nemá? Jaká spisovatelka? Já jsem jenom babka kořenářka, která občas uplete nějakou tu poudačku. Smála se Marie Kubátová, když jsem jí kdysi dávno navštívil ve Vrchlavské lékárně v Krkonoších poprvé. I když těch knížek, které napsala a které voněly bylinkami, byla pěkná řádka, asi nejznámější jsou právě její pohádky. V rozhlase i díky hercům, kterým se to kerkonošský nářečí tak pěkně na jazyk dostálo. Však si jenem poslechněte aspoň lokýtek z toho, jak pán Strautenberka ozvěnu kupoval.
2: To jsem rád, že mě slyšíte. Přicházím k vám s pohádkou z pradávného času. Tenkrát pod horami panoval pán Strautenberka a na horách krakonošoval krakonoš. Ale nebylo mezi dvěma panovníky mnoho dobré vůle.
3: Písaři, přiřízni brko pěkně na ostro. Napíšeme vynadací list. Piš. My, urozený pán Strautenberka, vzkazujeme vaší excelenci úctivé poručení a jak se porád máte. Naše hraběcí milost se má dobře. Jen to nás zlobí a hněte, že nám větrné spřežení vaší excelence schodilo na hradě Trautenberku cimbuří a taky našim poddaným zajíci vaší excelence okousali veškeré zelí. Hamba vám, s úctou, pán Strautenberka.
4: Hej, Meluzino, zahvízdej odpověď ve všech komínech hradu Trautenberka. Jeho hraběcí milosti pánu Strautenberka. Taky vzkazujeme úctivé poručení a jak se porád máte. My se máme dobře. Jen to nás dopálilo, že myslivci vaší hraběcí milosti skolili jelena z našeho stáda, na kterém se vozívala nejpěknější lesní pana. A taky nám hraběcí hajný lomozí po lese a plaší ptáky z hnízd. Hanba vám, krakonoš.
3: Jeho excelenci krakonošovi. Vzkazujeme úctivé poručení, ale hraběcího hajného zrušit nemůžeme, protože jinak by naší milosti roznesli pytláci háj.
4: Jeho hraběcí milosti pánu Strautenberka. Pytláci neroznášejí váš háj, ale náš háj, protože vaše milost si medí na hradě zapecí, zatímco naše excelence seje semínka a napájí mechy deštěm, opatruje houbám podhoubí a vůbec. Má s tím jen štrafáci. A hajnej nemá v našem háji co lomozit. A své pytláky si spořádáme sami.
2: Na pomezí obou panství měl chalupu chudý korálkář. Navlékal korále a nosil je prodávat panstvu na Trautenberg. Do Krakonošova háje chodil na dříví, na houby a na maliny a tak to živobytí pletl. Sám nevěděl, před kterou z obou vrchností se poklonit hlouběji a smeknout úctivěji.
5: Hej! Kampak, strejče!
6: Pánku, dobrý odpoledne, jemnost, pane krakonoši. Byl jsem odvádět práci na Trautenberg.
5: Když na Trautenberg, tak marš z mýho háje.
6: Oh, jemnost, pane, vždyť já tam nechodím pro svou libost. Jdu tam za živobytím. A celý hekám. Cesta je trním lemovaná a kamením dlážděná. Co chvíli se noha zvrtne na kameň.
5: Můj kámen je pevný a dobrý zboží. To spíš tvoje nohy nestojí za mnoho.
6: Au, morcetele menci písek.
5: Cože poudáš?
6: Líbě jí odpustit, louplo mě v koleně. Co já se našlapal nahoru dolů pro korale a s hotovým dílem? Stará noha jako starý škerbál. V oboje se prošlape a jednou doslouží.
5: Co tady krakonošuju, taky jsem se něco našlapal nahoru dolů a nic mě nebolí. To jen lidi pořád na něco morcetelementujou a cipískujou.
6: Když je tý práce tuze mnoho...
5: I nemať, korálkáři.
6: Tráva na louce a hříbky v háji vám rostou sami od sebe. Jen já s tím mám starání a zalejvání.
5: Od kohoutího kekerhání dnes natřásám a chytám mraky, aby vám nepršelo do bandor. A Trautenberskej si chrůní.
6: Řekni.
5: Nestarám se. Neposílám vašim polím vláhu a nepřikrývám je v zimě sněhovou peřinou.
6: Inu toť jo. Sněhem a vodou jemnost pán nešetří. Voda nám odnáší hlínu z polí a sněhem se musíme prohrabávat jak hraboši.
5: Plemeno nevděčný. A co ten druhý pro vás dělá?
6: Ono, víme, líbě jí odpustit. Ve vrchnostech si jeden nevybere. Jemnost pan Krakonoš na nás posílá sněhy, věje a fukéře a Trautenberská hraběcí milost výběrčího daní. Kdyby si chudej těmahle rukama neporadil...
5: No. Jestli máš ruce taky tak daremný jako nohy, pec tady neporazíš.
6: Neříkám, že by mě ruce taky mnohdy nebolely, ale to je tak. Když se rukám síly nedostává, musí na pomoc hlava. Pokavac by navlíkali korale na jednu jehlu, šlo to pomalu, jako kapka ke kapce. Teď jsme začali navlíkat na kolik jehel najednou a jsme s úkolem hotoví dřív. Ruce si dřív odpočinou. Ach, kdyby tak moje hlava mohla hospodařit nad počasím, neschnilo by seno v kůpách a nezaschly by v zemi bandory.
5: Brach plemeno dvounohý vybíravý. Počasí prej jim nerychtuju akorát. Ale počkej. Spustím na tě bouřku a poženu tě až k Trautenberku.
6: Počkají s bouřkou, jemnost pane. Škoda zalejvat kavátiště a klobučiště. A pospíchat těmahle nohama nemůžu. Au! Morcet element, prach koleno, zasměl uplo.
5: Jen pospěš, dvounoháči. A půjde mi to od ruky, slyšíš? Nakřesal jsem si do foroty hraničku blesků a hromovej buben jsem vykulil na paseku. To je co?

0: Ty starej, spíš? No, podejď bys mohl spát. To je rachocení po háji. Až se mi plaší koza v chlívku. Štucla mě rohem a přeurátila do jánek mlíka. Činí jako pojevená.
1: Máš pravdu, stará? No co tady sloužím za hajnýho na hraběcím zboží, les bejval tichej, jako chrám? Když někde verzla pila nebo těla sekira, hned jsem slyšel až v hájouně, kde kdo jeho hraběcí milosti pytlačí dříví. Ale dnes? Čert, aby poznal v tom rámusu, z který strany pila verzá.
0: A kdyby jen pila, to máš snad v háji pytláku kolikero. Mlátěj palicema a na pařezi vzali střelnej prach. No, to jsou rány.
1: Banda nenechává, však já na ně krůcnu. Jen co, nazuju botišťata. Tak, stará, podej klobučiště, kabátiště a flintu. Prach a broky, morcet, chlapi pytlácky, já vám dám takhle rozkrádat Trautenberský háj. Stůj, nebo střelím!
2: Střelím!
1: Je, ještě vyhrožujou? Podívejme, taky chtějí střílet, no mordy jánský chlapi.
2: O, je mi nejezle. Tohle snad nenadává jeden hajnej, ale regiment myslivců. Slitování, páni hajní a páni myslivci, já jenom porazil na zátop stromeček takovou souš.
1: Takovou souš? Kolipakrát to řekli? Každé jednu souš a bude těch souší plná fůra. No vidá, že pelná fůra, do očí mi to opakujou, banda pytlácká, mordy dudy! Je, schovali se, no jo, za skály a pokřikujou na mě, ještě se hraběcímu hajnýmu vyšklebujou!
2: Jemnost, páni myslivci, vždyť já jen ufik tu soušku na zátop, aby nám při tom sezení u koral nepřemerzli hnáty. Vždyť já jsem chudák!

0: Poslušně melduji vaší urozenosti hraběcí milosti.
1: Staň a nehuhlej.
2: No pořádně. Takhle se podává hlášení? Pěkně po vojensku. Srazit paty?
0: Jak pak já mám srazit paty, když se mi klepou kolena? A jak by se neklepali, když má hraběcí milost na jednoho hajnýho pytláku pelnej les?
2: Co?
0: Pelnej les. Za každým stromem pytlák.
2: Cože?
0: Prosím, pytlák takovýho rachocení a mlácení pohájí, verzání pilou, to snad poráželi půlku háje a odvážejí to na fůrách.
2: Na fůrách?
0: Prosím, na fůrách schovali se za skály a spustili na mě nadávky. Volají mordy dudy.
2: Mordy dudy?
0: Ano, mordy dudy a střílejí jako diví.
2: Že střílejí?
0: Ano, pálili za mnou, to bylo rán, hraběcí milosti. Tohle je pytlácká rebelie.
2: Rebelie?
0: Ano.
2: Však my těm pytlákům ukážeme. Nařizujeme vyslat bubeníky po vsích a osadách panství a zbubnovat do zbraně vojáky.
0: Právně vojáky.
2: Myslivci a hajní, zbrojní pacholci a chlapi. Pozor!
0: Správně pozor!
2: Vyrazíte k lesu a kdo uvidí špitláka, pal!

0: Pane Bože, bubeníci do vsi. A to nebude nic kalýho. Měla jsem radši nechat Hajnýho spát a schovat mu boty. Už se dává vojsko dohromady. Jinak by se mimo nestalo nic v té patálii. To je pořád nějaký oddunění po háji. Musí být v těch lesích síla chlapů. A taky mašírujou. A kde pak? Já tátu svých dětí zastřelit nenechám, i kdybych měla před Trautenberským pánem padnout na kolena. Milost pane, slyšejí od lesa, co se jich ozejvá? Nejinak, než že se pytláci taky zbuntovali. Bude to přeukrutná řežba.
1: Cesty, Hajná, táhneme na pytláky, na tu rebelii.
0: A jestli pán dopustí, aby pytláci pobili sedláky, kdo potom bude dělat na Trautenberských polích? Ha? A když zastřelej Hajnýho, kdo bude hlídat v panském lese? Slyšejí, co jich kráčí.
1: Skutku. Zdá se, že tak mocné houfy nezmůžeme. Nařizujeme zatroubit retiré. Zpátky.

0: Vita?
1: Tam ti taky troubějí k ústupu. No, zdá se to rozumné. Budeme vyjednávat. Vojáci a zbrojní lidé zpátky k Trautenbergu. Hajný ke mně.
2: K službám milosti.
1: Hajný, vyvěsíš na flintu bílý prapor a marš do lesa.
2: Do lesa? Přímo jako marš?
1: Přímo marš. Půjdeš jim vyřídit, že je naše milost ochotna vyjednávat.

0: Vinohradských hor se dnes loučíme. Totiž ze studia Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan. Tak dobré dny ve zdraví, na cestách a brzy zase naslyšenou.
1: Bylo to v den před Štědrým večerem 1863. Studoval jsem tehda na Píseckém gymnáziu a mívali jsme kratší vánoční prázdniny než nyní. Mnohem kratší. Sotva 4 dny. Já pak měl daleko k rodičům do Kašperských hor plných 13 hodin cesty a za celý svět bych byl v Písku nezůstal. Sebral jsem se tedy ve 4 hodiny odpoledne, když bylo po škole, a ven z města. Umínil jsem si, že celou noc půjdu, abych ráno na Štědrý večer byl doma. Do Strakonic bylo nás snad 30, ze Strakonic do Katovic už jen 3. Bylo už asi 10 hodin večer, když jsme tam dorazili. U Varousů v hospodě bylo teplo a veselo. Syn byl mým kolegou. Hostinský i s manželkou svou byli tak hodní, starostliví lidé, že dodnes, když dávno pomřeli, zapomenout jich nemohu. Bylo domlouvání a zrazování, když jsem projevil úmysl, že dále půjdu. A věru nebylo divu, že měli o mne strach. Všude spousty sněhu, drobného, čerstvě napadeného a od hor šumavských burácel západní vítr, že v komínech meluzína skučela, až mrazovým květem potažená okna řinčela. Marné bylo domlouvání. Nedal jsem se zdržet. Ti se podiví doma, až na nejdéle o 8 raní vstoupím do dveří, budou snad právě snídat, jak je překvapím. Přešel jsem most přes řeku Otavu, tmavý kol, žádný měsíc, žádná hvězdička na nebi. Trhané, šedé mraky plné sněhu po nebi se valily, tu v husté kupy se sbírajíce, tam opět se rozplývajíce ve tvary fantastických příšer. Rychlým krokem beru se vpřed, vítr proti mně, drobný sníh jemným, pichlavým práškem ve tvář mi šlehl a všechen oděv hustou, bílou vrstvou mi pokryl. Než co já toho dbal. V 17letém srdci plesaly Vánoce a tak pevná, dětinná byla víra má v ochranu boží, že strachu a hrůzy jsem neznal. A šel jsem, v myšlenkách svých a luzných vánočních snech se kochaje, po zaváté cestě, kde každým krokem nohy se bořily. Necítil jsem ni únavy, ni zimy, ni šlehajících sněžných jehel, ba teplo mi bylo, až pot s čela mi hrčel. Hlubokými lesy brala se cesta, širými drahami, pokrutých svazích, skrze spící vesnice, kde jedině psi štěkali vyrušení nočním chodcem. Ubíhala cesta, než čím více jsem se blížil šumavským horám, tím více nepohody přibývalo. Bylo kolem 3 hodin v noci, když jsem došel do Mačic. Z Mačic k nám se počítá něco málo přes 3 hodiny cesty, ale cesta zlá, stoupá neustále, nejvíce za Nezdicemi, poslední vsí, kde nutno překročit hřbet Žďánovských hor. Viděl jsem v duchu kapličku na nejvyšším hřbetu. Pomyslel jsem si, jak tam as vichřice zuří, co tam as nového sněhu. Bude snad záhodno po odpočinouti posilnit se, než se vydám na poslední kus namáhavé pouti. Znám hospodu dobře. Býval jsem tu často. Je tu hezky v létě. Pěkný zámek, rybník u něho, po němž plavou labutě, snad jediné v celém Podlesí. A což teprve v Bukovnice, kam Mačice jsou přiřazeny. Tam sic není tak hezky, jen samá pole a velké košaté lípy, ale za to tehdy ještě meškal mezi živými pan farář Veselský, učiněná dobrota. Já vím, že by v noci mi byl otevřel a mne pohostil, kdybych u něho byl zaklepal. Ten mýval včeliček, že tekla celá fara medem jako zaslíbená země. Medovou pomazánku jsem v hospodě u žida nedostal, ale ochotně mi klepajícímu otevřeli a na mou otázku, mají-li něco k jídlu, přinesli mi 8 pečené husy, ovšem studené. Už jsem bral nůž a vidličku, hlad mi žaludek svíral, tu najednou hospodská, a budou jíst?

mladý pane. Už je štědrý den, přísný půst. Na mou duši, pomyslím si, je hodnější ta židovka, než ty ani jsi nepomyslil. Máte pravdu, dím. Uvařila byste mi kávu? Přisvědčila, šla uvařit, když husu zase odnesla. A hospodský sednul ke mně, dal se do řeči a divil se mé odvaze. Byl to bodrý člověk, starověrec. Vidějí, mladý pane, povídal. Každý ať drží na své náboženství. Mají pravdu, že husu nejedli. Já se svého také držím a šábes světím, jak náleží. Třeba jsem chudák, nelituji toho. Člověk řezničí, po vsích chodí, s rozličným lidem se setkává. Není vám zima? Přeruším ho vida, že se chvěje. Šel si pro starý kožich, do něhož se zahalil. Nebylo divu, velká síň úplně vymrzlá v pozdní noční době. Na stole hořel jediný kahanec. Po síni chodila žena napolo svlečená, rozcuchaná, hlučné křápy za sebou vlekouc.

Pojedl jsem teplé kávy a vydal se na další cestu, ač mi domlouvali, abych do rána zůstal, že bude hrůza za Soběšicemi a dokonce za Nezdicemi. Do Soběšic nebylo zle. Šel jsem ovšem k jihu a Metelice si mne podala jen ze strany. Krom toho chránili dosti vysoké hory po pravé straně. Za to, jak jsem přišel do Soběšic, dostal jsem vítr zase do očí a přede mnou jedna bílá pláň, po cestě ani stopy. Vítr jakoby mne tlačil nalevo, ani odolat jsem nemohl. K tomu bezedné závěje, do nichž jsem neustále zapadal až po pás. Zdaleka šuměl les, vidět jsem ho nemohl. Zdálo se, že celý vzduch se proměnil v bílou syčící vřavu, která i ten obmezený rozhled, jejíž skýtá prosincová noc bez měsíce a hvězdného třpitu, dočista brala. Žádný zvuk, krom starých hlasů noční meluzíny, nedorážel k uchu. Sám jsem byl v té tmě a poušti, sám se svými vánočními sny a myšlenkami. Čím to jen bylo, že pořád jsem šel z kopce? Dostrašení přece cesta tu stoupala, tu málo padala. A vánice zase šla z pravé strany tak prudce, že maně stáhnul jsem kosmatou astrachaňku hodně z čela a přes pravé ucho, abych je chránil. Najednou světelka tmou, jedno, dvě, tři, více jich. Trochu nalevo se kmitala. To přeci není strašeně, to nemůže být. Také je strašeně dále, aspoň o půl hodiny. Kde jsem? Před sebou rozeznávám širou rovinu bez kopce, bez kroviska. Takové strašeně není. Dám se přímo přes rovinu směrem k světlům. Hluboký sníh, který se práší, jako by se z něho kouřilo. Brodím se tím těkavým sněhem, půda pode mnou rovná, žádných prohlubin, ni drsných hrud. Už se blížím, už vidím, jak tetelí se v malém okénku nizoučké chaty blikavý plamínek bukové loučky. Zavil psík táhle pronikavě. Vítr mi vál dozad, silně mě popoháněl. Ještě 20 kroků a jsem na vysokém náspu, za nímž se černalo průčelíčko. Slyším mluvit mužský hlas a ženský. Malý černý psík jako vzteklý štěkal, ale nechtěl dolů ke mně z vyvýšeného místa, na němž pobíhal. Krista pána, co tu děláte? Což nevíte, že tu vážíme vodu? Vyšplhal jsem na jakou zhráz. Prosím vás, lidičky, kde to jsem? Podívali se na mě celý udivení, viděli, že jsem pansky oděn. A Ježíš Maria, a vejdou, usušejí se. Stál jsem v malé, černé, chudičké jizbě, polovici ji zabírala ohromná pec. Stará žena se kolem mne otáčela, přizutí mi pomáhala. Ještě vidím ty dobré oči plné soucitu. A můj zlatý panáčku, daleko zabloudili. Ano, daleko. Tu se to jmenuje Panské mlýny. Je to taková samota, sem jakživ nikdo nepřichází. Co by tu páni dělali? A muž na to, to je k čestí, že se sem dostali. Napravo samý les, nalevo draha, houštiny, pole. Byli by tam zmrzli pro Krista, to mají k čestí. Oheň rozdělali, velký sušili, hřáli, jak o vlastního syna se starali. Teplé mléko, černý chléb mi přinesli, to mi chutnalo. Já o panských mlýnech už slýchával, prý nejskrytější obydlí z celého Podlesí. Kdo by byl řekl, že je uvidím časně z rána na Štědrý den. A zas ta dobrá stařenka hladíc mi líce s materskou něžností. Máme také synáčka, dopoví, jak je mu v cizím kraji. Na vojnu ho vzali k těm konským. Nepíše ničeho, chudák, jak by psal, vždyť neumí. Kdo pak u nás chodí do školy? Taková dálka. A teď je na té vojně, co povedou se Švejdou, nebo s Dánem, nebo jak mu říkají tomu potentátovi v Honštajně. To prý bude zle. Bylo mi pomýšleti na další cestu. Muž se oblékl, že mě dostrašeně dovede. Rozumí se, že jsem nabídnutí s radostí přijal.
a věru sám bych byl cestu nenašel. Šla hlubokými hvozdy. Vítr ustál v řádění a černé bory tiše se rozkládaly vpravo vlevo. Šeřilo jitřní svítání nad tou liduprázdnou pouští, kterou žádná ušlapaná pěšinka nevedla.

i celá příroda mře a spí. Ač únavu a nevyspání mnohy bolely, oči se zavíraly, bylo mi volno. Volno. A muž podle mne, nespějí, mladý pane, kdo tu usne, navěky se neprobudí, tu smrtné ženy obcházejí. Šel jsem jako stroj automatický. Běleji vystupoval den, šedé mlhy po nebi se honily. Rozstoupily se lesy, za námi vyvstala rudá zář a první paprsky sluneční padly na strašenský kostelíček. Až do vsi mne doprovodil průvočí můj. Dal jsem mu zlatý, celé své jmění. Snad se nenadál, že tolik dostane, byl radostí všecek pomaten, stokrát mi žehnal. Zastavil jsem se ve strašení u známých a vypravoval jsem, co se mi přihodilo. To je přece pěkná zběř v panských mlýnech, samý zloděj, pytlák a pobuda, pravili a hlavami potřásali. O 10. hodině překročil jsem práh domu otcovského, únavou a spaním sotva stoje na nohou. Do 5 hodin večer jsem spal, ale potom ta radost. Vždyť byly Vánoce a já na štědrý večer doma.